Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: od dětství je klíč.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Vítejte k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies s podstatným přispěním mistra zvuku Vojtěcha Dluhého. S vámi bude do historie rocku a popu nahlížet Jirka Tieftrunk. Dostal jsem před časem hudební tip Forrest Gump. Ano, to je ten známý americký film a jeho hlavní hrdina je v něm průvodcem moderními dějinami USA díky vybraným songům i těmi hudebními.

Filmový Forrest Gump se narodil v roce 1944 a tak není divu, že ve filmu zazněl hit Hanka Williamse Lovesick Blues z roku 1949. Hank oživil asi čtvrtstoletí starou píseň a měl s ní neskutečný úspěch. V country žebříčku Billboardu, který měl tehdy název Retail Folk Records, byla dlouhých 16 týdnů číslem 1 a bodovala v něm celkem 42 týdny. V popovém žebříčku týden jediný.

To už jsme v letech 50. Elvisův hit Hound Dog z roku 1956 samozřejmě znáte. Připomínám, že už 3 roky předtím jim v žebříčku Rhythm and Bluesovém zazářila Big Mama Thornton. Ta následující orchestrálka, to byl rok 1958, americký kytarista Duane Eddy a jeho první hit v top 10 s názvem Rebel Rouser. Do své databáze jsem si napsal překlad Vzbouřenec.

Zpěvák a hudebník Clarence Frogman Henry zaspíval But I Do. Aby bylo jasné, o co jde, je lepší říkat delší název písně I Don't Know Why I Love You, But I Do. The Rooftop Singers přidali svoji úspěšnou předělávku Walk Right In, number one z roku 1963. Svůj název si toto trio zvolilo velice šikovně. V americkém slengu navíc raise the roof znamená nevázaně se bavit. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Nejen americkým rockem a popem živ je člověk. Ani dnes jsem nezapomněl porovnávat. Prvním odskokem do srovnávací rubriky je píseň Anny Zagorové Mužská věrnost. Rok 1967 textoval Eduard Krečmar, doprovázel ostravský rozhlasový orchestr dirigovaný Pavlem Staňkem. V Itálii tu píseň znají od roku 1966, tamní zpěvačka Mina ji naspívala jako Breve amore.

Breve amore znamená krátká láska ve filmu Fumo di Londra z roku 1966, česky asi nejlépe Kouř nad Londýnem, jí pod názvem You Never Told Me zpívala Julie Rogers. Která nahrávka byla pro naši zpěvačku vzorem, to už se samozřejmě nedozvíme, to už si nikdo ze zúčastněných asi nepamatuje. A teď opět písně, které zazněly ve Forrestu Gumpovi.

Ta první to byla píseň skupiny The Fireballs Sugar Shack. Je o dřevěné kavárničce zatratí, které se přezdívá Cukrová bouda a kde prodává rozkošná dívka. U nás bychom ji nazvali třeba kavárnička Perníková chaloupka. Skupina Canned Heat přidala předělávku Let's Work Together. Do první poloviny 60. let by se ale asi lépe hodil originál Wilburta Harrisona.

Když slyším Jaromíra Majera, vybaví se mi jeho písnička Temný stín s textem Na okno klepeti paprsek z perleti. Byla to ale písnička Rudý míč z roku 1969, text k ní napsal Ivan Ressler. Originál pochází z repertoáru americké skupiny The Circle, vzorem ale byla naší verzi asi jiná nahrávka, která, bohužel nevím, volím tedy pro srovnání ty čtyři kluky z Ameriky.

Skupina The Circle je u nás neznámá, v žebříčcích Billboardu bodovala v polovině 60. let 6 singly a 2 alby. Zajímavé je, že manažera jí dělal manažer The Beatles Brian Epstein a zvláštní podobu jejího názvu prý vymyslel John Lennon. A ještě jedna zajímavost, skupina The Circle dělala předskokana The Beatles během jejich posledního turné v Americe. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: To byly další dva songy, které byly vybrány do filmu Forrest Gump. Henky Penky, česky Techtle Mechtle, to je první single Tommyho Jamese a The Shondells v horké stovce Billboardu a hned number one. Také Blowin' in the Wind dobře znáte. Tvůrci filmu se ale rozhodli, že dají před originálem přednost nahrávce Joan Baez a nebo nedostali od Boba Dylana svolení k použití originálu.

Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Teď mám tu hnít místo, abych šel s ní. Já měl chuť mít mejdán do rána s ní. Já mám teď hnít místo, abych šel s ní.

Do třetího porovnávání jsem vybral písničku Valdemara Matušky Mně zmáhá hic. Je z muzikálu Kiss Me Kate z roku 1938. Český text napsal Ivo Havlů, doprovázel orchestr Dalibora Brázdy a podílel se také sbor Lubomíra Pánka. Když jsem řekl název muzikálu, je jasné, že i v tomto případě půjdeme pro srovnávací nahrávku za Atlantik. Sammy Davis Jr., Too Darn Hot.

0: don't you know that it's hot? It's too darn hot. It's too darn hot.
1: Náš i anglický text jsou prakticky totožné, česky hovorově by to bylo zatraceně je fakt pořádně vedro, ale to by se špatně zpívalo. Ještě k tomu Batuškovi, je to moc pěkná písnička o horku, ale neslyšel jsem, že by ji teď v létě, když je to aktuální, nějaké rádio hrálo. Stejně tak si asi nikdo nevzpomněl na Vomáčkův, Koptův a Laufrův letní song 1.30 ve stínu. One, two, three.

Ano, to byla další dvojice písní, které byly použity ve filmu Forrest Gump. Wilson Pickett zaspíval Land of 1000 Dances. Je to předělávka z roku 1966, jeho první zásah do popové první desítky. A byla to také rhythm bluesová jednička, jeho třetí v pořadí. Creedence Clearwater Revival jste určitě poznali, Fortunate Son je singlový song z roku 1969.

Dospívali Four Tops z Detroitu, patřící do velké čtyřky skupin vydavatelství Motown. I Can't Help Myself, to je jejich první velký hit, do konce 70. let jich nasázeli do horké stovky Billboardu 40. Zavírák obstará Aretha Franklin, Respect, to je pecka, která nemohla ve Forrestu Gumpovi chybět. Přeji vám hezký zbytek prázdnin, nashledanou za týden.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
1: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saskií Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto?
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města a to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou, byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Saskii, za ten úvod do oné doby. A teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blázne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kilo. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu, ale vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nehtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné, navíc neznámé.
1: Ano,
0: ano, ano, ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. Myslím, že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, ano, a my se kamarádíme,
0: takže hezkým ano. Na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu. Hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standard Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešovou. Vybrala velmi dobře a...
3: Ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
2: No,
3: no my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněmové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel pana Fialu.
3: No, jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování, Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme. Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štětí a tedy volal Pepazi Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló, haló.
8: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, dám vám pane.
2: Je
9: vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přeba si vkračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda, to bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a lednička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadávě. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Čím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jíst škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehl s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý čísla, druhý kolo. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě. Do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku a nečem to nevím. To chlapovi nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal ženě několikrát, nedělej to, hele. já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, ale ty jsi uchylnej normálně s tou ledničkou. Ty jsi takhle mi pokračovat, ale ty se zblázíš normálně. Ty půjdeš kolem uzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku a uheráček a vůbec a on není... mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že asi půjdu a koupím si tu čabajku. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotič, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobrý.
1: Na omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotný.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně, a nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna

0: A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04, nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saský Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme zapsáno, naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Saský, že pořád jste na...
2: Saský Jů jste měl říct po vašem.
4: Děkuji, hezky.
2: Lichotka z Hané.
6: Ano, z Hané.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic. Zdravím paní Saský Burešovou.
4: Já vás taky.
7: A samozřejmě i vás, Pavle.
2: Já
7: a
2: taky.
7: Já bych si přál paní Růžičkovou.
2: Zapsáno. Mějte se hezky.
4: Je to jasný.
2: Ještě ne.
4: Ještě vydržte.
2: Dobré odpoledne.
8: Já ještě taky bych prosila Béčko.
2: Ano.
8: A zdravím vašeho šarmantního hosta.
4: A děkuji. A teď nevím, jestli mě nebo Pavla.
2: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
4: Děkuju.
2: Tak děkujeme.
8: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne. Haló?
9: Ano, hezké odpoledne. Vám, Pavle.
2: A slumíme rádio trošku, prosím, už, dobře.
9: Ano, už se stalo. Bezva. A srdečně zdravím paní Sasky.
4: Ano, děkuji.
9: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. Ať se vám kataří. A vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
2: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
2: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy. Až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
10: Dobrý den, zdravím vás oba. Oba vás ráda poslouchám.
2: Děkujeme.
10: To se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
2: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
4: tak
2: cestování.
4: Tak šťastnou cestu. Mm.
2: A?
10: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
2: Vám ji připomíná.
10: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
4: Tak to mám radost.
2: Tak.
10: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
2: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
4: Děkujeme.
2: Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každému říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused.

0: Nějaký Kazimourek, ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky Uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat dvě fůry briket? Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme Trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom Trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správnej řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí dvě. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů. Ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem Trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čublíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánu. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na válečný stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jaký vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného Vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala mnoho a dalších filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním mockrát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě dopočil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ale tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla taky nosit samozřejmě.
3: No to taky. A tak hlavně, je to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za Vlak dětství naděje.
3: Určitě.
2: Jich má plnou polici.
3: Určitě, já si myslím, že měla být oceněna. Uh-huh. Určitě za tuhle roli.
2: Tak přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala, pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom měli?
2: Já jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru, ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo, protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka. Ten už se často nedělá, ale domácí Turek je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte? Vy, milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno, ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne, kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou, vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás,
2: děkujeme.
1: A
4: chtěla bych sem Helenku Růžičkovou a ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám rada paní Saskiu Burešovou, protože ji sleduju už leta, ale to už si její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju a škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně dalších krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Saský. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejichž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci, ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako Mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Sasky, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Společnost ČSAD Liberec vloni hospodařila se ziskem. Do bývalého gymnázia v Jilemnici se příští rok přestěhují děti se speciálními potřebami. Senátoři chtějí změny v zákoně o EET. Oblačno až polojasno, přehánky jen ojedinělé a teploty kolem 26 stupňů, to je dnešní předpověď počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Hopfoglová. Společnost ČSAD Liberec vrátí libereckému kraji skoro 9 milionů 400 tisíc korun. Kraj peníze firmě, která zajišťuje významnou část autobusové dopravy v regionu, v minulosti poskytl na její fungování. V loňském roce dopravce hospodařil se ziskem. K pozitivnímu výsledku přispěl také rozvoj komerčních aktivit, jak doplňuje předseda představenstva ČSAD Liberec Zbyněk Miklík.
2: Výrazně navyšujeme komerci, ať už je to pro mládež, fotbalisty, hokejisty, ale i další vlastně komerční zájezdy. To jsme navýšili zhruba 4x oproti loňskému roku, tím pádem ta společnost je stabilizovaná.
0: V Jilemnici přestavují bývalé chlapecké gymnázium na základní a mateřskou školu pro děti se speciálními potřebami. Stavbaři mění dispozice a rozvody a staví výtah. Rekonstrukce začala na základě memoranda města s Libereckým krajem. Kraj zaplatí opravy a od města si bude školu pronajímat za nižší částku. V horním patře by měla sídlit také nová zdravotnická vyšší odborná škola, jak říká starosta Jilemnice David Hlaváč z ODS.
3: Gymnázium a střední zdravotnickou školu, která by zde mohla vlastně rozšířit výuku o vyšší odbornou školu zdravotnickou, která vlastně naváže právě na zdravotnické vzdělávání v Jilemnici a samozřejmě i naší nemocnici MMN AS.
0: Nad hlavní silnicí z Vrchlabí do Špindlerova mlýna se objevila další výrazná část budoucího propojení z areálu svatého Petra a Medvědína. Stavbaři usadili ocelovou konstrukci mostu přes hlavní dopravní tah u dojezdu nové sjezdovky Lesní. Práce byly původně rozvržené na 2 dny, nakonec se je podařilo zvládnout v jednom zátahu a zkrátit tak omezení dopravy. Senát odmítl některé zákony poslanecké sněmovny. Kromě znovu zavedení EET neprošel ani návrh zákona o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl mimo jiné usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítaly, že změny destabilizují státní správu. Spolu se zákonem o státních zaměstnancích padl i návrh na omezení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Jednací řád sněmovny, který má zabránit obstrukcím, Senát bez projednání poslal k podpisu prezidentovi.
1: Počasí.
0: Čekáme většinou oblačno až polojasno s jen ojedinělými přehánkami nebo bouřkami. Během odpoledne bude oblačnost přibývat, k večeru můžou být i srážky četnější. Teploty se dnes dostanou nejvýše mezi 24 a 27, na Českolipsku až 28 stupňů Celsia. Teď fouká ještě slabý jihozápadní vítr, ten ale přes ten zesílí na mírný, aby jeho zátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 3. třídy mezi Brništěm a Luhovem je kvůli opravám uzavřený železniční přejezd. Objížďka je v místě vyznačená. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tedy druhá polovina pracovního týdne s datem 20. srpna vás zdravíme u poslechu čtvrtečního Dobrého rána, a to ze studia Českého rozhlasu Liberec. Budeme se moci vydat na cestu, a to doslova. Populární svatojakubská stezka totiž končí ve španělském poutním městě Santiago de Compostela. Začátek stezky je jednoduše tam, kde člověk chce, takže vyrazit můžete odkudkoliv. Proto její větve vedou i Českou republikou a jedna prochází také Krištofovým údolím. Na tamní faře proto vzniká nenáročné ubytování pro poutníky, na které my se společně ve vysílání už za okamžik podíváme. Přejeme tedy příjemný poslech a přejeme i úspěšný čtvrtek. Od mikrofonu vás zdraví Martin Kolín.

0: Karel Černoch a také Iveta Bartošová s písní V tom. I tak zní tedy začátek čtvrtečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Teď už tedy 10 minut po 5. hodině. Mluvili jsme o pěším putování a to se stalo fenoménem a tisíce lidí vyrážejí každoročně po poutních stezkách. Ta nejznámější je zřejmě Camino, neboli pouť do Santiago de Compostela. Toto španělské město je cílem, ale poutníci mohou začít téměř kdekoliv a proto takzvaná svatojakubská stezka vede i přes Česko. Jedna z větví protíná i Krištofovo údolí na Liberecku a tam teď zřizuje správce farnosti Jakub Jan Disman ubytování pro poutníky.
1: Před vstupem do farie schránka se symbolem svatojakubské cesty a ta je tu proto, aby Jakub Jan Disman nemusel každého poutníka vítat osobně, jo?
2: No, přesně tak. Tak ono tady prochází spousta poutníků, ne všichni tady chtějí přespat. Pojďte dál. Bacha, pes.
1: Je hodně velké plemeno.
2: Ano, zlatý retriever.
1: A, to je krásné.
2: Nech si trhej. No jo. Chápu. Pojď, já tě zavřu, ať neblafeš. Nech jsou.
1: Na téhle faře vy normálně bydlíte.
2: Ano.
1: Sem chodí vaše ovečky do kostela.
2: Nebo do farního sálu.
1: A teď tady budujete, vidím, sprchy.
2: To už je vybudované, ty už jsou hotové. No. Akorát no, chybí záclony, ale tak jako to se snad dá.
1: Vy jste teda zedník, truhlář, spokenář, to všechno umíte.
2: Já jsem jenom blbej teolog a ještě blbější právník, jo, takže... Tyhle odborné věci samozřejmě mi někdo dělá. Jo, je to prostě přece jenom barokní barák.
1: Zatím tady ještě žádný poutník nespál.
2: Ale spál.
1: Ale ještě to nebylo oficiální.
2: Přesně. Já to chci teď dodělat. Zítra pozítří to nafotíme a dáme to jak na stránky Ultrej, což jsou oficiální stránky svatojakubské stezky, a na hostelpropoutnika.cz.
1: Ale je to určeno pouze pro poutníky, kteří jdou svatojakubskou cestu a zároveň mají nějaký vztah k církvi, nebo
2: nemusí
1: mít... sem pustíte každého?
2: Heleďte, tak tu svatojakubskou stezku, ti, kdo jdou opravdu, tak ti mají takzvaný kredenciál, což je průkaz poutníka, do kterého sbírají razítka, aby pak vlastně na konci v Santiagu dostali potvrzení o tom, že absolvovali tu svatojakubskou stezku. Tak ti většinou jsou jasně rozpoznatelní, mají mušly a tak dále a tak dále.
1: A hodně špatně vypadají, protože už to mají do za sebou.
2: Jo, přesně. No. A když se člověk omluví, že nejsou záclony, tak v koupelně, tak se zasmějou a řeknou, že jsou vůbec rádi, že je koupelna. Ale asi když přijdou nějací turisté, kteří jdou prostě hřebenovku přes postel pro poutníka, tak asi taky nebude problém, když bude volno. Tak pojďte nahoru.
1: No, tak to je krásná spartanská místnost. Tři postele, věšáky, štandr, stoleček, židle, nic víc. Prosté trámy tady ještě jsou přiznané, krásné.
2: Ano, barokní.
1: Barokní? Hmm. Mám 100 chutí se lehnout.
2: Můžete, je to připravené, už tady jako samozřejmě pár poutníků spalo. Říkám, jo, už tam jsou postele, pojďte.
1: Jo? Dobře, akorát bych řekl. Velmi příjemné. No tak... To jsem rád, že i v Česku vznikají takhle jako rozsáhlé a velice solidní, jak tomu říct, poutní ubytovny?
2: Herberg. No, já tomu říkám ubytování pro poutníky.
1: A vy jste někdy byl v Santiago?
2: Ne, já se tam chystám. A je tady pár lidí, kteří mají zájem do toho Santiaga vyrazit právě odsaď z Krištofova údolí.
1: Kolik to je kilometrů?
2: Hodně. Oni mají všichni děti, takže čekají, až trochu odrostou, aby je mohli nechat jít doma a pak razíme.
1: Z Krištofova údolí na Liberecku, Lubomír Smataná, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Čtvrtek v Libereckém kraji nabídne většinou oblačno až polojasno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami. Více oblačnosti bude přibývat během odpoledne a večera a navíc se k večeru mohou srážky vyskytnout i četněji. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia, na Českolipsku až 28 stupňů a na horách mezi 19 a 22 stupni. Biometeorologická předpověď pro většinu kraje na jedničce, Českolipsko dnes ale hlásí trojku, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Slaškem Semelkou jsme pokročili do další části našeho ranního vysílání z éteru Českého rozhlasu Liberec. Můžeme tedy nabídnout pohled i na odpolední vysílání, neboť se vydáme k dnešní 13. hodině. To totiž budeme opět vysílat pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herečka Jaroslava Obermajerová. Dozvíte se například i to, že uměleckou kariéru chtěla začít jako baletka.
1: Takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má, na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda, ve 30 bys šla do penze, ty se radši koukej učit, jo. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat, tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka, jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme.
0: Celý rozhovor s Jaroslavou Obermajerovou si můžete poslechnout dnes, a to po 13. hodině.

0: Kdo od září povede obchodní akademii v České Lípě? Ne, no to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Senát dnes projedná stavební zákon. Podle vládní koalice usnadní a zrychlí povolování staveb. Všechny tři senátní výbory, které předlohu posuzovaly, je doporučily zamítnout. Senátorům vadí například to, že navrhované změny neprošly mezi rezortními připomínkami a nemohla je posoudit ani odborná veřejnost. Liberecký dopravní podnik dokončil další část rekonstrukce dopravního terminálu Fignerova. Informoval o tom na svém webu. Ode dneška jsou tak opět v provozu stanoviště číslo 5, 6, 7 a 8. Odjíždí z nich například linky do Pavlovic, Ruprechtic nebo do Harcova a na sídliště Kunratická. Obchodní akademii v České Lípě od září nově povede Martina Vlčková, která ve škole působí jako pedagožka. Do vedení jí jmenovala rada Libereckého kraje. V konkurzu se o místo ředitele ucházelo dohromady 6 zájemců. Dosavadní ředitel Rostislav Lát rezignoval z osobních důvodů. V Českých Budějovicích dnes začne mezinárodní výstava Země živitelka. Letos je zaměřená na inovace v zemědělství. Na šestidenním agrosalonu budou k vidění například nejmodernější stroje využívající umělou inteligenci. Jablonecké fotbalisty dnes čeká play-off o evropské poháry. Odehrají ho v Glasgow na hřišti tamních Rangers. Začátek úvodního zápasu závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy je ve 20 hodin a 45 minut. A bude nejprve většinou oblačno, až zataženo odpoledne čekáme přibývání srážek a také četnější přeháníky nebo bouřky. Teploty dnes do 28 stupňů, tolik naměříme na Českolipsku. Na ostatních místech kraje do 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci Františkově je uzavřená část Vysoké ulice mezi ulicemi Zlínská a Na Bojišti. Opravují tam inženýrské sítě. Uzavírka se objíždí Americkou ulicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Hany Hauptvoglové a to během čtvrtečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. 5:32. Zdravíme vás do nového dne, zdravíme vás také u poslechu. Čtvrtek s datem 20. srpna pokračuje tedy i v éteru Českého rozhlasu Liberec a právě dnes mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou vyjede takzvaná křišťálová tramvaj. Tradiční dopravní prostředek festivalu Crystal Valley Week. Letos vyzdobila skládna Jílek. Jak konkrétně vypadá, o tom se dozvíme více už za okamžik v další reportáži.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Castle Valley Week, který začíná v pondělí 24. srpna. Tramvaj bude v době festivalu jezdit mezi Libercem a Vratislavicemi nad Nisou. Jízdní řád lidé najdou na webu crystalvalleyweek.cz.
1: Vstupujeme do speciální tramvaje, která bude během festivalu Crystal Valley jezdit Libercem a bude stylizovaná jako Orient Express.
2: Tady v zadní části tramvaje bude taková imitace kupé, kde bude stůl, na kterém budou vystaveny výrobky sklárny Jílek.
1: Říká Daniel Šimůnek, konstruktér křišťálové tramvaje.
2: Taky v zadní části bude jedno z našich svítidel. Kvůli bezpečnosti jsme museli použít svítidlo s minimem skla.
1: My už teď tady vidíme Ubru. Ten tady zůstane?
2: Ano, přesně tak, ten tady zůstane. Pod ním vlastně se skrývají tři sedačky, které budou mimo provoz. Celý vlastně tady ten zadní prostor, včetně zadních dveří, bude uzavřený, tudíž zadní dveře se nebudou používat. Na podlaze v celý tramvaji bude položený koberec v art dekovém stylu.
1: Jaké skleněné výtvory lidé v tramvajovém kupé uvidí, přibližuje jednatel sklárny Jílek Lukáš Polák.
3: V naší křišťálové tramvaji bude k vidění špetka Orientu, odkaz na takové ty doby ze začátku 20. století, kdy evropští boháči cestovali do Orientu a obdivovali jeho někdy přehnané a přepjaté barvy a dekory. Bude tam k vidění taky nejnovější kolekce, kterou jsme vytvořili s autorkou sklářskou Jitkou Skuhravou.
1: Kdy budou moc lidé v Liberci a ve Vratislavicích tramvaj využít?
4: Úplně poprvé tramvaj vyjede už tento pátek. My ji zapůjčujeme na městský festival Jablonecká perle.
1: Vysvětluje mluvčí Crystal Valley Lucie Firstová.
4: Naše festivalová křišťálová tramvaj Crystal Valley Express bude jezdit od 24. do 29. srpna, čili ve v době festivalu.
1: Je potřeba si zakoupit speciální jízdenku?
4: Máme speciální jízdenku, ale zakoupit ji není třeba, rozdávají v tramvaji průvodčí, protože je to historická tramvaj, jsou tam takové ty klasické staré cvakací strojky, musíte hodně zabrat, jsou trošku zatuhlé, a takže ta jízdenka je opravdu takový ten malý kartonový papírek, který si tam můžete štípnout a jezdí zdarma.
1: Doplňuje Firstová. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Liberecký kraj dnes bude většinou oblačný až polojasný, a to s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Během odpoledne očekáváme více oblačnosti, k večeru se mohou srážky vyskytnout i četněji a nejvyšší denní teploty poměrně vysoké, 24 až 28 stupňů Celsia, na horách 19 až 22 stupňů. Ráno ještě většinou slabý, přes den mírný jihozápadní vítr a mírná hlášená i biometeorologická předpověď, a to pro většinu kraje na jedničce, Českolipsko dnes na trojce, na nejvyšším stupni zátěže.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Přípravy festivalu Jablonecká perle omezí dopravu v centru Jablonce nad Nisou. Kvůli lesnickým pracím jsou dočasně uzavřené turistické trasy v blízkosti Horního sedla. Česká republika podle ministra Zuny příští rok splní alianční závazek a bude většinou oblačno až polojasno s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Hana Foglová přeje hezké ráno, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. V Jablonci nad Nisou se dnes o půlnoci uzavře parkoviště na Horním náměstí. Začnou tam přípravy na festival Jablonecká perle. Podle mluvčí magistrátu by tam lidé v noci ze čtvrtka na pátek neměli parkovat. Auta, která budou přípravám bránit, nechá město odtáhnout. Festival Jablonecká perle potrvá od pátku do soboty. Parkoviště na Horním náměstí bude uzavřené do nedělních 13 hodin.
2: Společně s Horním náměstím bude po celou dobu uzavřená taky ulice Pod Baštou. V pátek musí lidé počítat s uzavírkou ulice U muzea. V sobotu bude zase uzavřená část Palackého ulice. Přesunutá bude taky autobusová zastávka Horní náměstí ve směru do Mšena. Lidé ji dočasně najdou v ulici 28. října. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Odstraňování nebezpečných stromů a obnova lesa dočasně uzavřely úseky turistických tras mezi obcí Horní sedlo a Loupežnickým vrchem. Upozorňují na to Lesy České republiky. Podle mluvčí lesů Evy Jouklové potrvá omezení v případě dobrého počasí do konce října. Kvůli bezpečnosti turisté neprojdou několika úseky. Uzavřená je například hřebenovka E3 mezi turistickými rozcetníky u Tobiášovy Borovice a Krásný důl.
3: Dále pak lesní cesta mezi Krásným dolem a Hrádeckým vyhlídkovým okruhem a úsek Hrádeckého vyhlídkového okruhu od Pekařova kříže k napojení na lesní cestu. Kvůli manipulaci se dřívím a pohybu techniky pak bude omezený přístup na Hrádeckém vyhlídkovém okruhu a na mezinárodní naučné stezce Lužické a Žitavské hory. Lidé by tam měli respektovat pokyny pracovníků lesů. Z Liberce a na Podhorná, Český rozhlas.
1: Návštěvníci Libereckého paláce Líbik dnes a zítra uvidí divadelní představení Pod čirým nebem. Inscenaci podle románu Jane Austenové Pícha a předsudek nebo tak něco zahraje soubor divadla Františka Xavera Šaldy. Začátek je vždy ve 20 hodin. Liberecká adaptace vychází z dramatizace skotské herečky Isobel MacArthur, režíruje ji Jakub Nvota. Česká republika by měla příští rok splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy například nábor nových vojáků. Podle ministra Zuny se k tomu počítá ještě s 1,5% HDP na bezpečnostní výdaje v pokladnách dalších rezortů.
0: Počasí.
1: Je před námi převážně oblačný den s přeháňkami, odpoledne může být přechodně polojasno, večer bude oblačnost znovu přibývat. Naměříme 24 až 27, na Českolipsku až 28 stupňů Celsia. Slabý jihozápadní vítr během dne zesílí na mírný a biozátěž zůstává i dnes mírná na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice třetí třídy mezi Bělou a Rohlinami u Mírové pod Kozákovem je kvůli stavbě uzavřená. Objížďka vede přes Loktuši a omezení by mělo skončit s dnešní půlnocí. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje a i po 6. hodině vás u poslechu a také do nového dne zdraví Martin Kolín, čtvrtek s datem 20. srpna. Společně budeme moci užít po 6. hodině cestou do krásné lípy na Děčínsku. Právě tamní Dittrichova hrobka totiž dostane původní vitrážová okna. V muzeu v Rumburku se podařilo najít nákresy vitráží z roku 1888. Tak kdyby mohlo být hotovo? Nejen na to se dozvíte za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání.

0: Karel Zich v úvodu další vysílací hodiny Českého rozhlasu Liberec, tedy během čtvrtečního dobrého rána na tom 20. srpna v kalendáři můžeme připomenout, ale také slibovanou cestu do krásné Lípy na Děčínsku. Ta totiž pokračuje se záchranou unikátní hrobky továrnické rodiny Dittrichů. Městu se navíc s pomocí odborníků podařilo najít původní nákresy vitrážových oken. Bohatě zdobené vitráže by se tak měly do půlkruhových oken hrobky vrátit. Aktuálně řemeslníci dokončují boční zastřešení malé půlkruhové apsidy na objektu.
1: Ano, je to v podstatě taková malička, to je ta půlkruhová stavbička přilepená na zadní stěnu.
2: Je to menší zakázka, ale je to vlastně poslední jakoby střešní prvek, tak aby nám opravdu do hrobky už vůbec žádná voda nepřicházela.
1: My jsme u Dittrichovy hrobky s nezávislým starostou města Janem Kolářem. Tady je vidět pořád komín té výtopny. Ta se zachová nebo ne?
2: Ta se určitě zachová, protože taky vlastně součástí té památkové ochrany celého toho objektu.
1: Hrobka byla totiž vytápěná a to není jediné unikum, které v sobě stavba předního německého architekta Julia Karla Raschdorfa ukrývá. Stavbu v novorenesančním slohu zdobila vitrážová okna.
2: Díky tomu, že se zachovaly ty skici Augusta Frinda, to je z roku 1888, a oni to vlastně jakoby propracovali na podobu 26 s tím, že ty kontury jsou zvýrazněny a tak dále.
1: Vysvětluje starosta, co dva odborníci z plány a nákresy vitráží, které se našly v Rumburském muzeu, udělali.
2: Tomhle tam památkáři mluvili, že vlastně není obvyklé, že by bylo tolik, že tam je hodně plno.
1: Ukazuje starosta na nákresy. Vitráže na podobných stavbách obsahují jenom minimum postav. Na Krásnolipské hrobce je ale kompletní výjev z posledního soudu a to je neobvyklé. Další unikátní věc je mozaiková výzdoba v kryptě hrobky, jak už mi před časem vysvětlila restaurátorka Magdalena Kracík-Štorkánová.
3: Ta škála obsahuje zhruba 50 zlatých odstínů, rizí zlato, až různý stříbrný a takový jako bronzový tóny.
1: Popisovala odstíny na jednotlivých kouscích mozaiky, takzvaných teserech.
3: Což je takový veliký specifikum právě téhletý mozaiky. To, co jsem vždycky na těch mozaikách jako nazývala jako jakousi anomálií, tak tady je naprosto běžný.
1: Město teď připravuje projektovou dokumentaci na kompletní obnovu hrobky, včetně mozaiky, vitráží a výtopny. Práce přijdou na desítky milionů korun. Krásná Lípa na ně bude schánět dotace. Aktuálně už dostala peníze na rekonstrukci přední stěny mauzolea, včetně zdobených kovaných dveří. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji mezi 24 až místy 28 stupni, na horách mezi 19 a 22 stupni. Očekáváme velkou oblačnost a místy také přeháňky, ojediněle bouřky. Přes den může být přechodně až polojasno a k večeru bude oblačnosti opět přibývat. Ráno většinou slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr, přes den následně mírný jihozápadní vítr, který by v bouřkách přechodně zesílil.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zvítězila pravda a láska. Yes,
1: we can. Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Téměř 60 metrů vysoká petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
2: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
1: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století Tebou mě baví svět.
2: No vážení přátelé, to máte tak?
1: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.

0: Které vinařství si došlo pro prvenství v soutěži Vinař roku? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027 pokračují. S ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO se dnes znovu sejdou její straničtí kolegové ministr práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. A ministryně Schillerová bude jednat i s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů sobě. Mimo ní skončila hlavní část obnovy starého hřbitova, který zanikl v 60. letech minulého století. V upravené ploše v sousedství nového hřbitova je mimo jiné místo pro až 550 urnových hrobů. Liberecký kraj podpoří další ročník dětské univerzity na Technické univerzitě v Liberci. Radní schválili dotaci 500 000 korun. Od přelomu září a října do června nabídne univerzita žákům základních a středních škol zhruba 15 celoročních kurzů. 23. ročník soutěže Vinař roku vyhrálo stejně jako v loni vinařství Vlařík z Mikulova. Mezinárodní porota vybírala z 9 finalistů z České republiky a Slovenska. Do soutěže se přihlásilo 70 vinařství. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Eurohockey Tour v Klotenu. Další utkání tam odehrají zítra v 15:13 proti Švédsku a turnaj zakončí v sobotu s domácím Švýcarskem. A u nás dnes bude převládat velká oblačnost, místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami, přechodně může být i polojasno, večer ale bude oblačnost opět přibývat. Teploty dnes do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 3. třídy v Albrechticích v Jizerských horách je uzavřená, a to od křižovatky se silnicí od Jiřetína pod Bukovou po křižovatku se silnicí na Mariánskou horu. Opravují tam povrch vozovky. Objížďka vede přes Smržovku a Desnou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech čtvrtečního dobrého rána. Po zprávách Hany Hauptvoglové můžeme nabídnout další písničky. Hned tedy po zprávách to bude Jan Kalousek a s ním Řeka v plamenech, a k tomu můžeme nastínit, co nás čeká v následujících 30 minutách. Už za okamžik společně probereme další aktuality a zajímavosti z libereckého kraje a tradičně před 7 hodinou nebude chybět cesta za těmi nejmenšími, tedy za předškoláky. S nimi se možná trochu naskok a trochu s předstihem vydáme do školních lavic.

0: úseku od Dolního Pihelu po autobusovou točnu v Bukovanech. Této etapě se přizpůsobí také autobusová doprava. Linka 455 totiž bude vedena po objízdné trase a pro obyvatele Bukovan, Písečné a Dobranova budou zajištěny náhradní autobusové spoje. Komunikace bude totiž uzavřena. O případných změnách termínu nebo dalších dopravních opatřeních bude město občany také průběžně informovat prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí, tak pokud už teď nějaké informace a další podrobnosti budete hledat, můžeme tedy odkázat na web města Nový Bor. A vydat se můžeme také do Švermovy ulice v Turnově, kde probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace, konkrétně v úseku mezi ulici Komenského a 5. května. Místní obyvatelé do svých schránek také dostali podrobné informace k dopravním omezením, tedy v tomto místě, nebo případnému řešení svozu odpadu v průběhu prací. I s tím tedy bude lepší počítat. A ještě jedna informace z Jilemnice. Tam totiž spustili hlasování, a to v participativním rozpočtu. Lidé si na webových stránkách mohou prohlédnout jednotlivé návrhy a vybrat ty, které si podle nich zaslouží realizaci.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Můžeme nastínit, jaký den nás čeká minimálně tedy po stránce meteorologické. Čtvrtek 20. srpna v Libereckém kraji nabídne počasí s velkou oblačností. Místy se vyskytnou také přehánky a ojediněle i bouřky. Přes den může být přechodně až polojasno a k večeru bude oblačnosti opět přibývat. Nejvyšší teploty, ale myslím si velmi příjemné, 24 až 28 stupňů Celsia. Na horách dnes mezi 19 a 22 stupni. Ráno většinou slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Přes den očekáváme mírný jihozápadní vítr a v bouřkách nám vítr přechodně také zesílí. Biometeorologická předpověď dnes na jedničce, tedy na mírném stupni zátěže, to platí pro většinu Libereckého kraje. Česko-Lipsko poté hlásí trojku, tedy nejvyšší stupeň zatížení. Dobré ráno přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec i minutu po 6:45 a už za okamžik nabídneme také skupinu Mandraže.
2: Prší a venku se setmělo.
3: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne, nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků, autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 10:30.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak jsme slíbili, tak jsme také doručili skupinu Mandrače asi s jejich největším hitem, a to Motýly. Ty nám dozněly v 6 hodin a 50 minut během tedy čtvrtku 20. srpna. Kalendář je v tomto směru neúprosný. 20. srpna a prázdniny jsou v poslední čtvrtině. Brzy už začne pro naše ratolesti zase také povinná školní docházka. Předškoláků se na ní zeptala redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, co to znamená povinná školní docházka?
2: No, musíme chodit do školy, musíme se učit a můj brácha tam chodí.
1: Proč si myslíte, že musíme chodit do školy?
2: Protože aby jsme se naučili číst a aby jsme se tam něco naučili, třeba písmena, a nebo tak podobné věci.
3: A nebo aby jsme se mohli i naučit hrát spoustu her a dělat nějaké věci a nějak vyrábět.
4: Protože tamhle se učíme číst, počítat a něco takového pěkného.
1: A jaké předměty se ve škole učí?
2: Úkoly, matika, čeština.
3: Mohli bychom tam se naučit nějak dělat nějaké triky na tancování.
4: A dělat nějaké taky velké věci, co bychom se mohli udělat. A máme tam spoustu kamarádí, to si budeme spolu hrát.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na libereckém dopravním terminálu Fignerova se změnila některá stanoviště. Papírenská firma v Pasekách nad Jizerou začala s likvidací toxického odpadu. Kvůli rekonstrukci je uzavřená silnice mezi Pihelem a Dobranovem. Velká oblačnost, místy přehánky a teploty kolem 26 stupňů. Takové dnes u nás bude počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Hopfoglová přeje hezké ráno. Liberecký dopravní podnik dokončil další část rekonstrukce dopravního terminálu Fignerova. Informoval o tom na svém webu. Ode dneška jsou opět v provozu stanoviště číslo 5, 6, 7 a 8, ze kterých odjíždí například linky do Pavlovic, Ruprechtic nebo Harcova a na sídliště Kunratická. Rekonstrukce budovy má trvat do konce letošního roku. Dělníci teď pracují na stanovištích 3 a 4. Autobusy odjíždí z náhradních zastávek.
3: Linka číslo 25 ve směru na Broumovskou nově odjíždí ze stanoviště 1. Linky 18, 36 a 600 se přesunuly na stanoviště číslo 5. Zbylé linky například do Zeleného údolí, Pilínkova k aréně nebo do obchodního centra Nisa odjíždí z nově vzniklého stanoviště B. To lidé najdou v Blažkově ulici mezi obchodním centrem a parkovacím domem. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kal tam obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, pokračuje generální ředitel společnosti Marek Michálko.
4: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy.
1: Ve středu začala na Českolipsku rekonstrukce silnice třetí třídy mezi Pihelem a Dobranovem. Dopravní spojení místních částí Nového Boru a České Lípy kvůli tomu bude přerušené do konce října. Na první etapě z Dolního Pihelu po autobusovou točnu v Bukovanech bude stavební firma pracovat do 20. září. Následně se přesune na navazující úsek směrem k Písečné. Objízdná trasa je vedená po silnicích vyšších tříd před Českou Lípu a po objížďce jezdí i autobusová linka číslo 4. 455. Pro obyvatele Bukovan, Písečné a Dobranova jsou zajištěné náhradní spoje. Při nočních ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 6 lidí, dalších 23 je zraněných. Úřady v ukrajinském hlavním městě informovaly o 5 obětech, další člověk zemřel v kyjevské oblasti. Rusko při náletech použilo i balistické rakety. Zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodili dětskou nemocnici. Kvůli velkým ruským útokům na Ukrajinu preventivně vzlétly i stíhačky v Polsku.
2: Počasí.
1: Čekáme většinou oblačno až polojasno s jen ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Během odpoledne bude oblačnost přibývat, tak večeru můžou být i srážky četnější. Teploty se dnes dostanou nejvýše mezi 24 a 27, na Českolipsku až 28 stupňů. Teď fouká ještě slabý jihozápadní vítr, přes den zesílí na mírný a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Opatrně jeďte po silnici třetí třídy mezi Raspenavou a Lázněm Libverda. Na vozovku spadl strom, hasiči ho budou odstraňovat. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtvrteční dobré ráno pokračuje teď už tedy v čase 4 minut po 7 hodině. Od mikrofonu vás tedy i v tento moment zdraví Martin Kolín. A co nabídneme na vlnách Českého rozhlasu Liberec už za okamžik? Bude to pohled za sportem. Přeci jen jedno dvojutkání dělí fotbalisty Jablonce od účasti v základní skupině konferenční ligy. První zápas odehrají dnes ve skotském Glasgow, a to proti Rangers. Jak se na zápas připravovali, to se dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho čtvrtečního ranního vysílání. Přejeme příjemný poslech, řidičům šťastnou cestu, pokud pravidly snídáte nebo se chystáte na ranní kávu, tak k tomu také dobrou chuť, hlavně ale vydařený den.

0: 11 minut po 7 hodině a Český rozhlas Liberec přeje dobré ráno. Fotbalisty Jablonce čeká úvodní zápas playoff o konferenční ligu. Večer nastoupí na trávníku skotských Rangers, tedy na stadionu v Glasgow, který většina českých fotbalových fanoušků moc dobře zná.
1: Kolář dostal pořádnou ránu kopačkou od Rufa, který následně uviděl tu červenou kartu. No a ta byla naprosto zasloužená. On šel.
2: Když si člověk pamatuje se Sláví, když tam hráli, že to bylo velký halo. Ale je z toho cítit, že tam nás nečeká určení nic lehkýho. No.
3: Jak připomněl fotbalista Jablonce Jan Chramosta, Rangers se v Česku v uvozovkách proslavili díky utkání se Slávií před více než 5 lety. Brankář Kolář z něho odešel s frakturou lebky a obránce Kůdela se stopkou v 10 duelech pod hlavičkou Unie evropských fotbalových asociací za rasistické chování. Během zápasu si totiž zakryl ústa a pronesl něco k protihráči.
2: Nabízí se Ondra Kůdela, že s tou jeho věcí, co se tam stala, tak myslím si, že všichni už to známe, bylo to i na tom mistrovství a myslím si, že takováhle věc se nás týkat nebude.
3: Řekl útočník Chramosta na téma zakrývání úst. Slávisté tehdy zvítězili 2-0 a od té doby jsou posledním českým týmem, který vyhrál na Ibrox Stadium. Přitom šanci zopakovat tento úspěch měla hned dvakrát Sparta a jednou Plzeň. V těchto případech ale vždy slavili Rangers. Teď může bilanci upravit Jablonec.
2: Já nemyslím si, že vzhledem jenom k těm českým týmům, ale celkově k tomu, jaký týmy porazili nebo s jakýma týmama hráli, no, takže a koukali jsme, mají tam hodně reprezentantů zemí, že jo, v té sestavě, ale nemá smysl se jich bát, prostě tohle to bude o dvou zápasech a když se nám to sejde, tak třeba dokážeme nějak zaskočit.
3: Říká útočník Severočechů Jan Chramosta. Mezi kádrem Rangers před 5 lety a teď je obrovský rozdíl. Z tehdejšího týmu není v klubu už žádný hráč a lavičce už dávno nekraluje Steven Gerrard. Naopak jde o několika národnostní manšaft složený z převážně mladých hráčů. Jak se proti němu bude dařit svěřencům Luboše Kozla, uslyšíte dnes večer. Úvodní duel play-off konferenční ligy mezi Rangers a Jabloncem začne ve 20:45 českého času, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Z Glasgow Karel Schamberger, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji velmi příjemné, ty nejvyšší mezi 24 až 28 stupni, na horách mezi 19 až 22 stupni. Bude převládat velká oblačnost, místy se vyskytnou přehánky a ojediněle očekáváme i bouřky. Přes den může být přechodně až polojasno a k večeru bude oblačnosti opět přibývat. Biometeorologická předpověď na jedničce, Českolipsko ale hlásí trojku, tedy nejvyšší stupeň zátěže.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: jakého důvodu hledá Krásná Lípa dobrovolníky? Ne, na to se dozvíte v dalších zprávách a Hauptfoglové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Pachatelé znásilnění odcházejí od soudu s nepodmíněným trestem častěji než dřív, vyplývá to z dat Ministerstva spravedlnosti, podle kterých šla do vězení v letech 2022 a 2023 zhruba polovina odsouzených. V posledních dvou letech se poměr zvýšil na skoro 60%. Společnost ČSAD Liberec vrátí libereckému kraji téměř 9,5 milionu korun. Firmě, která zajišťuje významnou část autobusové dopravy v regionu, kraj peníze dříve poskytl na její fungování. V loňském roce dopravce hospodařil se ziskem. V Liberci začne od zítřka jezdit křišťálová tramvaj vyzdobená pro festival Týden křišťálového údolí, který začíná v pondělí. Po dobu trvání festivalu bude tramvaj spojovat zastávky Viadukt a Vratislavice nad Nisou Výhybna. Město Krásná Lípa hledá dobrovolníky na pomoc s organizací tradičního maratonského běhu, který vede částečně i územím Národního parku České Švýcarsko. Crosspark maraton se běží v sobotu 29. srpna. Kontaktní údaje jsou na webu města Krásná Lípa. Tři české fotbalové kluby dnes budou bojovat o postup do evropských pohárů a mezi nimi i FK Jablonec. V závěrečném předkole konferenční ligy nastoupí v Glasgow proti Rangers. Začátek zápasu je ve 20 hodin a 45 minut. A u nás dnes bude převládat velká oblačnost, místy s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů, tolik naměříme na Českolipsku, na ostatních místech kraje do 27.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v Mimoni, na Kozinově náměstí se srazila dvě osobní auta, s opatrností tam projedete a naopak neprojedete na silnici pod rozhlednou pod Prosečí. Hasiči tam odstraňují spadlý strom.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Hany Hauptfoglové a to během čtvrtečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec v kalendáři 20. srpna na hodinách 7.32 a my se společně v následujících 30 minutách rozhodně budeme zajímat o počasí a to společně s meteorology a také nás v závěru hodiny tedy před 8. čeká cesta do Pasek nad Jizerou. 3000 tun toxického odpadu se totiž nashromáždilo právě pod tamní továrnou na výrobu papíru. Společnost ji teď začala likvidovat, práce potrvají minimálně rok a my jsme se na místě byli podívat a podrobnosti ty nabídneme právě v závěru této vysílací hodiny. Popřejeme příjemný poslech a také pokud možno poklidné čtvrteční ráno v naší společnosti.

7 hodin a téměř 39 minut během tedy čtvrtečního ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec, kdy jsme nabídli píseň Petra Reska Jsi. Je to také čas, kdy můžeme nabídnout další pohled do libereckého kraje. V tomto případě zamíříme do Dolní Řasnice, která od zítřka, tedy od pátku až do neděle, pořádá tradiční pouť, která nabídne 3 dny hudebního programu a hlavně pouťové atrakce. V pátek se představí kapela Překvapení z garáže, v sobotu se můžete těšit například na kapely Freefall, Kabát Revival, Varnsdorf, JB a další interprety. Neděle bude patřit skupině Kaur Power. Ostatně, jak byste nalezli také na frýdlantském webu. A v případě, že bydlíte v Hodkovicích nad Mohelkou, měli byste počítat s tím, že právě dnes a také zítra bude ordinace zubního lékaře z důvodu čerpání dovolené uzavřeno. Taková technikálie, která se rozhodně hodí vědět. Pokračujeme také v našem vysílání. Slibovali jsme telefonát meteorologům a skutečně už za okamžik se budeme moci právě s meteorologi na počasí podívat, s čím tedy dnes a v následující

0: počasí.
1: 7:43 a na telefonu už z Českého hydrometeorologického ústavu pan Jan Hrubý. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, zůstaneme ještě u těch ranních hodin, potažmo se budeme moci trochu vrátit k noci, kde jsme měli možnost si v Libereckém kraji užívat pěkné bouřky, pěkné v tomto momentě, spíš myšleno jako velmi intenzivní, hádám tedy, že se to odrazilo i na teplotách, tak můžeme jenom doplnit, jak se nám ty ranní teploty v Libereckém kraji pohybují?
2: Aktuálně v Libereckém kraji měříme od 14 do 17 stupňů Celsia.
1: A když tedy nastíníme ten dnešek, jak tam se teploty budou pohybovat, případně zdali počítáme s nějakými bouřkami opět, že by se nám vrátili, nebo také déšť, který jsme včera měli možnost trochu užívat?
2: Dneska to vypadá, že by vlastně už nyní nám oblačnost spíše přibývá, takže dneska očekáváme, že bychom velkou oblačnost měli mít skoro po celý den a vypadá to, že by se nám v těch nejbližších hodinách mohly ojediněle vyskytnout peřánky nebo bouřky, ale odpoledne nebo v té druhé části dne by těch srážek mohlo být i více. A co se týče teplot, tak dneska očekáváme od 23 až do 26 stupňů Celsia a vítr aktuálně máme většinou slabý, ale měl by se nám rozfoukat na mírný jihozápadní o rychlosti 3 km za sekundu a v bouřkách by měl vítr zesilovat.
1: Tak nejen bouřky si rozhodně pohlídáme i v odpoledním vysílání, respektive ve dni v kraji po 17. hodině. V ranních hodinách nám informace z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Jan Hrubý.

0: Díky za ně, přejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 49 minut k tomu a v kalendáři 20. srpna. Čtvrteční Dobré ráno pokračuje a jak jsme slibovali, vydat se můžeme také do pasek nad Jizerou. Černý ropný kal s toxickými látkami likviduje papírenská společnost EMBA v pasekách. Stará ekologická zátěž se tam nashromáždila za minulého režimu. Teď tam těžká technika odsává 3000 tun toxických látek, které prosakují do podzemních vod i do řeky Jizery. Zaplavený náhon je potřeba odsát, zasanovat, podepřít a znovu zaplavit čistou vodou.
1: Tam vlezou dolů a to vlastně pokračuje takhle pod to. Předtím jsme nevěděli, že v té laguně, jak my tady říkáme, je nějaký nebezpečný odpad.
2: Říká generální ředitel papírenské společnosti EMBA Marek Michálko. V továrně přímo pod strojem mají teď díru do podlahy, odkud sací bagr odčerpává toxický kal.
1: Nejedná se úplně o nějaký odpad, já nevím, radioaktivního nebo něčeho takového, ale vzhledem tomu, že je to odpad z papírenské výroby, kde dřív bylo historicky běžný, že třeba noviny se tiskly barvama, který obsahovali rtuť nebo nějaký těžký kovy, tak je tam prostě i takovýhle druh odpadu.
2: Nahromaděný odpad obsahuje například nebezpečné kovy, jako je rtuť, olovo a kadmium. Tento starý náhon netěsní a toxické látky z něj dlouhodobě prosakují do podzemních vod a přímo do řeky Jizery. Co se v něm ukrývá, zjistilo vedení společnosti teprve zhruba před 5 lety.
1: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky v Rokytnici nad Jizerou. A do té doby se vypouštěly vody normálně do Jizery a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Udělali se nějaký vrty a zjistilo se, že to není jenom prostě nějaká
2: voda špinavá
1: nebo odpad z papírenské výroby, ale že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy, které by bylo prostě dobré zlikvidovat.
2: Firma musí provést sanaci a celý náhon se musí znovu zpevnit, říká z likvidační firmy Martin Zigo.
3: Na konci akce se tam dají nějaký dřevěný spěry ještě po nějakých částech a pak se to zase zpátky zaplaví, aby ten tlak prostě byl minimální.
2: Součástí prací je také vybudování dekontaminační stanice, která vyčistí podzemní vodu. Odpad společnost nechává bezpečně zlikvidovat v čistírně v Královéhradeckém kraji. Z pasek nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Hasiči vyjeli v noci kvůli bouřkám v Libereckém kraji k téměř 80 případům. Obchodní akademie v České Lípě bude mít od září novou ředitelku. Architekt Jakub Adamec vybíral jízdou na kole na ještět peníze na dětskou paliativní péči a bude většinou oblačno s přeháňkami a teplotami do 28 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Hasiči měli v noci na dnešek v Libereckém kraji téměř 80 výjezdů kvůli silným bouřkám a větru, informovali o tom na sociální síti X. Nejvíc jich bylo na Liberecku. Hasiči nejčastěji vyjížděli k popadaným stromům. Noční bouřky zkomplikovaly také dopravu. Na několika tratích jsou kvůli popadaným stromům zpožděné vlaky, například mezi Libercem a Jaroměří. Policie hlásí překážky také na některých silnicích. Například v Jablonci nad Nisou je neprůjezdná silnice do Lučan a strom spadl i na silnici v Raspenavě. Obchodní akademii v České Lípě od září povede Martina Vlčková, která ve škole působí jako pedagožka. Do vedení jmenovala Rada Libereckého kraje. V konkurzu se o místo ředitele ucházelo dohromady 6 zájemců. Komise posuzovala například jejich koncepci vedení školy nebo znalost současných trendů ve vzdělávání. Dosavadní ředitel školy Rostislav Lát rezignoval z osobních důvodů. Pokračuje krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
6: Paní magistra Vlčková na škole působí, učila angličtinu, ale věnovala se také programům Erasmus. Byla také dosud metodičkou prevence sociálně patologických jevů.
5: Architekt Jakub Adamec absolvoval na kole 36 nepřerušených výjezdů na ještět. Dvakrát tím pokořil převýšení Mount Everestu. Podpořil tak sbírku Pro dům pro Julii, jediný dětský hospic v České republice. Sbírku pořádá nezisková organizace Domestici, která se dlouhodobě věnuje podpoře paliativní péče prostřednictvím sportovních výzev, jak říká její zakladatel Martin Souček. Má za sebou spolupráci s 54 ambasadory.
7: Dnes prostě pokračuju v té mé původní myšlence, že já něco udělám a řeknu lidem, nedávejte peníze mě, ale dejte je do sbírky na hospicovou paliativní péči v Česku. A my jim vlastně k tomu poskytujeme už jakoby jenom transparentnost, nějakou garanci toho příběhu.
5: Výbava do školy pro žáka první třídy stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako v loni. Ukázala to analýza letáků 7 největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční. S výdaji můžou mít problém hlavně nízkopříjmové rodiny a samoživitelé. Pro děti z chudších rodin proto pořádá sbírku například Diakonie Českobratrské církve evangelické. Podobně pomáhá taky organizace Fandi mámám.
4: Počasí.
5: Je před námi oblačný den s přeháňkami, přechodně může být až polojasno, večer bude ale oblačnost znovu přibývat. Naměříme 24 až 27, na Českolipsku až 28 stupňů. Slabý jihozápadní vítr během dne zesílí na mírný a biozátěž zůstává i dnes mírná na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: Pomalu jedoucí vozidlo údržby teď potkáte na silnici 1/10 v Turnově v úseku od odpočinkového parku po kruhový objezd u Hrubého Rohosce, tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Kalendáři 20. srpna a i 4 minuty po 8. hodině vás ve vysílání Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolín. Během čtvrtečního dobrého rána budeme moci zamířit také do části Hralska, tedy do Náhlova. Tam si totiž Muzeum vystěhovalectví do Brazílie v sobotu připomenou zaniklé horní vsi. A my se na celou událost společně podíváme už za okamžik ve vysílání také s naším regionálním stopařem. Přejeme příjemný poslech, přejeme dobré ráno řidičům, radši s předstihem i v ranních hodinách. Šťastnou cestu.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Kaple svatého Floriana, symbol obnovy Náhlova, se v sobotu 22. srpna letošního roku opět stane místem výroční posvícené mše. Začátek je v 11 hodin a protože se Náhlov nachází v regionu severního Podralska, místě zvaného Horní Vsi, zvou pořadatelé zároveň na návštěvu Muzea vystěhovalectví do Brazílie a Muzea Horních Vsí v Ralsku Náhlově. A právě tam se dnes ráno vydal také regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
2: Přeju dobré ráno. Právě z Krajanského muzea vystěhovalectví do Brazílie, Muzea Horních Vsí v Ralsku Náhlově, kde jsem s ředitelem muzea Petrem Polakovičem. Pane řediteli, udělejme si v tom nejdřív trošku jasno. Co to vůbec jsou ty Horní Vsi?
3: Tak Horní Vsi jsou vlastně taková oblast tady celá umístěná mezi třema kopcema, mezi Ralskem, Bezdězem a Ještědem.
2: Takže to se dá říct, že to je vlastně všechno to, čemu dneska říkáme Ralsko, že se to dřív jmenovalo Horní Vsi?
3: Ano, v podstatě je to tato oblast. Dneska my jsme, když to tak řekneme, kopírujeme. Dneska jsme město Ralsko a podědili jsme přes 20 vesnic, ale ty už jako zmizely, protože ty byly zničeny při tom zřízení toho vojenského prostoru. A nás je těch místních částí toho města Ralsko 6 místních částí a Náhlov je jedna z nich.
2: A vy tady v muzeu vlastně připomínáte ty zaniklé obce.
3: Ano, my tady připomínáme, máme vlastně dvě témata, jednak vystěhovalství do Brazílie, to je takový oddělený téma, a potom téma těch zaniklých vesnic, těch Horních Vsí.
2: Jaká bude ta letošní posvícenská mše a jaká je vůbec jejich tradice?
3: Tradice už přes 20 let začala, když jsme se, náš spolek, jsme se začali starat o to nějak zvelebení té vesnice, tady Náhlova, a začali jsme opravou kaple toho svatého Floriana a potom jsme zřídili to muzeum a vždycky vzpomínáme na tu historii, máme nějaký program, připomínáme, že tady byla prostě bohatá historie a že to jako nezaniklo a že to dál se může rozvíjet.
2: Ta kaple svatého Floriana, tady je vlastně tady kousek od nás, od muzea. A co vůbec tady v muzeu bývalo dřív?
3: Tohleto muzeum vlastně byla německá škola, postavená v roce 1895. Pak za bývalého režimu tady byla tělocvična v této třídě, kde my teď sedíme, a vedle, kde měl učitel kabinet, tak tam bylo smíšené zboží.
2: Výroční posvícenská mše ale není jedinou akcí, kterou pořádáte.
3: My tady tak, pokud jde o ty Horní Vsi, tak to je taková nejvýznamnější akce. Pak tady pořádáme vzpomínky, cyklus vzpomínek různých pamětníků, ať už Čechů nebo Němců, kteří tady žili, jejich rodiny. Potom v tom muzeu vystěhovalství do Brazílie máme významný akce oslavu prezidenta Kubíčka. To byl významný prezident českého původu, o čem se moc jako neví. To teď propagujeme i s našima diplomatama v Brazílii. Hledá se jeho původ, že se nemůže najít Kubíčku, je 4000 v naší republice, takže najít toho pravýho, který šel do Brazílie, je docela těžký. No a potom tady slavíme taky rakouskou princeznu Leopoldínu, která se provdala do Brazílie v roce 1817 a to bylo prostě důležité pro ty vztahy.
2: Ale tou nejbližší akcí je sobotní posvícenská mše tady v Náhlově, na kterou vás zvem.
1: My rozhodně děkujeme za pozvání, děkujeme také za zprostředkování informací, o to se postaral náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Díky za to, přejeme zatím hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou odpoledne ze zásady.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí přinejmenším zajímavé, ale teploty relativně vysoké můžeme jen uvést na pravou míru. Dnes v Libereckém kraji naměříme mezi 24 až 28 stupni, na horách mezi 19 až 22 stupni. Očekáváme velkou oblačnost, místy se vyskytnou také přehánky a ojediněle i bouřky. Přes den může být přechodně až polojasno a k večeru bude oblačnosti opět přibývat. Biometeorologická předpověď dnes na jedničce. Česko-Lipsko hlásí trojku, nejvyšší stupeň zatížení a v ranních hodinách většinou slabý, proměnlivý nebo západní vítr.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

8 hodin 22 minut a s datem 20. srpna se společně budeme moci vydat do roku 1977. Je to totiž na den přesně 49 let od startu sondy Voyager 2, v překladu cestovatel. Vesmírná sonda, která byla vyslána na jednosměrnou misi i s českou stopou. Šlo o vyslání sondy v rámci programu Voyager. Identický Voyager 1 sice nese jedničku, vyslán byl ale až na začátku září stejného roku, tedy 1977. Voyager 2 měl obletět 4 planety a pokračovat do hlubokého vesmíru. Proletěl tedy kolem Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. U všech planet sonda nafotila 10 000 fotek, a to z těsné blízkosti. Zkoumala se teplota planet, atmosféra i specifika daných těles. Dnes se sonda nachází ve vzdálenosti necelých 22,5 miliardy kilometrů od Země. Původně se počítalo s tím, že už přes 10 let sonda nebude fungovat. Opak je ale pravdou. Po úpravách a vypnutí některých systémů se očekává fungování alespoň do roku 2030. Jde tedy o nejdéle fungující sondu. Na obou sondách Voyager se navíc nachází i zlatá deska, na které jsou uchovány různé informace v případě, že by nastala komunikace s mimozemským životem. Zvuky, fotografie, vědecké poznatky o lidech, hudba i pozdravy v různých jazycích. A pokud se ptáte, tak ano, i češtinu byste na desce zaslechli. Takový je tedy příběh nejdéle fungující vesmírné sondy Voyager 2. Dnes je to přesně 49 let od jejího vzletu.

0: jakými omezeními by měli počítat cestující na trase, který k Zlatému nábrží v Krkonoších? Nejen o tom se dozvíte více v dalších zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Senát dnes projedná stavební zákon, který má podle koalice usnadnit a zrychlit stavební řízení. Návrh v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí například to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory, všechny ji doporučili zamítnout. Kvůli opravě silnice nebudou jezdit autobusy na Zlaté návrší v Krkonoších. Podle společnosti Korit LK uzavírka začne 31. srpna a potrvá až do konce října. K nejvýše položené autobusové zastávce v České republice nebudou smět ani cyklisté. Kostel svatého Petra a Pavla v Horním Tanvaldu by se po opravách měl otevřít veřejnosti už do konce srpna. Stavbaři tam opravovali krov, který zasáhla dřevomorka. Památkáři by kostel měli ještě letos prohlásit za kulturní památku. Na zámku ve Šluknově je výstava o obnově rozhledny na Jitrovníku. Nejsevernější rozhlednu České republiky opravilo město, návštěvníkům se zpřístupní 26. září. Model rozhledny si zájemci už teď mohou prohlédnout na výstavě. Extraligový hokejový tým Bílí Tygři Liberec má za sebou 4. přípravný zápas, podlehl v něm Hradci Králové 5-4. A dnes u nás bude převládat velká oblačnost, místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami, přechodně může být i polojasno, večer ale bude oblačnost zase přibývat. Teploty dnes do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 3. třídy v Albrechticích v Jizerských horách je uzavřená, a to od křižovatky se silnicí od Jiřetína pod Bukovou po křižovatku se silnicí na Mariánskou horu. Opravují tam povrch vozovky a objížďka vede přes Smržovku a Desnou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32 a za námi další zprávy Hany Hauptvoglové během čtvrtečního dobrého rána. Ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech a společně se budeme moci už za okamžik podívat, myslím si, pro ranní vysílání na tradiční věc, tedy na krimi příběh. Vydáme se totiž na silnice a podíváme se na gentlemana silnic, který zachránil ženu z potopeného auta. Tak co konkrétně se stalo, to se za okamžik ve vysílání dozvíte.

0: 9 minut po půl deváté a máme otázku na vás, na naše posluchače. Už jste někdy přemýšleli, co byste dělali, kdybyste se svým autem skončili v rybníku? Asi málo kdo, ale ať se nám to líbí nebo ne, takové věci se občas stávají. Miroslav Holubec se nám v dnešním krimi příběhu pokusí poradit, co v takové situaci dělat.
1: Krimi příběhy.
2: Nedávno jsem četl článek o novém gentlemanovi silnic a dočetl jsem se, že v případě tohoto řidiče bychom si s tímto pojmem nevystačili, jelikož gentleman na silnici je někdo, kdo vás pustí na křižovatce nebo vám pomůže vyměnit kolo. Tenhle pán jel nedávno kolem rybníka, když si všiml, že v něm přistálo auto. Nejenže zastavil, ale skočil do vody a z auta vytáhl řidičku, která se nemohla dostat ven. Jednoduše zachránil život. Nebylo to jednoduché, dveře nešly otevřít a okénka nešla rozbít. Vzpomněl si ale na nedávné školení, kde zaznělo, že do auta nejdřív

0: podstatnému. To s tím tlakem, to je pravda, ale ne vždy dokáže člověk zadržet dech na tak dlouho, než se tlaky uvnitř a vně auta vyrovnají. Ve zkratce, nejdůležitější a nejtěžší je zachovat klid. Jednak šetříte kyslík a jednak si spíš vzpomenete na správný postup. Auto většinou chvilku vydrží na hladině, ale pokud se už začalo potápět, dveře nepůjdou otevřít, a to už při pár centimetrech pod vodou. Potom odepnout pásy a otevřít okénko. Chvíli trvá, než voda vyzkratuje elektriku. Když otevřít nejde, zkusit ho rozbít. Ideální je speciální kladívko. A když máte spolujezdce, to samé, tedy rozepnout pásy a směřovat k otevřenému okénku. Závěrem snad ještě velký dík a gratulace gentlemanovi silnic a vám ostatním přání, abyste se v podobné situaci nikdy neocitli. Ale radši si to najděte na internetu i s videem, jako já.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve čtvrtek v Libereckém kraji očekáváme velkou oblačnost, místy se vyskytnou také přehánky, ojediněle k tomu bouřky a přes den může být přechodně až polojasno, ale k večeru bude oblačnost opět přibývat. Teploty 24 až 28 stupňů, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Biozátěž mírná, na jedničce to platí pro většinu kraje, Českolipsko dnes hlásí trojku, tedy nejvyšší stupeň zátěže a ráno většinou slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr.
2: Prší a venku se setmělo.
3: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska pěti členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 10:30.
0: Český rozhlas Liberec, rádio.

Jitka Zelenková z písní Máme si co říct. Myslím si, že to odráží i další vysílání Českého rozhlasu Liberec. Určitě si bude o čem povídat a po 9. hodině už vás bude vysíláním a provázet kolegyně Iveta Kalátová. Například po 9. hodině se společně s ní podíváte na změny v podobě registrace psů. Nebudu prozrazovat více, ostatně to se totiž dozvíte právě v dopolední pod Ještědem a jen připomenu 9 hodina 45 minut, to pokračuje zámecké léto a i dnes se na vás ve vysílání bude těšit kolega Pavel Kudrna. Od mikrofonu se 9 minut před 9. hodinou s přáním příjemného poslechu loučí Martin Kolín.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Dětskou univerzitu na Technické univerzitě v Liberci kraj podpoří 500 000 dotací. V Mimoni obnovili zaniklý hřbitov. Jablonecké fotbalisty čeká úvodní zápas play-off o konferenční ligu ve Skotsku. Velká oblačnost, místy přeháňky a teploty kolem 26 stupňů. Takové dnes u nás bude počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Liberecký kraj podpoří další ročník dětské univerzity na Technické univerzitě v Liberci. Radní schválili dotaci 500 000 korun. Od přelomu září a října do června nabídne univerzita žákům základních a středních škol zhruba 15 celoročních kurzů. Díky krajské podpoře budou stát maximálně 4 500 korun. Pokračuje krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
4: Dětská univerzita je pro žáky a studenty od 6. tříd základních škol po 2. ročníky středních škol. Důležité asi je zmínit, že se zaměřuje zejména na technické vzdělávání.
3: V Mimoni skončila hlavní část obnovy starého hřbitova, který zanikl v 60. letech minulého století. Upravenou plochu v sousedství nového hřbitova bude možné postupně zaplnit mimo jiné až 550 urnovými hroby. Kapacita by měla vydržet nejméně 100 let, jak říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
5: Kdy jsme stávají ty kapli, která tam je. Udělali jsme novou sypovou hůdku v takovém stylu, co mají ve Švédsku, že tam máme prostě dubový trámy velký a zároveň nám teďka přivezou někdy v září kolumbária, protože jsme koupili kolumbária jakoby montované od jedné firmy.
3: Město Jilemnice přestavuje bývalé chlapecké gymnázium na základní a mateřskou školu pro děti se speciálními potřebami. Stavbaři tam mění dispozice a rozvody a staví výtah. Rekonstrukce začala na základě memoranda města s Libereckým krajem. Kraj zaplatí opravy a od města se bude školu pronajímat za menší částku. V horním patře by měla sídlet také nová zdravotnická vyšší odborná škola. V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron, informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministerstva obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nespůsobil materiální škody. Úřady ale na místo vyslali tým vojáků, aby oblast zabezpečili a událost vyšetřili. Sport. Fotbalisté Jablonce rozehrají na hřiště skotských Rangers úvodní duel play-off o konferenční ligu. Tým z Glasgow neuspěl v předkole Evropské ligy. O to větší motivaci má na Jablonec, myslí si trenér Severočechů Luboš Kozel.
6: Proti nám bude stát nemotivovaný soupeř, který bude chtít toho domácího prostředí využít k vytvoření nějakého náskoku, takže pro nás bude velmi důležitý dobrý vstup do utkání, aby jsme hlavou unesli vlastně tu atmosféru, na kterou třeba nemusíme být úplně zvyklí ty hráči.
3: Duel Rangers-Jablonec začne ve 20 hodin a 45 minut. Odveta se bude hrát za týden v Jablonci nad Nisou. Počasí. Čekáme převážně velkou oblačnost, místy přeháňky a jen přechodně polojasno. Teploty se dnes dostanou nejvýše mezi 24 a 27, na Česko-Lipsku 28 stupňů Celsia. Fouká slabý jihozápadní vítr, který přes den zesílí na mírný. Biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: S omezením a také se zdržením počítejte v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května u kruhového objezdu u odbočky do Horské ulice opravují vodorovné dopravní značení. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemné a hlavně dobře naladěné dopoledne pod ještědem, to vám krátce po 9. hodině tady po zprávách Hany Hauptvoglové přeje Iveta Kalátová. Tak doufám, že jste přečkali v pohodě tu dnešní poněkud bouřlivou noc. No, jak jsme slyšeli, podle meteorologů by se nám ještě ty deště a bouřky měly vrátit, ale víkend už snad by měl být v pohodě. My se ale nebudeme věnovat počasí, my se budeme věnovat registraci psů. Od začátku července musí majitelé povinně registrovat svoje psy. Jak taková registrace vypadá a chodí kvůli tomu k veterinářům více lidí, tak to se dozvíme už za okamžik. No a také nás čeká etiketa Daniela Šmída. Dnes bude tématem osobní prostor. Nezapomeňte na zámecké léto ve 9:45 a také na to, že vám hrajeme hezké písničky, které určitě nestárnou. Tak si ten dnešní den užijte s námi, s Českým rozhlasem Liberec. Pěkný poslech.

0: Jak už jsme vás informovali ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, 1. července vstoupila v platnost novela zákona, která majitelům ukládá povinnost zaregistrovat svého psa. Náš reportér Patrik Fischer proto vyrazil do ordinací veterinářů, aby zjistil, jak registrace probíhá, na jaké problémy můžete při registraci narazit, i zda se na zvěrolékaře obrací víc lidí než obvykle.
1: Jak probíhá registrace psa, popisuje veterinář Martin Kolafa.
2: Majitel přijde s pejskem, který se má očkovat, a při očkování na vzteklinu musí mít aplikovaný čip a zároveň se může zanést do registru, který se jmenuje Centrální evidence psů, a v tomto evidenčním systému jsou všechna data, která klient potřebuje mít o psovi, i o očkování, i o majiteli. To znamená, že chovatel uvádí místo, kde se pejsek opatruje a kde se dá taky dohledat majitel.
1: Veterinářka Lea Wildnerová z Jablonecké veterinární kliniky Bedrníkových doplňuje, že není potřeba psa registrovat okamžitě.
3: Když máte zvířátko, které má platnost vzteklinu třeba až za 3 roky, tak to můžete řešit až za ty 3 roky. Samozřejmě je to vždycky na volbě toho majitele a můžou si zaregistrovat zvířátko kdykoliv mezi tím, ale opravdu to není nutné naběhnout okamžitě, pokud prostě běží ta vzteklina a její platnost.
1: Někdy registrace psa nemusí jít úplně hladce, jak říká Lea Wildnerová.
3: Určitě vzít sebou zvířátko, protože se musí zkontrolovat číslo čipu. Teď jsem tady zrovna akorát měla případ, kdy nebyl funkční čip, takže je pak nutný přeregistrovat to zvíře na základě změny čipu, musí se naaplikovat nový, takže musí mít funkční čip, aby se mohl dát do toho registru.
1: Lea Wildnerová také upozorňuje, že státní registr je úplně nový a zápis v déle fungujících soukromých registrech se do něj nepropisuje.
3: Existují registry, které jsou soukromé a lidi si je najdou pod podobným názvem Centrální registr, Národní registr nebo Evidence psů CZ, ale opravdu to není ten Národní registr, který teďka se nás týká. Tam je registr psů.gov.cz a to je jediný registr, který teďka je opravdu pod tím státním dozorem a tam může registrovat pouze veterinární lékař. Takže tam, kde si můžete registrovat sami, tak si klidně zaregistrujte, ale není to ten státní povinný.
1: V souvislosti s povinnými registracemi se lidé začali na veterináře obracet mnohem častěji.
2: Ano, často se ptají, jestli je to povinné, tak samozřejmě podle zákona ano. Je to povinné pro štěňata narozená po 1. červenci, která se musí registrovat a čipovat. Je to povinné při očkování dospělého psa, při vakcinaci proti vzteklině. Tomu se nedá vyhnout, protože je to stanoveno vyhláškou. A jinak si nemusí majitel pejska dělat starost s tím, že by to muselo být neprodleně, pokud nemá tu vakcínu prošlou.
3: Samozřejmě lidi vyděsila výše pokud, tak se snažili prostě se informovat a chtěli to registrovat všichni hned, takže ano, byl ten zájem trošku vyšší.
1: Pokud někdo stále neví, kdy a jak psa registrovat, veterináři doporučují zavolat zvěrolékaři, který jejich mazlíčka ošetřuje, a ten už vám všechny potřebné informace řekne.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je to fajn, že jste s námi i dnes ve čtvrtek 20. srpna a že si užíváte dopoledne pod deštěm plné písniček a zajímavostí. A jak už víte, každý čtvrtek probíráme etiketu. V seriálu Etiketa Daniela Šmída jsme minulý čtvrtek probrali v seriálu, jak se v létě oblékat do práce a jaké oblečení volit ve volném čase. A o čem budeme mluvit s odborníkem na etiketu Lada Klokočníková tentokrát?
1: Budeme mluvit opět především o ženách, o tom, co my ženy bychom měli ve společnosti, na co mnohdy zapomínáme. Dnes by to mělo být nerespektování osobního prostoru při rozhovorech. Co si pod tím představit?
2: Obecně, když se bavíme o osobním prostoru, to znamená někde kolem těch 0,5 metru až 45 centimetrů vzdálenosti od nás, tak se většinou bavíme o tom, že muži jsou ti, kteří narušují prostor těch žen, že se příliš tlačí na ně, nebo i vizuálně narušují jejich prostor. A zároveň se relativně často nemluví o tom, že ženy to dělají minimálně stejně tak často, ne-li nevědomky častěji. Uvedu příklad, je to třeba jenom jemný dotyk při zdůraznění nějakého slova. Nebo je to chycení kolegy, přátel za rameno, když mu chci dát najevo svoji náklonost. Nebo je to příliš těsné projítí kolem někoho. Nebo když chci někomu říct něco důvěrného, tak přílišné přiblížení tváře k tváři toho druhého. Uvědomte si, milé ženy, milé dámy, že vaše přítomnost je pro většinu mužů stejně taková jako je přítomnost mužů ve vašem prostoru. Nedotýkejte se ostatních bez svolení, nepoužívejte tahle dobře míněná, avšak často přeložená jako manipulativní gesta vůči blízkým lidem nebo vůči cizím mužům. Vůči vlastnímu muži samozřejmě můžete, jak je libo, ale hlavně vůči těm přátelům nebo kolegům, tam se to relativně často projevuje. A ještě častěji, pokud jste třeba vedoucí v dané kanceláři nebo v dané organizaci, tak dominantní ženy mají často návyk, náběh k tomu se ostatních dotýkat a narušovat jejich prostor.
1: Takže pozor na to, jak je to s těmi polibky také, rádoby polibky při setkání, protože to také ženy rády dělají, nejen vůči svému partnerovi.
2: Ano, máte na mysli ty takzvané vzdušné polibky, není polibky, to políbení na tvář. Ano, zkuste si tak nějak získat to potvrzení, že ten člověk je na to připraven. To znamená, nejprve mu podat ruku, přiblížit se a pomaličku nastavit tu pravou tvář tady u nás v České republice a zjistíte, jestli je na to nastavena. Pokud ne, no tak máte vždy možnost to zastavit a ne prosazovat.
1: Říká Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě, takže my za to děkujeme. No a zase za týden o ženách s vámi tady naschledanou.
2: Děkuju a těším se moc.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Téměř 60 metrů vysoká petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
3: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
2: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století s tebou mě baví svět.
3: No vážení přátelé, to máte tak?
2: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sametské léto.
1: Hezký den, pěkný čtvrtek, u mikrofonu je opět Pavel Kudrna, no a budu hned tak trošku varovat. Varovat před čím? No před tím, že nám bude pomalu končit to naše zámecké léto ještě dnes a zítra, pak také příští týden. Proč to říkám? Protože příští pátek budeme mít trochu napilno. To nás čeká jednak denní soutěž, pak vylosování výherce z těch denních výherců, tedy z těch, kteří uspějí od pondělí do pátku, mohou vyhrát soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už také jména tří výherců hlavních cen. Jsou to tři pobyty a teď pozor, na zámku Třešť, pobyt v zámeckém apartmá pro dvě osoby na dvě noci, bohatá snídaně formou servírovaného bufetu, privátní pronájem wellness včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro dvě osoby. Lituji, že nemohu soutěžit v tom našem zámeckém létě, ale vy ano, vy můžete a vy se snažíte. Máte-li chuť si užít na zámku Třešť? Tak prvně ovšem musíme pěkně postupně, je teprve čtvrtek, ještě máme řadu soutěží před sebou. František Kinský je nachystán a zve.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.

0: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
1: Dobrý den.
0: A doprovázejí ho dva psy.
1: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
0: Čím je tento zámek výjimečný?
1: Ono to není jenom to, co vidíme, ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože oni jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Urian Gozzi byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
0: Kobercové sgrafito, je to tak?
1: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čarty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
0: Bubnové.
1: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
0: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
1: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
0: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
1: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
0: Tady je kaple.
1: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
0: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
1: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Ano, děkujeme za další pozvánku. No hodně nej v tom rozhovoru padlo, tak bylo těžké vybírat soutěžní otázku. Já za chvilinku ji prozradím tomu, kdo se dovolá a bude třetí v pořadí. Samozřejmě, že dostane, pokud bude vědět, opět ten náš zámecký cestovatelský balíček. No a jak už jsem říkal, v pátek tedy zítra losování o soukromou prohlídku a za týden pak ty víkendové pobyty. Tak máte-li chuť soutěžit, znáte naše číslo, opět tradičně připomeneme.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, o tebe a o, jednou volala kolegyně, máte tam neúplnou písničku? No tak toto natočila skupina Elán. Já jsem teď měl trochu Elán, trochu, jak se říká, lidově a staročeský kalupu, protože mě padal jeden telefonát za druhým. Jestli jste to pokládali, paní Ivana z Českých Budějovic, pak paní Jana, ta nevydržela. Tak paní Jiřino, měla jste být náhradník, ale půjdete do vysílání, protože jinak to teď neumím. Takže já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Řino, rádio vypněte. Já už jsem vám to říkal, abyste ho vypla. Ať máme čistý zvuk. Vždycky to platí samozřejmě, protože je potřeba poslouchat. Ajajajajaj. Už je to tak, už je to v pohodě. Tak, výborně. Takže teď se můžeme soustředit na otázku, je to tak?
1: Ano.
0: Tak paní Řino, z Karviné. Soutěžní otázka zní, kolik barokních madon najdete v kapli Doudlebského zámku? Za A 27, za B 33, za C 45.
1: Za A 27.
0: Je to přesně tak, je to, jak bylo řečeno, barokní Madony, vlastně je to největší sbírka na světě, takže takový rekord, ostatně i ta Kamna, největší na světě, jak se na ně jezdí dívat, nebo druhé největší na světě. Dobře, tak vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, vyhráváte taky vlastně postup do toho pátečního losování. Máte vlastně štěstí v neštěstí, jak se říká, protože předtím ti, co, nebo paní, která byla třetí, tak padla náhradnice, potom vlastně šla na náhradu a vy vlastně do vysílání. No teď to říkám trochu zmateně, prostě měla jste fůru štěstí a budu vám ho přát i v pátek. Mějte se moc pěkně a naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji vám moc pěkně. Nashledanou.
0: Vůbec nemáte zač. Tak já jsem teď trochu byl zmatený, protože ono, víte, co to je, telefony, když pak volá hodně posluchačů, no tak stávkují a já tady mám pak jaksi potůček potu po zádech, aby to všechno dobře dopadlo. A dopadlo to dobře. Tak já vás zvu zase na zítřek v 9.45 se vypravíme na zámek Sviany a samozřejmě budeme i soutěžit. Přeji vám moc pěkný den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Noční bouřky zkomplikovaly provoz na silnicích i železnicích. Přípravy festivalu omezí dopravu v centru Jablonce nad Nisou. Kvůli lesnickým pracím jsou dočasná omezení na turistických trasách v blízkosti Horního sedla a bude většinou oblačno s přehánkami a teplotami do 28 stupňů. Hana Foglová přeje hezké dopoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Od 1 hodiny v noci do 8 hodin ráno vyjeli hasiči v Libereckém kraji kvůli bouřkám téměř 100krát. Nejčastěji odklízeli popadané stromy a poskytovali další technickou pomoc. Zhruba polovina případů byla na Liberecku. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
2: Kolem 2 hodiny ranní jsme ve Vratislavicích zabezpečovali náhradní elektrocentrálu pro osobu na oxigenoterapii. V Jablonci nad Nisou v Rýnovicích hasiči kolem 2:30 ráno provedli zaplachtování a zabezpečení střechy odkryté po bouřce.
0: Kvůli popadaným stromům je v Libereckém kraji podle mluvčí společnosti ČES distribuce Soni Holingerové téměř 6 000 domácností bez elektřiny. Technici pracují na nápravě. Vlaky v Libereckém kraji by po odstranění stromů z kolejí už měly jezdit bez omezení. V Jablonci nad Nisou se dnes o půlnoci uzavře parkoviště na Horním náměstí. Začnou tam přípravy na festival Jablonecká perle. Podle mluvčí magistrátu by tam lidé v noci ze čtvrtka na pátek neměli parkovat. Auta, která budou přípravám bránit, nechá město odtáhnout. Festival Jablonecká perle potrvá od pátku do soboty. Parkoviště na Horním náměstí bude uzavřené do nedělních 13 hodin.
3: Společně s Horním náměstím bude po celou dobu uzavřená taky ulice pod Baštou. V pátek musí lidé počítat s uzavírkou ulice u muzea. V sobotu bude zase uzavřená část Palackého ulice. Přesunutá bude taky autobusová zastávka Horní náměstí ve směru do Mšena. Lidé ji dočasně najdou v ulici 28. října. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Odstraňování nebezpečných stromů a obnova lesa dočasně uzavřely úseky turistických tras mezi obcí Horní sedlo a Loupežnickým vrchem. Upozorňují na to Lesy České republiky. Podle mluvčí lesů Evy Jouklové potrvá omezení v případě dobrého počasí do konce října. Kvůli bezpečnosti turisté neprojdou několika úseky. Uzavřená je například hřebenovka E3 mezi turistickými rozcestníky u Tobiášovy Borovice a Krásný důl. Lesní cesta mezi Krásným důlem a Hrádeckým vyhlídkovým okruhem i úsek Hradeckého vyhlídkového okruhu od Pekařova kříže k napojení na lesní cestu. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyhlásil Íránu ekonomickou válku. Pohrozil také tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěly pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Donald Trump snaží stupňovat tlak na Írán.
1: Počasí.
0: A před námi je oblačný den, místy s přehánkami, přechodně může být polojasno, večer bude ale oblačnost znovu přibývat. Naměříme 24 až 27, na Českolipsku až 28 stupňů, slabý jihozápadní vítr během dne zesílí na mírný a biozátěž zůstává i dnes mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 3. třídy mezi Rokytnicí nad Jizerou a Pasekami nad Jizerou. Havaroval tam cyklista. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posloucháte čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Liberec, teď už máme krátce po 10. hodině. Zdraví vás Iveta Kalátová, tak začnu otázkou. Jak by vypadal známý román Jane Austenové Pýcha a předsudek, kdyby ho vyprávěly služky? Tak to se dozvědí návštěvníci dnešního a zítřejšího představení Pod širým nebem v paláci Libik. Inscenaci zahraje soubor z libereckého divadla FX Šaldy. Tomuto hezkému tématu se budeme věnovat už za okamžik. No a čeká nás pokračování seriálu týdne, ve kterém si připomínáme okupaci v roce 1968 21. srpna. Autorka seriálu Ivana Bernátová tentokrát zajela do Jablonce nad Nisou, kde žije řekyně Kateřina Kalcujany. Když k nám vtrhla vojska pěti komunistických států v čele se Sovětským svazem, bylo jí 15 let. Nevšední příběh si můžete poslechnout krátce před půl jedenáctou.

0: Manželé Bennettovi, pět dcer navdávání a milostné zápletky v inscenaci Pýcha a předsudek nebo tak něco. Dnes a zítra uvidí návštěvníci představení Pod širým nebem. Tak jak už uslyšíte v dalších minutách našeho vysílání Českého rozhlasu Liberec, příběh z pera Jane Austenové zahraje liberecký soubor divadla FX Šaldy v Paláci Libik.
1: Nemůžete psát o vaší nelás, když nikdo nepřevlíkne peřiny.
2: A každá z těch nepatrných věcí, co uděláme, může kdykoliv všechno změnit.
3: Pýcha a předsudek nebo tak něco. Dodatek u názvu významného románu Jane Austenové doslova mění pohled na věc. Příběh z roku 1813 z pera britské autorky totiž přepsala skotská herečka Isobel MacArthur, a to do podoby romantické komedie s popovými prvky.
4: My jsme služky z toho románu, my to celé poznáme, protože to vlastně zabezpečujeme, aby sa vôbec ten román mohol odohrať, inak bez nás by sa to nestalo. A tak vám vlastne ten román vyrozprávame.
3: Příběh totiž tentokrát vypráví šest služebných, jak vysvětluje režisér liberecké adaptace Jakub Nvota.
4: Sme svedkami toho, ako šest služok sa nám pokúša rozprávať príbeh, takže hrá postupne všetky postavy, prezlieka sa z jednej do druhej, hrajú mužské aj ženské postavy, ale zároveň vlastne sledujeme aj príbeh tých služok. Vidíme ten svet, ktorý oni pomáhajú vytvárať.
3: Diváci na jevišti uvidí dohromady šest hereček, například Veroniku Korytářovou nebo Karolínu Baranovou. Herečky během představení vystřídají celkem dvě desítky rolí, i proto jde podle dramaturgyně Lenky Chválové o takzvaný herecký maraton.
5: Všechny mají minimálně dvě role, protože je tam základ těch služek a ty služky vstupují do těch postav a jedině Kateřina Kornhojzrová z té služky vstupuje jenom do postavy Elizabeth Bennettové, což je vlastně hrdinka, která svým způsobem je subjekt toho románu. My ostatní tam pak mají 3 až 4 postavy.
4: To, čo sa odohráva pri tomto predstavení v zákulisí, je plnohodnotné druhé predstavenie. 40-50 prevlekov je výsledok naozaj technickej súhry všetkých zložiek.
3: Doplňuje režisér Nvota. Na prknech divadla FX Šaldy měla inscenace premiéru letos v únoru. Ve čtvrtek a v pátek ji lidé uvidí Pod širým nebem v Paláci Líbik od 20 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Čtvrteční dopoledne pod deštěm ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje 10 hodin 22 minut. Doufám, že nikam nepospícháte a že už čekáte na pokračování seriálu Týdne, ve kterém se spolu s pamětníky z Libereckého kraje připomínáme 58. výročí okupace Československa 21. srpna 1968. Autorka seriálu Ivana Bernátová tentokrát zajela do Jablonce nad Nisou, kde žije řekyně Kateřina Kalcujany. Když k nám vtrhla vojska pěti komunistických států v čele se Sovětským svazem, bylo jí 15 let.
1: Katarina je dcerou Dimitrise Kalcujanise, který bojoval v občanské válce v Řecku jako komunistický partizán a byl dokonce za svou činnost odsouzen k trestu smrti. Díky přátelům trestu unikl a po dramatické cestě přes řadu států se dostal v 50. letech do Československa. Invaze pěti komunistických států v čele s někdejším Sovětským svazem, která měla potlačit klíčící demokracii v naší zemi, jako jeden z mála Řeků v naší zemi odsoudil.
2: Protože vlastně nevěděl, za co bojoval. On byl 11krát postřelený, byl to významný voják a najednou nevěděl, jako za co to bojoval, když Sovětský svaz napadl Československo. Takže se Řekové rozdělili na ty, co byli při tom jakoby vpádu sovětských vojsk a ty, co byli proti. Takže můj otec byl proti a tím pádem jakoby to neslo velmi těžce a vyloučili ho z komunistické strany Řecka a ono to s ním, já myslím, že z pochopitelných důvodů zamávalo.
1: Z rodiny Dimitrise Kalcujanise se staly v době normalizace v podstatě disidenti. Otce navíc uškodilo, že psal do řeckých komunistických novin, vydávaných v Rumunsku.
2: A protože sem nevpadli ty Rumuni do toho Československa, tak vlastně i to bylo to jeho odsouzení, že ho vyhodili z ty komunistické strany Řecka a že zemřel velmi brzy.
1: Katarinina rodina to pak neměla v Jablonci vůbec jednoduché.
2: Já si pamatuju, že nám hodili, a to byli asi Řekové, ty, co byli pro vpad sovětských vojsk, že nám hodili kus velkého ledu jakoby do obyváku a že nás to nikoho nezabilo, to bylo štěstí. A jsme měli pořád rozřískaný okna, výhrušky a na školu, že mě nevemou a psala jsem Husákovi, jako, aby mě vzali a celou tu historii mýho otce a tam jsem zdůraznila v 15 letech opravdu, že i Husák byl uvězněn a můj otec byl uvězněn a soudruh Husák mě opravdu pomohl, že jsem mohla jít studovat.
1: Kateřina Kalcujany nakonec vystudovala vysokou školu, stala se středoškolskou učitelkou a po sametové revoluci se začala věnovat podnikání v cestovním ruchu a pořádání ozdravných pobytů nemocných dětí u Egejského moře.
0: Tak to byl čtvrtý díl našeho seriálu Týdne, který věnujeme 58. výročí invaze pěti tehdejších komunistických států v čele se Sovětským svazem. V posledním díle seriálu Zítra v tomto čase zavzpomíná na tehdejší dramatické události úspěšný jablonecký podnikatel Dalibor Dědek.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec. Jak už víte, zajímá nás, jak žijete, co vás těší, co vás třeba i trápí, a často k vám také zajíždíme a občas se díváme i na vaše webové stránky. Tak například v aplikaci Munipolis Nového Města pod Smrkem jsme našli výzvu pro ty z vás, kdo topíte tuhými palivy. Do 4. září si můžete na městském úřadě zažádat o další popelnici určenou jen pro studený popel. Tyto nádoby budou vyvážené v období od 1. října do 30. dubna příštího roku. No a aktuální zpráva: v Bedřichově pokračují tvořivé čtvrtky. I dnes si až do 16 hodin můžete v budově Bedřichovského obecního úřadu zkusit vyrobit skleněnou květinu podle vlastní fantazie. Více informací najdete na webových stránkách Bedřichova. No a zítra by si milovníci jazzu neměli nechat ujít koncert v rámci Bedřichovského hudebního léta. Začne v 19 hodin v Bedřichovském kostele. Jazzové skladby bude zpívat Eva Emingerová za klavírního a saxofonového doprovodu. Vstupné na koncert je dobrovolné a půjde na opravy kostela.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hrál. Skupina Olympic nám také hrála tuto písničku s tímto zajímavým názvem. No a na čase už je ve vysílání Českého rozhlasu Liberec spotřebitelský servis. No a vás dnes zajímá účet za zboží, které nikdy nedorazilo. Jak naložit s fakturou, doplní Josef Černý.
1: Manžel paní Michály si na základě telefonické nabídky objednal balíček pánských holítek pouze za cenu poštovného. Holítka nepřišla, ale za to za měsíc přišla upomínka na zaplacení částky přes 500 korun, což měla být původní cena plus penále a navíc s pohrůžkou vymahačskou firmou. Paní posluchačko, pokud vám žádná zásilka nedošla, pochopitelně nic neplaťte. Jestliže byl balíček poslán obyčejnou poštou, pak odesílatel nemá v ruce nic, čím by prokázal, že jste ho převzali. A prokazovat musí on, protože jinak by si něco podobného mohl vymyslet kdokoliv.
2: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího, kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že vás potěšila písnička Michala Šindeláře Hořely padaly hvězdy a určitě vás v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec potěší i dnešní recept našich babiček. Ty nás zavedou do poloviny 19. století, kdy se rozšířila výroba kondenzovaného mléka. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hořeník k tomu přidají recept na jemnou čokoládovou bábovku.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyně našich babiček a prababiček se dnes zastavíme u jedné oblíbené sladké pochoutky – kondenzovaného mléka.
2: To nechybělo po dlouhá desetiletí téměř v žádné domácnosti. Přidávalo se do krémů, cukroví, likérů, kávy i do kaká. Historie kondenzovaného mléka je ale mnohem starší.
1: V roce 1810 si Angličan Peter Durán nechal patentovat konzervování potravin v plechových obalech, což otevřelo cestu i kuchování mléka. O několik let později se začal do zahušťovaného mléka přidávat cukr, který výrazně prodloužil jeho trvanlivost a zároveň mu dodal příjemně sladkou chuť. O masové rozšíření kondenzovaného mléka se zasloužil americký vynálezce Borden, který se zabýval problémem rychle se kazícího mléka a v roce 1856 si nechal výrobu slazeného kondenzovaného mléka patentovat. O dva roky později otevřel první továrnu na jeho výrobu. Jeho výrobek se brzy osvědčil nejen v domácnostech, ale také při dlouhých cestách, protože vydržel dlouhé měsíce bez chlazení. U nás je výroba kondenzovaného mléka spojená se švýcarskou firmou Nestlé, která v roce 1939 zahájila výrobu kondenzovaného mléka s legendární značkou Salco v mlékárně Hlinsko. Až do roku 1948 byla v Československu takzvaná Nestlovka jediným výrobcem tohoto kulinárního vynálezu. Po roce 1848 byla firma podobně jako jiné znárodněna a přešla do rukou podniku Průmysl mléčné výroby. Výroba Salca spočívala v jednoduchém, leč efektivním postupu. Z čerstvého mléka se odpařila voda a výsledná koncentrovaná hmota se silně dosladila. Tento postup se v podstatě používá dodnes.
2: A stejně jako dnes ho hospodyně už za první republiky používali hlavně do moučníků, například do jemné čokoládové bábovky.
1: Budeme potřebovat 10 deka polohrubé mouky, 10 deka kukuřičného škrobu, 2 lžičky prášku amonia, 3 vejce, špetku soli, 1 deci rozpuštěného másla, 1,5 deci salka, 1 lžíci mletého cukru a 10 deka hořké čokolády. Čokoládu rozlámeme na kousky a ve vodní lázni necháme rozpustit. Smícháme mouku s amoniem a kukuřičným škrobem. Oddělíme žloutky a bílky. Z bílku a špetky soli ušleháme pevný sníh. V jiné misce ušleháme žloutky s cukrem, máslem a salkem. Do žloutkové pěny vyšleháme vlažnou rozpuštěnou čokoládu. Vařečkou pak mícháme střídavě sypkou směs a bílkový sníh. Těsto nalejeme do vymazané a vysypané formy a vložíme ji do vyhřáté trouby. Pečeme asi 50 minut a jestli je hotová, zkusíme špejlí.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Něco o lásce nám zaspíval Pavel Dobeš ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak teď to bude o trošku jiné lásce, o lásce k levanduli, ale také třeba o lásce k místu, které třeba nahodile navštívíte. To je případ našeho dnešního hosta, kterým je Adéla Roubíčková, majitelka farmy Levandulovna. Když před 9 lety přišla na takový zajímavý starý statek v Raspenavě, tak netušila, že tam jednou budou lidé jezdit. No a právě o takovém zajímavém svém příběhu se s námi podělí v našem vysílání hned po zprávách 11. hodiny.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sociální služby by na příští rok měly mít víc peněz než letos. Společnost ČSAD Liberec v loni hospodařila se ziskem. Na Zlaté návrší v Krkonoších se turisté po prázdninách dostanou jen pěšky. Velká oblačnost, místy přehánky a teploty kolem 26 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Platy pracovníků v sociálních sférách by se měly zvednout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO po schůzce s ministryní financí Alenou Schillerovou, také z Hnutí ANO. Řekl ale, že před pondělním jednáním vlády nebude říkat, na jaké částce se s ministryní domluvili. Potvrdil, že další schůzky s Alenou Schillerovou ohledně přípravy rozpočtu na příští rok už neplánují a že na klíčových bodech jsou domluvení. Společnost ČSAD Liberec vrátí libereckému kraji téměř 9,5 milionu korun. Firmě, která zajišťuje významnou část autobusové dopravy v regionu, kraj peníze dříve poskytl na její fungování. V loňském roce dopravce hospodařil se ziskem. K pozitivnímu výsledku přispěl také rozvoj komerčních aktivit, jak vysvětluje předseda představenstva ČSAD Liberec Zbyněk Miklík.
3: Výrazně navyšujeme komerci, ať už je to pro mládež, fotbalisty, hokejisty, ale i další vlastně komerční zájezdy. To jsme navýšili zhruba 4x oproti loňskému roku, tím pádem ta společnost je stabilizovaná.
1: Kvůli opravě silnice nebudou jezdit autobusy na Zlaté návrší v Krkonoších. Podle společnosti Koryt LK začne uzavírka 31. srpna a potrvá do konce října. K nejvýše položené autobusové zastávce v České republice nebudou smět ani cyklisté. Oprava takzvané Masarykovy horské silnice přijde Liberecký kraj na téměř 18 milionů korun. 5-kilometrový úsek od Jilemnické boudy na Zlaté návrší ve výšce 1390 metrů nad mořem už je v dezolátním stavu.
4: Silnice proto dostane nový povrch a opraví se i část podkladových vrstev poškozených spodní vodou. Veřejná doprava bude po dobu rekonstrukce končit v Horních Mísečkách. Na hřeben Krkonoše tak turisté dostanou odtamtud jen pěšky. Silnice bude zavřená i pro cyklisty. Pokládka asfaltu totiž proběhne po celé šíři silnice najednou. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Město Krásná Lípa na Děčínsku hledá dobrovolníky na pomoc s organizací tradičního maratonského běhu, který vede částečně i územím Národního parku České Švýcarsko. Cross Park Maraton se běží v sobotu 29. srpna. Dobrovolníci můžou organizátorům závodu pomoct například tím, že budou na křižovatkách zastavovat auta, když poběží maratonci, a mohou být i na kontrolních stanovištích. Zájemci o pomoc během 17. ročníku běžecké akce najdou kontaktní informace na oficiálních webových stránkách města Krásná Lípa.
2: Počasí.
1: Čekáme převážně velkou oblačnost, místy přehánky a přechodně i polojasno. Teploty se dnes dostanou nejvýše mezi 24 a 27, na Českolipsku 28 stupňů Celsia. Fouká slabý jihozápadní vítr, který přes den zesílí na mírný, a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Kamenickém Šenově je kvůli opravám uzavřená Palackého ulice, a to od křižovatky se Sokolskou po křižovatku s Tyršovou ulicí. Obousměrná objížďka vede okružní ulicí, tak s tím počítejte a buďte na všech svých cestách opatrní.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čas nám příjemně plyne, teď už máme krátce po 11. hodině. Zdraví vás i nadále Iveta Kalátová ze studia Českého rozhlasu Liberec. Tak si to zkuste, milí posluchači, představit. 5000 levandulí, damašské a stolisté růže, záhony s bylinkami a ovocné stromy. To vše najdeme na farmě Levandulovna v Raspenavě, kterou její majitelka Adéla Růbíčková už 9. rokem vylepšuje. A právě o svůj nevšední životní příběh a zajímavosti kolem pěstování a zpracování této voňavé bylinky se s námi podělí už za okamžik. Jste zváni a já už vám popřeji pěkný poslech.

0: Zkuste si, milí posluchači, představit, že jedete nějakou krásnou krajinou, navštívíte místo, které vás tolik upoutá a kde si řeknete, tady bych chtěla žít, nebo tady bych chtěl žít, tady bych chtěl bydlet. Já to trošku nadnesla v případě našeho dnešního hosta, kterým je majitelka farmy Levandulovna Adéla Roubíčková. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, trochu jsem to nadnesla, ono je to trošku přikrášlené, ono to bylo asi trochu jinak, ale jisté je, že vy provozujete Levandulovnu už 9. rokem v Raspenově.
1: No, 9. rokem tam vlastně žijeme. A
0: Levandule přišla na řadu
1: až potom. Co je za rok 2026, takže 7. rokem, no, ale i tak je to.
0: A jak se to tak stalo, že jste zakotvila přímo v Raspenově a ve starém statku po sudeckých Němcích?
1: No, tak to bylo tak, že s mužem jsme tenkrát přemýšleli, jak, kde žít, jako žili jsme v Liberci v nájmu a oba máme rádi Jizerky a vlastně skoro náhod tyhle ty věci asi hledali jsme delší dobu, nějaký domeček, možná v Oldřichově, ale skoro náhod v Tremský hospodě u Kozy někdo řekl, že v Raspenově se prodává statek, takže jasný, tak tam se dozví člověk ty nejlepší věci. A jeli jsme se tam podívat a když jsme tam vjeli, tak tam byl obrovský kaštan a javor a nádherná stodola a takový dvorek a úplně to na nás dejchlo jako nádherným místem, no. Jako tou, spíš tou energii nebo tím místem, no.
0: Mm. No, člověk by si řekl, je tady krásně, ale té práce, co nás čeká, ta přestavba. Ještě než se dostaneme k Levanduli, tak ještě by mě zajímala ta samotná stavba. Vy jste tedy přeměnili vnitřek, trochu to jste samozřejmě museli, ale ty obvodové zdi nebo ten vnějšek jste zachovali?
1: Všechno, ano, zůstalo tak, jak je. My jsme museli vnitřky udělat úplně na novo, jako ve smyslu elektřiny a všech rozvodů natopení, protože tam byly tuhá paliva a stará elektřina. Ale vlastně i vevnitř to mělo toho ducha, protože tam byly ty staré dveře, všude okna a hrozně o to pečovali vlastně všechny ty
0: majitele. No, ale ono jich zas tak moc ale nebylo, jsem se dozvěděla.
1: Já jsem 5. majitel od roku, mám historii zpracovanou od roku 1580, kdy tam stála nějaká třeba chaloupka a já jsem teprve vlastně 5. majitel, takže to byl generačně děděný statek a pečovali o to, nádherný. Jako.
0: Tak ezoterik by řekl, tak sudečtí Němci byli odsunutí, doufejme, že to neprokleli to místo. Zanechali tam dobrou energii.
1: Myslím,
0: je to
1: si,
0: tak?
1: Že určitě. Ne, no, ano, určitě.
0: Tak a teď už, kdy došlo k tomu, že jste se rozhodli, že tam začnete něco pěstovat a něco, co by vás třeba mohlo i uživit?
1: No tak, protože ten statek je opravdu velký a my jsme se tam nastěhovali tenkrát s dcerkou 2letou a pak 17letou, která už vlítávala z hnízda. Takže jsme říkali, co tady budeme dělat, jakože jo, ale když budeme chodit na 8 hodin do práce, tak tady asi zarostem šípkovým keřem. A tak jsem tam rok pozorovala krajinu, jelikož jsem pracovala ve středisku ekologické výchovy a vlastně jsem zjistila, že ta krajina tam je, nebo to podnebí tam je teplej žitavský proud tam vané, je tam teplo, odkud kam jde slunce, kde co zasadit. A protože jsem poprvé prostě během svého života před třeba 32 lety žila ve Francii, pak ještě před 23 dohromady třeba 4-5 let, tak mě napadla ta levandula, se kterou já jsem se v té Francii setkala taky. A po tom pozorování krajiny jsem zkusila kousek políčka, jsme tam 330 nad mořem, hnili to písčitou půdu a fungovalo to. No a tak jsme přemýšleli, jak s tím naložit a založili jsme Enviro sociální podnik.
0: No věda, jak snadné, ono to tak snadné nebylo. Naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec je majitelka farmy Levandulovna Adéla Roubíčková.

0: to platí přesně na našeho dnešního hosta, kterým je majitelka farmy Levandulovna Adéla Roubíčková. Vy mě, paní Adélo, tak trochu připomínáte Žili Binoš ve filmu Čokoláda. Nevím, jestli jste ten film viděla.
1: Ano, ano.
0: Která zavítá se svou dcerkou a jejím fiktivním klokánkem do takového jednoho postaršího městečka. Tam si rozjede prodejnu s čokoládou, věc nevídaná. Vy jste možná takový podobný rozruch možná také mohla způsobit v Podhůří Jizerek.
1: Je to možný, protože tak unikátní to je pěstovat vůbec Podhůří Jizerkách, pěstovat levanduly, už to je unikátní.
0: To je.
1: Ale jako v tom frýdlantském výběžku je tam nádherně, tam prostě ta syrovost těch hor je krásná a najednou se doslýchám od lidí, zákazníků, že vlastně opravdu tam tvoříme místo, kde je lidem dobře, kde je oáza klidu, kde můžou trávit celý den nebo půl dne a různý generace lidí najdou si tam svoje místo do toho dobrý občerstvení a my to tvoříme ve smyslu toho, že já třeba když jdu po té zahradě nebo po tom poli nebo i u té kavárny, jako kde mě je dobře, kde mě jako plesá srdce, kde mi je fajn, tak vlastně v tom bych chtěla být i já sama, tak to tam tímhle způsobem jako tvoříme. Jo? Mm-hmm. A nějakou, jako je to 6. rokem a myslím si, že tenhle ten rok je takovej hodně zlomovej, že se tam je vidět ta energie, vytvoření těch míst a ta malebnost a útulnost.
0: Hmm. Už se to překlopilo.
1: Už se to překlopilo, ale bylo to prostě spousta
0: odříkání. Ano, to si ale myslím.
1: Skvělý.
0: Tak je to pravda, že vy máte 5000 levandulí. Ano. Je to vůbec možné? Dá se to, kolik vás na to je?
1: Dvě,
0: ano.
1: Dvě přes rok a teď o prázdninách tam máme i brigádníky skvělý, takže na obsluhu a na pomoc se sběrem levandule a na pletí. Takže během toho červenec, srpen až do toho září, tam nás je třeba, se tam střídáme třeba 6-7 lidí takhle, jako, ale jinak jsme na to dvě.
0: A kolik těch druhů? Vy máte určité druhy?
1: Dva, no. Máme levanduli lékařskou, to je 2500 a pak ten lavandin, to je taky 2500, takže jako to políčko by sneslo klidně 30 000 levandule, o tom žádná, jo. Ale my zase tam máme hodně jako zatravněný pruhy trávy, chceme tam vysázet sad, nebo sázíme tam prostě stromky, dáváme tam posezení, ovečky tam máme, takže vlastně my to místo spíš jako ještě tvoříme, aby se tam vlastně dalo být dobře lidem i zvířatům. Jo. Mm.
0: A na to se právě chci zeptat ohledně těch oveček, protože jsem viděla fotografie, jak chodí mezi těmi řádky. A tak jsem si říkala, no, koza by to asi ukousla, tu levanduli, ale ovce, ovečku to neláká.
1: Ne, neláká. A myslím si, že koza by to, nevím, jestli ukousla, možná, ale hlavně by to rozdupala, jo? Že ta je jako pevnější nohy, ale ovečky mají prostě hubený nožičky. Ta se tomu keříku, i ta velká ovce se mu vyhne, protože je to pro ní nestabilní ten keřík, že on je jako vlastně pevný dole. No a vůbec jí to nechutná. Jako spásá všechno kolem. Je pravda, že si musí lidi nebo i já dávat pozor, aby tam nebyli moc dlouho, protože zase hodně hnojej. To levandule nemá úplně ráda.
0: By se to nespálilo.
1: Takže teď jsem tam jako pár řádečku říkám, aha, takže jako furt se člověk učí tím pozorováním. Tak jsou teď trošku jinde na chvíli, holky.
0: Ale na to se musím také zeptat, co to vlastně všechno obnáší, to pěstování levandule. Je jasné, že levandule je zvyklá na teplé počasí, ale teď tady bylo enormní velké sucho, teď tady trochu té vláhy přišlo. Bylo to něčím výjimečné toto letošní léto ohledně počasí pro levanduly?
1: No, asi ani ne, vlastně neuschla žádná v nějakých místech, ale to si myslím, že ani není tou levandulí, ale tím podložím, jako jsem pozorovala na nějakých, nevím, 3 metrech, 4 metrech čtverečních, že tam je vyschlejší půda pod tím, to pak je vidět v těch vedrech, kde jako jsou ty zelenější části travičky nebo něco, tak tam možná bude nějaká jako zhutněnější půda, ale vlastně to zvládla dobře, ona má fakt jako pro ně horší vlhkost, no, ta spíš uhnije.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pokud někdy navštívíte, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, Levandulovnu a Adély Roubičkové, našeho dnešního hosta Českého rozhlasu Liberec, tak máte takový pocit, že je to takový kousíček světa, mikrosvěta, kde čas se zastavil a kdy ty problémy, které kolem nás stále létají, prostě tam nemají přístup. Tak paní Adéla pokyvuje hlavou. Je to ovšem těžko vydobité. Vím, že zatím je opravdu hodně dřiny, ale teď už k tomu pěknému. Jak vlastně se dá levandule zpracovávat? Co se s ní všechno dá dělat?
1: Tak levandule je úžasná bylina. Ona vlastně levandule lékařská je příměsí pravého provencalského koření, ty lístečky. A ona sklidňuje mysl i ducha i tělo, ale my teda z ní vyrábíme sirup levandulový, který je výborný, jak horká levandule, tak zastudená. Potom z toho vyrábíme levandulový žele. Oni ve Francii dělají růžová žele, nebo možná i levandulová žele, ale používají k tomu vinný mošt. My tím, že jsme kraj jablek, tak používáme jablečný mošt. A to je taky výborný k masu, k sírům, na palačinky, na tousty. No a pak je určitě do kosmetiky, že jo. Jsou spousta parfémů a různých jako kosmetických produktů. A my teda máme svoji vlastní destilační kolonu, kde destilujeme levanduly a z toho vzniká vlastně hydrolát, ta květová voda a ten esenciální olej levandulový, což je nejvíc, to je to zlato té levandule. A pak to stáčíme do lahviček a čistíme i přes nanovlák, no je to taková alchymie. A je strašně zajímavé.
0: Přes nanovlák, no vidíte to? Tak jste ve spolupráci s tou.
1: No to já jsem, to tenkrát bylo, že jsem nakoupila, jsem dostali, když byl covid, spousta takových těch rolí a ještě jich máme spousta, to je malinká, teď potřebujeme, jenom překapáváme přes to ten esenciální olej, aby byl úplně co nejčistší. No a je to skvělý.
0: Tak kdo trpí třeba nespavostí, tak říká se, že pokud si dá do ložnici levanduly nebo do polštářku květy levandule, že to také pomáhá při usínání. A musím potvrdit, že ano.
1: Jo, ona vlastně lehce snižuje krevní tlak a levandule lékařská sklidní a na to spaní ta květová voda na nastříkání jako před spaním na polštář, na sebe nebo i čistí pleť. A ten esenciální olej zase výborný, mám to od kamarádek, netrpím na to na migrény třeba, ale chce na spánek, protože kapka esenciálního oleje se může dát jako jeden z mála esenciálních olejů přímo na kůži, ale neměly by děti do 3 let nebo těhotný, protože on fakt snižuje krevní tlak.
0: A takže pro lidi s vysokým tlakem výborný.
1: Ideál.
0: Ano.
1: Já ho mám teď tak nízký po těch letech, že už usínám všude.
0: Tak to jsme tady probrali levanduly, ale já vím o vás, že vy tam ještě pěstujete damašské a stolisté růže. Co s nimi provádíte? Je to podobné jako u levandule?
1: Jo, ty jsem vysázela minulý rok. Prvních 30, teď jich tam mám ještě 15. A oni než dorostou do velkého keře a bude to ke sběru jako těch květů, tak to bude třeba 3-4 roky trvat. Ale chtěla bych ji zkusit destilovat. Asi, to je strašně vzácný, z toho teda bych musela mít asi obrovské množství na olej, ale určitě růžová voda, jako nádherně voní. A chtěla bych to zkusit. A ta levandule s růží prostě k sobě patří. To je krásný, když jsou vedle sebe.
0: Tak to určitě vizuálně i čichově je to
1: hodně moc. Na ty věmy, na ty smysly, to úplně působí na člověka blahodárně.
0: No, tak naším dnešním hostem je i nadále majitelka farmy Levandulovna Adéla Roubičková. No a o levanduli, ale také ještě třeba o záhoncích s bylinkami a ovocných stromech si budeme povídat hned po písničce.

0: Samozřejmě, že musela zaznět písnička Levandulová v podání Hany Hegerové a Petra Habky. Tímto jsme udělali určitě radost našemu dnešnímu hostovi, kterým je majitelka farmy Levandulovna Adéla Roubíčková. Já se ještě musím zmínit i o těch ovocných stromech, o záhonech s bylinkami, tak to už tam máte další dobu, nebo v tom už
1: začíná? Bylinky určitě my děláme třeba ještě šťávu z Dobromyslu, kterou tam prodáváme na naší kavárničce, to nemáme jako na prodej ven, jenom jako u nás. Ale rozšiřujeme ty záhony. Chtěla bych třeba vysázet víc máty, ještě teď už tam mám rozoraný políčko jedno, ovocní stromy, teď jsme vysadili jabloně, nebo minulý rok, a jsou tam hruška, třešeň, prostě postupně. A do té krajiny se to snažíme zasazovat, aby to prostě mělo nějaký smysl,
0: ale
1: aby to
0: ano,
1: bylo
0: ovocné stromy
1: s tím,
0: přece patří do našich
1: tomu,
0: zahrad.
1: A patří k tomu. A aby tam vlastně ten stín to vytvořilo, nebo to mikroklima změnilo určitým způsobem, když teď co se nám děje za sucha a teplo,
0: ano.
1: Takže...
0: No, bazény, anglické trávníky nám trochu vyhnaly ty ovocné stromy.
1: No, jasně,
0: ano, ano. Tak, ale teď důležitá věc. Vy pořádáte třeba pro školy zajímavé edukativní programy.
1: Určitě. Děláme program Levandule všemi smysly, kdy k nám jezdí děti z mateřských základních škol. A je to strašně hezký program, protože opravdu si zkusej od A do Z s tou levandulí, jak se pěstuje, jak se suší. Je to formou hry s ovečkama, je destilace, že máme traktor, teď je výborný za traktůrkem, je povozíme ty menší, ale i ty větší vlastně si můžou dozvědět, jak se farmaří. My jsme třeba v ekologickém zemědělství zapsaný, takže jak se farmaří prostě v tomhletom směru, jak to všechno vzniká, co je potřeba k tomu pozorovat, jak probíhá destilace, to už je nějaká jako,
0: ale vidíte,
1: forma.
0: To vy nahrazujete hodiny chemie
1: taky,
0: a přírodopisu.
1: Taky formou hry a vždycky jsou nadšený a líbí se jim to, máme z toho hroznou radost. No.
0: Ale teď to přemostíme a půjdeme za jinou generací, vy dokonce zajíždíte i za seniory.
1: Dělám program aktivizační v domově důchodců. Ten dělám sama, hrozně ho miluju, protože se tam objevují takový ty vzpomínkový věci těm lidem, kdy tvoříme z té levandule, někteří jenom tou vůní levandule, nebo se jim připomene, ty zahrádky měli. A myslím si, že je to hrozně, hrozně hezký. No. V Jindřichovicích pod Smrkem jsme dělali, teď budu objíždět tady Hrádek, Český dub, a vždycky mě to strašně nabije, protože to je taková nádherná zpětná vazba, až třeba jenom úsměvem nebo slzou ve voku, jako šťastnou, kde si vzpomenou, co všechno ti lidé měli a jak žili. A ta levandule jim to vlastně všechno vyvolá v té hlavě. To příjemno.
0: No, za chvíli se už rozloučíme, ale nemůžu se nezeptat, je to k uživení?
1: Jo, už jo. Bylo to hodně dlouho, tak půl na půl a furt se toto, ale je to k uživení teď, co se člověk trošku víc všechno spočítal a trošku šel do toho s tím podnikatelským jako duchem větším, který jsem si teď nastavila, aby to opravdu bylo ekonomicky udržitelný. Lidsky to udržitelný je, ale když to nebude ekonomicky, tak už ani lidsky. Je a chystáme se, aby to bylo celoroční, aby ve stodole budou kamna na dřevo, chceme další akce dělat, chceme opravit stodolu, když to dopadne, a třeba vytvořit ještě jedno místo do příštího roku, začít třeba maringotkou, koupacím sudem, sauničkou, nějaký malý malebný místo vzadu, a tím bychom mohli se zase posunout k tomu, že nad tou stodolou by pak mohl vzniknout časem hezký prostor třeba na jogový pobyty, nebo na malování, nebo na různé akce.
0: U vás se provozuje yoga?
1: Taky. Máme jogu se snídá, ale venkovní, takže nesmí pršet hodně. A je tam yoga se snídaní, je to úžasný. Je to každou sobotu, teď v létě, chceme ještě v září pokračovat. A je to hodina jógy se Sabinou, skvělou lektorkou jógy. Můžou přijít začátečníci i pokročilí, protože ona to opravdu přizpůsobí všem. A pak od nás všichni dostanou výbornou snídaní a můžou posedět. A je to krásný.
0: Lépe jsme nemohli zakončit to naše dnešní povídání s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, kterým byla majitelka farmy Levandulovna Adéla Roubíčková. Ať vám to vaše nadšení a taková ta dobrá pozitivní energie zůstane. Ať se vám ty vaše plány splní a budu se na vás opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Moc děkuju. Mějte krásný den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra v pátek 21. srpna také přivítáme hosta a bude to host, který vám bude důvěrně známý, protože je to naše rozhlasová spolupracovnice Vladimíra Hamalová, která vás zásobuje takovou hezkou rubrikou z deníku Důchodkyně vždy v neděli. Tak, ale rok 1968 byl pro tehdy 17-letou studentku Vladimíru Hamalovou obdobím, kdy byla zrušena cenzura, lidé získali svobodu projevu a šířil se koncept socialismu s lidskou tváří. Jak prožívala tento osudový rok a kde ji zastihl 21. srpen, tak nejenom na to zavzpomíná zítra ve stejném čase po 11. hodině.

Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové.

0: Hospodářské rady.
1: Droždí je především bohatým zdrojem vitamínu skupiny B a obsahuje také třeba vitamín B1 důležitý pro srdeční a nervovou činnost. Také vitamíny B2 a B3 podstatné pro výživu naší pokožky, naše nervy a správné trávení. No a trápí-li vás nespavost nebo únava, tak i vám může droždí pomoci, protože společně tyto vitamíny produkují serotonin, který má vliv na klidný spánek. Vliv droždí na krásnou pleť znali už naše babičky. Máte-li problémy s mastnou pokožkou, určitě oceníte jeho čistící schopnosti. Zkuste si vyrobit jednoduchou masku. Půl kostky droždí rozmíchejte v troše vlažné vody tak, aby vznikla kašička. Nechte půl hodiny odstát a natřete na obličej. Po 20 minutách opláchněte. Máte-li naopak pleť suchou, přidejte do kašičky jeden žloutek rozkvedlaný se zhruba lžící přírodního oleje. Nechte 10 minut působit a poté opět opláchněte.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Přestavba budovy dětské psychiatrie v Liberci skončí na jaře příštího roku. Papírenská firma v Pasekách nad Jizerou začala s likvidací toxického odpadu z minulého století. Česko zasáhnou další bouřky, nejsilnější budou zítra odpoledne a v noci. A odpoledne bude v Libereckém kraji převládat velká oblačnost, ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky, teploty vystoupí až na 26 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Před dokončením je rekonstrukce budovy dětské psychiatrie v Liberci. Díky přestavbě za 190 milionů korun se tam počet lůžek zvýší z původních 25 na 42. Hrubá stavba už je hotová, teď přijdou na řadu práce na vybavení interiéru, hlásí z místa redaktorka Jana Pavlíčková.
3: Dětská psychiatrie v bývalé mateřské školce na Králově Háje už je zvenku téměř k nepoznání. K původní budově tady přibyla nová přístavba, celý komplex už má novou fasádu, vevnitř jsou hotové všechny podlahy, teď se dělají rozvodné sítě, no a dělníci už začnou brzy vybavovat interiéry. Dětští klienti tady budou mít také mnohem víc komfortu, zmizí původní až pětilůžkové pokoje, teď budou jenom po dvou lůžkách. Nově bude i pro terapeutické účely využívaná zahrada a rozšíří se i ambulantní služby. Počet dětských pacientů na psychiatrii totiž neustále roste. V loni liberecká ambulance vyšetřila 10 000 dětí, pětkrát víc než před 8 lety. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadí ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
4: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy.
2: Návštěvníci Libereckého paláce Líbek dnes a zítra můžou vidět divadelní představení Pod širým nebem, inscenaci podle románu Jane Austenové s názvem Pícha a předsudek nebo tak něco zahraje soubor z divadla FX Šaldy, a to ve 20 hodin. Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhne hlavně část Moravy a Slezska. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější, budou je doprovázet přívalové deště. Vítr snarazí až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy, a to od 16 hodin až do noci na sobotu. Meteorologové varují mimo jiné před pády stromů a zatopením sklepů nebo podchodů. Sport. Fotbalisty Jablonce čeká na hřiště skotských Rangers úvodní duel play-off konferenční ligy. Hrát se bude na Ikesbrooksu Stadium pro 51 tisíc fanoušků. Podle domácích pořadatelů je vyprodáno. Pokračuje trenér Severočechů Luboš Kozel.
5: Samozřejmě jsme sem nepřijeli odehrát zápas a darovat domácím vítězství, aspoň teda v to doufám. Určitě domácí tým je favoritem toho dvojutkání, nicméně my se na ten zápas těšíme se na tu atmosféru, která je vyhlášená.
2: Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut českého času. Počasí. A odpoledne bude převládat velká oblačnost, ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky, přechodně může být až polojasno a k večeru čekáme opět přibývání oblačnosti. Srážky můžou být zejména v jižní části kraje na více místech. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A pozor se aktuálně dávejte, v ulici Klášterní v Liberci tam došlo k dopravní nehodě úsekem s opatrností. Projedete na místě policie.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Krásné poledne s datem 20. srpna. Dnes mají svátek Bernardové. Pravda, není jich mnoho, ale i tak, pánové, všechno nejlepší. A dnes mají také svůj den malí tvorečkové, kterých je vždy plný byt i dům. A dříve nebo později nám pijí krev. Ano, nejsou to děti, jsou to komáři. Dnes je světový den komárů u příležitosti objevu, že komáři přenáší malárii. Většinou tady komáry nemáme rádi, nevím proč, takový komár, tomu je jedno, jestli jste hubený nebo tlustý, vysoký, štíhlý, starý, mladý, jestli pijete, kouříte anebo ponocujete, a on vás má prostě rád takového, jaký jste. Tak komárům třeba zrovna můžete poslat nějakou písničku, i když to je dost nepravděpodobné, ale rozhodně je pravděpodobné, že máte ve svém okolí někoho, kdo si písničku zaslouží, a prostor pro vás se právě teď otevírá. Začínají písničky na přání a s Českým rozhlasem Liberec hezký poslech.
1: Písničky na přání s Filipem Majslem.
6: Telegram s adresou svět.

Český Elvis Presley Karel Zich nás uvedl do první odpolední hodiny dnešního dne. Máme 8 minut po 12. hodině. Já jsem se před malou chvílí do toho téma komárů tak ponořil, že jsem úplně zapomněl zmínit, že mimo jiné má dnes narozeniny Robert Plant, kterého znáte ze skupiny Led Zeppelin. To je taková malá inspirace pro písničky na přání. Ale jinak je to pochopitelně na vás, co budeme v následující hodině hrát. A my budeme hrát na vaše telefonická přání na čísle 22 155 37 22, anebo e-mailová přání na adrese zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Moc se těším.

0: Kapela Black Milka, 7x, máme 12 hodin 13 minut, v Českém rozhlase Liberec se otevírají písničky na přání a otevře nám je svým telefonátem Dravé mládí. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady David.
0: Zdravím tě, Davide, tak pověz, co pak ti zahrajeme dneska hezkého?
1: Takže bude to od skupiny Buty František jenom pro vás do studia, protože jste to nejlepší rádio.
0: No to zní krásně, to se báječně poslouchá, samozřejmě moc krát děkujeme, ale písničku si dovolím poslat i tobě za to, že jsi našel odvahu, že jsi zavolal a přeju krásné prázdniny. Měj se hezky.
1: Taky.
0: Ahoj.

Jako první písnička na přání Buty, tedy návštěva ze severu Moravy a František, máme 2 minuty po 1:15 a pokračujeme dál. Tentokrát se podíváme do e-mailu. Napsala nám paní Hana, právě jsem se vrátila z dovolené ve velice krásné zemi a ráda bych si ji připomněla jednou písničkou. Naspívala ji folková skupina The Dubliners pod názvem Whiskey in the Jar, později jeden cover Metallica pod stejným názvem a další cover pochází od Greenhorns pod názvem Whiskey plnej džbán, tak snad alespoň jedna z těchto 3 verzí se u vás v archivu najde a posílám jako vždy všem v rozhlase a také všem posluchačům. No tak my tady máme v našem archivu verzi od Metallica i od Greenhorns, ale aby se neplašili pánve na plotně, vybrali jsme raději tu jemnější verzi od kapely Greenhorns a ať udělá radost.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak jsme zavzpomínali na jednu chlapeckou kapelu, tedy v té době chlapeckou kapelu All for One, I swear, 3 minuty před 1:30. A pokračujeme samozřejmě dál v písničkách na přání. Do Českého rozhlasu Liberec napsal pan Petr a prý prosí, abychom zahráli paní Věře Dosemil na Letnou písničku od Žalmana, Divokej horskej tymián. Posíláme.

Příjemná pohoda se Žalmanem a spol, divoký horský tymián. S touhle písničkou jsme v takovém opravdu pohodovém vlažném tempu doputovali do druhé poloviny písniček na přání a pokračujeme dál. Tentokrát telefonátem, který se vlastně stal písemným přáním. On nám totiž zavolal pan Vratislav z Liberce, vybral si písničku a já jsem jeho vzkaz zapsal. Pravda, psaní toho nebylo mnoho, protože pan Vratislav prostě chtěl písničku New York, New York pro zlepšení nálady. Tak ji tedy posíláme.

Frank Sinatra, New York, New York, titulní písnička z filmu Martina Scorseseho z roku 1977. To se John Kander a Fred Epp hezky hudebně vyřádili a vytvořili takovou krásnou nadčasovou melodii, která nám zpříjemnila to čtvrteční odpoledne. My ale musíme pokračovat dál v písničkách na přání. Napsal nám pan Jaroslav, který uvádí, že jak jsme mu připomněli dnešní narozeniny Roberta Planta, rád by si poslechl od Led Zeppelin All of My Love. Moc krát děkuje. Pane Jaroslave, nemáte zač, a legenda je tady.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího, kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od

Skupina Elán, legenda československé hudební scény. Před dvěma měsíci odehrála svůj úplně poslední koncert v kariéře, a to v pražské O2 aréně, takže dál už jí s největší pravděpodobností budeme poslouchat jen takto z nahrávek, ale i tak si je určitě užijeme, protože to je muzika, která nestárne. Budeme pokračovat dál v písničkách na přání. Teď tady máme vlastně další narozeninový vzkaz. Napsala nám paní Sylvie, která připomněla, že dnes má 34. narozeniny, americká zpěvačka a herečka Demi Lovato. Má prý příhodný hit Cool for the Summer a ten si můžeme dát a zároveň ho poslat Bernardu k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům.

Malé letní ochlazení Cool for the Summer a americká zpěvačka Demi Lovato, dnešní narozeninová oslavenkyně. I když ona se považuje za nebinární, tak by to spíš asi mělo být oslavenectvo. No každopádně na dálku přejeme pochopitelně všechno nejlepší. S touhle písničkou a s touhle hudebnicí jsme uzavřeli dnešní písničky na přání, ale nebojte, zítra popolední budeme zase pokračovat. Teď nás už čeká ale další program. Ve 13 hodin samozřejmě zprávy, ty dnes chystá Lída Jiroutová. A po 13. hodině Alex Minář. Jako hosta si dnes pozvala herečku Jaroslavu Obermajerovou. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a na vlnách Českého rozhlasu Liberec po 14. hodině opět naslyšenou.

0: Mauzta, hledajte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Dnešní noční bouřky zkomplikovaly dopravu na silnicích i železnicích. Dětskou univerzitu na Technické univerzitě v Liberci podpoří kraj 500 000 dotací. Obchodní akademie v České Lípě bude mít od září novou ředitelku. A odpoledne čekejme velkou oblačnost, ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na letních 23 až 26 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Od 1 hodiny ráno do 8 hodin vyjeli hasiči v Libereckém kraji kvůli bouřkám téměř 100krát. Nejčastěji odklízeli popadané stromy a poskytovali jinou technickou pomoc. Zhruba polovina případů byla na Liberecku, pokračuje mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
4: Kolem 2 hodiny raní jsme ve Vratislavicích zabezpečovali náhradní elektrocentrálu pro osobu na oxigenoterapii. V Jablonci nad Nisou v Rýnovicích hasiči kolem 2:30 ráno provedli zaplachtování a zabezpečení střechy odkryté po bouřce.
3: Liberecký kraj podpoří další ročník dětské univerzity na Technické univerzitě v Liberci. Radní schválili dotaci 500 000 korun. Od přelomu září a října do června nabídne univerzita žákům základních a středních škol zhruba 15 celoročních kurzů. Ty budou díky krajské podpoře stát maximálně 4,5 tisíce korun, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Dětská univerzita je pro žáky a studenty od 6. tříd základních škol po 2. ročníky středních škol. Důležité asi je zmínit, že se zaměřuje zejména na technické vzdělávání.
3: Obchodní akademii v České Lípě od září povede nově Martina Vlčková, která ve škole působí jako pedagožka. Do vedení jmenovala Rada Libereckého kraje. V konkurzu se o místo ředitele ucházelo dohromady 6 zájemců. Komise posuzovala například jejich koncepci vedení školy nebo znalost současných trendů ve vzdělávání. Dosavadní ředitel Rostislav Lát rezignoval z osobních důvodů. Vlčková nastoupí do funkce 1. září. 16 lidí nepřežilo noční ruský raketový útok na Kyjev a okolí, přes 40 dalších je zraněných. Ruské střely a drony poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Ukrajina žádá zahraniční partnery o pomoc s posílením protivzdušné obrany. Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli smrtícímu ruskému útoku na zítra den smutku.
2: Počasí.
3: A odpoledne bude v Libereckém kraji převládat velká oblačnost. Ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky, přechodně může být až polojasno a k večeru čekejme opět přibývání oblačnosti a srážky mohou být zejména v jižní části kraje a na více místech. Odpolední teploty 23 až 26 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni. Vítr fouká mírný jihozápadní, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou hlášeny dobré až velmi dobré a biozátěž je na stupni 1, jen na Českolipsku je hlášen nejvyšší stupeň zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A policie vyšetřuje dopravní nehodu v ulici České mládeže v Liberci. Srazila se tam 2 osobní auta. Nehoda se stala v blízkosti kruhového objezdu, tak tam očekávejte komplikace a zdržení. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak Hledáci špenát, či V babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obrmajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zaspomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, když jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku, nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslit raketu, nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriály, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat. U vašeho dětství vy jste říkala, že jste zlobila. Do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu a s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou a vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou strach. A ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje. Tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli. Já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo. Jo. Já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, tak 2 stanice tramvají na Žižkově od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, který měli bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a dabérkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No proč? Protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo. Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na to učitel. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: Už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo? Jako malá, když vás pustí, jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatuje.
1: To si pamatuju, na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dá si špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: Když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkala jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: Na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli. Ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej. A, no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych... Byl přísný režisér, byl Sequence třeba. Jo, ten uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela klelavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně jela autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý.

0: S námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého vy jste třeba přijímala, řekne, rady, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze a ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně, a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně, takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to po každý jiný. Je to po každý trochu jinak.
0: Ne? Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? Ano, třeba ježdění na koni nebo jazyk
1: nějaký?
0: To vám
1: řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koni, jednak strašně bolej ty nohy, a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom. A zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák, a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru, a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo, a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, seskok.
0: Dublera nějakého.
1: Tak, jo, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěřkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvěřka. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeji rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, a já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí, ze 2 metrů dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka Ada Bérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažma po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci. Teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný. A pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobnej a

0: Některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
1: telenovely,
0: telenovely, takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se to
1: jmenuje. Já to mám před očima.
0: Ale krásná holka, ano, to byla. Ano. A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní. A oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta. Hrozně. Ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
1: Jakou herečku jste ráda dabovala?
0: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve třech filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
1: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
0: Myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
1: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o René Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
0: No, to je blbost.
1: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
0: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte, to neprosazovat se, jako že teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
1: Jaroslava Obrmajerová.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakliže tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu, takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přesto jsou domorodci, že tam dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
0: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem, tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte ulici, ale v soukromém životě.
1: No, v soukromém.
0: A domácí práce.
1: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnal trochu s růžema, protože jsem říkal, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, ale to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já jsem říkal, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce. Ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve, rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
0: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
1: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
0: Tak neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
1: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
0: Ano, a vy skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
1: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
0: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obermajerová.
1: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Paliva dál zdražují, nafta skoro o korunu. Přípravy festivalu Jablonecká perle omezí dopravu v centru Jablonce nad Nisou. Platy učitelů v příštím roce porostou, zvýší se i penze pro vysoké školství. A v pátek čekejme přibývání oblačnosti, odpoledne déšť, objevit se můžou i silné bouřky s kroupami. Teploty vystoupí až na 25 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 91 halířů na průměrných 44 korun a 97 halířů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 halířů na 41 korun a 66 halířů. Paliva jsou výrazně dražší než před rokem. Benzín skoro o 8 korun a nafta o více než 12 korun za litr. I v Libereckém kraji pohonné hmoty zdražily. Nejlevnější benzín řidiči v kraji natankují na Českolipsku, naftu pak na Semelsku. V Jablonci nad Nisou se dnes o půlnoci uzavře parkoviště na Horním náměstí. Důvodem jsou přípravy na festival Jablonecká perle. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové by proto lidé neměli parkovišti parkovat v noci ze čtvrtka na pátek. Auta, která budou přípravám bránit, nechá město odtáhnout. Festival Jablonecká perle potrvá od pátku do soboty. Parkoviště na Horním náměstí bude uzavřené až do nedělních 13 hodin.
2: Společně s Horním náměstím bude po celou dobu uzavřená taky ulice Pod Baštou. V pátek musí lidé počítat s uzavírkou ulice U muzea. V sobotu bude zase uzavřená část Palackého ulice. Přesunutá bude taky autobusová zastávka Horní náměstí ve směru do Mšena. Lidé ji dočasně najdou v ulici 28. října. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: 36 nepřerušených výjezdů ještědu na kole absolvoval Jakub Adamec. Dvakrát tím pokořil převýšení Mount Everestu. Uspořádal v rámci toho sbírku pro Dům pro Julii, jediný dětský hospic v České republice. Sbírku pořádá nezisková organizace Domestici. Dlouhodobě se věnuje podpoře paliativní péče prostřednictvím sportovních výzev, říká její zakladatel Martin Souček. Za sebou má spolupráci s 54 ambasadory.
3: Oni tak prostě pokračují v té mé původní myšlence, že já něco udělám a řeknu lidem, nedávejte peníze mě, ale dejte je do sbírky na hospicovou paliativní péči v Česku. A my jim vlastně k tomu poskytujeme už jakoby jenom transparentnost, nějakou garanci toho příběhu.
0: Rozpočet pro vysoké školy by měl v příštím roce narůst, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Detaily ale ještě prý musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá i s tím, že se na navýšení personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok.
1: Počasí.
0: Noc bude s velkou oblačností a přeháňkami i bouřkami. Kránu se můžou tvořit mlhy. Ochladí se nám na 16 až 13 stupňů. Zítra po ránu bude místy až polojasno. Během nečekejme přibývání oblačnosti a odpoledne bude na většině území Libereckého kraje pršet. Místy se přidají i bouřky, které mohou být i velmi silné. Doprovázené mohou být silnými nárazy větru, kroupami o velikosti 3 cm a přívalové srážky s úhrnem kolem 30 mm, v opakovaných bouřkách i kolem 60 mm. A teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v ulici Ke Hluboké v Liberci je kvůli opravě silnice uzavřen tamní most. Objížďka je značená a vede ulicí Puškinova.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné a pohodové čtvrteční odpoledne. On tady čtvrtek už podle statistik není po té pracovní stránce tím nejproduktivnějším dnem. Třeba jeden nejmenovaný kolega se ráno vypravil ještě doma na zahradě provést nějaké drobné stavební práce a nasadil tak vražedné tempo, že mu během toho slimák stihl po montérkách vylézt až ke koleni. Tak si umíte představit tu zdrcující produktivitu. V ostrém kontrastu architekt Jakub Adamec vyjel 630krát za sebou na kole na ještě. Uspořádala v rámci toho sbírku Pro dům pro Julii, jediný dětský hospic v České republice, a o tom bude mluvit už za malou chvíli kolegyně Anna Podhorná. Pak vás také pozveme na festival Jablonecká perle, budeme mít pro vás další tip na výlet v rámci zámeckého léta a pro obveselení tady budeme mít dětskou anketu Dnes od škole. Ano, to děti na konci prázdnin vždycky potěší. Já vám s Českým rozhlasem Liberec přeju hezký poslech.
1: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: Mandragora lékařská neboli pokřín obecný je jedovatá středomořská rostlina z čeledi lilkovitých. V Evropě se používala v čarodějnictví a magii pro své psychoaktivní účinky jako delirogen. Co nám to ta Helena Vondráčková naservírovala 12 minut po 14. k tomu pohodovému odpoledni? Samozřejmě my budeme pokračovat dál a teď se vypravíme na Ještěd, tedy my. Někdo jiný za nás se tam už vypravil. 36 výšlapů na Ještěd, to je jako dvakrát zdolat Mount Everest. Tato cyklistická výzva se na začátku tohoto týdne povedla Jakubu Adamcovi. Takzvaný Double Everesting měl za cíl vybrat peníze pro dům pro Julii, hospic poskytující dětskou paliativní péči. A s více informacemi přišla do studia redaktorka Anna Podhorná. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Za 50 hodin, z toho 30 hodin čisté jízdy, najel Jakub Adamec 506 kilometrů a nastoupal 18 000 výškových metrů. Říká, že největší překážkou bylo zhoršené počasí a chlad, která přinesla první noc. Své pocity po výkonu popisuje sám Jakub Adamec takto.
2: Musím říct, že to je jako neuvěřitelně opojný pocit, ne to, že jsem vyjel 36krát na kopec, ale ta podpora a solidárnost je tak úžasná, že tím pocitem je mi už jako několik dní úplně neuvěřitelně krásně.
1: Motivací pro něj byl osobní příběh spolužáka z vysoké školy a kamaráda, jehož rodina služby domu pro Julii využívá.
0: A kam peníze vybrané v rámci této sbírky poputují?
1: 100% vybraných peněz ve sbírce podpoří právě brněnskou neziskovou organizaci Dům pro Julii. Ten teď v srpnu slaví 2 roky provozu a je jediným dětským hospicem v České republice. Podle mluvčího Pavla Kachlíka je fungování hospiců na štědrosti dárců závislé.
3: Česká legislativa nezná pojem dětský hospic a není nastaven v České republice efektivní systém financování takovýchto zařízení. Pomoc každého jednotlivce je naprosto esenciální, důležitá a ceníme si ji.
1: Doplním, že sbírka Double Everesting pro dům pro Julii je otevřena do 11. září a je naplněna ze 76%.
0: A ta výzva je součástí dlouhodobějšího projektu s názvem Domestici. Můžeš jeho myšlenku a fungování víc přiblížit?
1: Projekt vznikl v roce 2022 vlastní výzvou zakladatele Martina Součka, který absolvoval extrémní cyklistický závod napříč Spojenými státy americkými. Při něm se mu nepodařilo vybrat obnos peněz, který si stanovil, a tak se rozhodl v projektu pokračovat. Propojení cyklistiky a paliativní péče popisuje takto.
4: Ten, kdo jede, tak má okolo sebe ty nezbytné domestiky, pomocníky v tom týmu a ta paralela s paliativní péčí, respektive s poslední etapou našeho života, úplně jakoby krásná v tom, že když vy na tom konci nejste sám, sama, tak ten konec může proběhnout lépe, důstojněji v blízkosti svých blízkých.
1: Za 4 roky uskutečnili domestici 54 dárcovských výzev, které prvotní myšlenku Martina Součka následovaly. V nich přes 9 000 dárců přispělo asi 15 milionů korun.
0: Říká naše redaktorka Anna Podhorná. Já moc krát děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: V Českém rozhlase Liberec 7 minut před půl třetí, Sagvan Tofi, dávej bere, my vám teď dáme vám inspiraci pro nadcházející dny. Už zítra začne v Jablonci nad Nisou festival Jablonecká perle a na tu nás teď pozve ředitel společnosti Kultura Jablonec, Jakub Gerš. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Tak prozraďte, co letos návštěvníky čeká a čím je Jablonecká perle výjimečná?
1: Tak já si začnu tím, že Jablonecká perle se uskuteční v pátek 21. a v sobotu 22. srpna a na dva dny propojí několik míst po celém centru Jablonce nad Nisou. Hlavní myšlenkou festivalu zůstává prezentovat to nejlepší z Jablonce, tedy sklo, bižuterii, současný design, místní tvorbu, ale také hudbu, divadlo, gastronomii a široký program pro všechny, od dětí až pro ty nejstarší. Zároveň bych rád zmínil, že festivalem ožije vlastně celé centrum Jablonce nad Nisou a návštěvníci se můžou těšit i na bohatý kulturní program, můžou se těšit na kapely, jako jsou Poletíme, Fast Food Orchestra, Jaroslava Uhlíře s jeho kapelou, anebo taky Barču Polákovou. A samozřejmě součástí programu bude také tvorba místních výrobců a designerů a představení místních sklářských a bižuterních firem.
0: Festival letos připomene také významné výročí Jablonce. Jak se to v programu projeví?
1: Je to tak, letos si připomínáme 160 let od povýšení Jablonce nad město, takže výročí bude přirozenou součástí festivalu. V pátek, vlastně během pátečního programu, zakončíme vlastně programem s názvem Oživlé fotografie, což je film vytvořený z dobových a historických fotografií Jablonce pomocí umělé inteligence, ale celá perle vlastně výročí připomíná tím, co ukazuje a co znamená. Chceme ukázat Jablonec Jabloncem takový, jaký je dnes, jeho tradici, jeho sklo, bižuterii, současné tvůrce, ale především ty lidi, kteří tady žijí a Jablonec s námi tvoří. A ještě rád bych dodal, že každý návštěvník se může zapojit do festivalu tak, že přinese korálek, perličku nebo nějakou bižuterii, co najde doma v šuplíku a přidat jí do společného uměleckého díla a možná za to i něco dostanou.
0: A teď něco po té praktické stránce, na co by si měli dát návštěvníci a obyvatelé Jablonce během festivalu pozor?
1: Jak jsme zvyklí, bude to dopravní situace. Vzhledem k tomu, že my letos s festivalem se malinko rozrůstáme, jsou tam k tomu spojená určitá dopravní omezení v centru. Parkoviště na Horním náměstí a ulice pod Baštou budou uzavřené vlastně celý pátek až do neděle dopoledne. A v sobotu šou a půlnocí se uzavře taky ulice Palackého, vlastně ta, která je přiložená k Hornímu náměstí mezi ulicemi 28. října a ulicí Větrnou, kudy také pojede objízdná trasa autobusů a kde budou také náhradní autobusové zastávky.
0: Tak to nám přiblížil festival Jablonecká perle, ředitel společnosti Kultura Jablonec, Jakub Gerš. Já vám moc krát děkuju, přeju, ať se festival po všech stránkách vydaří a zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou, a počasí se nebojte, dopřejte i tak, že se schrnou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Takový, řekněme, výbušný hit kapely Olympic, Dynamit, písnička, která rozhodně nestárne a dozněla nám v Českém rozhlase Liberec 7 minut po půl třetí. Máme dnes 20. srpna, to znamená, že z prázdnin už skutečně mnoho času nezbývá. A jestli pak už jste během letošního léta stihli navštívit některý z našich zámků? Pokud ne, máte každý den samozřejmě šanci na aspoň malou prohlídku některé z památek v našem vysílání. S naším zámeckým létem totiž navštěvujeme jednotlivá štichlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Jaké to bude tentokrát, to už ví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás pozvu ke svému sousedovi z východních Čech. Vydáme se na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Jedná se o pozdně renesanční skvost s unikátními sgrafity jak na fasádě, tak dokonce na 7 metrů vysokých komínech. Více už prozradí kolegyně Vlaďka Vildová.
3: Zámeckou bránu u zámku Doudleby nad Orlicí mi otevřel sám pan majitel Petr Dujka.
4: Dobrý den.
3: A doprovázejí ho dva psy.
4: Jedna se jmenuje Stella a druhá Fanny.
3: Čím je tento zámek výjimečný?
4: Ono to není jenom to, co vidíme, ono je toho daleko více, protože i v interiérech máme samé ojedinělosti. Ale tato ojedinělost, kterou vidíme, jsou z grafita. Ta nejsou nikde, ne v Evropě, ne v našem státě, ale tím pádem ani ne na světě, protože oni jsou složeny z kruhů a čtverců. Zámek byl vystavěný v renesanční době 1590. Vlach Urian Goci byl stavitel italský, kterého bubnové povolali k tomuto postavení toho zámku a k těmto sgrafitům.
3: Kobercové sgrafito, je to tak?
4: Je to kobercový tvar a dle vize lidí odháněl od osoby zlé síly, duchy, čarty, čarodějnice, démony, takže my tady nemáme ani žádnou bílou paní, protože vlastníme zámek od počátku až do současné doby.
3: Bubnové.
4: Bubnové. Z hradu Buben ze západních Čech přešli jsme do východních Čech roku 1562. Usídlili jsme se v tomto kraji.
3: Vy jste říkal, že těch vzácností je tady celá řada.
4: A můžeme začít už na tom nádvoří s otevřenými arkádami. Pak jsou tam toskánské sloupy, tak jenom na nádvoří vlastně s těmi sgrafity je co zhlédnout.
3: Tady je další určitě zajímavý prostor. V čem je výjimečný?
4: Výjimečný je v tom, že návštěvníci mohou zhlédnout místnost, kde se scházela rodina při těch velkolepých slavnostech a nebo i týdenních obědech. Buben patří k rodu už podle toho jména Bubnové z Litic a tympán jsme měli v erbu. Takže tympán, který stojí tady, není tady pro nic za nic taková dekorace, přímo patří do toho rodu. Kamna z doby barokní jsou to druhá největší kamna v našem státě. Ta první a větší jsou v pražském Klementínu, ale ta jsou o 80 let mladší. No a všimněme si, že kamna jsou složeny z kachlů, rodiny bubnů, protože tam na každé kachli je jejich erb. A na ta kamna se chodí dívat badatelé z celého světa. Tak jako se chodí dívat na ty nástropní malby a na ty barokní madony.
3: Tady je kaple.
4: Tady je těch 27 madon, které dávají dohromady největší sbírku na světě barokních madon a není vzácné ani to, že by je malovali známí nějaký malíři, ale spíš vzácná je ta kompletnost těch obrazů.
3: Vy asi patříte k těm nejhezčím zámkům, i co se interiéru týká ve východních Čechách.
4: No, je to takové chlubení se vlastním peřím, takže bych to moc neměl říkat, ale soudíme podle návštěvníků, kteří nám toto hodně říkají.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doudleby nad Orlicí si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: jar, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vám nabízí pohodové odpoledne, máme 20. srpna, prázdniny už jsou vlastně ve své závěrečné čtvrtině, čili brzy už naše děti půjdou do školy, jistě k velké radosti, konec konců minimálně polovina reklam se snaží přesvědčit o tom, že se do té školy těší. Kdo se do ní určitě těší, tedy skoro určitě, jsou většinou předškoláci a těch se na školu ptala redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, co to znamená povinná školní docházka?
2: No, musíme chodit do školy, musíme se učit a můj brácha tam chodí.
1: Proč si myslíte, že musíme chodit do školy?
2: Protože aby jsme se naučili číst a aby jsme se tam něco naučili, třeba písmena, a nebo tak podobné věci.
3: A nebo aby jsme se mohli i naučit hrát spoustu her a dělat nějaké věci a nějak vyrábět.
4: Protože tamhle se učíme číst, počítat a něco takového pěkného.
1: A jaké předměty se ve škole učí?
2: Úkoly, matika, čeština.
3: Mohli bychom tam se naučit nějak dělat nějaké triky na tancování.
4: A dělat nějaké taky velké věci, co bychom se mohli udělat. A máme tam spoustu kamarádí, to si budeme spolu hrát.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Po bouřkách je bez elektřiny už jen zlomek domácností v Libereckém kraji. Na libereckém dopravním terminálu Fignerova se změnila některá stanoviště. Fotbalisty Jablonce čeká v Glasgow boj o konferenční ligu s Rangers. A zítra bude zpočátku polojasno, postupně přibude oblačnost, přidá se déšť, objevit se můžou i silné bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Už jen 460 domácností je bez elektřiny po dnešních nočních bouřkách v Libereckém kraji. Podle mluvčí společnosti ČEZ distribuce Soni Hollingerové budou dodávky obnoveny během několika hodin. Přerušení elektřiny zapříčinily popadané stromy po tom, co se před Liberecký kraj brzy nad ránem přehnala silná bouře a vítr. Energetická firma eviduje ještě na 6 sloupech vysokého napětí poruchu. Bouřky v noci zkomplikovaly také dopravu, například na železnici mezi Libercem a Jaroměří. Vlaky bez omezení jezdí už od 8 hodin. Hasiči v noci měli kvůli počasí téměř 100 výjezdů. Liberecký dopravní podnik dokončil další část rekonstrukce dopravního terminálu Fignerova. Informoval o tom na svém webu. Ode dneška jsou proto opět v provozu stanoviště číslo 5, 6, 7 a 8. Odjíždí z nich například linky do Pavlovic, Ruprechtic nebo do Harcova a na Kunratickou. Rekonstrukce budovy má trvat do konce letošního roku. Ode dneška dělníci pracují na stanovištích 3 a 4. Autobusy proto odjíždí z náhradních zastávek.
4: Linka číslo 25 ve směru na Broumovskou nově odjíždí ze stanoviště 1. Linky 18, 36 a 600 se přesunuly na stanoviště číslo 5. Zbylé linky například do Zeleného údolí, Pilínkova k aréně nebo do obchodního centra Nisa odjíždí z nově vzniklého stanoviště B. To lidé najdou v Blaškově ulici mezi obchodním centrem a parkovacím domem. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Skončila hlavní část obnovy starého hřbitova v Mimoni na Českolipsku, zanikl v 60. letech minulého století. Nově upravenou plochu v sousedství nového hřbitova bude možné postupně zaplnit mimo jiné až 550 urnovými hroby. Investice město vyšla na bezmála 12 milionů korun. Kapacita by měla vydržet nejméně 100 let, říká starosta Petr Král za hnutí ANO.
5: Pravdy jsme stávají ty kaply, která tam je. Udělali jsme novou sypovou hůdku v takovém stylu, co mají ve Švédsku, že tam máme prostě dubový trámy velký a zároveň nám teďka přivezou někdy v září kolumbária, protože jsme koupili kolumbária jakoby montované od jedné firmy.
3: Kvůli vedrům letos v Německu zemřelo přinejmenším 14 000 lidí, uvádí to institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo více lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 000. Sport. Fotbalista Jablonce rozehrají na trávníku Rangers play-off o konferenční ligu. Útočník Severočechu Jan Chramosta říká, že skotský klub je favoritem.
6: Jedeme tam pro outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá, takže budou určitě favoriti, ale zabojujeme. Když jsme třeba uhráli remízu, tak bychom s tím byli velice spokojení a věřím, že na domácím stadionu bychom pak vyprodali a třeba by se ten zázrak mohl dokonat.
3: Úvodní zápas závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy mezi Rangers a Jabloncem začne ve 20 hodin a 45 minut českého času. Počasí. A v pátek čekejme místy až polojasno, během nebude přibývat oblačnost a odpoledne čekejme na většině území Libereckého kraje déšť, místy se přidají i bouřky, které mohou být i velmi silné. Teploty zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A na náměstí Juliose Fučíka v Mimoni se srazila dvě osobní auta, s opatrností tam projedete.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Já už jen doplním k zelené vlně, k té čtvrteční dopravní špičce, šťastnou cestu a samozřejmě všem bez rozdílu pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. A co jsme pro vás na následující hodinu připravili? Stavba dětské psychiatrie v Liberci se chýlí ke konci a k tomu bude mít podrobnosti už za pár minut Jana Pavlíčková. Pak si dopřejeme několik pikantních zápisků z deníku důchodkyně, nabídneme vám pár tipů na prázdninové výlety a akce ve Smržovce a nemine vás ani další díl našeho seriálu tohoto týdne Vlny 68. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Václav Neckář nám připomněl svůj vonavou a hlavně nestárnoucí písničku Lékořice. 15 hodin 11 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec. Téměř o polovinu se rozroste kapacita dětské psychiatrie v Liberci. Oddělení je umístěné v bývalé mateřské škole na Králově Háji. Prostory ale nevyhovovaly náročným potřebám péče o pacienty s duševními poruchami. Modernizace přijde libereckou nemocnici skoro na 200 milionů korun. Hrubá stavba už je téměř u konce.
1: My jsme poskytovali super péči, ale ve strašných podmínkách. Třeba byla jedna sprcha, jo, na celý, jako, ale nikam už jinam to nešlo rozšířit.
2: Vrchní sestra Blanka Starková popisuje podmínky, ve kterých dětská psychiatrie ještě donedávna působila. Bývalá školka na Králově Háji neodpovídala potřebám pacientů ani personálu, potvrzuje primářka Šárka Konečná.
3: Jsme se sem nevešli, chodili jsme na toaletu dohromady s pacientama, neměli jsme si kde uvařit čaj a děti museli spát v 5 lůžkových pokojích a nebylo z pohledu hygieny ani dost sociálního zařízení.
2: Díky modernizaci se teď počet lůžek zvýší z původních 25 na 42. Rozšíří se i další zázemí, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
4: Budou tam nějaké terapeutické místnosti a nahoře v tom posledním patře bude škola a přestavbou projde i celá zahrada. Bude tam umístěn i vodní prvek, budou tam různé hrací prvky pro děti, tak aby se tady cítili co nejpříjemněji.
2: Zvenku už je původní budova téměř k nepoznání, ukazuje stavby vedoucí Lukáš Klaus.
5: Dokončujeme fasádu, budeme sundovat poslední část lešení. Hrubá stavba je z nějakých 80% hotová. Děláme rozvody vody a topení. Musí se k tomu jako přistupovat opatrně tím, že se jedná o dětskou psychiatrii. Musí se hledat rizika i tam, kde bychom je normálně neviděli. Třeba koncový prvky sprch. Teď naposled jsme řešili, kdy vlastně sprcha je velké riziko pro samoublížení.
2: K hospitalizaci přijímá oddělení opravdu vážné případy, zdůrazňuje primářka Konečná.
3: Nejčastější diagnózy v tuhle chvíli jsou stavy po pokusu o sebevraždu a poruchy příjmu potravy. V podstatě žádný jiný diagnózy nejsme schopni hospitalizovat, protože tohle je to nejakutnější.
1: Bereme jako z celého regionu Libereckého, bereme z Hradce Králové,
2: říká vrchní sestra Blanka Stárková.
1: Ústecký kraj.
2: Na dostavbu už proto oddělení netrpělivě čeká. Teď funguje v provizorních podmínkách v hlavním areálu nemocnice.
3: Jsme rozmístěni do dvou budov s omezeným počtem lůžek, takže je to personálně i logisticky poměrně náročný. Ty prostory nejsou vybavený tak, jak by akutní dětský psychiatrický oddělení mělo být, takže doufáme, že to provizorium opravdu skončí.
2: V plném provozu by zmodernizované oddělení dětské psychiatrie mělo být na jaře příštího roku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: deníku důchodkyně. Vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
1: Terapie s delfíny. Už jednou jsem vám nabízela radu klasiků, že život je teď, jako léčivý postoj proti pesimismu, úzkosti, depresím či bezmocnému vzteku, co nám občas kazí dny a vlastně tím ztrácíme schopnost a možnost prožít si svou přítomnost. Jednoduše řečeno, jak nestrácet život v přemítání toho, co už bylo a nezměníme, ani přílišnými obavami, co bude či co by mohlo být. Ale co si budeme povídat? Ono stačí začít den zprávami ze světa i z domova, vyrovnávat se s teplotní houpačkou, s domácím rozpočtem při rostoucích cenách, o konfliktech v osobních vztazích ani nemluvě. No a když se na nás valí kupa doporučení, jak nezblbnout ze života, je možná na čase něco vyzkoušet. Mně osobně se docela osvědčila rada, jak si od rána dělat drobné radosti, vnímat a pojmenovávat věci kolem sebe a udržovat ten řízený informační detox, aspoň v těch prvních hodinách, ať se ten bláznivý a nebezpečný svět chvíli točí beze mne. Jak říká klasik, vraťte si na chvíli své dětské oči, kdy jsme svět a život vnímali všemi smysly, jak voní, zpívá, dýchá a hraje si s barvami a žádné vzpomínky a úvahy či obavy nám to většinou nekazily. Prostě jsme byli přítomni a dovedli jsme si hrát, což prý je vzácná schopnost, co většina během dospěláckých starostí a povinností bohužel ztrácí. No a proto ti delfíni v úvodu. Měli jste to štěstí, že jste je viděli na vlastní oči? Jak vyskakují z moře, jak vesele pokřikují a doslova tancují šťastně v houfu? Jak si užívají vody, slunce i blízké přítomnosti svých druhů? A navíc je nemálo příkladů, jak dovedou pomoci a zachránit i život ostatním. Nádhera, že? Odborníci od biologů, sociologů, psychologů až po filozofy připomínají přesně tuhle šťastnou smysluplnost bytí v přítomnosti. Že bychom se jako neměli pořád jen hnát po technických dokonalostech, ale vrátit se pro vlastní štěstí aspoň občas k přírodě. Klidné chvilky plné radosti z drobných věcí, na které občas zapomínáme, vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Vladimíra Hamalová.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: obyčejnou ženu.
1: Ano, jedna z těch nestárnoucích písniček v Českém rozhlase Liberec, Petr Spálený a obyčejná žena. My už na telefonu máme také ženu, jestli je obyčejná nebo neobyčejná, to musí posoudit jiní, ale rozhodně je to vedoucí turistického informačního střediska Smržovka Karolína Peroutková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: My touto dobou zpravidla lákáme na nejrůznější místa v našem kraji, tak kam byste nás přivábila, kdybychom chtěli dorazit na Smržovku? Co je tam tak nejzajímavějšího a nejpoutavějšího?
2: Tak, my máme ve Smržovce několik turisticky zajímavých míst, ať je to rozhledná Černá studnice, nebo vyhlídka Finkštejn, nebo náš slavný železniční viadukt, který zdobí Smržovku už víc jak 130 let. Velikánským lákadlem je bez pochyby Muzeum obrněné techniky, které je největším soukromým tankovým muzeem ve střední Evropě. Do konce srpna jej můžete navštívit kromě pondělku každý den, a to od 10 do 5 hodin. Od září pak budou mít otevřeno pouze během víkendu, také od 10 do 5 hodin. V poslední době se velkou pozorností turistů těší naše saňkařská dráha. Saňkaři vrací tento krásný sport do podvědomí milovníků jízerek. A pokud k ním patříte i vy, ráda bych vás pozvala v sobotu 29. srpna právě k nám do Smržovky, kde se chystá závod na kolečkových saních o pohár starosty města Smržovky a bude spojený s oslavou 80 let založení saňkařského klubu. Tradiční závod se pojede od 9 do 1 hodiny a potom bezprostředně naváže slavnostní program. Co se týká konkrétně pěší turistiky, máme ve Smržovce takzvané smržovské vyhlídkové okruhy, které jsou velmi variabilní. Nejkratší trasa je zhruba kilometrová, ty další jsou potom zhruba kolem 20 kilometrů. Každý si může dle svých vlastních sil, možností vybrat to, co sám zvládne. V přírodě jsou to trasy značené modrou houbičkou na bílém podkladě, takže věřte, když někde narazíte na tuto značku, že vás dovede přímo k nám do Smržovky.
1: Tedy byste tu Smržovku vzala z jedné vody na čisto, včetně pozvánky na saňkařskou dráhu. Můžete tak trošku i bilancovat tu letošní sezonu, když to třeba srovnáte s loňským rokem a stejným ročním obdobím, jestli je lepší anebo horší?
2: Jestli můžu či nemůžu bilancovat, to je otázka, protože ve Smržovce nefunguje turistické informační centrum jako samostatný profesionální subjekt. My jsme městská knihovna a infocentrum, ale já z hlediska návštěvnosti informačního centra považuji letošní sezónu za jednou z těch vydařenějších. Letos pociťujeme teda vyšší návštěvnost v srpnu než v měsíci červenci, což není úplně obvyklé, ale na nedostatek turistů si určitě nemůžeme stěžovat.
1: Tak to samozřejmě rádi slyšíme. Ať se vám i dál daří, já vám moc krát děkuju za váš čas, přeju krásné léto a budu se těšit zase příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju.
1: Na telefonu jsme měli vedoucí turistického informačního střediska Smržovka Karolínu Peroutkovou.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec a ani jsme se nenadáli a už se nám blíží 16. hodina. Vy se pochopitelně můžete těšit na další humoriádu, kde se vás zhostí rozhlasová a televizní moderátorka Marie Tomsová, garde jí bude dělat kolega Patrik Rozehnal. Ovšem teď je před námi ještě čtvrtá část dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68. A ta připomíná osudy hrdinství lidí, které srpnová zpravodajská štafeta regionálních studií osudově poznamenala. Po okupaci následovala nucená emigrace nebo okamžitý vyhazov z rádia. A vy se dozvíte také o odvaze jedné nenápadné dámy, která v obyčejné síťovce a s pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání. Jedná se o vyprávění o ceně, kterou mnozí za věrnost rozhlasu museli zaplatit.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběť

0: na životech Čechoslováků.
1: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
0: Dramatické chvíle v rozhlasových studií po celé republice od střelby na Vinohradské.
2: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradské studií.
0: Přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Československého rozhlasu.
1: Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev. Paní Chotová, roky ceny 641/2, volá rodiny Langrovu, Čelákovice, Marksovy domy a Karlicovu, Praha Michle, Talřimovská 6.
0: Celé vysílání se uchovalo v několika kopiích. Jedna kopie pásků se našla nedaleko Verichovy vily u Velhartic, druhá zakopaná pod zemí v Hradci Králové a třetí v archivu státní tajné bezpečnosti, pokračuje Karel Sedláček.
3: Existují záběry, kde to praská, jak to natáčeli někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno Hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy, Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli na dovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
0: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
4: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
0: Do rozhlasové štafety se z libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
5: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc.
6: Vážení přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů. Zahrňte svým opovržením.
5: Rozhněvané zamyšlení spisovatele Václava Havla.
0: Většina účastníků rozhlasové štafety následně opustila Československý rozhlas. Někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
3: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomalu běžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bot, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bot. Tam přibylo asi 30 krabic.
2: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
1: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
7: Zdravíme Rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Papírenská firma v Pasekách nad Jizerou začala s likvidací toxického odpadu z minulého století. Biotop v Jilemnici by měl být hotový do 2 týdnů. Na sezónu se už ale otevřít nestihne. Paliva dál zdražují, nafta skoro o korunu. A v pátek čekejme přibývání oblačnosti, odpoledne déšť, objevit se můžou i silné bouřky s kroupami. Teploty vystoupí až na 25 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. V Pasekách nad Jizerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
3: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy.
2: Stavbaři by měli dokončit biotop v Jilemnici na Semelsku do 2 týdnů. Pak začne zkušební provoz kvůli technologiím. Radnice ho už ale na letošní sezónu zpřístupnit pravděpodobně nestihne kvůli administrativním záležitostem, například kolaudaci. Na biotopu se dodělávají poslední nedodělky a úprava terénu, dodává starosta David Hlaváč z ODS.
4: Kupací sezónu nestihneme, s tím jsme tak nějak se museli smířit. Na druhou stranu potřebujeme a chceme, aby jsme byli připraveni na tu příští sezónu. Budeme mít odchytané co největší komplikací nebo prostě nějakých nesrovnalostí, které samozřejmě při takovýmhle velkým díle můžou vzniknout.
2: Biotop je rozdělený na 3 části, plaveckou, neplaveckou a herní. Náklady přesahují 75 milionů korun. Návštěvníci Libereckého paláce Líbek dnes a zítra můžou vidět divadelní představení Pod širým nebem. Inscenaci podle románu Jane Austenové s názvem Pícha a předsudek nebo tak něco zahraje soubor z divadla FX Šaldy, a to ve 20 hodin. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 91 halířů na průměrných 44,97 Kč za litr. To je nejvýše od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 haléřů na 41,66 Kč. Paliva jsou výrazně dražší než před rokem. Benzín skoro o 8 korun a nafta o více než 12 korun za litr. Nejdražší je tankování v Praze, naopak nejlevnější benzín je v Ústeckém kraji a nafta v Pardubickém.
1: Počasí.
2: A zítra po ránu bude místy až polojasno, během nečekejme přibývání oblačnosti, odpoledne bude na většině území Libereckého kraje pršet, místy se přidají i bouřky, které mohou být i velmi silné. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni a vítr bude zpočátku slabý, proměnlivý, později a odpoledne večer bude přechodně čerstvý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A policie Smetanova v Novém Městě pod Smrkem se pohybuje v komunikaci člověk a policie vyšetřuje dopravní nehodu v ulici Československých legií v Jilemnici. Tam se srazilo osobní auto s nákladním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdy dokončí?
6: Já mám
7: nalíkají. Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Tak už jsme se zase slezli ve studiu, abychom probrali možná některé historky, zážitky, nabídli vám dobrou zábavu a popovídali si i s vámi po telefonu nebo v SMS-kách. A u toho bude dnes hlasatelka, moderátorka, naše kolegyně z Humoriády Marie Tomsová. Majko, zdravím tě.
6: Ahoj Patriku, vypadáš výborně, ráda tě vidím a váha smělí posluchači ráda uslyším, přeju vám krásné, hlavně veselé odpoledne.
5: Snad se to povede, to by to taky sluší, ale skoro nám tu splýváš, ve studiu máš skoro stejnou zelenou jako ta naše
6: jako
5: barva.
6: Jako v obličeji?
5: Ne, na sobě, a dokonce i na brýlích, lehké odlesky, krásně sladěno.
6: Děkuji.
5: Takže tuším a vystupuje z toho tvůj zářící a smějící se obličej. Děkuju za to a poslouchejte dál. Humoriáda.

0: Moriáda začíná s Majkou Tomsovou. A s kým z archivu? Koho vytáhneme? Pustíme posluchačům.
1: No já samozřejmě musím Zdeňečka trošku, protože to je můj miláček, ne tedy doslova samozřejmě, ale to je člověk, který je tak laskavý a hodný, ten nekřičí na herce, nebije je, prý jako pan Krejčík, já jsem to nikdy nezažila, ale díky němu vlastně jsem ta pravá jihočeská a každý rok se několikrát objevuju v televizi, díky Slunce, Seno a pár facek, protože tenkrát, když jsem vedla delegaci na Slunce, Seno a Jahody do kina Blaník na premiéru, tak mě poté oslovil, jestli bych si chtěla zahrát reportérku v druhém díle.
0: Už a tehdy věděl, že bude druhý díl, už takhle.
1: Ano, to plánoval. Už plánoval. Fakt, ano, ano, protože měl tolik materiálu, že věděl, že natočí i pokračování ten druhý.
0: A tam byl odstup 5 let? Myslím, nebo tak nějak, tak nějak 83 tak nějak. A 89, myslím, nebo tak nějak.
1: 89, ano, 8 jsme to točili. 88 v srpnu takže jsem natáčela.
0: No.
1: A jinak Zdeněk je o rok mladší než já a nikdy mi nezapomene zavolat k narozeninám, což mám velikou radost. Menší z toho, že volá v 7 ráno.
0: No jo, tak pro ně už je to poledne.
1: No právě.
0: A že tě budí. No. Taky znám některé takové kolegy.
1: Ale je první.
0: Ano, může si to říct. Výborně, tak máme rozhodnuto, pustíme vám Zdeňka trošku a jeho vzpomínku o natáčení s Karlem Gottem.
2: No, Karel Gott, samozřejmě. Karel Gott byl na premiéře z Pekla 6.1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za 2 roky na to připravovali z Pekla 6.2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gottovi. A produkci mi říkají, ty, to ne, čověče, ty moc se naštve, bo to by se naštval. Chtěl hrát ve filmu, pohádce, to tady má roli. On to mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeňku, dobrý den. Je pa, já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla 6. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce, mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není, prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani potěuchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima, čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle se jí kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmeno, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál, každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl ve střehu pořád. No a přišel jeho záběr, byla taká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál z trůnu a říká, tak dost. Teba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady na Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc na hlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak zážitek s Karlem Gottem z natáčení. Vy jste se potkali, Majko, s Karlem
1: Gottem? Moc krát, samozřejmě v zákulisí, moc krát jsem ho uváděla při nejrůznějších koncertech a estradách a vzpomínám si, jednou jsme za ním jeli do vily, protože já jsem dělala anketu se všemi herci, kteří byli nominováni tenkrát na televizní rolničku. To byla taková před...
0: Chůdkyně TT.
1: TT, přesně. Ano. A přijeli jsme za Karlem na Bertramku. Karel se šel po schodech dolů do haly a říkal, je, Maruško, já ho neumím napodobit, ano, tak nebudu. Vy máte na sobě pulovr, tak já se půjdu převléci, protože měl sako. A přišel v pulovru, laděném ve stejných barvách, jako byl ten můj.
0: Hezky.
1: Takový byl profík, i co se oblékání týče.
0: Ano, a odpovídal rád a překvapivě, nebo chtěl dopředu vědět třeba otázky,
1: ne,
0: když
1: ne,
0: se
1: ne,
0: přijeli.
1: Byl pohotový, jo, vtipný, vždycky připravený, ale nechtěl vědět otázky dopředu. Mm. Nechtěl.
0: Majko, prosím tě, jaký byl, nebo vlastně v současné době pořád je, ta budova stojí, ale výhled z Bertramky na Prahu?
1: Člověče, to jsem si nestihla všimnout, já měla oči jenom pro toho mistra, ale ještě s ním mám jednu vzpomínku. Natáčela jsem Vánočního zajíce v pytli,
0: ano,
1: a Miroslav Švandrlík měl za úkol složit báseň během celého vysílání, protože to bylo s živým publikem, samozřejmě v semaforu. A on měl za úkol složit báseň na slova hozená z publika. Tak tu báseň složil a mistr Karel ji recitoval. A já jsem, co by hlasatelka, sedící v křesle, nedělní chvilka poezie, ji uvedla. Mistr Karel Gott vám zarecituje báseň Miroslava Švandrlíka, už nevím, jak se to jmenovalo. Odrecitoval úžasně, úžasně. Já jsem ho odhlásila jako mistra a on řekl, Maruško, vy jste mě tak krásně odhlásila. Já bych vás chtěl pozvat domů na svou sbírku motýlků.
0: Jo,
1: a ještě jedno, promiň, že tě skáču do řeči. A potom jsme měli všichni zpívat, všichni účinkující závěrečnou písničku, která se zpívala vždycky.
0: Ano.
1: A on vůbec neuměl slova a zapomněl si vzít ty desky, kde byla ta slova. Ale naštěstí jsem stála vedle něj a ty desky jsem mu pořád nastrkovala a on mi do těch desek pořád čučel. Což je vidět do dneška v televizních záznamech a pak mi moc poděkoval a říkal, Maruško, vy jste mě zachránila.
0: To je taková ta píseň každý na světě, každý je
1: jasně,
0: tu rád.
1: Jasně.
0: Ano, ano, jasně. Tedy podle mě text Pepíka Fouska, jestli se nepletu.
1: Ano, přesně.
0: No, my si pustíme jinou písničku s Kájou Gottem, a když už to byla řeč o pohádce z pekla štěstí, a možná budeme v povídání o tom natáčení ještě pokračovat a uslyšíme znovu Zdeňka Trošku, anebo si můžete dopřát herce z Jihočeského divadla a jejich anekdoty. To je ta varianta, kterou nabízím proti, varianta B. Ačko Zdeněk Troška, to natáčení s Karlem Gottem, Bčko anekdoty z jižních Čech. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Smolař je ten

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Vysíláme dnes s Marií Tomsovou a vysíláme ukázku, kterou si vyberete. Tedy budeme vysílat buď se Zdeňkem Troškou, anebo to budou anekdoty. Komu dáte přednost po telefonu 731 800 900? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím, tady Pepík Brno.
4: Ano.
5: Šoupněte tam to jedničku, jo?
6: Šoupnem,
4: trošku.
6: Jasně.
4: Bod od vás, tam zatím šoupu, uvidíme, jak to dopadne. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Patiku, i paní Marušku Tomsovou, Karel Bojkovic. A já bych si přál vtipy.
4: Anekdoty, dobře, z jižních Čech. Děkujeme, ať se daří. Kdo další?
8: Dobrý odpoledne, Patriku, Standa Zemník vás zdraví, paní Tomsovou.
6: Děkuju.
8: A určitě pana Trošku.
6: Díky moc.
4: Píšeme mu bod. Dobře.
8: Ať děkuju vám oběma.
4: My děkujeme vám za zavolání. Kdo se ještě ozve?
9: Ano, hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava z Kobylis, vám Patriku.
4: Ano.
9: A srdečně zase zdravím opět paní Marušku.
6: Sousedku, ano.
9: Ano, sousedku. Takže dobrý den. A vybírám Patriku Ačko. Mějte
6: děkujem,
9: se moc
6: vy taky.
4: Děkujeme, děkujeme. No tak Ačko vyhrálo, je to jasné, hlasů bylo hodně i v těch SMS-kách. Zdeněk troška ještě zavzpomíná na to natáčení s Karlem Kotem.
10: Ale co vám chci říct, hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy a Auspundes Republik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů vylezli z autobusu a volali Onze Karl, Onze Karl. On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo, tak tam bylo takovýho bláta. A oni ječeli, pištěli, omdlevali divne, Karl se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte? Oni byli v ublaženosti nebeské přímo. Až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí. On jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája. No to oni měli orgazmus, ty dámy, skoro u toho, rozumíte? Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů, tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája v chvíli první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaký věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny, všechny příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam bylo asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, kyselý okurky, všecko na světě. Jeba, no to je opravdu úžas. Musím říct, přátelé, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
0: Humoriáda.
4: Ty a pohádka. Nebo pohádky, Majko.
6: Hrála no, miluju
4: si,
6: je.
4: No, a hrála jsi i nějaké třeba?
6: Bohužel ne.
3: Ale ráda bych si zahrála čarodějnici, to by se mi líbilo.
11: Jo.
3: No, myslím si, že už na to mám.
11: Co, slovník nebo...
3: Věk, jako, vzhled.
11: No to ne. Takhle jako čarodějnici dokážu udělat maskeři z kohokoliv, z toho nejmažšího. Vzpomenu si třeba na nosatou čarodějnici tehdy Jitku Molavcovou ještě jako mladou, na to já jsem vyrost, to byla mladá, tak
3: no,
11: taky z ní udělali
3: mladá,
11: čarodějnici.
3: Krásná.
11: Věk nejde.
3: A jak ji zvošklivili.
11: Ano, nosí udělali a pihu a vše. Takže takhle udělali i čarodějnici z Nadi Konvalinkové a ta líčí, když takhle pak přišla do divadla a ukazovala to fotku, co z ní provedli maskéři, a protože byla k nepoznání téměř, tak nechala hádat, kdo to je, a všichni si myslí, že je to Jirka Lábus.
3: Tak, to jsi mě dostal teď teda.
11: Takže čarodějnici by si ráda zahrála. No. Kdy jsi naposledy četla pohádku někomu?
3: Když byly děti malé, tak rituál byl, že jsem přišla večer, když už byli v postýlkách, a četla jsem jim pohádky samozřejmě. Hmm. Ale paradoxně úplně nejradši měli, když jsem jim recitovala Seifertovu Horu říp. Fakt. A při tom momentu a svatý Jiří zvedá kopí, aby je vrazil ve chřtán dračí, tak vždycky udělali. Pardon, pane zvukaři, já se omlouvám. A pak jsem a jako krůpěj na prstenu třpití se drobná kvít karmenu.
11: Kdybyste posluchači viděli to, co jsem viděl já, byste to neslyšeli, ale jak to Majka prožívá, jak tady roztahovala ruce a odkláněla se do mikrofonu.
3: Zvedala jsem
11: a křičela,
3: kopí.
11: Ty jsi vyloženě hrála, tak takovouhle vlastně to recitaci slyšet, tak to je lepší než číst pohádku.
3: Ano.
11: Jo, to bych možná nemusnul ani.
3: A schválně jsme teď byli na dovolené kolem hory Říp.
11: Jako vzpomínku.
3: No ne, to byla náhoda.
11: Jo.
3: Ku podivu jsme...
11: Jenom kolem nahoru jste nešli, nejeli, nebo tak?
3: Nahoru jsme si vyšli, samozřejmě, no. To jsme si nemohli nechat ujít, už asi po třetí jsme tam vyšli, ale na kole jsme tam nevyjeli, to ne.
11: Kole dole, vyšli.
3: Ano.
11: Je tam občerstvení, funguje tam ještě?
3: Je tam takový stánek s klobásou, bořtama.
11: A dali jste si?
3: No samozřejmě.
11: Odměna za
3: výšle. Dali jsme si do nosu.
11: Majka Tomsová je naším hostem, za malou chvíli vybere další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Zdeňka Trošku. Co bude dalšího, dozvíte se za malou chvíli. Teď Lucka Bílá.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s Humoriádou, ukázka číslo 3. O tu se postará Majka Tomsová. Má tu možnost vybrat si ze seznamu koho?
2: No, Martu Kubišovou. Aha. To je pro mě takový symbol neohroženosti a takové té mravní čistoty toho páteřního člověka. Opak bezpáteřního.
1: Ano, rozumím.
2: Milovala jsem ji od chvíle, kdy jsem ji poprvé zaregistrovala jako teenager, já nevím, bylo mi 12, 13, tak se mi strašně líbila jako zpěvačka i jako žena. Pak, když začala s Golden Kids, no tak to bylo něco, protože Helena Vondráčková byla z Chrudimského gymnázia. Váška Neckáře, to jsme milovali, takže tadyhle ta trojice, to bylo něco. A teď si představ střih po XX letech. V říjnu roku 1989 ji ředitel divadla Y, Honza Šmíd, pozval jako hosta v říjnu, měsíc před revolucí, do Y jako hosta do večerů pod lampou. To si nedovedeš představit, co to publikum udělalo. To byly 15-minutové ovace před tím, než vůbec jako zaspívala nebo něco řekla, jenom když vystoupila na to jeviště, to byla od něj taková odvaha. A ty lidi se mohli opravdu zbláznit. No a zase střih, a teď si představ, že pár týdnů na to, 17. listopadu, vypukla tedy revoluce a můj syn se narodil 21. listopadu, přesně ve chvíli, kdy Marta zpívala na Václaváku svoji modlitbu. To jsou věci, viď?
1: Máš život spojený s Martou.
2: Ano,
1: ano. Ano. Takhle. Tak,
2: a do dneška ji nesmírně obdivuju, protože to
1: nadálku.
2: Je pevný člověk.
1: Byla kdysi hostem u Edy Hrubeše v jeho pořadu Neváhy a to, čeho povídali si o tom, co pak následně hodně proslavilo v televizi právě Martu Kubišovou, to byla ta starost o psy, o kočky, ano. Tak tohle téma si povídali.
3: Dalším hostem je zpěvačka, která ovšem v posledních 7 letech vyvíjí také jiné aktivity, než jenom ty, které se provozují na hlasivky. Je to naše celostátní, úředně uznávaná ochránkyně zvířat všeho druhu a pejsku a koček zejména Marta Kubišová. Promiňte, ještě než začneme, já jsem teda tajně doufal, že vy něco, přijde nějaký čtvernožec s váma, víte, protože kdo jiný by měl přijít do tohoto speciálu s nějakým zvířetem,
4: no tak,
3: než
4: helejte.
3: Marta Kubišová.
4: V mém případě ovšem to je trošku složitější, protože já jsem přemýšlela, kterého.
3: No dobře, a teď máte kvartír narvaný zvířatama.
4: No někdy to i padá zvokem.
3: No prosím, tak stačilo jednou zachytit.
4: Já jsem přivezla svého bodyguarda.
3: Ale já ty chlapy nezajímají, my jsme mysleli zvířátko.
4: Není, to není chlap, to je Azavak Jago. Jago!
3: Trošku překvapivě chápe tu svoji funkci bodyguarda.
4: Který bodyguard vás smí líbat?
3: No, tak viděl jsem takový film, tak jeden. Vy jste říkala zvláštní název, cože to je za zvíře?
4: Jmenuje se buď Azavak, nebo Azavašský chrt se tomu říká.
3: No chrt, to bych myslel,
4: ale
3: je takový vychrtlej.
4: Ne,
3: trošku.
4: Právě, že to
3: i
4: nemá.
3: I když to úplně vychrtlýho chrta je zase málo vychrtlej.
4: No, tak právě to je ten Azavak, je z údolí Azavak. Je to na území Horní Volty v Africe. A jsou teprve od 70. let tato zvířata přes Francii vožena do Evropy.
3: No zvíře je to teda krásné, mohutné a skoro vás až lituju, vy jste zůstala letory křehké. Jak vás venčí, jak často?
4: No, venčí úspěšně i mě, i dceru. No teď už jsou mu 4 roky, takže už
3: a
4: je to
3: už
4: dobrý.
3: Rozum pobral?
4: Ano, trochu pobral rozum, ale ze začátku to bylo tak divoký, že jsem tak týdně volala paní chovatelce, co mám dělat, protože jsem vždycky objevila nový a nový povahový vlastnosti, nebo začal strašit lidi, že se za mnou dlouho schovával a teď, když byla třeba úzká cestička, tak já jsem si už ze začátku říkala, no já to snad skočím do lesa, to nemá cenu, tohle to nemůžu vyhnout se těm lidem. No a on se schoval za mě, no a až když ten člověk byl na mojí úrovni, tak na něj vyletěl samozřejmě. Což každému nedělá dobře na srdce, že jo? A nebo byl u lesa nahoře přes takovou dost dlouhou louku, no já jsem netušila, že za mnou běží ten joggingář, že jo? Ten samozřejmě, a ještě ke všemu šustil.
3: Ano.
4: No a Jago prostě mi ho sejmul takhle a hodil mi ho k nohám. Teď já jsem samozřejmě, protože vím, že nejlepší je prostě být provinilej. Nikdy nesmíte být u psa, chtít zachovat dekorum nebo důstojnost. Tak jsem začala bědovat. Jsem říkala, snad vás nekous, snad vám nic neudělal. A on tak jako stával a říkal, a kous mě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jo, se psy a s kočkami se toho dá opravdu hodně zažít.
2: No já jsem pejskař, já miluju pejsky. Měli jsme, když byli kluci malí, můj muž odmítal psa. Ale dole v přízemí, my bydlíme ve čtvrtém patře v Kobylisích, právě v paneláku, který je čtyřpatrový, takže to mám ten jogging, protože do čtvrtého patra po schodišti nahoru dolů několikrát za den, to je takový můj trénink, se dá říct. A v přízemí bydleli jistí kravařovi, abych byla přesnější, kteří našli v příkopu opuštěné štěňátko, malilinké úplně, a protože měli už vlčáka a naši kluci malí tenkrát si hráli před domem, tak říkali, hele, zeptejte se doma, jestli byste si nemohli vzít tadyhle to štěňátko, chtěli byste ho? No jasně, ty kluci malí, že jo? Jasně, jasně. No a můj muž přišel a přinesl ho na dlani, to se vešlo do dlaně, a říkal, hele, vzali bychom si ho. A tak jsme říkali, že je to rasa přízemní kravar, když ty lidi bydleli v přízemí a jmenovali se kravarovi.
1: Ano.
2: Ale pak, když jsme ho venčili, on vypadal velmi legračně, když povyrostl. Můj syn, tehdy asi 5letý, se ptal na veterině, a co z něho vyroste? Lev? No vyrostl z něho něco takového jako jezevčík,
1: ano.
2: Ale na dlouhých nožičkách vysokých s protaženým čumákem a ocásek nahoru zatočený. No prostě kříženec, že jo? Tak jsme říkali všem, co se ptali, co to je za rasu, tak jsme říkali, to je velmi vzácná japonská rasa. Chiboko. Jo, to neznáme, prosím vás. Ja, a kde jste to vzali? Tak jsme vysvětlili, Čimice bohnice Kobylisi.
1: Což jsou čtvrti v Praze, právě na té severní terase. Pro ty, co nejsou z Prahy, aby věděli. Takže Chiboko.
2: Ano.
1: Měli i potom potomky?
2: Ne, bohužel.
1: Takže Chiboko odešlo.
2: Chiboko odešlo
1: jako
2: v 15 letech. V 15 letech. A to bylo smutný. To každý pejskař mě potvrdí. To už byl hodně nemocný a museli jsme ho doprovodit na injekci, a to teda jsem obrečela v celá rodina fest. To byl přítel opravdu, a ještě navíc mě měl nejradši z celé rodiny, protože moje podmínka byla, kluci, ale budete s ním chodit vy ven. Kdo myslí, že chodil?
1: No tak no děti to slíbí v tom věku. Pak přijde puberta a to veme za své tyhle sliby a je to na rodičích klasika. Tak Marie Tomsová, náš host, vybrala si Martu Kubišovou. Vyberete ji ještě vy jednou do éteru z pořadu Tak neváhy a toč? A nebo byste rádi slyšeli něco o koupání v lázních od Miroslava Donutila? Nabízím já proti ukázku varianta B. Ačko Marta Kubišová, Bčko Miroslav Donutil, hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo nám posíláte SMSky na SMS bránu s číslem 90 011 04. Stačí humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, bude to velkolepá oslava. Já přidám ještě další informace, ať vás třeba taky nalákám. Kromě toho si budete muset nechat udělat třeba rychlo karikaturu. Bude tam náš karikaturista. Přijede dokonce i kouzelník, bude tam velká bubenská show. Spousta dalších věcí a představíme také velmi důkladně tu naši poslední kuchařku Sladké Česko a nabídneme ji i se slevou tu festivalovou s podpisem. Prostě hodně hodně věcí a důvodů, proč se vypravit 29., to znamená příští sobotu do Kostelce nad Orlicí. Teď ale míříte po telefonu do Humory, kde je dnešním hostem Majka Tomsová a ve hře jsou dvě ukázky. Jedna s Martou Kubišovou, ta druhá s Miroslavem Donutilem. Komu byste rádi dali přednost? Ptáme se vás, co voláte. 731 800 900 je humoriádnický telefon.
3: Dobrý den, tady Petr Bezdolnek. Já vás zdravím oba dva.
4: Děkujem.
3: Že tam vždycky vybíráte takové šikovné kočky, Patriku.
4: Ano, včera tady byla Saskia Burešová. To jsou věci, dvě hlasatelky za sebou.
2: O kočkách může být i řeč o těch čtyřnohých za chvíli, tedy pokud budete hlasovat po Martu Kubišovou. Povídejte.
3: No, já nevím, co mě víc baví, jestli ta prča ve studiu, co máte, anebo ty ukázky.
2: Tak mezi ukázkami si můžete vybrat, jako proč uděláme ve studiu, to nevíme dopředu, abychom dali jako boj.
3: Ale to je originál zase na druhou stranu. Ukázky některé známe a to je originál.
2: Jo, že bychom vám dali takhle. No tak svým způsobem je tohle model humoriády na cestách, na kterou jste taky dojít.
3: Tak, přesně tak.
2: Tak co vyberete?
3: Já jsem si chtěl vybrat toho Donutila, ale...
2: No...
3: Protože manželka, vaše nepravidelná posluchačka, to teďko slyšela a chtěla Martu Kubišovou, poprvé se vyjádřila po tolika letech, tak ji dáme Kubišovou.
4: Dobře. Poslechl jste manželku,
2: děkujeme
4: to je
2: za
4: hezké.
2: Ten hlas, mějte se pěkně. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím a zdravím vašeho hosta v rozhlase.
2: Ano.
5: Chtěla bych pana Donutila.
4: Ano, děkujeme.
2: Píšeme mu bod a děkujeme moc za zavolání. Když voláte, prosím, stište si i rádio, ať jsme dobře slyšet všichni. Dobrý den.
6: Honza, dobrý den. Já když jsem, zdravím vás teda každopádně do studia.
2: Děkujem.
6: A já jenom když jsem slyšel jméno Donutil, tak samozřejmě musím hlasovat pro něj. Zrovna teďka jedu, před chvíli jsem jel kolem Třebíče, teď už jsou za náměstí. Takže určitě Míra Donutil.
2: Dobře, píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte
4: šťastnou
2: se pěkně. Šťastnou
4: cestu.
2: Dobrý den, další volající a hlasující.
7: Dobrý den, zdravím vás, Hordy Obradla, i Marušku Tomsovou, volejbalistu, ahoj Maruško.
4: Ahoj.
7: Přádu si jako vzhledem mé manželce, pláče její oblíbenkyně, Martu Kubišovou.
2: Dobře, tak děkujeme.
4: Zdravíme do Horního Bradla, máme chatu v Bojanově.
2: Rozhodnuto, tak pozor, možná tím, že tu není tak často, že by takhle vyprávěla, tak vyhrála Marta Kubišová. To znamená, vyhrála vlastně svým způsobem i Majka Tomsová, že ji nabídla do hry. Tak ještě další povídání z pořadu Neváhy a toč.
8: No, ale taky jsem s ním zažila, třeba jsem si povídala o zvýšení nájmu se sousedkou a takhle jsem ho měla za sebou jako Jaga a zapomněla jsem, že mám sebou psa a najednou on zřejmě nevím, co ho rozptýlilo a já jsem tu větu prostě dopovídala na úplně jiný straně ulice a úplně jiný manželský dvojici se psem jsem to dořekla.
9: vaším životem prošly

0: Tak já jsem řekla, ne, toho mi manžel koupí k Vánocům. Takže jsem si ho taky koupila. No a měla jsem, pak jsme měli 3 kanáry, teda andulky. Dokonce jeden senzačně mluvil, ale...
1: Ano, uměl něco i nesprostýho.
0: Strašně sprostý, právě.
1: To zajímavé, kdo to ti zvířátka naučí, tak když jsme narazili na tohleto.
0: No, on právě byl roztomilý, ale to fakt nevím, kde se to naučil. On uměl říkat, a to nemůžu říct, to by se znemožnila před národem. Říkal, do prdele práce.
1: On to takových nás je, který tohle říká.
0: Takže tohleto,
2: no a... Ačko,
0: pak říkal. No, ano. A já jsem mu říkala, Neričku, holubičko, tak to všechno uměl a potom říkal, to je paráda.
1: Ano, zůstaňme ovšem chviličku ještě u těch pejsků. Až do teďka byla řeč o tobě víceméně. Vy máte doma ovšem nejenom psi, ale taky velice kladný vztah ke kočičkám, že jo?
0: Ano, kočičky máme 2.
1: A teď nám o těch kočičkách řekněte něco blíž. Tam byla jedna výrazná fešanda, taková doružová.
0: No, to je růžena.
1: To je růžena. Tak to jsem uhodl správně, růža. Ano. A ten druhej, ten...
0: Tiffany.
1: O, pozor, Tiffany.
0: Ale... Šlo to tak, že napřed jsme měli Tiffanyho, k té růženě jsme přišli tak za rok na to, když já jsem dekorovala vítěze kočičí výstavy a najednou přišla Kačenka a říká, mami, tohle ten má napsáno mazlíček a je opuštěný, protože ho po roce vrátili. Byl někde u někoho rok a vrátili ho. No tak já jsem napřed si říkala, to bude hrozný, takhle bez přípravy duševní. No všichni nám říkali, chovejte toho, co máte doma, toho hlavně chovejte, jo? Toho druhého si moc nevšímejte. No samozřejmě, že to dopadlo tak, že ten Tiffany, ten s náma vůbec nemluvil týden, tenhle ten tam vběh jako playboy.
1: No, tato.
0: Ne, on, to je on. On se jmenuje Rose jako anglicky, ale my mu říkáme růžena. To je...
1: Takže růžena je chlapeček.
0: No taky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: To mě připomíná, když si tchyně pořídila zakrslou králičí samičku, v domě bude zakrslá, tak jí potom lékař veterinář řekl, no zakrsle nevypadá, a samička to není, ale je to sameček. Špatné bylo to, že oni jí dali jméno Bába, tak z toho byl pak Babák. No.
5: Tak králíky já nemusím, ale mám bezvadný recept. Česnek, rozmarín, anglická slanina, houby, podlití vínem.
4: Jo.
5: To byl takový černý humor.
4: Ano,
5: ale víš co, já jsem netušila, že Marta má smysl pro humor a teď se prokázalo Mirkovi Donutilovi, to víme, ale o ní jsme to nevěděli. A mimochodem vždycky, když opakují píseň pro Rudolfa III., tak se dívám, protože to je tak nádherný. To byla tak krásná doba, kdy bylo skoro všechno dovoleno v té době, že jo?
4: Vzpomínka, tedy vyvolaná touto ukázkou, uzavřeli jsme návštěvu dnes pořadu Tak neváhej a toč a do hry ještě na konci vrátíme tedy ty ukázky, které nevyhrály, už tu byly, ať vy si vyberete, než my bychom vybírali další. Anekdoty jsou ve hře Ačko a Bčko Miroslav Donutil. Anekdoty od herců jeho Českého divadla, anebo Miroslav Donutil a jeho povídání o koupání v lázních. Co si vyberete? 731 800 900, to je telefon, který už je zase v provozu a slouží vám pro hlasování. Pokud se nedovoláte, využijte SMS-kového čísla 90 01 04, stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vybíráte si ve hře anekdoty a taky Miroslav Donutil. Vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, moc pěkně zdravím, tady Mája z Dolní Lhoty, moc pěkně zdravím milovanou paní hlasatelku Marušku Tomsovou.
3: Děkuju, mě říkají Majka.
2: Paní Majko, moc vás zdravím, moc vás pěkně pozdravuju, ať se vám všechno daří.
3: Vám taky.
2: A vybírám. Děkuju pěkně, já jsem taky Marie. A přeji, teda přála bych si ty anekdoty.
1: Dobře,
3: tak
1: zapisuju,
3: jo,
1: děkuju.
3: Se.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, Breno z Martina.
1: Ano.
4: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Vám taky.
1: Děkujeme, zdravíme na Slovensko, ale víc hlasů nazbírali anekdoty. Dvě třetiny hlasů. Překvapující nominace jsem Donutilem vyhráli anekdoty herců jeho českého divadla.
5: V posilovně, kde je právě přítomno několik mužů, zvoní mobil. Jeden z mužů jej zvedne a slyší.
6: Miláčku, můžu si koupit kabát za 1500?
7: Můžeš. Pochopitelně.
6: A co to roztomilé auto, víš to, s pozlacenou karosérií?
7: Klidně si ho kup.
6: Ty jsi tak báječný. A co ten velký dům na předměstí?
7: Samozřejmě je tvůj.
5: Muž zavěsí a otočí se k ostatním.
7: Pánové, čí je to telefon?
5: Nábožná zkouška.
7: Tak jaká byla zkouška, Marcelko?
6: Jaká... Velice nábožná.
7: Nábožná? Jak tomu máme rozumět?
6: No, profesor v černém, já v černém. Profesor položil otázku, já se pokřižovala. Za chvíli jsem mu odpověděla a pokřižoval se zase on.
8: Dieta. Baví se dva kamarádi.
9: Člověče, manželka teď poslední 3 měsíce drží nějakou ukrutnou dietu. Lednička pořád prázdná. Už mě to vůbec nebaví.
7: No, a má aspoň nějaký výsledky?
9: Ale to jo, schodila za tu dobu asi 20 deka.
7: No, tak aspoň něco, ne?
9: No jo, ale já už mám o 10 kilo míň a náš pes včera pošel hlady.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá se jenom rozloučit. Moc děkujeme za to, že jste poslouchali, vybírali, pomáhali a majte za návštěvu.
3: No já ti, Patriku, moc děkuju za krásné odpoledne, vám přeji všechno nejlepší a zítra tady bude Uršula Kluková, tak jí dodatečně přeju k těm 85. Nám vypadá daleko líp než za mlada. Všechno nejlepší, mějte se krásně a veselé.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Přípravy festivalu Jablonecká perle omezí dopravu v centru Jablonce nad Nisou. Na přírodním koupališti v Sedmi horkách není kvůli senicím voda vhodná ke koupání pro citlivé jedince. Schodek rozpočtu příští rok vzroste a zítra bude zpočátku polojasno, postupně přibude oblačnost, přidá se déšť, objevit se můžou i silné bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. V Jablonci nad Nisou se dnes o půlnoci uzavře parkoviště na Horním náměstí. Důvodem jsou přípravy na festival Jablonecká perle. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové by proto lidé neměli na parkovišti parkovat v noci ze čtvrtka na pátek. Auta, která budou přípravám bránit, nechá město odtáhnout. Festival Jablonecká perle potrvá od pátku do soboty. Parkoviště na Horním náměstí bude uzavřené až do nedělních 13 hodin.
3: Společně s Horním náměstím bude po celou dobu uzavřená taky ulice Pod Baštou. V pátek musí lidé počítat s uzavírkou ulice U muzea. V sobotu bude zase uzavřená část Palackého ulice. Přesunutá bude taky autobusová zastávka Horní náměstí ve směru do Mšena. Lidé ji dočasně najdou v ulici 28. října. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Voda v přírodním koupališti v Sedmi horkách obsahuje sinice. Výsledky pondělních měření zveřejnila dnes krajská hygienická stanice v Liberci na webu. Koupání ve vodě se sinicemi není vhodné pro vnímavé jedince.
4: V Sedmi horkách byla s výjimkou jednoho měření zhoršená průhlednost vody po celé léto. Teď přibyl výskyt sinic, který koupaliště posunul na třetí nejhorší stupeň na pětistupňové škále hodnocení kvality. Stejně je na to Máchovo jezero. Nejhorší je kvalita vody v Hamerském jezeře. Tam je voda ke koupání nevhodná. Z Liberce a na Podhorná, Český rozhlas.
2: Snížená průhlednost vody pak zůstává v Nedamově, v Zákupech a v Hejnicích. Na zdraví to ale podle hygieniku nemá vliv. Liberecký dopravní podnik dokončil další část rekonstrukce dopravního terminálu Fignerova. Informoval o tom na svém webu. Ode dneška jsou proto opět v provozu stanoviště číslo 5, 6, 7 a 8. Odjíždí z nich například linky do Pavlovic, Ruprechtic nebo do Harcova a na Kunratickou. Rekonstrukce budovy má trvat do konce letošního roku. Ode dneška dělníci pracují na stanovištích 3 a 4. Autobusy proto odjíždí z náhradních zastávek. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Přesněji výši schodku komentovat odmítla. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Podle Schillerové ale všem požadavkům vyhovět nemohla. Rezort musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna.
1: Počasí.
2: A v pátek čekejme místy až polojasno, během nebude přibývat oblačnost a odpoledne čekejme na většině území Libereckého kraje déšť. Místy se přidají i bouřky, které mohou být i velmi silné. Teploty přes den vystoupí na 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberce je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšínská je zjednosměrněn provoz na centrum.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Krásné čtvrteční odpoledne, máme 20. srpna, 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná den v kraji. Některá témata následující hodiny nastíní Lída Jiroutová v souhrnu regionálních zpráv už za malou chvíli. Dále se podíváme do libereckého divadla FX Šaldy, kde se dnes a zítra dozvíte, jak by vypadal známý román Jane Austenové Píchá předsudek, kdyby ho vyprávěli služky. A také se živě spojíme s naším regionálním stopařem, který potvrdí, že i na malé obci umí uspořádat velký festival, konkrétně festival Zas ten rok v zásadě na Jablonecku. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.
4: Mám prostě

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Po nočních bouřkách je bez elektřiny už jen zlomek domácností v Libereckém kraji. Přerušení elektřiny zapříčinily popadané stromy. Hasiči v noci měli kvůli počasí téměř 100 výjezdů. Papírenská firma v Pasekách nad Jizerou začala s likvidací toxického odpadu z minulého století. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Práce potrvají minimálně rok. Další informace připojí naše redaktorka v této hodině kolem 17:30. Společnost ČSAD Liberec vrátí Libereckému kraji skoro 9 milionů 400 tisíc korun. Peníze kraj firmě v minulosti poskytl na její fungování. V loňském roce dopravce hospodařil se ziskem. Jak říká předseda představenstva ČSAD Liberec Zbyněk Miklík, k pozitivnímu výsledku přispěl také rozvoj komerčních aktivit.
2: Výrazně navyšujeme komerci, ať už je to pro mládež, fotbalisty, hokejisty, ale i další vlastně komerční zájezdy. To jsme navýšili zhruba 4x oproti loňskému roku.
1: Před dokončením je hrubá stavba nové budovy dětské psychiatrie v Liberci. Nemocnice za ní zaplatí téměř 200 milionů korun. Původní prostory se díky tomu více než zdvojnásobí. Další informace uslyšíte v této hodině. Liberecký kraj podpořil další ročník dětské univerzity na Technické univerzitě v Liberci. Radní schválili dotaci 500 000 korun. Od přelomu září a října do června nabídne univerzita zhruba 15 celoročních kurzů. Ty budou díky krajské podpoře stát maximálně 4,5 tisíce korun. Pokračuje krajská radnítka Skalická z SLK.
3: Dětská univerzita je pro žáky a studenty od 6. tříd základních škol po druhé ročníky středních škol.
1: Kvůli opravě silnice nebudou jezdit autobusy na Zlaté návrší v Krkonoších. Podle společnosti Koryt LK začne uzavírka 31. srpna a potrvá až do konce října. K nejvýše položené autobusové zastávce v Česku nebudou smět ani cyklisté. A fotbalisté Jablonce rozehrají večer ve 8:45 na trávníku Rangers play-off o konferenční ligu.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká v noci a během posledního pracovního dne tohoto týdne, to nám v Českém rozhlase Liberec prozradí Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejprve k tomu nočnímu počasí. Jak bude v Libereckém kraji?
2: A vypadá to, že bychom měli mít většinou velkou oblačnost, ale místy může být i zmenšená oblačnost a uvidíme, se nám vyskytne déšť, přehánky a nebo i bouřky. A vypadá to, že dnes později večer by se ty srážky mohly přechodně vyskytnout i na více místech. A kranu se nám vytvoří ojedněle mlhy a ranní teploty očekáváme od 16 do 13 stupňů Celsia. A vítr v případných bouřkách i zesílí.
1: A teď už tedy k tomu poslednímu pracovnímu dni týdne, tedy pátku 21. srpna, co nás čeká?
2: Víte, očekáváme, že by ráno a dopoledne měla být ještě zmenšená oblačnost a ojedněle s vytvořenou mlhou, ale už během dne očekáváme, že nám bude oblačnost přibývat a odpoledne a večer se nám a na většině území Libereckého kraje vyskytnou přehánky, déšť a místy i bouřky a ty mohou být i velmi silné a na to je i vydaná výstraha na velmi silné bouřky, kdy se nám v těch bouřkách mohou vyskytnout a nárazy větru až 90 km za hodinu, kroupy o velikosti 2 cm a taky i pařívalové srážky s úhrnem okolo 40 mm a v případě opakovaných bouřek a následním deštěm může napršet i kolem 70 mm. Mm-hmm. A ještě ty srážky, to zatím a vypadá, že by na horách mohly být i vydatnější, ale to ještě budeme zítra upřesňovat všechno a zítřejší maximální teploty od 23 až do 26 stupňů Celsia.
1: No, vyhlídky na zítřek jsou tedy poměrně dramatické, ale rozhodně děkuji za informace a naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my vyrážíme za regionálním stopařem do zásady. Dvě pódia a 10 kapel čeká návštěvníky sobotního hudebního festivalu v zásadě na Jablonecku. Už 15. ročník opět pořádá za pomoci dobrovolníků místní fotbalový klub v areálu fotbalového stadionu, který poskytuje skvělé zázemí. Vrcholící přípravy v zásadě sleduje regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne ze zásady, z místa, kde se bude v sobotu hrát na plný pecky. Přípravy festivalu jsou samozřejmě v plném proudu, my stojíme na krásném zeleném pažitu, no tady se to bude polehávat. Jsem tady s ředitelem festivalu Mirkem Princem. Mirku, vítej ve vysílání, ahoj.
3: Krásný den všem posluchačům.
2: Přípravy nového festivalu začínají prakticky už s koncem toho předchozího, ale vrcholí to pak vždycky ty dny předtím. Já tady koukám, že tady zrovna se montují teďka stánky, tamhle už je jedna velkoplošná obrazovka, ale zatím chybí pódia.
3: Tak pódia určitě dovezou v dnešních večerních hodinách, přivezou centrály, přivezou další věci, které potřebujeme k festivalu, a v této fázi musím říct, že na festivalu pracuje asi 35 dobrovolníků, za to všem určitě velký díky a bez těch bychom to určitě nedali.
2: Tak to je paráda, že se v obci najde 35 dobrovolníků, aniž bys musel někoho nutit.
3: Já musím říct, že to je vlastně takový malý zázrak, a když to kamarádům vyprávím, tak mě nevěří, protože ty kluci dostanou dneska možná pivo jedno, dvě a nějakou limošku a pak dostanou tričko, takže takhle to máme vlastně i s celým průběhem toho festivalu, a v sobotu nám ve službě bude 72 lidí a v podstatě ten model je úplně stejný za jedno tričko, a to je velký poděkování, protože to je nasezení, a když to někde vyprávím, tak mě to nikdo nevěří, je to takový malý zázrak v zásadě a 15. ročníkem se ho držíme.
2: Rozhodně, to je prostě úžasné, je vidět, že na těch vesnicích to funguje jinak než ve městech. Když zmiňujeme města, okolní města, tak vlastně spousta festivalů ve okolí už skončila, kdežto vy ještě stále to držíte.
3: Tak já myslím, že je to taková trošku jako ta tradice, 15. ročník, na druhou stranu všechny peníze, které vyděláme, tak jdou zpátky do fotbalového dílu, podpora mládeže, a já jsem přesvědčený o tom, že to je to správný, protože i ty lidi, kteří tady pomáhají, tak to tak vlastně cítějí a chodí pomáhat fotbalisti, fanoušci, členové fotbalového výboru, a za to všem velký dík, a to je vlastně to kouzlo ty vesnice, ale tady nám to funguje a klape.
2: Festival Zas ten rok má v názvu rok, ale není to jenom rokový festival.
3: Tak já se vždycky snažím, když s kolegou a mým velkým kamarádem Petrem Ružičkou dáváme dohromady program, který už se musí dávat rok dopředu, tak ten podtext musí být vždycky rockovej, ale máme tam spousta kapel, který mají možná trošku, teď to odlehčím, i country, ale laděný do roku, a těch 10 kapel, který jsme letos vybrali, tak jsem přesvědčený, že budou kvalitní a že si je návštěvníci v sobotu festivalu Zas ten rok užijou.
2: Největší taháky podle tebe?
3: Já si myslím, slovenská kapela z Bratislavy, Potajdel, band Originál, to je Vaša syn s Originál zpěvačkou, kytaristou. Za mě to bude velký tahák, samozřejmě regionální Liberecký těla, to nemůžeme opomenout, ale je to Street 69, který v loni vyhrál nejoblíbenější kapela, a Motorband, to je tradice, která si myslím na rokové scéně furt má dobrý jméno.
2: A jako vždycky, no ne jako vždycky, ale určitě jako tradičně se tady představí čeští rockseti, výborná vlastně, řekněme, imitace těch původních rockset.
3: Tak ta zásadní myšlenka vlastně na začátku dělat to trošičku s těma tributovými kapelama nám stále přirůstá k srdci, a máme letos Kabát Revival z Vansdorfu, Jirka bude tady hrát možná po čtvrtý, po pátý, a myslím si, že Zuzka s Ondrou Novým si to za kapelu rockset jako rozdají, a to je vždycky spousta pozitiv a holky budou šíle, takže věříme, že si to užijou letos.
2: Sobotní festival Zas ten rok začíná v zásadě už ve 14:00 odpoledne a čeká vás tady 10 skvělých kapel, tak se přijďte pobavit.
1: Říká rocker tělem i duší a sportovec hlavně tou duší, náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Liberec a jak už jste v úvodu hodiny v souhrnu regionálních zpráv možná zaznamenali, černý ropný kal s toxickými látkami likviduje papírenská společnost Emba v Pasekách nad Jizerou. Stará ekologická zátěž se tam shromáždila za minulého režimu, teď tam těžká technika odsává 3000 tun toxických látek, které prosakují do podzemních vod i do řeky Jizery. Zaplavený náhon je potřeba odsát, zasanovat, podepřít a znovu zaplavit čistou vodou.
1: Tam lezou dolů a pak to vlastně pokračuje takhle pod to.
2: Předtím jsme nevěděli, že v té laguně, jak my tady říkáme, je nějaký nebezpečný odpad.
3: Říká generální ředitel papírenské společnosti EMBA Marek Michálko. V továrně přímo pod strojem mají teď díru do podlahy, odkud sací bagr odčerpává toxický kal.
2: Nejedná se úplně o nějaký odpad, já nevím, radioaktivního nebo něčeho takového, ale vzhledem tomu, že je to odpad z papírenské výroby, kde dřív bylo historicky běžný, že třeba noviny se tiskly barvama, který obsahovaly rtuť nebo nějaký těžký kovy, tak je tam prostě i takovejhle druh odpadu.
3: Nahromaděný odpad obsahuje například nebezpečné kovy, jako je rtuť, olovo a kadmium. Tento starý náhon netěsní a toxické látky z něj dlouhodobě prosakují do podzemních vod a přímo do řeky Jizery. Co se v něm ukrývá, zjistilo vedení společnosti teprve zhruba před 5 lety.
2: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky Rokytnice nad Jizerou. A do té doby se vypouštěly vody normálně do Jizery a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Udělali se nějaký vrty a zjistilo se, že to není jenom prostě nějaká
4: voda špinavá
2: nebo odpad z papírenské výroby, ale že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy, které by bylo prostě dobré zlikvidovat.
3: Firma musí provést sanaci a celý náhon se musí znovu zpevnit, říká z likvidační firmy Martin Zigo.
5: Na konci akce se tam dají nějaký dřevěný spěry ještě po nějakých částech a pak se to zase zpátky zaplaví, jo, aby ten tlak prostě byl jakoby minimální.
3: Součástí prací je také vybudování dekontaminační stanice, která vyčistí podzemní vodu. Odpad společnost nechává bezpečně zlikvidovat v čistírně v Královéhradeckém kraji. Z Pasek nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Příjemné pozdní odpoledne vám stále přeje Český rozhlas Liberec, už máme 8 minut po půl šesté. Téměř o polovinu se rozroste kapacita dětské psychiatrie v Liberci. Oddělení je umístěné v bývalé mateřské škole na Králově Háji. Prostory ale nevyhovovaly náročným potřebám péče o pacienty s duševními poruchami. Modernizace přijde libereckou nemocnici na skoro 200 milionů korun. Hrubá stavba už je téměř u konce.
1: My jsme poskytovali super péči, ale ve strašných podmínkách. Třeba byla jedna sprcha, jo, na celý, jako, ale nikam už jinam to nešlo rozšířit.
2: Vrchní sestra Blanka Starková popisuje podmínky, ve kterých dětská psychiatrie ještě donedávna působila. Bývalá školka na Králově Háji neodpovídala potřebám pacientů ani personálu, potvrzuje primářka Šárka Konečná.
3: Jsme se sem nevešli, chodili jsme na toaletu dohromady s pacientama, neměli jsme si kde uvařit čaj a děti museli spát v pětilůžkových pokojích a nebylo z pohledu hygieny ani dostatek sociálního zařízení.
2: Díky modernizaci se teď počet lůžek zvýší z původních 25 na 42. Rozšíří se i další zázemí, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
4: Budou tam nějaké terapeutické místnosti a nahoře v tom posledním patře bude škola a přestavbou projde i celá zahrada. Bude tam umístěn i vodní prvek, budou tam různé hrací prvky pro děti, tak aby se tady cítili co nejpříjemněji.
2: Zvenku už je původní budova téměř k nepoznání, ukazuje stavby vedoucí Lukáš Klaus.
5: Dokončujeme fasádu, budeme sundovat poslední část lešení. Hrubá stavba je z nějakých 80% hotová. Děláme rozvody vody a topení. Musí se k tomu jako přistupovat opatrně tím, že se jedná o dětskou psychiatrii. Musí se hledat rizika i tam, kde bychom je normálně neviděli. Třeba koncový prvky sprch. Teď naposled jsme řešili, kdy vlastně sprcha je velké riziko pro samoublížení.
2: K hospitalizaci přijímá oddělení opravdu vážné případy, zdůrazňuje primářka Konečná.
3: Nejčastější diagnózy v tuhle chvíli jsou stavy po pokusu o sebevraždu a poruchy příjmu potravy. V podstatě žádné jiné diagnózy nejsme schopni hospitalizovat, protože tohle je to nejakutnější.
1: Bereme jako z celého regionu Libereckého, bereme z Hradce Králové,
2: říká vrchní sestra Blanka Stárková.
1: Ústecký kraj.
2: Na dostavbu už proto oddělení netrpělivě čeká. Teď funguje v provizorních podmínkách v hlavním areálu nemocnice.
3: Jsme rozmístěni do dvou budov s omezeným počtem lůžek, takže je to personálně i logisticky poměrně náročný. Ty prostory nejsou vybaveny tak, jak by akutní dětský psychiatrický oddělení mělo být, takže doufáme, že to provizorium opravdu skončí.
2: V plném provozu by zmodernizované oddělení dětské psychiatrie mělo být na jaře příštího roku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec Věra Martinová Kůni, co vyhrál nejslavnější steeplechase. My se teď ale přesuneme z koňského závodiště na jeviště. Manželé Bennettovi, pět dcer navdávání a milostné zápletky v inscenaci Pýcha a předsudek nebo tak něco. Dnes a zítra uvidí návštěvníci představení Pod širým nebem. Příběh z pera Jane Austenové zahraje liberecký soubor divadla FX Šaldy v Paláci Liebig.
1: Nemůžete psát o vaší nelásce, když nikdo nepřevlíkne peřiny.
2: A každá z těch nepatrných věcí, co uděláme, může kdykoliv všechno změnit.
3: Pýcha a předsudek nebo tak něco. Dodatek u názvu významného románu Jane Austenové doslova mění pohled na věc. Příběh z roku 1813 z pera britské autorky totiž přepsala skotská herečka Isobel MacArthur, a to do podoby romantické komedie s popovými prvky.
4: My jsme služky z toho románu, my to celé poznáme, protože to vlastně zabezpečujeme, aby sa vôbec ten román mohol odohrať, inak bez nás by sa to nestalo. A tak vám vlastne ten román vyrozprávame.
3: Příběh totiž tentokrát vypráví šest služebných, jak vysvětluje režisér liberecké adaptace Jakub Nvota.
4: A sme svedkami toho, ako šest služok sa nám pokúša rozprávať príbeh, takže hrá postupne všetky postavy, prezlieka sa z jednej do druhej, hrajú mužské aj ženské postavy, ale zároveň vlastne sledujeme aj príbeh tých služok. Vidíme ten svet, ktorý oni pomáhajú vytvárať.
3: Diváci na jevišti uvidí dohromady šest hereček, například Veroniku Korytářovou nebo Karolínu Baranovou. Herečky během představení vystřídají celkem 20 rolí, i proto jde podle dramaturgyně Lenky Chválové o takzvaný herecký maraton.
5: Všechny mají minimálně 2 role, protože je tam základ těch služek a ty služky vstupují do těch postav a jedině Kateřina Kornhojzrová z té služky vstupuje jenom do postavy Elizabeth Bennettové, což je vlastně hrdinka, která svým způsobem je subjekt toho románu. Ostatní tam pak mají 3 až 4 postavy. No.
4: To, čo sa odohráva pri tomto predstavení v zákulisí, je plnohodnotné druhé predstavenie.

0: 40-50 prevlekov je výsledok naozaj technickej súhry všetkých zložiek.
1: Doplňuje režisér Nvota. Na prknech divadla FX Šaldy měla inscenace premiéru letos v únoru. Ve čtvrtek a v pátek ji lidé uvidí pod širým nebem v paláci Líbik od 20 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: V kulturním duchu jsme tedy završili 9 minut před 18. hodinou dnešní Den v kraji, ovšem v podobném duchu se naše vysílání ponese i dál. Po 18. hodině vás čeká Kultura pod ještědem s Tomášem Benešem, který vám představí zajímavou osobnost z oblasti výtvarného umění a také připomene nedávno zesnulého spisovatele Vladimíra Bárala, jehož literární začátky jsou spjaty s Libercem a Jabloncem nad Nisou. Tedy nad Jizerou. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se budu těšit opět na slyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.
4: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mým.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Přestavba budovy dětské psychiatrie v Liberci skončí na jaře příštího roku. Biotop v Jelenici by měl být hotový do 2 týdnů. Na sezónu už se ale otevřít nestihne. Před 58 lety začala okupace Československa. Vojáci zůstali 23 let. A v pátek čekejme přibývání oblačnosti, odpoledne déšť, objevit se můžou i silné bouřky s kroupami. Teploty vystoupí až na 25 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji dobrý podvečer. Před dokončením je hrubá stavba nové budovy dětské psychiatrie v Liberci. Nemocnice za ní zaplatí téměř 200 milionů korun. Původní prostory se díky tomu více než zdvojnásobí. Vzniknou tak nové prostory pro ambulance, terapeutické místnosti a jídelna. Kapacita lůžek se pak z původních 25 zvýší na 42, uvedl stavby vedoucí Lukáš Klaus.
3: Dokončujeme fasádu, budeme příští týden sundovat poslední část lešení. Co se týká vnitřku, tak hrubá stavba je z nějakých 80-90% hotová. Smluvní termín dokončení je březen 2027, teď pojednáme o prodloužení o 2 měsíce v návaznosti na nějaké konstrukce, které tu vznikly a byly objeveny.
2: Stavbaři by měli dokončit biotop v Jelenici na Semlsku do 2 týdnů, pak začne zkušební provoz kvůli technologiím. Radnice už ho ale na letošní sezónu zpřístupnit pravděpodobně nestihne kvůli administrativním záležitostem, například kolaudaci. Na biotopu se dodělávají poslední nedodělky a úprava terénu, dodává starosta David Hlaváč z ODS.
4: Kopací sezónu nestihneme, s tím jsme tak nějak se museli smířit. Na druhou stranu potřebujeme a chceme, aby jsme byli připraveni na tu příští sezónu. Budeme mít odchytané co největší komplikací nebo prostě nějakých nesrovnalostí, které samozřejmě při takovýmhle velkým díle můžou vzniknout.
2: Biotop je rozdělený na 3 části, plaveckou, neplaveckou a herní. Náklady přesahují 75 milionů korun. Lidé v Liberci se můžou od pátku projet křišťálovou tramvají vyzdobenou pro festival Krystal Volivík. Ten začíná příští pondělí. V době jeho trvání bude tramvaj spojovat libereckou zastávku Viadukt a Vratislavice nad Nisou Výhybna. Tramvaj vyzdobila sklárna Jílek. Jízdní řády lidé najdou na webu festivalu. Před 58 lety začala invaze Československa vojsky Varšavské smlouvy. Armády Sovětského svazu, Polska, Maďarska a Bulharska většinu našeho území obsadili o den později, 21. srpna 1968. Několik desítek pozorovatelů vyslalo taky východní Německo, většiného vojáků se ale zastavila na hranicích. Vpád vojsk ukončil období politického uvolnění zvané Pražské jaro. Do konce roku 1968 střet s vojáky nepřežilo 137 Čechoslováků. Další stovky utrpěly zranění. Uvádí to Ústav pro studium totalitních režimů. Okupační vojska v Československu zůstala 23 let. Poslední vojáci sovětské armády ho opustili až v roce 1991.
1: Počasí.
2: A noc bude s velkou oblačností a přeháňkami i bouřkami. Kránu se můžou tvořit mlhy a ochladí se nám na 16 až 13 stupňů. Zítra po ránu bude místy až polojasno. Během nečekejme přibývání oblačnosti a odpoledne bude na většině území Libereckého kraje pršet. Místy se přidají i bouřky, které mohou být i velmi silné. Doprovázené mohou být silnými nárazy větru, kroupami o velikosti 3 cm a přívalové srážky s úhrnem kolem 30 mm v opakovaných bouřkách i kolem 60 mm. Odpolední teplo ty zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů. Na horách se trut teploměru zastaví mezi 17 až 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ulice Lidická a Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou jsou uzavřeny, a to kvůli práci na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna,
0: Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po celé příjemné prázdninové chvíle a pohodový poslech Českého rozhlasu Liberec. Začíná další letní vydání pořadu Kultura pod deštěm, ve kterém vás inspirujeme k různým typům, kam v těchto dnech vyrazit. Po půle se spojíme se spoluorganizátorem hudebního festivalu Hrady.cz, pozveme vás na Bezděs. Ovšem předtím představíme zajímavou osobnost z oblasti výtvarného umění a připomeneme nedávné úmrtí spisovatele Vladimíra Párala, který mimochodem zahájil svou kariéru v Liberci a v Jablonci nad Jizerou. Začínáme. Dobrý poslech přeje Tomáš Beneš.
0: Kultura pod Ještědem.

0: Výtvarnice, malířka, pedagožka Ela Karas je hostem právě teď v Českém rozhlase Liberec. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Dobrý den, přeji.
0: Co tvoříte a co vás přivádí na Liberecko?
1: No, tak já jsem především malířka, to znamená maluji. To, co tvořím, tak to je pro posluchače asi trošku netradiční, ale přináším obrazy a svoje představy na stěny interiéru. Tak na Liberecko mě přivádí moje vlastní tvorba, zakázky a také rodina.
0: Co si mám představit pod pojmem umělecké stvárnění zdi? Vy už jste to vlastně nakousla. Jak by to mohlo proměnit domov třeba našich posluchačů?
1: Tak určitě to promění každý domov. Já vycházím z toho, že se snažím vcítit do zákazníka a přenést vlastně nějakou abstraktní nebo i někdy konkrétní představu na stěnu jeho interiéru. Využívám k tomu vlastně techniku strukturálních stěrek, kombinovanou techniku, akrylové barvy a vycházím vlastně ze svého studia na univerzitě z figurálního malířství, což je vlastně moje taková umělecká profilace.
0: Kde jste studovala? Vy vlastně nepocházíte od nás, z Libereckého kraje?
1: Nepocházím. Já pocházím z Jižní Moravy. Studovala jsem Masarykovu univerzitu ateliér malby v Brně. Ale s Libereckem jsem propojena, tak jak říkám, mojí tvorbou a rodinou. Mm-hmm.
0: Jak vás to vůbec napadlo? Jaká byla vaše první stěna? Vzpomenete?
1: No tak na to se určitě zapomenout nedá. To už je hodně dávno, to jsem byla ještě 28 letá, dá se říct, dívka. A protože jsem měla zrovna čerstvě narozené miminko a situace nebyla moc lehká, byla jsem s ním sama a pro mě tenkrát to znamenalo jedno. Nevěděla jsem, co bude dál, takže jsem zažívala takové období trošku plné strachu. Ale řekla jsem si, že ten můj synáček potřebuje především šťastnou mámu a krásný prostor. A to vlastně započalo to, že jsem mu vymalovala pokoj a tím, že jsem malovala tu stěnu, tak jsem velice rychle zjistila, že tím, že mám vystudováno figurální malířství, tak jsem celkem zdatně si vytvořila svůj vlastní styl a uvědomila jsem si, že by se to dalo krásně prodávat tady tyhle práce. Takže jsem si zaplatila reklamu v regionálním takovým týdeníčku. Do 10 dnů mě přišla první zakázka, která vlastně rozhodla o tom, že jsem se začala tady tomuhle malířství na stěny věnovat. Nejdřív to bylo teda pro děti, celkem dost dlouhou dobu, asi 10 let jsem se tím živila napříč republikou, Slovenskem i v Rakousku. Ale později jsem přešla na tvorbu pro dospělé a teď už vnímám svoji práci především jako uměleckou činnost.
0: Vy jste říkala, zmínila jste, že jste i pedagoškou, takže jste někde učila nebo?
1: Ano, ano. Vlastně po 10 letech aktivní tvorby maleb na stěny jsem se vrátila k pedagogice, kterou mám vystudovanou a vlastně svoji uměleckou dráhu a pedagogickou práci jsem, dá se říct, tak funkčně dokázala skloubit. Takže jsem učila jak výtvarnou výchovu, výtvarnou tvorbu, tak i jiné předměty, na které mám potom studijní zaměření.
0: Co malba obrazů, pláten, nějaké vaše výstavy?
1: No, tak to je pro mě takové citlivé téma, protože příchodem dětí umělec vlastně ztrácí takový svůj osobní prostor pro to, aby mohl tvořit. Já neříkám, že čas, ale prostor v té své duši. A teď po, dá se říct, desítkách let se k tomu znovu vracím a zjišťuju, že se tak jako objevuji a že ta moje tvorba je úplně jiná, než byla předtím a to je na tom vlastně to pěkný. Takže teď se postupně vracím zpátky k malbám na plátno a začínám se v tom objevovat takový nový směr.
0: A jaký umělecký směr je pro vás nejbližší?
1: Tak pokud to myslíte, co se týká jako světového umění, tak mému srdci blízcí jsou vždy impresionisté, ale co se týká zaměření mého, čemu se věnuji, tak je to lidské tělo, především ženské akty, spiritualita a momentálně si zahrávám i s abstraktním uměním.
0: Ostatně, kde vaše díla můžeme vidět? Máte třeba nějaký sociální sítě, případně web?
1: Tak samozřejmě se snažím přizpůsobovat dnešní době, i když se přiznám, že na to, že jsem výtvarník, tak jsem mírně introvertní. Mám Instagram a mám webové stránky, takže tam mě můžou posluchači určitě najít.
0: Kde?
1: Webové stránky www.elakaras.eu. Tam mám prezentované vlastně stěny, obrazy a potom Instagram, tak to je jednoduché, malby Elakaras.
0: Říká náš dnešní host, malířská výtvarnice, pedagoška Ela Karas, která k nám zavítala do Českého rozhlasu Liberec. Díky za milý rozhovor, ať se vám daří a mějte se krásně. Hezké léto.
1: Já děkuji moc vám, mějte se hezky.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Asi jste nedávno registrovali, že v den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Připomenu, že se narodil 10. srpna 1932. Jeho novely a romány osobitým způsobem zachycují mezilidské vztahy na pozadí reality socialismu. Páralovo dílo je také skrz naskrz prošpikováno sexualitou, která místy hraničí až s pornografií. Vladimíra Párala si teď můžeme připomnout díky několika rozhovorům z doby, kdy začínal. Začneme ovšem ukázkou ze známého románu Mladý muž a bílá velryba.
1: Nebudeš puding?
2: Ulovit jednu svou velrybu.
1: Jestli chceš puding?
2: Chci žít. Já chci už konečně taky nějak žít.
3: Většina knih Vladimíra Párala se odehrává v chemickém průmyslu. V tomto oboru i sám pracoval a přiznával, že právě odtud čerpal nejvíc inspirace. Do románů nevkládal své vlastní zážitky, ale snažil se při psaní vtělit do jednotlivých hrdinů.
4: To znamená, i když třeba píšu dívčí postavu, jako například Bohunku ze Soukromé vichřice, tak si dám dost velkou práci a soustředím se na to, abych si skutečně sugeroval, co bych dělal na místě té Bohunky. Domnívám se, že po 2-3 hodinách usilovné duševní práce se člověk pomalu už cítí jako 20-letá dívka.
3: Řeč byla o novele z takzvané černé pentalogie, která vznikla v 60. letech a kritizuje stereotypy konzumního života. Patří do ní i novela Katapult.
5: Na nafukovacích matracích leželi Jacek s Anou vedle sebe na podlaze a dotýkali se rukama. Jako bychom spolu pluli po moři, říkal Jacek. A od břehu pořád dál a dál, říkala Anna, a na tom stlačeném vzduchu, jak na vlnkách.
3: Osobnost Vladimíra Párala zajímavě odhaluje i rozhovor z roku 1966, postavený na principu krátkých otázek a odpovědí.
6: Co je pro vás vrcholem bídy?
4: Když nemůžu psát.
6: A váš ideál pozemského štěstí?
4: Moci psát.
6: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
4: Kulturním ataše v Římě.
6: Hlavní rys vašeho charakteru?
4: Tuhost.
6: Co pokládáte za svou největší chybu?
4: Netrpělivost.
6: Co by pro vás bylo největším neštěstím?
4: Zrušení literatury.
3: Páral své příběhy staví na kontrastu veřejného a soukromého života. Právě ten ho vždy zajímal nejvíc.
4: Volný čas mně připadá u člověka moderní civilizace naprosto určující, naprosto determinující jeho typ. A rád bych tak nějak třeba parafrázi obrátil do známé pořekadlo. Řekni mi, co děláš odpoledne a já ti řeknu, kdo jsi.
3: Knihy Vladimíra Párala mnohokrát posloužily jako filmový námět. Jeho díla z posledních let už ale zdaleka nedosahovala kvalit těch předchozích. Jan Herget, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9 FM.

0: Hezký čtvrteční prázdninový podvečer s Českým rozhlasem Liberec je 28. v kalendáři. Bernardové slaví své jmeniny, všechno nejlepší. A kam vyrazit třeba už za chvíli do libereckých lidových sadů, protože se můžete přijít seznámit s hereckou rodinou Prachařových zblízka. V talkshow Prachařovi na scéně se David a Jakub Prachařovi podělí o své herecké zážitky, vzpomínky z natáčení a osobní příběhy, které byste jinde neviděli. Tak lidové sady Liberec dneska o 19 hodin. Dneska o 20 hodin v Vratislavecké desítky v Atriu uvedou špičkovou modní návrhářku Beatu Rajskou. Ta představí svou novou kolekci v Atriu. A pokud nás posloucháte na Českolipsku, tak dneska na Vodním hradě Lipí pokračuje léto o 20 hodin a to koncertem písničkáře, textaře, muzikanta Pokáč. Pokáč, který si sám jen s kytarou, ukulele a svými napaditými a vtipnými texty podmanil tisíce fanoušků. I tam můžete vyrazit. Tip na zítřek, pátek 21. a také sobotu 22. srpna do Jablonce. To nejlepší z Jablonce, moderní gastronomie, kvalitní muzika, pestré prodejní stánky, sklo a bižuterie. Největší festival jabloneckého kulturního léta už po čtvrté oživí centrum města a to po oba dva dny, tedy pátek a sobota. Moderní kulturní festival propojuje sklářsko-bižuterní tradici s gastronomií, hudbou a pestrými trhy. No a připomeňme pátek 21. srpna léto na náměstí v Liberci, pětní shromáždění s položením květin u pomníku obětem okupace 1967 u historické radnice na náměstí v dopoledních hodinách. A tip na sobotu pro rodiny s dětmi, oboustranná jízda historickým autobusem z Liberce přes Jablonec a Tanvald na Zubačku do Kořenova, organizovaná Bovera klubem. To bude určitě celodenní zážitek pro rodiny i jednotlivce. V sobotu 22. tradiční sváteční jízdy s Bovera klubem na trase Rybníček Hanichov historickými tramvajemi po celý den v Liberci. A ještě poslední tip, na sobotu 22. do Vratislavic o 14 hodin. Letos vás čeká výjimečný ročník vratislavických slavností. 30. ročník opět nabídne den plný hudby a zábavy. Do Zámeckého parku dorazí hned několik významných a výrazných jmen české hudební scény. David Koller, legenda českého roku, taky Michal Hrůza, autor řady hitů, anebo Hitfakers, energická kapela, která se postará o pořádnou dávku zábavy a skvělou atmosféru. Ať už vyrazíte kamkoliv, bavte se, hezký čtvrteční podvečer s Českým rozhlasem Liberec.
1: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kniha je způsob, jak žít tisíc životů, nebo alespoň jeden život tisíckrát lépe. A právě o nových knihách, zajímavých knihách, které stojí za pozornost, si dnes budeme opět povídat s Martinem Fričem z Liberce. Co nového přibylo třeba na knižních pultech, která z těch novinek typů překvapí a po které knize byste měli sáhnout, to nám teď prozradí. Inspirujte se. Martine, vítej v Kultuře pod Ještědem. Hezký den.
1: Hezký den, zdravím Tomáši, zdravím milé posluchačky, milí posluchači a fanoušci kulturních akcí. V redakci kulturního přehledu Živá kultura, živý Liberec jsme pro vás vybrali tři knížky a jeden časopis. A protože máme hezké, možná trochu příliš teplé, ale rozhodně hezké léto, tak začneme detektivkou. Jiří Březina, V kopřivách. Jiří Březina je jihočeský autor a detektivka s názvem V kopřivách jižní Čechy nezapře a hrají v ní moc hezkou úlohu, i když místo, kde se tahle detektivka odehrává, je smyšlené, vesnice Stroupnice. Dvojice vyšetřovatelů, komisař Medek z krajské kriminálky a místní policista Petr Král, řeší smutnou událost, uškrcenou dívku, a zjišťuje se, že jako snad každá vesnice má svá tajemství, nějaký ten trochu temný kout, nějaké zvláštní vazby, tak vesnice Stroupnice není výjimkou. A proč jsme vybrali tuhle detektivku? Kromě zajímavých časových posunů a hezké práce s textem je psaná moc pěkně, napínavě a zároveň civilně. Jakoby ten kriminalista, nebo řekněme dvojice kriminalistů, bydleli vedle vás ve vaší ulici, jako kdybyste je znali. Takže nabídka detektivky Jiří Březina V kopřivách.
0: A druhý tip?
1: Andřej Sapkovský, Zaklínač rozcestí krkavců. Pokud znáte knížky Andřeje Sapkovského, tak asi uvítáte, že je tu nová knížka z řady Zaklínače. Mladý zaklínač Geralt je tu čerstvý, čerstvě se vydává na stezku hrdinů. Pokud jste ještě nesáhli po těchto knížkách, ale měli jste třeba v oblibě, řekněme, takového Pána prstenů, nechte se zlákat. Andřej Sapkovský je výborný vypravěč a nám Čechům je, myslím si, blízký takovým jako zvláštním stylem humoru. A nakonec knížka tak trochu z našeho kraje. Do Podkrkonoší, do Krkonoš, i když tedy spíš do té východní části, sahá kniha Kulturní diskontinuity v českém pohraničí. Kniha odbornější, ale nesmírně zajímavá. Autoři Jan Horský a autorka Lenka Jakoubková v ní otvírají témata, jako je krajina, paměť, kulturní dědictví. A ptají se, jak se v krajích, kde se vyměnil život, a jsme doma v Liberci, tedy vyměnil život, vyměnili obyvatelé a tím vlastně tak trochu život. Jak v těch krajích, jak to ovlivní krajinu, jak to ovlivní tu obec, každodennost. Tahle knížka zaměřená na východní Čechy a na Krkonoše je zajímavým příspěvkem pro všechny, kdo máte rádi knížky o kraji, místě, paměti. No a nakonec malý tip na časopis. Možná znáte sborník Od Ještěda k troskám, pak vězte, že je tu nové číslo. A pokud ho neznáte a rádi si čtete místní zajímavosti, tak tenhle časopis rozhodně stojí za to.
0: Říká na závěr Martin Frič, znalec knih časopisů z Libereckého kraje. Díky, ať se daří a hezké léto.
1: Hezké čtení přeji.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Rady CZ, to jsou letní hudební festivaly, které putují po celé České republice. A právě na konci prázdnin 28. a 29. srpna se jeden z nich odehraje nedaleko hradu Bezděz. Na telefonu je teď jeden z spoluorganizátorů Michal Šestá. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Rady CZ končí svoji hudební šňůru právě na Bezdězu. Je tomu tak?
1: Je to tak, je to už taková mnoholetá tradice, že Bezděz je na závěr celé té festivalové šňůry Hrady CZ, která má dohromady 8 částí.
0: Jaký program jste připravili pro fanoušky vašeho festivalu právě na Bezdězu po oba dva dny?
1: Tak na Bezdězu bude stejný hudební program jako i na všech těch ostatních zastávkách, které zatím proběhly, protože to je celý takový koncept toho našeho projektu, že je to vlastně osmkrát to samé, ale pokaždé v jiném prostředí a s výhledem na jinou památku. K těm největším letošním hvězdám patří bezesporu Daniel Landa, Mira je Rybičky 48, MiG 21, Harley nebo skupina Trautenberg a celá řada dalších.
0: Ostatně konkrétní program je určitě na vašem webu, případně Facebooku, je to tak? Teď praktikálie, jak je to s parkováním, jak se k vám dostaneme?

0: dostatečným časovým předstihem, protože přeci jen, když se stavili hrady, tak k ním úplně nedělali dálnice, protože nepředpokládali, že tam budou jezdit automobily, a samozřejmě ty cesty nejsou široké, tím pádem, když se najednou sjede několik set aut, tak to chvilku trvá, než se zaparkuje, čili nenechával bych ten příjezd úplně na poslední chvíli.
1: Od kolika hodin se bude koncertovat?
0: V pátek začíná program ve 4 hodiny odpoledne do půlnoci a v sobotu, když dopoledne v 11 hodin se začíná a končí se rovněž o půlnoci.
1: A máte dvě pódia, nebo?
0: Ano, je to tak. Jsou dvě pódia, která se střídají, a vlastně mezi těmi jednotlivými vystoupeními je vždycky zhruba 15 minut pauza, takže má člověk čas si zajít na toaletu nebo pro.
1: Na dobrý drink, ano. Tak ještě jednou, kdy, kde, popřípadě od kolika bude festival otevřený na Bezdězu?
0: Ano, zrekapitulujeme tedy pátek a sobota 28. a 29. srpna, čili poslední prázdninový víkend na hradě, nebo v podhradí hradu Bezděz. Program v pátek od 16 hodin a v sobotu od 11.
1: Říká s úsměvem jeden ze spoluorganizátorů, Michal Šesták. Díky za vaši milou pozvánku. Mějte se krásně a na Bezdězu na viděnou.
0: Díky a na viděnou, na shledanou.
2: Léto Českým rozhlasem Liberec.

Připomínám, že vy, kteří jste u nás v Kultuře pod ještěden zvyklí na rozhlasovou tvorbu, čtení na pokračování, tak teď v srpnu máme krátkou pauzu a od září vám nabídneme opět zajímavé čtení. Nedávno jsme třeba nabídli o libereckých perličkách z úst našich knihovníků z Krajské vědecké knihovny. Na začátku pořadu jsme nabídli rozhovor s výtvarnicí Elou Karas. Také jsme pozvali na festivaly Hrady CZ, který putuje tentokrát na Bezděz. Vzpomněli jsme na spisovatele Vladimíra Párala, který nedávno odešel, a nabídli pár tipů, kam v těchto dnech vyrazit. Tak opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. se těší naslyšenou tvůrce pořadu Tomáš Beneš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Společnost ČSAD Liberec loni hospodařila se ziskem a kraj teď vrátí téměř 9,5 milionu korun. Na Zlaté návrší v Krkonoších se turisté dostanou po prázdninách už jen pěšky. Senát odmítl novelu stavebního zákona a zítra bude zpočátku polojasno. Postupně přibude oblačnost, přidá se déšť, objevit se můžou i silné bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezký večer. Společnost ČSAD Liberec vrátí libereckému kraji skoro 9 milionů 400 tisíc korun. Peníze kraj firmě, která zajišťuje významnou část autobusové dopravy v regionu, v minulosti poskytl na její fungování. V loňském roce dopravce hospodařil se ziskem. K pozitivnímu výsledku přispěl také rozvoj komerčních aktivit, doplnil předseda představenstva ČSAD Liberec Zbyněk Miklík.
2: Výrazně navyšujeme komerci, ať už je to pro mládež, fotbalisty, hokejisty, ale i další vlastně komerční zájezdy. To jsme navýšili zhruba 4x oproti loňskému roku, tím pádem ta společnost je stabilizovaná.
0: Kvůli opravě silnice nebudou jezdit autobusy na Zlaté návrší v Krkonoších. Podle společnosti Koryt LK začne uzavírka 31. srpna a potrvá až do konce října. K nejvýše položené autobusové zastávce v Česku nebudou smět ani cyklisté. Oprava takzvané Masarykovy horské silnice přijde Liberecký kraj na téměř 18 milionů korun. 5-kilometrový úsek od Jelemnické boudy na Zlaté návrší ve výšce 1390 metrů nad mořem je v dezolátním stavu. Voda v přírodním koupališti v Sedmi Horkách obsahuje sinice. Výsledky pondělních měření zveřejnila dnes krajská hygienická stanice v Liberci na webu. Koupání ve vodě se sinicemi není vhodné pro vnímavé jedince.
3: V Sedmi Horkách byla s výjimkou jednoho měření zhoršená průhlednost vody po celé léto. Teď přibyl výskyt sinic, který koupaliště posunul na třetí nejhorší stupeň na 5stupňové škále hodnocení kvality. Stejně je na to Máchovo jezero. Nejhorší je kvalita vody v Hamerském jezeře. Tam je voda ke koupání nevhodná. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Snížená průhlednost vody pak zůstává v Nedamově, v Zákupech a Hejnicích. Na zdraví to ale podle hygieniku nemá vliv. Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny po zhruba 6-hodinové diskuzi, totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům například vadilo, že nejde o vládní, ale o poslanecký zákon, který neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých taky nahrával velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hájela ho tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Sněmovna se tak rozhodnutí Senátu bude snažit přehlasovat.
1: Počasí.
0: A v pátek čekejme místy až polojasno, během nebude přibývat oblačnost, odpoledne čekejme na většině území Libereckého kraje déšť, místy se přidají i bouřky, které mohou být i velmi silné. Teploty zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách naměříme mezi 17 až 20 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35. I výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Z Rychnova nad Kněžnou nám napsala posluchačka Vladěna. Ráda poslouchá naši rubriku Hezky česky. A paní magistro, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ptá se na slovo hostka. Prý každý den slyší v reklamě anonci na balet na Labutí jezero, kde říkají speciální hostka. Nikdy jsem slovo hostka neslyšela, zdá se mi velmi divné, proto se obracím na jazykovou poradnu, kterou si nenechávám ujít. Budu se těšit na váš názor. Názory můžeme mít různé, ale fakta jsou fakta. Lze říct hostka?
2: Úplně v pohodě. No, ono je to totiž tak. Je to přechýlená podoba slova host a dlouhou dobu se v češtině to slovo host používalo jako takzvané vespolné, což znamená, že má gramaticky jen mužský rod, ale míní se tím oba přirozené, nebo dneska všechny přirozené rody. Takže když bychom řekli, že vítáme hosty, tak to znamená všechny, nikoli jen muže. No, ale doba se mění, což je fajn vlastně, a mladí lidé, mladí mluvčí češtiny přišli s tím, že to není dostatečné, že například těch pojmenování profesí je v těch vespolných, to znamená jen v mužském gramatickém rodě v češtině, příliš. A začali přechylovat.
1: Takže říkáme taky instalatér, instalatérka. Takže není důvod říkat host a host ženě. Na druhou stranu, nutí nás někdo k tomu, nebo můžeme i pro ženu stále využít slovo host?
2: Nikdo nás nenutí. Dneska jazykovědci velice moudře k tomu užívání, k tomu živému vývoji přistupují a nechávají lidem možnosti a neříkají, tohle je špatně, tohle správně. Někdy říkají, že je něco vhodnější a něco méně vhodné, ale rozhodně ten vývoj se už nesnaží nějak zastavit nebo přísně korigovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázali tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sametské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Aroma Vakeren.

Příjemný večer, právě 8:15 před osmou a jsem moc rád, že jste s námi. Lačo rad, tešukár šuniben. Dnes si budeme povídat s Miroslavem Zimou z brněnské organizace DROM a Miroslavem Brožem, interkulturním pracovníkem, který působí na Praze 1. Manga vlači rad, tešukár šuniben.

0: Posloucháte Oroma Vakeren, pěkný večer. Od letošního června působí přímo na úřadu městské části Prahy 1 interkulturní pracovník Miroslav Brož. Právě Praha 1 je specifická vysokým počtem cizinců, kteří zde žijí a pracují, ale také velkým množstvím turistů. Miroslav Brož jim pomáhá s komunikací s úřady a orientací v českém systému. Připravili Iveta Demeterová a Dušan Vagaj.
1: Ti cizinci často potom přijdou k nám na úřad městské části a něco, cokoliv chtějí řešit. A naráží často na jazykovou bariéru a nemusí to být jenom jazyková, ale může to být třeba bariéra, která spočívá v tom, že oni se neorientují v té struktuře toho úřadu a neví, kam přesně na který odbor se s tím svým problémem obrátit. Takže já funguji něco jako takový navigátor, který je navede, pomůže jim třeba přeložit tu komunikaci s kolegy a v případě, že ten člověk vlastně hledá pomoc na úřadu Prahy 1, ale ve skutečnosti vlastně ta jeho zakázka patří někam jinam, tak já ho doprovodím tam, kam patří, třeba na ten úřad práce nebo na jinou městskou část nebo do nějaké neziskové organizace, která pomáhá v té oblasti, ve které on hledá pomoc.
2: Kdo se na vás nejčastěji obrací a s čím lidé potřebují pomoc?
1: To spektrum je velmi široké. Já bych chtěl zdůraznit, že ti cizinci, kteří se na mě obrací, zdaleka ne všichni a vždy jsou nějací chudí cizinci, uprchlíci třeba v nějaké nouzi. Ale mohou to být třeba expati, kteří jsou tady dobře integrovaní, ale prostě naráží třeba na tu jazykovou nebo znalostní bariéru. Oni třeba můžou přijít s tím, že by chtěli zapsat dítě do školy a že si zjistili na internetu, že my jsme zřizovatelem školy základní, která má vzdělávací program v italštině. Oni jsou z Itálie, chtěli by tam zapsat své dítě. V takovém případě já jim vysvětlím, že my jsme sice zřizovatelem, ale tohleto jednání o tom zapsání a o tom přijímacím řízení musí proběhnout mezi nimi a školou. Jsou to třeba i uprchlíci z Ukrajiny, kteří tady řeší věci třeba s úřadem práce nebo podobně.
3: Jak se tito konkrétní lidé, například uprchlíci, dozvědí, že interkulturní pracovník má pozici na městské části Prahy 1?
1: Z webových stránek a sociálních sítí Prahy 1, kde my vlastně tuhle tu pozici jsme propagovali tak, aby se o ní cizinci dozvěděli. A my se snažíme distribuovat letáky po Praze 1 a propojených neziskových organizací, které mají několik jazykových verzí a kde se o té pozici a o možnostech, co s čím já jim mohu pomoct, také dozvědí. A potom část těch lidí přijde a o tom, že ten interkulturní pracovník tam funguje, vůbec neví. Ale ví to ty moji kolegové, kteří se potom s nimi potkají nad nějakým tím problémem a zavolají mě ty kolegové. V případě, že ten problém, který oni potřebují řešit, nemohou řešit na Praze 1, ale jeho řešení najdou třeba na úřadu práce nebo v nějaké konkrétní třeba škole a podobně, tak já je doprovodím a předám na tohleto místo.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník z městské části Praha 1.

0: Dospívali Rudolf Sivák, Milan Demeter, Kristýna Gunárová a Simona Šenkyová. Pěkný večer. O víkendu se v Brně konaly oslavy romské hrdosti Romipen, které pořádal spolek Romani Hub. Součástí programu byla pěvecká a taneční vystoupení a představili se také významné romské osobnosti z veřejného a společenského života. Jednou z nich byl Miroslav Zima, dlouholetý ředitel brněnské romské organizace DROM a bývalý člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Vyučil se zámečníkem, ale protože ho lákala armáda, nastoupil na střední vojenskou školu. V 19 letech vstoupil do armády, kde působil až do 90. let. Na jeho vzpomínky na srpen 1968, kdy vojska pěti států Varšavské smlouvy napadla tehdejší Československo, se ho na festivalu Romipen zeptala Iveta Durdoňová.
1: V 78. jsem nastoupil do armády a pak už jsem tam zůstal, protože jsem pak absolvoval střední vojenskou školu a po letech služby jsem sloužil v Hodonině, v táboře, ve Znojmě, na různých místech v České republice, na štábních a velitelských funkcích. Pak jsem absolvoval vojenskou akademii. Jako přiznám se, že zpočátku jsem chtěl utéct, jakože to bylo těžké zpočátku, ale pak jsem si zvykl do příjemně strávené léta.
2: Kolik vám bylo let v roce 68?
1: Asi 12.
2: Pamatujete si něco z té doby?
1: Něco málo. Já se přiznám, že pro nás jako děcka bylo zajímavé, že jsme mohli házet rajčatama na tanky a na takové, jako to bylo takové jako klukovské, no, tak jsme se bavili jako. A pak si ještě vybavuju jednu věc, že pak bylo někdy 69, 70, jsem byl s tátou na 1. máji a trošku jsem ho udělal ostudu, protože jako kluk malý, jo, tak jsem viděl ty sovětské vlajky a říkám, a to se nestydí, že nesí ty sovětské vlajky. No, tak jako to byla taková klukovská hra, než prostě něco vážného. Tenkrát jsem vůbec tomu nerozuměl, nechápal.
2: A jak to vnímali vaše rodiče?
1: Tak to bylo komplikované docela, no, jakože byli z toho vyděšení, nevěděli, co se bude dít. Já když jsem pak nastoupil do armády, tak jsem se potkal s řadou těch vojáků z povolání. Často to byli vojáci, kteří byli postiženi něčím, že vlastně souhlasili s těma protestama, takže museli opustit svoje funkce. Na druhé straně jsem si pořád uvědomoval, že ta armáda je, jako by měla být nepolitická a že by se nemělo na to brát ohled. Jako je pravda, že to jsou velmi složité situace, jak se zachovat, když máte zasahovat proti někomu, použít zbraň proti někomu, to už je extrém, ale jako já jsem v podstatě měl vždycky strach, že by se dostal do takové situace, kdybych měl použít proti někomu zbraň.
2: Co vás nejvíce bavilo na vojně?
1: Technika. Že jsme se učili jezdit s veškerou technikou, že jsme minovali z vrtulníku, že to bylo pro mě zajímavé. S BVPčkama jsme jezdili, s tankama jsme jezdili. Na všechno jsme museli mít, jakože jsme to museli umět řídit. Jako naučil se tam spoustu věcí člověk, minování, trhaviny a takové zajímavé věci.
2: Vy už jste v důchodu?
1: Mě už by nepovolali, protože já už mám 69. A to je do 65, myslím, že já už jsem starý pro vojáky. Možná do nějaké fabriky nebo něco, ale myslím si, že ten povolávací rozkaz, že ztratil platnost, myslím, v 65. roce mým životem.
0: Jsme v závěru dnešního Roma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbách zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senát odmítl novelu stavebního zákona. Na Přerovsku se v noci zřítila větrná elektrárna. Podle odborníka byla zastaralá. Zítra čekáme zpočátku lokální přeháňky. Postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali například kvůli podle nich nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
2: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
3: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
2: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
4: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
2: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijala už jako použitá.
5: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
0: Městská skalní četa zabezpečila skalní blok, ze kterého se v úterý uvolnila v Děčíně část kamene. Balvan spadnul na frekventovanou ulici Teplická, kde zastavil na 6 hodin provoz. Skalní masivy nad Teplickou ulicí prohlédne geolog.
6: Podle mluvčího magistrátu Luďka Stínila provedli členové skalní čety sanační práce, aby nedocházelo k dalším sesuvům. Město se taky domluvilo s geotechnikem, který oblast v následujících dnech projde a zmapuje. Na základě jeho zprávy pak bude magistrát postupovat dál. Město má vlastní skalní četu od léta loňského roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 71. kilometru směrem do Brna dejte pozor na rozlitý olej na vozovce. Je v odstavném pruhu, ale zasahuje i do pravého jízdního pruhu. A na dálnici D10 na 26. kilometru směrem do Turnova je hlášený požár návěsu nákladního auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Zahrála si v mnoha legendárních filmech a seriálech. Byl jednou jeden dům, což tak Hledáci špenát, či V babičce, kde měla roli Kristly. Intenzivně se také věnovala dabingu, za dlouhodobé mistrovství obdržela cenu Františka Filipovského. Jaroslava Obrmajerová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijala herečka Jaroslava Obermajerová, která už brzy oslaví kulatiny. Já bych toho využila, toho našeho dnešního setkání, toho povídání, k tomu, abyste trochu zavzpomínala, paní Obermajerová. Tak když jste 10. dubna otevřela oči před 80 lety na tomto světě, tak jaká jste byla vlastně holčička?
1: No, jedináček, určitě jsem zlobila, vím, že jsem zlobila, když mě babička myla hlavu, měli jsme takovou vanu, že jo, to ještě nebyla sprcháčko, tak takový sitzbad to říká. A já jsem nesnášela šampon de Miquelin práškovej, on štípal do očí, já jsem u toho zlobila a vždycky jsem dostala na zadek. Ale to je tak, co si tak matně pamatuju. Ale já vám chci říct stejně, je mi to takový zvláštní, samozřejmě jste laskavá, že jste tak hezky to řekla, uvedla, ale já si říkám, no teď jsem nic tak moc neudělal, nějaký seriál, nějaký film, že si myslím, že na mém místě třeba by měl být vědec nebo doktor, který objevil nějakou látku nebo nějaký úžasný pracovník, který umí vymyslí raketu nebo tak něco, víte,
0: nebojte,
1: my jsme herci.
0: Nebojte, i na takové osobnosti v Alex a host přichází řada, ale dnes je řada na vás.
1: No,
0: a to nejen proto, že se tedy blíží vaše významné životní jubileum, ale proto, že jste, už jsem vyjmenovala některé vaše počiny, seriál, filmy, ve kterých jste hrála, přinesla jste spoustu radosti a zážitků divákům, takže myslím si, že jste tu naprosto správně, tak pojďme ještě zůstat u vašeho dětství. Vy jste říkala, že jste zlobila, do jaké rodiny jste se vlastně narodila?
1: No, já jsem to měla takový docela, to nebyla kompletní v podstatě, protože naši tatínek, maminka, oni se rozešli, když mě byli nějak 4 roky, takže vlastně jsem v té rodině, tak nějak z toho nemám moc věmu. A s maminkou jsme pak dlouho bydleli s její maminkou, čili s mou babičkou. A vlastně nejvíc mě hlídala, vychovávala babička, že jo. Ten tatínek občas se objevil, já jsem ho vídala jednou za těch 14 dní, jak to asi bylo stanovený, a vlastně je mi to hrozně líto, že on zemřel, já už ho přežívám o 40 let, jemu bylo po 40 a zemřel a vlastně jsem si nespomínám na nějaký dialog s ním strašně málo, jenom jsem si vzpomněla na jednu věc, že my jsme chodívali do Stromovky, do Stromajdy, tam mě vždycky vzal a Julda Fulda, že jo, kolotoč nějaké tohle. A mě vám se zdal strašně živej sen a ten si pamatuju, jak si sny nepamatuju, že tatínek jde se mnou a pak říká, budem si hrát a schová se mi za strom a já ho nemůžu najít. To vám byl takový sen, že absolutně jsem ho viděla, viděla jsem, co říká, to někdy jsou a ten sen si pamatuju těch, já nevím, x let, jo. Takže já jsem žila na tom Žižkově s tou babičkou hlavně, chodili jsme do kina. A protože jsem byla čerstvě poválečný dítě, že jo, tak furt byly ty dozvuky nějaký, chodili jsme do takového malého kinečka, který už dávno určitě neexistuje, tak tam byly vždycky takový týdeník a nějaký film, kde byli ty Němci stříleli, já jsem se strašně bála a taky se mi o tom zdálo, jo, já jsem byla taková, že se mi vždycky o něčem zdálo, co mě zaujalo, nebo tak, ale bylo to takový docela prima, protože já jsem velmi brzo objevila, že člověk může dělat něco jiného, než jenom chodit do školy. A to jsem vlastně ještě ani nenastoupila do první třídy, ale objevila jsem nedaleko, bylo tak 2 stanice tramvají na Žižkově, od místa, kde jsme bydleli, tak jsem objevila fotografii asi 10 holčiček, který měli bílý trička, černou sukínku a měli nohy nahoře a tančili.
0: A přišel na řadu balet.
1: A přišel ten balet. Nešťastný pro mě vlastně, i když je to krásná disciplína.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou a daberkou Jaroslavou Obermajerovou, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech. Vy jste končila ten minulý vstup tím, že jste začala s baletem Pro vás, Nešťastným baletem.
1: No protože takhle, on mě vlastně pomohl v životě i v herectví určitě, jo, protože ten pohyb je třeba na jevišti, ale já jsem byla nešťastná ve chvíli, kdy mě nepřijali na konzervatoř a já jsem myslela v té osmý třídě, jsem dělala z osmý třídy zkoušky, že skončil svět a jak nebudu tančit, že prostě nebudu vůbec vědět, co se životem, jo, těch ve 14 nebo tak ty představy má. Na rozdíl od mý maminky, která říkala, nebudeš hopsanda, maminka tomu říkala hopsanda. Ve 30 bys šla do penze. Ty se radši koukej učit. Jo? No takže nic jiného nezbylo, než dostudovat. Tenkrát ještě 11letku jsem měla, to nebyla gimpl, prostě 11letka. Jo? Takže já jsem vlastně ušetřila, se dá říct, rok, protože z té osmí, vím, že jsme to měli, po nás už byly 12letky a pak už nevím. Takže jsme vlastně rovnou šli do toho maturitního ročníku, doteď se s některými spolužáky vídáme, což je strašně příjemný, když nás není moc, ne, že by nežili, některý samozřejmě ne, ale některý jsou třeba v cizině, jo. Ale to je strašně fajn, třeba se vidíme třeba za 5 let nebo za 10, ale je to úžasný. Ty lidi, ten si pamatuje na to, ten na ono, ten na to učitel. Já bohužel nevím, čím to je, já si nepamatuju skoro nic.
0: Třeba máte v hlavě texty hlavně.
1: Už taky moc ne.
0: Kdy padlo rozhodnutí, že budete herečkou?
1: To jsem se asi rozhodla sama. Takhle, protože mi nevyšel balet, na zpěv jsem zase neměla tak dobrý sluch, tak to bylo jediné, co zbylo. Takže herectví tak nějak zbylo. Protože já jsem se zamilovala do jeviště, že jo. Jako malá, když vás pustí, že jsme chodili do přípravky v Národním divadle, která byla tenkrát nově dost založená a tam všechny ty malý holčičky, ale i kluci, jo, byli různý, já nevím, po hodinách jsme se střídali. Byla to taková jako přípravka na tu konzervatoř, jo. Pať hodně jich pak tančilo, třeba Míša Vítková, úžasná byla, Julie potom. Jenomže to byly jaký ty křehulky a to já jsem nikdy nebyla. Nicméně vlastně jsem přes ty jeviště, kde si nás půjčovali do různých oper, baletů, tak se mě to strašně líbilo, jak se stemní a teď hraje muzika. Já jsem byla nalíčena, na to jsem byla pyšná, že jsem měla namalovanou pusu. Takový blbosti, kostým nějaký. Takže mě bavilo chodit po jevišti, no tak potom vlastně, nevím, asi přes nějaký recitace, nějaký soutěže recitační, to mě tenkrát taky se líbily básničky, no a vlastně díky tomu vlastně přítomnosti v tom Národním divadle, kde byly různý spolužačky nebo spolubaletky, který všechny chtěli k divadlu, tak jsme se nějak prostě domluvili, že zkusíme zkoušky. Já jsem chodila k jedné emeritní člence Národního divadla. Asi půl roku, rok jsem s ní, se chodila k ní připravovat, protože jsem vlastně neuměla, že s tím slovem tak zacházet, ale ona byla úžasná, paní Kronbauerová se jmenovala.
0: No vidíte, jak si pamatujete.
1: To si pamatuju, na to bohužel jsem pak ji nikdy neviděla, už to byla stará dáma, ale krásně dokázala vysvětlit třeba, já jsem měla na zkoušky připravenou Julii, že jo, a Dorotku a takový, a nějakou básničku. A ona tu Julii, já do dneška si pamatuju, říká, ty to hraješ, ty to recituješ. To je špatně, ty to musíš říkat, jako dneska každá holka mluví. Jo? A takhle vlastně byla se starý školy, ale prostě chtěla mě přiblížit, aby to bylo, že to nesmí být recitace, když je to ve verších. Takže si myslím, že díky ní jsem se dostala na tu školu na poprvé, protože fakt byla báječná jako kantorka. Já bych učit neuměla, já to obdivuju.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která si zahrála v mnoha legendárních filmech a seriálech, třeba Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, Což takhle dáci špenát, Marečku podejte mi pero, Babička, role Kristly, a mohla bych pokračovat a pokračovat. Paní Obermajerová, které natáčení pro vás bylo výjimečné?
1: Ono se to po těch letech slejvá trošku, ale taková delší práce, taková soustředěná a taková pro mě i v tom výsledku právě krásná, byl jednou jeden dům určitě, jo. My jsme tam žili, tam byl na Barandově postavený ten úžasný pavlačovej barák a měli jsme jako ty maskérny po ruce a když se zasvěcoval, jak jsme měli možnost si spolu něco říct, tak věci mluvit. No, to bylo krásné natáčení, hlavně tam hrálo moc herců, výborných herců, ať už byli z Vinohrad, z měst, já nevím, z Národního, který bych normálně nepotkala, že jo? Protože tenkrát ještě měli divadla ustálený soubory a málo kdy jsme, pokud člověk netočil něco mimo, tak jsme se moc nevídali někdy v rozhlase. Jo? A to byla taková práce, že jsem tam právě všechny ty Hégry a Medřické a Hlaváčové, takže jsme se mohli osobně potkat, což si zpětně si toho vážím doteď.
0: A když zmiňujete třeba tato velká slavná jména, potkal jste jistě další velké herecké bardy. Byl některý z nich, ke kterému jste měla třeba blíže, se kterým jste se zasmála, měla jste chuť a potkávala se s ním i mimo profesi?
1: To, na to nemá nikdy nikdo čas mimo profesi. Leda, když se jede na zájezd nebo někam na filmování, tak v autě. Já nevím, myslím, že ne, ale když jste mluvila o pobavení, tak to byl hvězda zábavy, byl pan Menšík samozřejmě. S tím jsem měla štěstí taky dělat film a nějaký pár televizí a byl úžasně úžasný, strašně fajn, ale aby k někomu někam chodil někdo domů nebo říkal, jdeme někam do hospody, to ani ne, tak to, jsem byla přece jenom ještě tenkrát jiná kategorie.
0: A co režiséři, ať už Václav Orlíček, Oldřich Lipský, František Filip, byl některý třeba přísnější?
1: No, takhle, Orlíček byl takový v klidu, já jsem zase tak velký role u něj neměla, takže jsem s ním byla vždycky chvilku, byl fajn. I vlastně jsem s ním jednou byla a to byla taková delegace, že nás poslali z Barandova do Egypta na festival s Dívkou na koštěti, kde jsem neměla hlavní roli, ale z nějakých důvodů Petra nějak nevím, nemohla. Něco prostě tak, že s panem Borlíčkem a on byl, měl hrozně rád legraci a byl hodnej a no pan Filip, to je úžasný člověk, boží člověk, prostě strašně vlídnej. Z přísných režisérů, koho bych byl přísný režisér, byl Sekvenc třeba. Jo, ten teda uměl respekt a mě jednou vynadal, protože jsem usnula na place. No, protože svítili. A já jsem celou noc cestovala ze Slovenska, z nějakého jiného filmu. A tak, když jsem viděla, jak teprve táhají kabely a to, tak jsem opřela k hlavu, usnula jsem. No, to se stane, že jo. A on byl strašně mě říkal, jak je to možný. Já si říkal, nezlobte se, já jsem vlastně byla autem a brzo všechno, no. Já už vnímám, jo. On měl rád, aby byli všichni při věci. Ale to jsou takové hlouposti, jinak nějak bych nevyzdvihla někoho úplně.
0: I na legendární režiséry zavzpomínala v Alex a host Jaroslava Obermajerová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Nejsem to já, ten koho znáš. Není to tělo mý.

0: S námi ve vysílání je herečka a dabérka Jaroslava Obermajerová, která se díky rolím v seriálech a dalších, o kterých jsme mluvili, potkala s celou řadou hereckých bardů. Byl někdo, některý z nich, kdo vás, řekněme, i naučil?
1: No, naučil. Člověk se učí hlavně sám, ale...
0: Tak od kterého vy jste třeba přijímala, řekne, rady, učila no, se, ráda jste ho sledovala při práci?
1: Víte, já jsem hrozně ráda měla a moc jsem si vážila, když třeba dost jsem hrála s paní Budínovou, potom už v divadle, když jsem byla v Praze a ona byla taková, jako nemazala člověku med kolem pusy, ale řekla, co je špatně a já jsem se snažila řídit jejíma radama, ne jí napodobovat, Slávka byla nenapodobitelná, ale tak spíš jsem se vždycky koukala okolo a spíš jsem, jak se to říká, člověk musí poslouchat maminku a pana režiséra. Jo, prostě nutně. Takže jsem spíš se snažila vyhovět nějakým způsobem ty roli podle pokynů a podle partnerů. Ono je to po každý jiný. Je to po každý trochu jinak.
0: Ne? Vy herci samozřejmě si i musíte učit řadu aktivit či činností, záleží na tom, co hrajete. Bylo něco, co vy jste se kvůli roli musela učit? Ano, třeba ježdění na koni nebo jazyk nějaký?
1: To vám
0: nějaký.
1: Řeknu, na koni právě, to mě strašně mrzí, to mě nikdy nikdo se neodvážil. Prostě nebyla.
0: A vy jste chtěla?
1: Docela bych ráda, no. Docela by mě to, jednou jsem seděla úplně mimo film, jo. A ono to není teda vůbec žádná legrace. Dobře jet na koni, jednak strašně bolej ty nohy a to jsem byla snad půl hodiny. Že jo, to je fakt jako ten posas už jenom a zvládnout to zvíře, to není legrace. Ale líbilo by se mi to. Museli mě naučit na skútru. To jsem teda opravdu, to jsem ještě snad neměla ani řidičák a potřebovali, abych odjela, tak jsem málem zlikvidovala kameru a to bylo teda hrozný. Od té doby, jako říkám, čtyři kola jsou čtyři kola, žádný kola, motorky, nic takového, to se bojím. Ale to, no ale jinak celkem, no jednou jsem skákala oknem, když tam plál oheň okolo. Tak to nebylo úplně příjemné, ale skákala jsem do měkkýho. Jo a jednou jsem jako skákala z letadla. A to říkali, že zaplatěj takovej ten dvoj, jo, se skok.
0: Dublera nějakého.
1: Tak, jo, že to, že budu s někým instruktorem přivázaná a že bude vidět, jak jsem skočila. Bylo to nějaký povídky. A teď já jsem říkala, ježiš, já tak nemám ráda ty vejšky. A soused ještě mě pozvěřkal, lidi mají chodit po zemi. A tak jsem přišla k tý prvěřka. Helejte, já, to, a oni, no ale to stojí prej 5 000, když si to tady, tam byla snad i Helenka Vondráčko a různý manekiny, měli takhle ty v obličeji rozklebený, jak v tom vzduchu a odvážně, já jsem se na to necítila, takže to nakonec dopadlo tak, že protože máte kuklu, tak to byla dublérka, že jo, a já jsem skočila jenom ty 2 metry z toho letadla, jako doskok, no stejně jsme se praštili příšerně do hlavy s tím nebožákem, takovou ránu, jo, jak jste za sebou, máte ty helmy, tak to byla rána, říká, stačí ze 2 metrů, dobře, ale vejš nepůjdu. Takový věci, já nejsem asi dobrodruh, víte.
0: Jaroslava Obermajerová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Herečka Jaroslava Obermajerová je ve vysílání Českého rozhlasu. Chtěla jsem říct herečka Ada Bérka, protože vy jste se velmi intenzivně věnovala dabingu. Ostatně jste potom byla oceněna za dlouhodobé mistrovství cenou Františka Filipovského. Kdy jste s dabingem začala? Kdo vás k němu přivedl?
1: Vlastně, když jsem přišla do angažmá po 3 letech, 3 roky jsem byla v divadle Jaroslava Průchy Kladno Mladá Boleslav, tak se to tenkrát jmenovalo, bylo z nějakých důvodů propojený, když každý na jiném konci. Teď už to dávno není, už má Boleslav svoje divadlo, Kladno taky. Ale 3 roky jsem tam poctivě sloužila, hrála, jezdila všechny mahuleny, všechno možný. A pak jsme přešli s kolegou Pavlatou, mým zlatým Míšou, do Prahy a tam už si vás nějak, jednak myslím, že poprvé to byl spolužák, už bohužel nežije, Zdeněk Hruška, jeho synové oba dabujou, hrajou, kluci jsou hodně po něm, jeden je mu hodně podobný. A ten nějak nás vzal, tak jako musíte si to vyzkoušet trochu, že jo, tak tu slovo, tu malý role, no ale pak už se to tak nějak přirozeně rozvinulo. A hlavně výkvět dabinku, nebo teda, ne výkvět, to jsem špatný slovo, rozkvět, nebo strašná spotřeba, byl po 89. Protože vlastně přišly kazety s filmy, které tady nemohly nebo nešly. Teda některý bylo dobře, že tu nešly, protože některý byly strašný škváry, ale některý krásný a zajímavý. A to bylo třeba, protože všichni to chtěli vidět a doma si to pustit, takže to jsme furt mluvili a hlavně teda nás několik, kteří se ocitli bez angažmá, jo, protože nám zavřeli v tom 90. divadlo prostě skončilo, šli jsme takzvaně na dlažbu v podstatě a teďko co dělat, jako do divadla už to, a ten dabing byl taková záchrana, jo, protože se to nějak docela platilo, jsem měla tak na pocit, že mám nějaký peníze, jo, a to jsme pořád něco mluvili, pořád, ale pak i seriály všelijaký legrační, Mexicko, peruánský,
0: telenovely,
1: takový ta, jak byla slepá, pak zase viděla, úžasný, já jsem se v životě tak nepobavila v dabingu, to bylo nádherný. Ale jak se to, Emanuela Mos, nebo Manuela, tak nějak se
0: já
1: to jmenovala.
0: Já to mám před očima.
1: Krásná holka, ano, to byla. Ano. A my jsme tam dělali všechny takový okolo ní. A oni hrajou úplně jiným způsobem. To je takový opravdu veliký gesta. Hrozně. Ale bylo to fajn. Takže ten dabing vlastně mě tak přirost k srdci, bych řekla docela. No.
0: Jakou herečku jste ráda dabovala?
1: Helejte, ono jich bylo tolik. Já bohužel si úplně nemůžu vzpomenout na jméno. Lidi by možná věděli, taková blondětá Kominda, ale to si nepamatuju. To už je taky dost dlouho. Dělala jsem asi ve 3 filmech Whoopi Goldberg, protože ta mě teda bavila docela.
0: A je těžká na dabování, nebo spíš to je jednodušší práce?
1: No, myslím, že ne, že těžký, no co je těžký, no, když umíte mluvit, no.
0: Říkají, že některé herečky třeba, a teď nevím konkrétně, ale že třeba než začnou mluvit, tak si nějak zvláštně nadechnou, nebo třeba, myslím, že o Renée Zellweger se to říká, to říkala její hlas, že se tak zvláštně jako nadechne, pak se tak divně našpulí a tak, takže...
1: No, to je blbost.
0: Takže vám je to jedno prostě, ne, přijdu a dabuju.
1: Ne, snažím se prostě víc z ní, snažím se neuplatňovat sebe, jako jo, prostě abych jí věrně pro toho diváka, abych nevadila spíš, jo. Víte to, neprosazovat se, jakože teda tohle já krásně zahraju. Musím jít podle ní, no, to je celý problém. No někomu to jde, někomu ne. To je jako ze vším.
0: Jaroslava Obermajerová.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala herečka Jaroslava Obermajerová. Pojďme od herectví a dabování k tomu, co je o vás velice dobře známo, že jste milovnicí houbaření. Tak teď jste měla pauzu.
1: Teď byla velká pauza, ale ona už je několik let.
0: Opravdu?
1: No, ne, že bych to přestala mít ráda, ale za poslední, já nevím, 3 roky, 4, se hrozně změnily lesy, aspoň v kraji, kam já jezdím a kde já nerada chodím do cizího lesa, já většinou zabloudím, jo. Takže já jdu tam, kde to znám a i to jsem dokázala zabloudit. Ale ty lesy nám strašně prořídly a tím samozřejmě se hrozně mění to, kde já jsem měla i místa určitý, kde jsem věděla, pakli, že tam budu včas, že tam ten hříbek nebo ten křemenáč bude. A to už není, protože tam zmizely ty stromy. Je tam místo toho pláň, takže jsou jiný místa, ještě nějaký ten les tam je, ale už to není takový a už ty houby rostou jakoby, jak bych řekla, se posunuli i v čase. Jo, některý rostou dřív, než by měli, některý později. No, oni si dělají, co chtějí totiž. Ty.
0: Dělají si, co neposlouchají. Nepřiměje vás to k tomu skutečně zabrousit do nějakého jiného lesa?
1: No, musel by se mnou asi někdo jít. Jednou jsme byli s kolegama někde až za Jihlavou a tam fakt teda tam bys, to jsou strašně veliký lesy. Třebíč a to se táhne až Buchvíka. A tam bych teda sama opravdu nemohla, protože absolutně nemám orientaci a to bych mohla po kraji a musela bych jít pryč a na kraji nenajdete nic, jasný. Ale asi kousek asi letos popojedu. Tam fakt to, se to stalo takovým nehledě k tomu, že tam je pásmo pitná voda pro Prahu takzvaně. To je přehrada Švihov. A ono vlastně se tam ani tak moc nesmí. Já teda jsem ještě pokutu nedostal, ale sousedi říkali, přesto jsou domorodci, že tam

0: dostali pokutu, když tam šli. No, je to poblíž ty nádrže, že jo, tak já nevím, tak doufám, že mě budou tolerovat.
1: Co vás vlastně čeká teď s přicházejícím jarem? Tak když profesně, tak vím, že ještě stále točíte Ulici, ale v soukromém životě?
0: No, v soukromém...
1: Domácí práce?
0: Já nejsem úplně zahrádkář, ale mám ráda, aby ta zahrádka byla hezká. No tak jsem to přehnala trochu s růžema, protože jsem říkala, tam bude taková růžička, no, oni ty potvory hrozně vyrostly, takže je s nima vždycky, a to musí syn stříhat ty šílený bodláky, píchací trny, jo. Ale asi v 8 mám tam keřů. Já se říká, ty jsou takový trvanlivý a kvetou, no, ale je s tím hrozná práce, ale já to nechci moc a jako rozhodně neumím takový ty mrkve, rajčata, to vůbec mi nejde. Na to tam nějak, ne, to bych musel nějaký dobrovolník asi mi udělat záhonky, já nevím. Ale hlavně si říkám, že na to, co já spotřebuji rajčat, tak, že si to kilo zatím koupím vždycky. To mám přes týden.
1: Tak a protože se blíží vaše kulatiny, tak chystáte aspoň nějakou malou oslavu? Nebo velkou oslavu?
0: No, já bych nejradši někam ujel. A když ty známí vymluvili a že musím, no, chystám, ale radši to ještě nebudu říkat, protože vlastně je to tak malinko proti mý vůli.
1: Tak, neříkejte, ale hlavně si to užijte, když tedy, jak říkáte, je to proti vaší vůli, tak třeba nakonec to bude stát za to. Moc děkuji, že jste přišla, přeju vám vše dobré, pevné zdraví a tolik energie, kterou stále máte.
0: Když myslíte, že tak vypadám tak dobře.
1: Ano, a i skvěle řídíte, my jsme vás sledovali, jak parkujete, úžasný.
0: Ne, já říkám, je to zázrak v podstatě, jo. Mluvím, ještě jakž takž vím, co říkám, vidím, zuby mám svoje, chodím, řídím, tak vlastně mám velký štěstí.
1: Úžasné, tak ať trvá. Jaroslava Obrmajerová.
0: Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností. Další dva obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding zůstávají ve vazbě, rozhodl dnes soud. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Jižní Moravou se během odpoledne přehnaly silné bouřky. Bez elektřiny je kvůli nim 4,5 tisíce domácností, informoval o tom dodavatel energií E.ON. Nejvíce zasažená je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve. Ty poškodily vodiče a další části energetické infrastruktury. Celkem jde o 14 poruch na vedení vysokého napětí. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o 3 měsíce vazbu dalším dvěma obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo opět prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Jeden z nich podal hned po rozhodnutí stížnost. Důvody vazby vysvětlil soudce Karel Gobernac.
4: Vazba byla u obou obviněných prodloužena o další 3 měsíce z obou vazebních důvodů, to znamená z obavy z útěku a z obavy z pokračování v trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o osoby cizí příslušnosti s kontakty na zahraničí, tak nelze vyloučit, že by opustili bezprostředně po propuštění z vazby území České republiky.
3: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly v Pardubicích letos v březnu způsobil škodu za stovky milionů korun. V Pasekách nad Jezerou začala likvidace 3000 tun toxického odpadu v areálu společnosti EMBA. Ropný kal obsahuje například těžké kovy, jako je rtuť, olovo nebo kadmium. Odpad se nahromadil ve zrušeném náhonu z 50. let minulého století. Firma ho musí odsát a náhon zasanovat a vzepřít, aby se nezhroutil. Práce potrvají minimálně rok, dodává generální ředitel společnosti Marek Michálko.
5: My od roku 2001 vypouštíme naše odpadní vody do čističky a určitě do těch, řekněme, 80. let se příliš neřešilo, že něco teče i do toho náhonu. Zjistilo se, že to obsahuje některé nebezpečné látky, hlavně ty těžké kovy. Sport.
3: Fotbalista Teplic Ladislav Takáč dostal za vyloučení v ligovém utkání na Spartě trest na 2 soutěžní zápasy. Disciplinární komise ho potrestala za ostrý skluz na Adama Karabce.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na nehodu dejte pozor na dálnici D1 na kilometru 318 směrem do Ostravy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor před sjezdem na Lány. Na 26. kilometru popadalo dopravní značení a zasahuje do pravého pruhu. A na dálnici D5 na 13. kilometru směrem do Plzně stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
6: Budeme vám jako vždy vyprávět tklivý příběh dvou lidí, kteří život prožili ve vzájemné úctě, s porozuměním a zamilovaní.
0: Osud je spojil na Vánoce už před 67 lety.
6: Jeden druhého našli při tanci pod vánočním stromečkem.
0: 21letý mladík se zakoukal do 17leté slečny a bojoval o její srdce.
6: Honoré de Balzac napsal: za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí. Za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat. Za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příběh zlaté lásky pro vás dnes vybrali Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Dnešek bude patřit Marii a Bedřichu Gloserovým z Poličky na Vysočině. Ona už oslavila 84. narozeniny, on je ještě o 4 roky starší.
1: Manželský slib si dali před 65 lety. Od té doby si užívají každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a s písničkou na rtech.
0: Jsou šťastní. A proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Já vás vítám, pojďte dál.
3: Rádi půjdem, přijmem pozvání na povídání.
4: No, na povídání, no. Běžte nahoru, manžel na vás tam čeká.
3: Dobře, tak já mám pro vás kytičku a dám vám ji až nahoře, ať to zvládnete po těch schodech.
4: No to budu moc ráda, protože já se musím chytat ještě za bradlí.
3: Tak já jdu za manželem zatím, jo?
4: Tak jo.
3: Tak Marušku jsme poznali a tady máme Bedřicha asi. Manželka mě poslala za váma, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás.
3: My si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu a co všechno jste prožili.
5: Doufám také.
3: Tak už jsme konečně nahoře.
4: Konečně vás vítáme u nás doma.
3: Tak můžu konečně předat tu kytici pro vás.
4: Děkuju vám moc. Děkuju vám srdečně.
3: Když začínáme to povídání, jenom na úvod řekněte, jak dlouho už jste spolu, manželé?
4: Manželé jsme od 22.10.60. 1960.
3: To je 65
4: let? To znamená 65 roku.
3: Jste si tak oddychla?
4: Ne, jakože jsem se zadechala na těch schodech trošku, to víte, no.
3: Tak si odpočinem. Kde vám se bude lépe sedět při tom povídání? Asi no, na gauči?
4: My jsme zvyklí, tady máme každý své křeslo, takže... Takže prostě jsme zvyklí na křeslo, tak jestli vám to nebude vadit, tak bych vás pozvala tady do toho křesla, teda na ten gauč, nebo tam.
3: To už mě dlouho žádná ženská nezvládá do křesla.
0: Své vzájemné štěstí a lásku začali na Vánoce roku 1958. Byl boží hod a mladý Bedřich se na svátky vrátil z vojny. Se svým bratrancem vyrazili na tancovačku.
1: Gymnázium v Poličce pořádalo 25. prosince tradiční setkání s tancem pod vánočním stromečkem. Mladinká Maruška ten večer pomáhala v šatně.
0: Bedřichovi se natolik zalíbila, že neváhal a přišel si pro ní ze sálu s pozváním k tanci.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Osud to tak chtěl, no, že jsme šel pro mě do té šatny. Já jsem se bránila, protože jsem nevěděla, jestli můžu opustit tu šatnu, když to bylo přes, já nevím jak dlouho, přes 50 metrů. Byl černovlasej, pěkný kluk, tak jsem šla s ním tancovat. No a stalo se mě to osudným. No
3: dobře.
4: A takový jako krásný osud, protože kousíček mě doprovodil a když jsme šli, to bylo v Tylově domě tancování pod stromečkem, tak mě doprovodil teda až sem domů ke dveřím. A pamatuju si, že byl takovej celkem tolerantní k tomu, že se mu nechtěla dát pusu. Ten první den.
3: Proč?
4: Protože já jsem se styděla tenkrát. To bylo prostě jako, no bála jsem se, že co kdyby jsme se jako rozešli. Nejenom, že by se něco daleko většího stalo, ale jen ten políbek byl. No a tak nakonec jsem mu ho ale dala, protože manžel mě řekl, to přece se, když se dva setkají, tak se má dát pusa. Tak já jsem už tenkrát ho poslechla a tu pusu dostal. To byla opravdu pusínka, jenom tak pusínka dvou lidí na rtu, na red.
3: Jak vypadala Maruška tehdy na ty Vánoce?
5: No, tak to bych vám chtěl říct, protože
6: to bylo tinčítko tenkrát. To byla taková holčička, outonka, že jo. Líbila se, no.
3: Kdy jste poznal, že tak jako o tu Marušku máte zájem, že byste ji i rád už ten první večer doprovodil? Kdy to tak člověk jako pozná? Při prvním, při druhém tanci? Nebo jste se zapovídali? Čím vás okouzlila? No,
6: okouzlila mě svým vzhledem a s tím, jak se chovala dobře. No a jednou bylo takové špatné počasí a stáli jsme tady mezi vrty.
4: To byla první zima a to byly opravdové zimy ještě v té době. Ne jak teď, že... A právě byl velký mráz, chumelilo a bylo tak nafoukaný, že když jsem otevřela dveře, tak mě spadla závěj jako na nohy. A manžel přijel v té vánici z toho Bystrého. No a moje maminka tenkrát říkala, přece ho nenecháš stát venku. Řekni mu, ať jde dál. Po těch dvou měsících zhruba.
3: Šel jste?
6: Šel jsem, babička mě měla velmi ráda. Ta mě viděla už jako, že bych se hodil, mohl jsem pomáhat tady a ona viděla, že jako se žádné práce nebojím.
4: A maminka si ho hned velmi oblíbila. A po čase, když jsem měla nějaké připomínky k tomu, že pořád je někde venku, pořád jezdí, já musím na něj čekat. Psal mě dopisy, ale ten dopis přišel třeba jednou za 14 dní. To prostě se mně zdálo, že je moc daleko. A tak jsem brečela, kolikrát jsem měla různé připomínky a maminka mě tenkrát říká, nebreč, budeš jednou ráda, že ho budeš mít.
0: Maminka Marušky milovala oba dva. Pro mladého Bedřicha to bylo velké štěstí.
1: Vlastní maminka mu zemřela za války v roce 1945. Když mu bylo pouhých 8 let.
6: Čili to je taková dost někdy tragická, protože v 8 letech, když vám zemře maminka a teď pro otce to bylo tak, jak to řešit, pak byl hospodářství, někdo musel. No tak tenkrát to bylo tak, že ty vdovci prostě tam byly takový ty opravdu, jak to je v těch operách, jak to ty dohazovači takový, jak to Smetana zhudebnil. A on teda jeden takový mu prostě tu maminku našel.
3: Druhou.
6: Ale je fakt, že prostě ona byla už starší a přišli okamžitě děti další, protože ona chtěla mít svoje děti, pochopitelně. Takže to jako pro nás, jako pro děti prvního manželství, znamenalo uhnout. To je vždycky tak. Ale rozuměli jsme si celý život, jako jsme si rozuměli. Žádný problémy mezi náma nebyly, že by byly. Maminka druhá se snažila, vypadala všechno, ale jinak prostě té lásky bylo dost málo a to je někdy problém.
3: Byl tohle, myslíte si, důvod, proč jste přilnul k mamince tady Marušky a ona k vám? Že jste si tak jako našli spíš tu cestu k sobě?
6: To určitě.
3: Jaká ta vaše láska byla, jak vy jste to prožívali, jak byste popsali tu zamilovanost, kterou jste tehdy procházeli, tu lásku, kterou jste si budovali. Co tak člověk v tom srdci cítí v tom mladickém věku před tou svatbou, když toho druhého miluje?
6: No, to se dost těžko na tu dnešní dobu odpovídá, protože dnes prostě, jak se říká, jde se hned na věc. Což u nás nepřipadalo v úvahu.
4: Až potom asi pár týdnů před svatbou jsme spolu i spali tajně, ale ten začátek skutečně to bylo tak. Manžel musel si lehnout v té ložnici na gauč. To byl takový ten otoman, jak byl jenom otoman. A v kuchyni byl teda gauč, tak já teda jsem šla na ten gauč a no ale to víte, že když potom ke konci před tou svatbou, tak to už jsme nevydrželi úplně, to jsme, aspoň jsme museli se držet za ruce.
6: Když ale byli jsme poctiví do svatby.
4: To je pravda.
3: A jste dodnes jste rádi, že jste se našli, že jste se na Vánoce nadělili?
6: No. Zcela jistě. Víte co, my jsme měli hodně společných zájmů. My jsme skoro 50 let zpívali v chrámovém sboru tady.
4: A já 65.
6: No tak já 50.
3: Zpíváte si ještě někdy dneska?
4: Tak jsem tam někdy a teď jsem tam manžel, no máme oba no, to špatný zuby, no. Ale manžel si někdy zpívá
6: za rohem někde, pořád takže dokola. Ona mě slyší, Maruška, že ještě zpívám někdy. No. Ale to musí být taková nálada a prostě pocit.
3: Máte nějakou svoji písničku?
4: Máme. A manžel mě ji taky občas zpívá. A kusok?

0: Očička, ale ja sam, ale oči černe nemam.
1: Ako bi ju malovala,
0: male,
1: male,
0: rečka, no, no, no, víte, už nám to ani nejde.
2: Je to hezký, je to od srdce.
0: To je pravda, no, to je pravda, ale už prostě, už asi navíc už nemáme, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatou lásku si užívají celý svůj společný život Marie a Bedřich Glosserovi z Poličky.
2: Rok 1959 prožili jako zamilovaný pár. Ke konci tohoto roku už věděli, že jejich láska není jen mladistvé poblouznění.
1: A tak začali uvažovat o svatbě. Kdo jejich touhu vyslovil jako první?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, přišel s tím návrhem manžel.
4: No, už jsem cítil, že doba pokročila tak, a že je potřeba něco řešit. Že nemůžeme spolu věčně chodit jenom a prostě tu rodinu nezaložit.
3: On měl sestru v Praze, žila v Praze a my jsme mezi tím byli několikrát za tou sestrou v Praze a to byla velmi moudrá žena. A měli se taky velice rádi s tou Stáňou, jmenovala se Stáňa, že se poradil taky s tou svojí sestrou. To byla taková trošku náhrada té maminky jeho.
5: Co vám poradila sestra tedy?
4: No, ať prostě do toho jdu.
5: Šel jste žádat o ruku i rodiče Marušky?
4: Ano, žádal jsem vlastně po roce známostí, takže u vánočních svácích prostě jsem požádal, že, jako, že bych, jsme se zasnoubili, jsem říkal, jestli je můžu poprosit, že bych chtěl, aby ta svatba byla 22. října. To byla promyšlenost už.
5: Jak si ten den žádání o ruku pamatujete vy, Maruško?
3: No, poměrně dost živě si to pamatuju. Já jsem byla spíš taková jako rozpačitá. Byla jsem prostě hloupá holka, jak bych to řekla, no. A pozvali jsme teda oboje rodiče, přijeli o svácích k nám. Udělali jsme takové slavnostní odpoledne, protože to bylo odpoledne, přijeli, že? A při té příležitosti požádal teda o moji ruku Beďa. A že to řekl tak, jak prvé bylo řečeno, že řekl, že 22. bychom se rádi vzali, protože mám 23. narozeniny. Takže jsme všichni koukali jako hloupí a náš dědeček, můj otec teda, řekl, no vy jste to měl opravdu promyšlený. Vy jste si to opravdu dobře vymyslel.
1: Bedřichovi se vlastně Maruška zjevila o Vánocích roku 1958. A o dalších vánočních svátcích si jako dárek nadělil budoucí svatbu.
2: Jejich velký den bylo třeba nachystat, jak se sluší.
3: Od rána jsme pobíhali, bylo to tak, že to se vyklidila celá jedna místnost, aby byla ta jedna, jak byla ta ložnice, tak se to vystěhovali postele, aby bylo úplně prázdno, aby se tam mohli dát vypůjčené stoly. A v kuchyni se zase vařilo, protože to nejen, že se 14 dní předtím peklo doma, všecko doma, ale ten den se vařilo. A on vám, manžel, prozradí, jak to dopadlo potom. My jsme tam měli několik kuchařek a bylo domluvené, jak to všecko bude. A nakonec se potom zapomnělo na jeden chod, protože se nám ty kuchařky opily.
1: A pak přišel velký den 22. října 1960. Ženich s nevěstou nejdříve zašli na městský národní výbor v Poličce, kde je sezdali před zákonem.
3: To bylo normálně, to bylo tenkrát běžná jako záležitost a až jsme měli to potvrzení, tak nás mohli oddat v kostele.
5: Tady v Poličce?
3: Tady v Poličce, ano.
5: Jak si to pamatujete, příchod toho kostela, ten dojem, vaše pocity v té lodi kostelní?
4: My jsme zpívali v chrámovém sboru, takže pro nás to nebylo novum.
5: Ale byla to vaše chvíle?
4: Ano, to ano, jistě.
3: Měla jsem krásné bílé šaty, vyšívané zlatým tady nahoře zlaté. Já je mám skovaný.
5: Máte ještě do dneška?
3: No dneška, no. Já vám je můžu ukázat, ale to už je dneska takovej hadýrek na vyhození.
5: A byla jste co nervózní, rozechvělá?
3: Byla jsem velmi rozechvělá. Ano. Já jsem prostě se jím nechala vést.
5: Vy jste se mu doslova oddala. Tak byli to, sezdali jste se vlastně.
3: Ano. Já jsem se mu pak úplně oddala, protože on ty názory měl dobrý, pěkný. Jako mohli jsme na těch vzájemných vztazích budovat společný život.
5: Na co jste tak myslela, když se pronášel ten svatební projev, ta řeč a mělo dojít k tomu okamžiku, kdy si dáte první polibek, vyměníte si prstínky, co tak člověku běží hlavou?
3: Já jsem slzela. Měla jsem slzičky na kraji. No, tenkrát,
4: ono bylo spoustu lidí, protože samozřejmě zpíval chrámový sbor Marušce.
3: My jsme byli poměrně známá rodina, protože otec můj zpíval a tenkrát to bylo jako velká událost, jo, pro všechny. Oni nám pak tleskali, že bylo to, když jsme vycházeli a prostě bylo to krásný, no.
4: A druhý den jsme měli další činnost, protože kuchařky samozřejmě neuměly nádoby žádný. A my jsme měli to nádoby půjčený z restaurace a ti ho chtěli mít 10 hodin zpátky, aby měli na oběd nádoby. Takže jsme s Maruškou stoupili.
3: A ráno jsme...
4: Přesně to nemůžeme, aby to mohla babička dělat, že jo, tenkrát už to by prostě bylo pro ní namáhavý. Tak jsme druhý den jsme začali úklidový den. Umývali jsme nádoby.
5: A už jste to dělali spolu?
3: Už jsme to dělali všechno. Pak už to bylo všechno spolu.
5: Pro vás jako věřící ta svatba kor musí být důležitým momentem v tom životě, ano, krokem.
4: Ano. Vidíte, že jsme vydrželi tak dlouho spolu, že nám to teda ten Pán Bůh to zdravíčko dal takový, jaký máme, že jsme schopni se obstarat. A to je, myslím, to nejpodstatnější, co z toho života člověk může žádat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
2: O své zlaté lásce nám dnes vyprávějí Marie a Bedřich Goloserovi, kteří nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu, tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
3: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velké digitální rádio a také dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
2: O ničem nevědí a Patrik jim tajně vše nachystal u nich doma v obývacím pokoji.
4: No to my děkujeme moc krát.
5: Budeme čím chlubit.
4: To se budeme mít teda čím chlubit, opravdu. To nemá jen tak někdo.
6: To máte vy za ta léta společného manželského života na kávu, na čaj, já nevím, i na slivovici, i to se z toho dá pít, Beďo.
5: děkuji, ale jinak nápad skvělej, no.
4: To je hezký.
6: To je poděkování za ten váš život, za ten příběh, co jste poslali, tak takhle dopředu.
4: To si ani nezasloužíme.
6: A není to všechno. To je drobnost na, řekněme, každodenní použití. Teď už můžete pít ve zlatě, rozumíte? Ale vy si taky můžete třeba tu zlatou lásku pak poslechnout i na vašem novém digitálním rádiu, které jsme přivezli a máme sebou.
4: Jo, no teda, no.
5: To nemyslíte no, vážně teda?
4: To snad ne.
6: Jo.
4: To my si opravdu nezasloužíme a budeme to umět to vládat.
5: Nespláč.
4: To je dokonce jako ve dřevě, no to je úžasný.
5: Fotičku. Děkujeme moc.
6: My za to, že jsme si vás mohli poslechnout a vy jste vyprávěli.
4: No jestli jsme vás nenudili.
6: Má někdo pocit u vysílání? Nemá.
4: Ne.
6: Chcete vzkázat něco manželům Kostkovým, Petrovi a Carmen?
4: No, že jim moc děkujeme a... Ať vydržej tak dlouho, jako my, oni jsou delší dobu spolu, ne?
5: Že ho máme rádi, že jsme ho tady jednou viděli, Carmen, tak jednou jenom myslím.
6: Tak třeba se s nimi někdy potkáte, s Carmen a s Petrem.
4: Já, bude, moc by mě to teda těšilo, no.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Posloucháte další dojemný a optimistický příběh zlaté lásky dvou krásných lidí, manželů Gloserových. Tak jako v každém životě i je, postihli těžké okamžiky.
3: Bedřich je 20 let po první operaci kolene, kterou tehdy dvakrát předělávali.
2: Před 8 lety prodělal reoperaci, kdy mu nejdříve dali do kolene léčivou sádrovou vložku a po 3 měsících se měl vrátit do nemocnice na doléčení.
4: Jenomže to se nestalo, protože právě přišel ten covid. Poslali ho domů, ale nesměl si na to koleno stoupnout, takže byl okamžitě ležící pacient. A protože ten covid se nechtěl ustoupit a trvalo to tak dlouho, takže nakonec měl rok tu náhradu v koleně. Rok nesměl stoupnout na nohu, když už to bylo půl roku a tak aby mohl aspoň na WC, tak jsme ho vodili. Nejdřív jsme ho vozili na vozejku, potom vodili a tak dále. A no bylo to hrozný, můžu vám říct.
6: Jaké to je pro ty dva, pro vás? Je to samozřejmost, že máte vedle sebe manžela, kterého milujete, tak se o něj postaráte, i kdyby no prostě jste musela padnout?
4: Ano, to je úplná samozřejmost. To neexistuje, že bych uvažovala nějak jinak.
6: Co vy, Bedřichu, byl jste rád, že máte vedle sebe Marošku, že se o vás i takhle doma postará?
5: No samozřejmě, bez toho by to nešlo ani, protože já jsem tu nohu měl v takové ortéze a ten rok vlastně jsem nebyl vůbec schopen. A to se podepsalo potom na tom, jak ta noha se operovala, protože vlastně, vidíte, mám jenom 80 stupňů, čili je to po operování dá se chodit, ale skoro se nedá stávat. Když vám potom řekne, buďte rád, že máte nohu, tak jako vám trošku zatrne a už radši nechcete doktora ani vidět.
6: Byly chvíle, kdy jste se třeba o manžela bál, že by právě třeba díky tomu odkladu, dlouhému léčení, to taky nemuselo třeba dobře dopadnout?
4: To víte, že jo. Bála jsem se a nejen já. Celé naše okolí. Je to prostě tak, že musí vás podpořit právě i ty děti, který musíš, maminko, musíš věřit, že to dobře dopadne a že no ale je teda taky pravda, že jsme se za to modlili, aby to dobře dopadlo všecko.
6: Pobrečela jste si třeba i?
4: Taky.

0: Americká novinářka Anne Quindlen kdysi napsala: slzy dají hlas vaší bolesti.
1: Nejvíc to poznáte u svých dětí. Marii a Bedřichovi se narodily dvě holčičky, Lenka a Marie. A moře slz proplakali, když přišel 9. říjen 1997.
2: Nám ovdověla dcera, měla 35. Měla obrovskou kliku v tom, že jsme, Maruška byla půl roku na důchodě a já jsem byl týden na důchodě. Takže jsme se, ona měla 3 děti malinký, takže jsme se o ně mohli postarat úplně. Já jsem nějaký čas dělal maminku dětem, protože ona byla, dcera byla tady s Maruškou, aby teda zpamatovala ze všeho, a já jsem teda staral se o děti.
3: Zůstala sama, že tak nejen potom do půl roku se jí právě, jak byla v tom velkém stresu asi, tak se to projevilo tím víc, ona si naříkala pořád, že má takový zažívací potíže, ano, projevilo se to tím, že se jí vytvořila, udělala se jí rakovina, měla rakovinu tlustého střeva, tak velkou jako slepičí vejce. Dopadlo to teda tak, že ji odoperovali, že ji zachránili a ona opravdu to přežila a byla tak špatně na tom, že mě ten doktor řekl, že musí mít jako trvalou péči. A díky tomu, že jsme byli už oba dva teda na důchodě, tak já jsem se starala o ní a manžel se v tu dobu už staral sám o ty 3 holky, oni měli 3 holky. O ty 3 holky a byli v Bystrém, jak tam bydleli. Bylo to těžké. Můžu vám říct, že do dneška, když si na to vzpomenu, když mě ty děti prosili, babičko, prosím tě, zachraň nám maminku, ať máme aspoň maminku, když nemáme tatínka. Jo. Tak to je prostě strašný, no. Dneska se mě ženou slzy do očí.
2: No, je to velmi, velmi obtížné nějak se z toho dostat psychicky, ale tady právě v tomhle případě nás podrželi ty děti, že jsme se museli o ty děti starat. To asi bylo to nejpodstatnější, že pro nás bylo automaticky, že jsme se starali, že jo. Nejen v životě jsou dobré věci, jsou i špatnější věci. A zaplať pánbu, zatím prostě my dva jakž tak jsme schopní, ale pokud takhle můžeme spolu, tak to jde.
4: Když přijdou tyhle ty chvíle, že si člověk vlastně uvědomí, jak je fajn, že je na tom světě s někým ve dvou, že není člověk
3: to,
4: sám.
3: No to víte, že jo, to je velká posila pro nás, protože jeden druhýmu, když se takhle, když se něco přihodilo, tak to jsme se opravdu mohli opřít jeden na druhýho.
4: Když se ohlédnete za tím svým životem společně manželským, jste rádi, že jste ho prožili, nebo byste něco měnili?
3: No, já, když se zamyslím nad tím vším, tak samozřejmě, že jsme rádi, že jsem já, mluvím za sebe. Přesto přeze všecko jsem ráda, že jsme ho prožili tak ve vzájemné lásce a úctě jeden k druhému.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která vám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Bedřicha Glosserovi, kteří jsou spolu už 65 let.
2: Chceme zjistit, jak dobře znají svůj společný život a jeden druhého.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale zvlášť, aby se neslyšeli.
2: A my teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Pamatujete si, čeho jste si na sobě poprvé všimli? Co bylo to první, co vás na tom druhém zaujalo?
4: Měl krásné tmavé vlasy.
3: Pamatujete si, čeho jste si vůbec poprvé všiml na Marušce? Co vás zaujalo?
5: Ano, výraz v obličeji. Takový zajímavý výraz.
3: Psali jste si milostné dopisy?
4: No, později potom ano, ale za začátku moc ne, protože právě manžel mě jako se omlouval, že já to neumím, já jsem tohle to všechno nezažila.
5: No, já na to milostný dopisy moc nejsem, já jsem spíš psal o situaci, v jaké se nacházím.
3: Jak jste v dopisech svou ženu oslovoval?
5: Marie, Mariško ne, to až teď.
4: Milá Marie, mě napsal, milá Marie. A mě to tohle trochu na něm jako štvalo.
3: A už je říká Maruško?
4: Tak laskavé. Jo, ano, to už jo.
5: Až jsem zjemněl trošku.
3: V čem jste nosil peněženku?
5: No v kapse, vepředu.
4: Normálně v kapse zepředu, ne, nenosil ji vzadu, jak se nosí.

0: nic. Že ho vždycky po nějakým obědě trápí nadýmání.
1: No, tak po jídle, ano.
2: Kam dáváte v lednici máslo?
1: No, v krabičce.
0: Mám na to takovou dozu. Beru si to z té dozy.
2: Kde je hlava rodiny?
1: No, Maruška tvrdí, že já, no.
2: A vy?
1: No, já si to myslím trošku taky, no.
0: On, ale já s ní točím, s tou hlavou.
2: Kam se u vás odkládá špinavé prádlo?
0: Máme na chodbičce takovej koš proutěnej a do toho koše dáváme špinavé prádlo.
1: No máme tady koš na špinavé prádlo.
2: Kterou vůni má ráda?
1: Tak to vám budu těžko odpovídat. Já myslím, že levanduly má to ráda.
2: Kterou vůni máte ráda?
0: Takovou jemnou květinovou.
2: Jak se na vás váš muž nejraději dívá?
0: Snad se na mě dívá hezky.
1: No tak já si myslím, že jako s úsměvem.
2: Jaký jste byl nebo jste milenec?
1: No já si myslím podle Marušky, že asi nic moc, ale je to otázka, no.
2: Jaký byl váš muž nebo jaký je milenec?
0: Dobrý. Dobrý, i když je pravda, že jsem mu celý léta vyčítala, že byl málo mazlivej takovej.
2: Kdy jste ho naposledy pohladila?
0: Dneska.
1: Tento týden určitě aspoň jednou nebo dvakrát.
2: Jaké jsou pro vás ty její ruce? Co v nich vidíte?
1: No tak rozhodně, když hladí, tak jsou velmi jemný.
0: Já se o něj vždycky ohřívám, protože on měl vždycky teplejší ruce než já. My jsme se dlouhý léta drželi za ruce i třeba v divadle.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Marie i Bedřich jsou příkladem toho, že ani po 65 letech manželství láska neslábne. A vyžaduje teplý lidský dotek.
5: Jaký je jejich návod na šťastné manželství? Čeho si jeden na druhém váží? A o čem ještě sní? Co by chtěli ještě společně stihnout?
0: No, tak to já určitě mám, ale je to i nad moje síly. Já jsem si vždycky říkala, že bych ještě chtěla strašně ráda vidět moře. A to už bych dneska, i když děti by mě určitě vyhověly, ale bojí se, že by, abych se prej vrátila.
2: Že byste tam jako zůstala?
0: Ne, že bych jako tam zůstala, ale abych z těch zdravotních důvodů, i když srdíčko mám dobrý teda, ale jako mají špatnou zkušenost, protože zeď právě takhle pozbyl maminku taky, že jela do Turecka a maminka mu zemřela v Turecku.
1: Já
0: a
1: manžel,
0: já nevím, jaký má, jakou touhu ještě.
1: Tak já mám touhu, aby nám ten život ještě nějaký vydržel v tom stavu a to je největší touha.
0: Víte co, hlavně já nějaký ty tužby mám, ale na druhou stranu zase si říkám, buď ráda, že seš tady, že jsme dva, že mám Beďu a že máme kde bydlet, kde prostě všecko mám. Máme zázemí a kdyby to někdo měl, byl by třeba šťastný taky, ale my. Takže jsme spokojení a jsme šťastní.
1: Ona už to není tak ta fyzická láska, jako ta duševní taková. A my jsme tady pro lidi se vyznačovali tím, že jsme všude byli spolu. Celý život. Jako prostě bez vědomí jednoho nebo druhého jsme vlastně neudělali, ať to byla kultura, nebo sport, nebo cokoliv, tak jsme dělali vždycky společně.
2: Co hezkého bylo na tom životě takhle ve dvou s Bedřichem?
0: No, co hezké, to je, to poznáte právě v těch okamžicích, kdy se vyskytne velký problém a vy víte, že se

0: tomu člověku druhému můžete svěřit, že nebo on mě objal, on mě objal a to bylo právě, to jsou takové ty nejkrásnější chvilky, které můžete spolu prožít. Že, on, že se prostě k němu useberete jako a můžeme hladit jeden druhého. Protože to je takovej ten, ta, jak bych to řekla, taková ta skála, o kterou se můžete opřít.
1: Já hlavně na ní si cením jedno, že teda převzal na sebe úkol takovej toho styku s dětma a jako ti vnoučata a pravnoučata něco plně mít, to na to já prostě nemám. Já si myslím, že nejdůležitější je ta schoda taková. V určitém věku skončí sex. Tím se spoustu problémů urovnávalo v každém manželství. A teď už stačí pohlazení nebo takový pěkný pohled, nebo já nevím, slušný takový zacházení a to nahradí všechno tohleto, to láska prostě těch dvou.
2: Dá se říct, že od těch slov a velkých činů přejde jenom třeba ke gestům, k pohledu a i to stačí?
1: Určitě.
2: Ale pořád je to hezké mít toho druhého vedle sebe.
1: Já si myslím a myslím si, že jsme k sobě dost tolerantní oba dva.
2: Milujete svoji ženu?
1: Určitě, to bych tady nebyl. To je jasný. Dělá mě to klidnějším.
2: Milujete ho?
0: Miluju. Miluju ho celý život. Pěkně spolu a vytrvat.
2: To je to přání, které máte?
0: Ano, vydržat co nejdýl. Vydržet.
1: Samozřejmě.

0: Marie a Bedřich Glosserovi si uvědomují, jak se čas krátí. Když se ohlíží za svým životem, vidí lásku, pochopení, toleranci a touhu být stále spolu.
1: Jejich život je jako ty jejich písničky.
0: Plný energie, která je spojuje, naplněný radostí a stále je jim do zpěvu.
1: Jak řekl Oscar Wilde, nemiluješ nikoho kvůli jeho vzhledu, jeho oblečení nebo jeho parádnímu autu, ale protože zpívá píseň, kterou můžeš slyšet jen ty.
0: Važme si jeden druhého, očima nahlédněme do duše a nechme srdce ovládnout city. To je láska.
1: To už dobře vědí Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Na střední Moravě začala sklizeň chmele. Zítra čekáme zpočátku lokální přehánky, postupně na většině území déšť, místy bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
2: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník, například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
3: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
2: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
4: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
2: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Na Hané dnes začala sklizeň chmele. Jako první česačky rozjeli zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Zítra je budou následovat v Želatovicích, Velké Bystřici a Velkém Týnci. Začátkem příštího týdne se přidá taky největší pěstitel této komodity na Moravě, zemědělci v Kokorách. Kvůli suchu a horkým teplotám tamní předseda a zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
5: Byly tady tropické dny, vysoko nad hodnotu těch tropických teplot, rekordy, a každý rekord zemědělství je špatný. Potřeba byl normální průběh počasí, normální průběh srážek, a to tady v letošním roce nebylo, proto to bude podprůměrné.
1: Po silných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností na jihu Moravy. Další velmi silné bouřky dorazí do Česka zítra. Zasáhnou většinu území Čech a západ Moravy. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Po dnešních bouřkách se počasí zítra dopoledne uklidní. Výstraha pak znovu začne platit v 16 hodin odpoledne, popisuje meteorolog Filip Smola.
6: Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky z úhrny kolem 40 mm za krátkou dobu. Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm.
1: Bouřky zítra může doprovodit taky vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroup je okolo 2 cm. Meteorologové proto varují před pády stromů nebo zatopením sklepů a podchodů.
0: Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, odpoledne a večer pak bude až zataženo a postupně se na většině území objeví déšť a místy i bouřky, které můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 je na 26. kilometru směrem na Turnov po požáru auta neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D1 na kilometru 222 směrem do Brna je odstavené porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto a Vida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No.
2: Nic, napíj se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Kreiz, Himmel, Kruci, Fagot, Element, já bych do toho...
2: Dejš to pánbu, Anton.
3: Co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Vencel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit vždycky Čech, ne? Počkej, Anton. Karše!
4: Co je?
2: Co? Máš tu krajana.
4: Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějc.
2: Karlšen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A teď jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně by bylo.
4: On, jak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlí Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín. Zedník z Horní Sněžné a to je můj kluk.
4: Jo. Zkrátka Tonda Karasů. Rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat? Nějak to zařídíme. Jsem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětínu. No tak koukej. Dopí to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přislouvat.
4: Kriktik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornů. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Ček. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: Tak jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
4: No, přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím nech.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: No můj bože, co je zas tohle, co je to?
4: Sultán si objednává něco pořadného k obědu, to si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh
5: pravou nohou. Jdeme k direktorovi.
6: Herein. Herein.
7: Dobrý den, herr direktor.
6: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
7: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
6: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
7: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
6: Je z oboru?
7: Ne, ale je to krajan.
6: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
7: Přímá.
6: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
8: Karas Antonín, pane direktore.
6: Anton, no dobrá, vyřízeno.
7: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
6: Sapristi, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
7: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže. A spát bude s námi v osmičce, pane řediteli.
6: No, když myslíš, tak tady je poukaz na sen Marek, Anton. A ostatní ti poví Karholec. Adieu.
7: Naschledanou, paři, děkuji.
8: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste, Karlíku, kam si mě to zaved?
7: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
8: Kam?
7: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
9: Servus.
7: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
9: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bydlo.
7: A to se ví, to je ono, hoď to na sebe, Anton. No. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
8: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
7: A dobrý, Toníku, jako ulitý, no. Kamaráde, teď vypadáš nejmíň jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
8: Jášku, Karlíku.
7: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek. No to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská vídeňačka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic je, víc. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak, ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej, tuhle jsou dveře do pokladny.
8: Jášku, Karlíku, člověče, pusť mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
7: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
8: Měj rozum, co pak já jsem nějaký cirkusa?
7: Nejsi, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: mistr, si nechte tady na galérii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já na nosní vodu Binkovi a ty dej koníku.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal seno, brože příku.
3: Však už honesu, kamaráde.
6: Co to meleš, ty Kubo? Vždyť je to direktorka.
3: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap. Dobrý večer, madam.
7: Dobrý večer. Vy jste ten nový, že?
3: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
7: Čech?
3: Ano.
7: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
3: Ano, Anton.
7: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejtří po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát osmičce.
8: Dobrý den. Neviděl jste tady tátu?
7: A je, ztratil ses po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
8: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
7: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
8: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
7: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají nebo pokoušou?
8: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
7: Ale tak ty budeš cvičitelem.
8: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
7: To budeme jako kolegové.
8: Vy jste taky u cirkusu?
7: Ano.
8: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
7: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
3: Vašku, co se tu pleteš?
8: Nosil jsem koničkům seno.
7: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
8: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
7: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak nashledanou.
8: Nashledanou, pane.
3: Hej, paní ředitelka, ty Kubo.
8: Ředitelka v mužských kalhotech.
3: A říká se jí madam.
8: Nashledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
9: Tak tady budeme spát.
8: Dějde, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
8: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
8: Jako nic. Podívejte se. Jo, nice. To jsem se bacil do hlavy.
9: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
9: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
8: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
8: No Donter, ten pán, co krotil lvy a tygry.
6: Jo tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
8: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
8: No.
6: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
8: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
6: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u Kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
4: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
4: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy prosím Karel Čapek.
5: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
6: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol Franz.
7: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
8: Kde?
2: George Bernard Shaw.
9: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
10: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
11: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, bych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
5: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
5: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
11: Asi to bude pravda.
5: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
4: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
5: Všem.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
6: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
5: No ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
6: Ale ne, vyjádřil ses přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
2: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
11: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
4: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směje.
9: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
9: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
9: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
4: To myslíte vážně?
11: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
4: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. No je tím.
5: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
4: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny, poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
5: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šepku?
5: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýbaje brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
9: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své. Aha. Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlili, to si přiznejme, pánové.
5: To si přiznáváme, to ano.
11: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu, jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit, i kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat.
7: a vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
8: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, vidíte, že ne.
5: Neuvěřitelně trefné.
7: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
10: Výborně, pane Hašku. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
12: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
8: Tak co? Dáme se do toho Radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
9: Ale dejte pokoj.
10: Nebylo by to trochu předčasné, pane?
5: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
8: Dobrá, podvolují se přesile, ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
10: O jakém?
8: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
5: Zadržte ho.
10: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
8: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Nepříliš častý a nepříliš rozmanitý smích. Zkrátka, přiměřený jejich inteligenci.
5: Ale především psi se přece smějí.
10: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
8: Neříkejte. Vyprávějte, pane Fransi.
10: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned po tměšile chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
5: No ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
8: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
5: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk, nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
7: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
8: My víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
7: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. jednou ukrad pěknýho černýho špice. A poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat. Že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dejlem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dejlem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dejl a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polortem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, kdy jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Vzdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl jsem mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěšské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu ihned na místě vyložil zákony verše. Vyložil jsem mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kde.

podporovali dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Haschlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo Šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A šel to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Začala poslední hodina 20. srpnového dne roku 2026. Začíná noční linka a její dnešní vysílání můžou posluchači a posluchačky využít ke chvále všech těch šikulů a šikulek, kutilů a zdatných organizátorů, kteří se vyskytují ve vašem blízkém okolí a kteří si zaslouží pomyslný diplom za to, že pro ně není nic nemožné a že i ty pověstné zázraky vykonávají s přehledem a bez mrknutí oka. Ať už jsou to fortelní instalatéři, automechanici, elektrikáři, anebo lidé, pro které je otázkou cti odvést práci kvalitně a rychle, dejte v příbězích, které sdělíte do vysílání, vědět naslouchajícím, že to zlidovilé zázraky na počkání nemožné do 3 dnů má mnohdy pořád ještě své opodstatnění. U mikrofonu noční linky v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. Telefonovat můžete na číslo 731 800 900. Psát můžete už teď na náš web rozhlas.cz/linka. A na každého z vás a na každou z vás budu mít vlastně jenom jednu otázku. Máte příběh? Jehož titulkem by mohlo být Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linku začínající něco málo po 23. hodině 20. srpna 26 otevřela kapela Lucie se svojí verzí písničky Jaroslava Ježka Klobouk vekřový. A otevírá ji také, aspoň doufám, příběh paní Dany na téma Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Paní Dano, hezký večer.
1: Krásný dobrý večer všem vám i do studia a posluchačům všem, odkudkoliv. A já k tomu mám co říct, protože tak jako lovím v těch příbězích, já jsem teda si přečetla to téma a zaujalo mě a já mám a skláním velkou poklonu před všemi řemeslníky, to teda především takovými těmi, kteří jsou šikovní a opravdu ty zázraky udělají na počkání a nebo teda jak je to možné v krátké době. Ale já mám jednoho svého zručního, technicky nadaného partnera, z těch, co teda byli instalatéři a tak dále, tak ty už prostě většinou už nežijí. A ty zdravím do nebička. Ale já mám jednoho zručného instalatéra. A to je elektroinstalatér, což je vám asi trošku podobné, blízké.
0: No, já bych se tím nerad probíral, protože já už, jak už několikrát zaznělo, si pamatuju pouze, kde je fáze v zásuvce. Raději pokračujte.
1: No, tak dobře, já budu pokračovat. No prostě já mám syna, který se vyloženě vyzná v elektrotechnice. On je sice dvakrát promovaný fyzik, teoretik, ale ta elektroprůmka tam mu dala prostě mnohé a on je schopný v Praze, když si koupil byt se svojí ženou, tak vlastně tam přebudoval vlastně všechno od podla, počínaje, koupelnu dělal, měl tam skladiště v dětském pokojku, ještě neměli dítě. No a to je takový technik prostě, takový šmátek, že kdykoliv, teda i když bohužel jezdí jenom 1 za 2 týdny, tak tady zrovna čekám, kdy mi vymění žaluzie. Takže on nejen od té elektrotechniky všechno opraví, vypínače, jo, rozvody a tak dále, ale on prostě, my jsme takový hlavičky přemýšlivý, že vždycky to děláme nějak dohromady a prostě teď mě čeká zrovna výměna žaluzí, protože mě teď o prázdninách prostě jedna spadla, mě jsem žhavilo slunce, já jsem myslela, že se to pominu. Takže tak. Takže chválím svého syna Tomáše, který ač je studovaný a z té elektrotechniky už toho tolik neví, tak je prakticky, na co sahne, to se mu daří. A takový byl můj tatínek a prostě já vidím v Tomášovi prostě mého tatínka. Který opravdu my jsme tady spolu vymalovali byt, prostě my jsme tady spolu uklidili byt, když jsme převzali jako nový. Prostě všechno nám šlo od ruky.
0: Já využiju toho, že jako každé léto reprízuje televize seriál Chalupáři a řeknu, že váš syn Tomáš je vlastně něco takového jako Bohouš Císař, takový zasloužilý všeumělec.
1: Víte, ale že přesně takový. Já v něm vidím i toho Bohouška Císaře. Takže jo. On fakticky, já když jsem viděla jejich byt jako po měsíci, ještě se tam dělala dlažba, to, tak jsem tomu nevěřila. Na Praze 6 bydlí teda a bohužel jezdí sem kvůli zahradě teda, snaží se teda třeba jednou za týden, ale prostě jezdí sem maximálně těch pravidelně teda 1 za 2 týdny, pokud není někde ve světě na přednáškách, ale je to šikulka. Takže chválím tě, Tomá, a děkuji ti za to, že jsi takový šikovný. Moje dcera zase převzala po mně cukraření, jo? Takže to je taky docela řemeslo výhodný. To já už nemusím dělat dorty pro svý vnučky a tak dále, pro rodinu.
0: Já tady pozdravím oba dva, jak vaši dceru, tak vašeho pana syna.
1: Karolínka tak je šikulka, ano, přesně tak.
0: A děkuji i vám, paní Dano.
1: A děkuji a všechny zdravím a mějte se báječně a deště tak akorát, ať vám bouřky nezlomí všechno, co je možný zlomit a polámat a tak dále, ale set věčně za ten déšť. Borku, zdravím vás moc.
0: Já vás taky a přeju vám dobrou noc. Jestli pak máte také ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil ten už zmíněný titul Zasloužilý všeumělec, tématem noční linky jsou zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A pokud budete mít konkrétní příběh, který by se vešel, který byste, řekněme, vměstnali pod tento titulek, není proč váhat. Pište rozhlas.cz/linka nebo volejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. A Davida, který čeká na telefonu 731 800 900, se ptám, jaký je ten jeho příběh, který by se vešel pod zmíněný titulek. Dobrý večer, Davide.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Já jsem si vzpomněl na svého tatínka, který se jmenoval Karel a byl restaurátor, jako soch. A on, my jsme z Prahy teda, a on vlastně, jako ty zázraky, on přímo vlastně dělal do toho kamene, že jo, protože každá ta socha, kterou, on byl nejen restaurátor, ale i sochař, takže dělal vlastně, jakoby, vlastní práce a on byl z té oblasti, jak pan Preclík a jeho profesor byl Josef Wagner z Uměleckoprůmyslové školy a bohužel tatínek zemřel na rakovinu a už je to pár let teda, no. Ale já tady mám pořád jako jeho nářadí, že jo, a občas teď jsem zrovna tady něco dělal z jeho špachtlí, jo. A prostě on dokázal třeba využít jakoby technicky prostě úplně jiný obory, jo. Třeba on měl ty, to nářadí, prostě vymýšlel si vlastní třeba tečkovací stroj, to je vlastně, když přenášíte jakoby, to je taková věc, když přenášíte prostě jakoby jednotlivý sochu na kopii, když se dělá kopie, tak vlastně ty, to se dělá tak, že se přenese vlastně ty jednotlivý místa na ten kámen a pak se to vyseká podle toho, no. A zkrátka, on se postavil v Krkonoších dům, jakoby se zedníkama, ale prostě spoustu takových věcí a jako hlavně ty maličkosti. Mě prostě, když jsem četl třeba, jsem se listoval v jeho pracích, on třeba dělal taky ve Strži, Karel Čapek, kde byl, tak tam dělal vlastně památník Čapků. A zkrátka, jakoby, on třeba taky vynalezal třeba vodní turbinu, která váží 8 kilo, a dokáže dát 15 W, jakoby by to celý dům vlastně vyhřát na potok teda. Taková podlouha vlastně to. A spoustu věcí, které jako jsou úžasné, no. Tak jsem se na něho vzpomněl a chtěl bych mu poděkovat i za ten život a za to, že tady byl, no.
0: Zeptám se, Davide, váš tatínek, vy jste říkal, že dělal ve Strži, ve Staré Huti, ano? U Dobříše.
1: No, on je to tam, no. Já
0: tu matku s dítětem, ano?
1: Myslím, že ano.
0: Aha. No, já se chtěl zeptat, kde bychom na díla vašeho tatínka narazili, vy jste odpověděl, aniž bych se zeptal, a já vám za to děkuju. Vím, kam se půjdu podívat, až budu mít cestu tímhle směrem.
1: No, a to je úžasný, a právě víte co, mě to hrozně líto, že vlastně všichni ty jako starý mistři, nebo prostě ty lidi z toho okruhu, kdy to se týká herců třeba, že jo, nebo prostě jakoby ta vlastně ta pevnost taková v tom umění, v tom všem, jakoby, tak to je prostě mi líto vlastně, že ty věci se třeba neobnovují nějak, no, nebo ta, nevím, no.
0: Já vám ale moc krát děkuju za to, že jste připomněl třeba i tohle téma. Obnovování soch. Děkuju. Davide.
1: Dobrý, naschle.
0: Přeji vám krásný zbytek léta. Naslyšenou.
1: Díky moc, naschle.
0: Nejen na telefonu 731 800 900 můžete zanechat svůj příběh, respektive příběh někoho, kdo by si zasloužil ten už dvakrát zmíněný titul Zasloužilý všeumělec. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Kdo byl takový ve vašem okolí? Někdo z vaší rodiny? Někdo, kdo si dokázal poradit úplně se vším? Od, dejme tomu, výroby kvasu přes recepty dávno zapomenuté anebo řemeslné práce u vás doma? 731 800 900, to je ta první možnost, anebo pište na rozhlas.cz/linka.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Znovu se vám hlásím z brněnského rozhlasového studia, vážení přátelé, omlouvám se za drobné technické nedopatření. To víte, někdy technika zlobí, někdy to nejsou jenom jedničky a nuly, někdy ještě existuje další možnost mezi jedničkou a nulou, ale v tomhle případě je dobře, že už se zase slyšíme. Já tímto zdravím naše techniky v Karlíně, kteří rychle zaskočili. No a dávám šanci dalšímu z vás, který možná má příběh na téma zázraky na počkání. Nemožné do 3 dnů. Nevím ještě, kdo je na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
2: Dobrý večer, tady Miluška z Místku.
1: Já vás zdravím, paní Milušku.
2: Já jsem právě asi před hodinou takový zázrak na počkání zažila, takže bych se s ním ráda, tedy o něm ráda podělila potom.
1: Posloucháme na pětě, úplně všichni, jste totiž ve vysílání.
2: Tak dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: No, dneska mě tak trošičku odešel střevíc. Z boku se mi vytrhnul a tak jsem se večer zmínila svému partnerovi, který má hodně přes 80 roků. A zatímco jsem se dívala na televizi, na film, tak střevíc byl spravený. A to není jenom tohleto. To u nás občas každou chvíli je něco takového. Můj partner je tedy vyučený kovář, ale spraví snad všechno na světě. Není to tak dávno, co mi odešla televize v kuchyni taková, kde mám takovou menší televizi. Jenom jsem se zmínila, no už jsem hledala na internetu, že si koupím novou. A když jsem se zmínila, přines šroubovák, řekl, přidrž mi, sundal ji, přidrž mi, zezadu vyšrouboval zadní stěnu. Podíval se tam, něco tam udělal a stěnu zadní zpátky přišrouboval a televize šla. Opraví auto, opraví věci ze dřeva, vyrobí stůl, no prostě zlaté ruce. A říkám, to má hodně, hodně, přes 80 roků a stále je takhle fit a nesmírně šikovný.
1: Když jste začala s tímhle příběhem, že s tím, že vám odešel střevíc takzvaně, tak jsem se původně chtěl zeptat, čím je váš partner vyučen. Vy jste sama řekla, že je vlastně vyučeným kovářem. Ptala jste se ho někdy, kde všechny tyhle dovednosti, tenhle fortel získal?
2: No, nevím. Nevím, kde získal, no. Asi něco v rodině bylo, protože jeho otec i jeho děda vlastně jezdili po světě a pracovali v nějakých takových těch větších podnicích, já nevím, někde v Africe v nějakém státě a v arabském státě a prostě byli to šikovní lidi zruční, tak. No a má tedy 2 syny a ti jsou taky takový šikovní. Tak asi něco v tom bude, no. Ale taky, jak mi tak vyprávěl, tak taky je k tomu měl, aby ty ruce byly šikovné, aby dělal, no.
1: Takže zřejmě v tom hraje hlavní roli genetika, ale i ta se musí podpořit cvikem, řekl bych.
2: No, určitě.
1: Paní Miluško, já vám děkuji za váš příběh.
2: Já jsem se musela pochlubit, protože si ho za to nesmírně vážím a cením, protože já sama moc šikovná nejsem. A takže je to takhle. Mějte se moc hezky, přeju všem dobrou noc.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Posloucháte Noční linku dnes na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Pan Franc je tím, kdo napsal na rozhlas.cz lomítko linka a já se pokusím jeho pár řádků reprodukovat. Cirka před 30 lety jsem našel koženou pracovní tašku, kterou vlastnil můj pan otec. Bylo mi jí líto, že leží ve staré skříni v podkroví. Když jsem ji vzal do ruky, jako by promluvila hlasem toho, kterému sloužila. No v té době bylo složité nalézt mistra, který by mi ji opravil. Jak se říká, kdo hledá, najde. Mistr Sedlářský, v řemesle již letitý, ač měl v té době zakázek Neurekom, hlavně ze strany Rakouska, vzal tašku do ruky a řekl, tato zakázka mi přinese vzpomínku na mládí, když jsem se učil řemeslu. Dojdi za 2 dny. Já jsem myslel, že neslyším. Za 2 dny jsem zaklepal na vrata tohoto člověka, taška byla jako nová. Pro mě to byl zázrak. No a sloužila mi ještě 20 let. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, musím vám říct, že během toho krátkého výpadku dnešní noční linky jsem si říkal, teď bych tady potřeboval někoho, kdo by zvládl zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. No, naštěstí pomohl restart a jak říkám, snad se tahle technická závada nebude opakovat. Dobrý večer přeju vám, kteří nasloucháte, dobrý večer přeju i paní Staňce a vítám ji na telefonu.
1: Já vám děkuji, pane Vorku, já vás taky srdečně zdravím a zdravím posluchače.
0: Tak mi řekněte, jste to vy, kdo je schopná udělat zázrak na počkání a nemožné do 3 dnů, nebo někdo jiný?
1: Já spíš zorganizovat byte, ale jako něco takhle udělat nejsem až tak šikovná. Já jsem měla tady šikovného muže, ale ten v 51 letech z tohle světa odešel. Ale o tom bych nechtěla hovořit. Dneska pro mě bylo velikým, velikým překvapením, poněvadž my tady v Bohumíně máme takovou dlouhou ulici, je to hlavní taková jedna ulice, jmenuje se Studentská. Na rohu je Zdravá výživa a já koukám, jak to, že tam jsou stoly vedle toho krámu, mají krásné křesílka, krásnou výlohu, vlezu dovnitř. Můžu vám říct, pane Borku, že jsem byla opravdu v několika zahraničních cukrárnách, v několika našich cukrárnách, ale to, co mají tady a co dokážou tady v téhle cukrárně, přála bych vám to vidět.
0: Myslíte, já abych v tom měl trošku jasněji. Myslíte interiér, který se tam třeba nějak změnil, anebo...
1: Ne, to zboží. To zboží. Sortiment toho zboží. Mm-hmm. To skutečně ten člověk, který jako je majitelem téhle cukrárny, který to peče. Já jsem diabetik, tedy nesáhla jsem po zákuskách, ale sáhla jsem po štrudlu. Můžu vám říct, že ani vídeňský štrudl se tomu nevyrovná. Úžasné věci. Úžasné věci a klobouk dolů. Získal skutečně velké ocenění. Vážím si toho člověka, aniž bych ho znala. Ale co jsem chtěla říct, jdu o kus dál a vlezu do krámku, kde paní maluje vajíčka a má nádherný krám, tak jí to vyprávím, jakože jsem navštívila tuhle tu cukrárnu. Já jsem nevěděla, že tady něco takového noblesního máme. A ona říká, a kde ta cukrárna je? A já říkám, no hned vedle Zdravé výživy. A ona se pousmála, jak jsem se rozplivala tou úžasnou práci, která tam opravdu se nabízí. A ona říká, to je mého syna s takovou skromností. No tak jsem si říkala, jak se říká, jaka mať, taka nať, jo? Tak tentokrát jablíčko nepadlo daleko od stromu. Ale stejně máme tady šikovné lidi. V kasárnách máme úžasnou švadlenu, nějakou paní Bémovou, jo? Máme tady prodejnu obuvi a ten pán je ochoten vám opravit tu obuv. Ale tak krásně, s takovou pozorností, poněvadž a koupíte nové boty, třeba já mám problémy s těma nohama, tak zháním koženou obuv. No, prozatím mi nejvíc vyhovuje ta Maris. A on se nebojí, i když jsou to drahé boty, fungl nové boty, udělá všechno. S takovou důsledností, s takovou ochotou, že klobouk dolů skutečně, jak máme krásné město, já tomu říkám vždycky, že máme bohumilé město, jelikož naši radní se skutečně starají. Jo, jak pán zmiňoval ty práce sochařské, tak my tady máme taky takové nádherné, jsou soši, ale máme štukaterské práce, krásné domy, nádherně opravené. jsem hrdá na to naše město, opravdu, jo. A zaslouží si skutečně naše radnice velké, velké poděkování.
0: Paní Staňko, jo? Vy jste je tak vychválila, že mám skoro až strach, jestli to není předvolební kampaň. Pardon, já se omlouvám za tuhle nadsázku.
1: Ale... Já ani nevím, kdo kandiduje, to opravdu ne. Já tomu,
0: to nechme být stranou, raději.
1: Pozornost, ale skutečnost je taková, že opravdu zaslouží tu pochvalu, víte? Takže
0: je to vždycky krásné to... sledovat někoho, kdo umí svou práci s tím fortelem. Komu to jde od ruky, ano. Na koho sedí to zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Ano. Já vím, že se dnes třeba i hodně nadává na sociální sítě, já jsem na ní taky, ale já se tam dívám třeba na ta kutilská videa, co všechno jde udělat ze dřevem, s obyčejnou překližkou. S jakou šikovností se ti, kteří to opravdu umí, dělí o svoje umění. A shodou okolností jsem tam párkrát viděl třeba i mistry cukrářské, když tedy jste o tom začala. Já jsem vůbec nevěděl, jak se dělají všechny takové ty čokoládové ozdůbky, které vypadají, že snad to vyrostlo samo.
1: Skutečně tak. Opravdu, jak jsem stará, mám už přes 70, sježděnej, slítanej svět, něco tak nádherného. Skutečně jsem neviděla noblesní cukrář.
0: No ale dávejte si pozor na cukr, pokud jste diabetik.
1: Tak, ale pokochat se můžu.
0: No to jo.
1: Mám 4x za den inzulin, to já vím. To si dávám pozor, ale jak člověk musí ocenit práci tedy druhého člověka a vážit si ji. Stejně tak jako ta jeho maminka, která má tak krásnou a útulnou prodejničku, maluje vajíčka jako kraslice, myslím. A
0: No tak zřejmě tady půjde taky o genetický klíč. Děkuji vám moc krát, paní Staňko. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky, že opatrujte se, taky dobrou noc a také posluchačům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky vám přeju, vážení přátelé. A zdravím paní Marii, která se svým příběhem na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů právě teď čeká na telefonu 731 800 900. Maruško, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já musím podotknout, že mě také inspiroval ten pán, který hovořil o vstrži Karla Čapka, jako ve Staré Huti u Dobříše, protože já jsem v této obci tak byla ve škole zaměstnaná a z toho 14 posledních let jako ředitelka školy. Protože to byla malá vesnice, takže ředitel vlastně tam zajišťoval všechno. Třeba přestal odtékat vodovod. Mohla jsem dojít k pánovi, který sice pracoval jinde, ale uměl spravit. Rozbilo se kování u okna. Došla jsem k pánovi, který to uměl spravit. Utrhlo se lino. Šla jsem k pánovi, který to uměl zalepit. Takže bych chtěla říct, že někdo nemusí umět úplně všechno, ale tady je důležitá o ta ochota. To byly skutečně zázraky na počkání, že tam přišli třeba se mnou hned a hned to opravili. A když už to neopravili oni, tak to zase vypadá to jako také předvolební nahánění, ale to není. Tak tam je takový šikovný pan starosta, že jeho manželka pracovala jako školnice a když už teda opravdu to bylo neopravitelné, tak to opravil pan starosta. Ten také uměl všechno. Takže já bych všem chtěla poděkovat. Oni už nejsou mezi živými. Někteří, pan First, pan Moc, pan Smetana. Ale já na ně s láskou a úctou vzpomínám, protože škola pro ně byla na prvním místě a nikdy jsme nemuseli čekat. Dneska by to asi bylo horší, ale tehdy opravdu jsem si všech neskutečně vážila. Tak a udělali to samozřejmě zadarmo. Mě teda ani nenapadlo jim něco nabízet, že jo. Tak. Ale prostě udělali a udělali to rychle. Takže vzpomínám na ně opravdu s úctou a na vesnici je to úplně jiné než asi ve městě. Protože tam dělal každý všechno, postavili, opravili kulturní dům a spoustu věcí své pomocí, takže nevím, jak to vypadá dneska. No vypadá, já tam samozřejmě chodím, teď otvírali novou školu, ale to už teda dělal architekt všechno, no. Ale s láskou na celou tu vesnici vzpomínám, je to moje srdeční záležitost a spíš si připadám, já bydlím v Dobříši, takže to je kousek pěšky, že spíš jsem Huťanda. Takhle jsem to chtěla říct.
0: Paní Marie,
1: neskutečně šikovní lidi, ano.
0: A co vy? Zkusila jste
1: jako
0: někdy?
1: Jestli
0: jste někdy zkusila něco, co třeba není nebo nebylo ve vaší pracovní náplni a pochválili vás právě tímhle stylem. No, paní Marie, vy jste, to je úplně zázračné a na počkání, anebo jste udělala nemožné do 3 dnů? Bylo něco takového? No,
1: tak to asi ne. Já jsem měla strašně šikovného manžela, který bohužel také už. Ale zase víte, jak je to pro člověka milé, když někam přijde a teď mi řeknou, hele, tenhle zámek ještě spravoval tvůj manžel. Takže opravdu to je takový, no já měla štěstí, že jsem, ne, že bych měla na všechno lidi, ale koho jsem poprosila, tak vždycky to udělal. No.
0: Já vám děkuji za váš telefonát, za to, že posloucháte Noční linku a přeju vám hezké léto.
1: A počkejte, a do té Staré Huti se opravdu přijďte podívat. Byl jste tam už u toho
0: ještě
1: domu
0: ne.
1: Karla Čapka?
0: Ještě ne, vím no, o tom, že tam je, ale neměl jsem bohužel ještě to štěstí. Nepoštěl jsem.
1: To je místo, které člověka nabije energií. Je to lepší teda na jaře potom, protože je tam krásný park, krásné stromy a tam, když přijdete, tak na vás spadne taková až posvátnost. Tak to jsem vám chtěla říct. Takže určitě ještě, než budete úplně starý, tak se tam prosím vás zastavte.
0: No to už bude za chvilku. Takže je mi jasné, že až budu mít aspoň trošku času, tak naberu po D1 směr Praha a odbočím na Starou Huť.
1: Ano, tak.
0: Mějte
1: a
0: se
1: tam,
0: hezky.
1: Kde budete odbočovat, je taky vynikající restaurace, tak.
0: Tak, ale to už by možná byla reklama, to raději nechme.
1: Jo, to ne, já taky neříkám, jaká tam půjde restaurace 3. Hele, mějte se a naschledanou, dobrou noc.
0: Naschledanou, dobrou noc. Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Je to takové, řekněme, okřídlené lidové řečení, ale kdy naposledy vás napadlo, že by si někdo konkrétní zasloužil diplom za to, že spravil něco, co ostatní spravovat nechtěli s tím, že už to ani nejde? Že vám pomohl že udělal nemožné do 3 dnů? Volejte, číslo znáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a vypadá to, že před námi je další příběh a možná, že to bude i příběh dvojitý, protože jsou to podle toho, jak se představili, vlastně dva pánové. Karel by měl být u telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Karel a kamarád. Dobrý večer, Pavel.
0: Zdravím kamarád vás, Pavel. Pánové.
1: Musíme strašně pozdravit vás a všechny posluchače. Rádi vás posloucháme a jsme takový jako vybíravý, že jsme si vybrali na poslouchání, protože toho času taky moc není, kolikrát nikdy vaše rádio a rádio Proglas. A teď jsme slyšeli zajímavá témata, chtěli bychom třeba něco taky sdělili.
0: Ano.
1: Že prostě na to počkání.
0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, rád to řeknu za vás, ale teď už vás poslouchám.
1: Přesně tak. No já bych jen krátký, abych se nehovořil zabíhavě a moc dlouho, abych dělal prosím druhým posluchačům, tak bych jako řekl, že prostě jako jsem věřící člověk, jako jo, a prostě dlouho jsem jako to, ale jako chodil jsem i k přijímání takhle a pořád vlastně to srdce nebylo tak otevřené pro Boha a jako bylo takové tvrdé kamene a takové, že člověk byl takový sebestřední a jako nebyl takový jako vydaný druhým lidem, jestli mě trochu chápete.
0: Já vás chápu, ale dovolíte-li, já vás teď o něco poprosím. Nejde o náplň toho, co říkáte, ale o technickou stránku, že vy mě máte na hlasitý poslech.
1: Trochu předeště, abych tomu udělal trochu reklamu, ale...
0: Ne, počkejte, máte mě na hlasitý poslech, prosím.
1: Jo, ano, prosím, ano.
0: Zkuste si mě dát na normální poslech, protože ona i ta krátká ozvěna je potom příčinou nesrozumitelnosti. Teď už je to lepší. Takže vy zřejmě chcete pokračovat v tom smyslu směrem k zázraku, jestli se nepletu.
1: Ano, jestli to je opravdu zázrak, jestli můžu říct, jako jo.
0: Ano.
1: A teďka jenom krátce vyjádřím se stručně a abych nebyl moc obšírný, jak jsem to říkal jednou, tak jsem začal hledat jako takový živý vztah k Bohu, k Ježíši vlastně a tak jsem ho prosil, aby to moje srdce, tvrdé kamene proměnil se z masa z lásky, jak je to podle biblického vlastně a on to jako svým způsobem udělal, i když prostě ten proces je neustálý, protože všechno máme nádoby hleděné a můžeme to i ztratit, protože nic nemáme v životě jistého, že jo. Nikdo řekl, že jsou v životě jisté jenom 2 věci, smrt a daně, jako jo, a prostě, ale jako, že prostě, jako, když jsem prosil, tak se mi najednou uzdravili oči, které dřív mě viděli, tak jsem viděl jsem, jako, no, stále vidím, práci už nenosím brýle vlastně to a vlastně i měl jsem uši tinnitus, jsem se mě uzdravil, ale ani jsem o to neprosil, to jsem dostal jako darem od Pána Boha navíc, za to, že jsem ho prosil o něco, co bylo v souladu s Boží vůlí. Asi bych ho chtěl taky oslavit a potom bych chtěl vzpomenout, mohu ještě mluvit?
0: Samozřejmě, já vás poslouchám.
1: Ještě bych chtěl vzpomenout pana našeho děkana tady Havličké Brdě, Oldřicha Kučeru, který vždycky říkal, abych byl mužem modlitby. A já jsem kolikrát byl líný se modlit, a když jsem bral ten zřetel na to, že prostě ten vztah se musí nějak budovat, abych Bůh

0: samozřejmě, když já udělám třeba jeden krůček podle biblického, tak Bůh ke mně udělá dalších 100, tak musí pro to člověk něco udělat. Tak jsem se začal intenzivně jako o Boha zajímat, jako o to, abych jim mohl hledat vztah, a on dělá prostě zázraky na počkání. Já si myslím, ty zázraky v tomto světě se dějí, jenom je lidé kolikrát nechtějí vidět, nebo je přehlížejí prostě pro ty bůžky různé, které jsou kolem nás, ať už to jsou třeba peníze, požitky nebo cokoliv jiného, prostě nějaké automobily předražené, že jo, že prostě, jak se říká, někdo honí třeba vodu, někomu stačí obyčejný automobil, a to jsou také ty bůžky tohle světa, ale opravdu ten, kdo nás stvořil, ten, kdo život za nás položil, vlastně by se zasloužil tu nejvyšší úctu a byl v našem srdci, a to se mi jako teďka daří vlastně, a chtěl bych jako v tom vztahu dále pokračovat, a vlastně mám takovou jako sílu jako od Boha, jo. Já, jestli se můžu prozradit, já jsem od mládí invalidním důchodu, ale teďka se cítím jako lépe a chtěl bych jako prostě, kdyby Bůh mě mohl uzdravit, pokud by to byla jeho vůle, já jsem prostě i přes ty těžké obtíže třeba i něco mohl vystudovat, nebo zatím říkat co, a potřeba být, nebo prostě být společnosti, být společný, a taky jsem si uvědomil, že Bůh, vlastně Pán Ježíš, prostě, že jsme od Boha darem pro druhé lidi, že to nemáme žít sami za sebe, pro sebe, ale že máme svým životem obdarávat ty druhé lidi, pomáhat jim, a vlastně to, a mrzí mě, že kolikrát třeba, když zavučím do jiného soudku, politici nemyslí na obecné blaho, ale i na, kolikrát se může zdát na svůj vlastní prospěch, a to taky kolikrát není hezké, jako to.
1: Já vám rozumím, Karle, ale tady bychom mohli klidně skončit, protože politiku v noční lince neprobíráme. Já vás samozřejmě nechci nějak okřikovat nebo tak, ale Karle, já vám rozumím. Ano, rozumím. Karle, prosím, poslechněte mě.
0: Zemřít zůstane sám. Může mu to někdo vzít.
1: Nebudu vás překřikovat, neopravdu ne. Karle, já vám mockrát děkuju za váš příspěvek. Nezastírám, že to je sice trošku jiným směrem, než jsem původně zamýšlel, ale konec konců vešel jste se do toho titulku Zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Byť jste to pojal po svém, ale i za to já vám děkuju. V tomhle ohledu já nedávám žádná omezení a děkuju a zdravím jak vás, tak vašeho kamaráda Pavla, a jsem rád, že jste obohatil noční linku. Takže prozatím naslyšenou a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, anebo vlastně i dobré ráno, či dobrý nový den. Protože teď už platí datum 21. srpna 2026 a je tady druhá část Noční linky. Dnes a vlastně i včera, tedy v té poslední hodině včerejška, na téma zázraky na počkání, nemožné do tří dnů. Ať už si vyberete to, jak se s tématem vyrovnali naši posluchači Dana, David, Miluška, Staňka a nebo Marie, anebo to, jak se na zázraky zejména zaměřil pan Karel s panem Pavlem před malou chvílí. Budu rád, když zavoláte na číslo 731 800 900. Ale znovu opakuju, spíše jde o to, jestli je ve vašem okolí, blízkém okolí, třeba i v rodině, někdo, kdo je takovým tím všeumělem, který si se vším dokáže poradit a že ty zázraky vykonává, no, obratem přinejmenším. A nemožné dodává do tří dnů. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát na rozhlas.cz/linka. Veronika tak to napsala. Musím se pochlubit. Měla jsem dědu, který byl neuvěřitelně šikovný kameník, ale vyznal se v každé stavařské práci. Byl tak neuvěřitelně šikovný, že nestíhal. A byl po operaci žaludku, takže jsme se mu starali o jídlo. Zákazník tedy nemusel. Jeho strava při jeho síle byla hlavně mléko, krupice a vývary. No, prostě neuvěřitelné, co všechno dokázal. Veroniko, děkuju. A váš vzkaz, stejně jako všechny ostatní glosy a poznámky, které jste zaslali na web rozhlas.cz/linka, týkající se tématu, bude po jedné hodině viditelný na zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček, teď dávám slovo dvojici Karel Gott, Lucie Bílá a za chvíli i vám a vašim příběhům na téma zázraky na počkání, nemožné do tří dnů.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Měli pravdu Karel Gott a Lucka Bílá. Mělo by to zůstat věčnou hádankou. To jenom v pohádkách se dozvídáme, co sudičky nad kolébkou novorozence dávají do vínku tomu mrněti. Možná, že to byla šikovnost, kvůli které teď telefonuje do noční linky paní Iva. Možná, že to bude příběh nějakého kutila či nějaké šikovné dámy, která vykonává zázraky na počkání a nemožné do 3 dnů. Paní Ivo, zdravím vás.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak co by se vešlo pod titulek zázraky na počkání nemožné do 3 dnů ve vašem případě?
1: No, v mém případě by se určitě vešlo mnoho věcí, ale tím nebudu zdržovat, protože budou následovat další telefonáty. Mám takovou čerstvou zkušenost. Před 6 hodinami jsem telefonovala na jeden magistrát jednoho města a žádala jsem SOS pomoc. No ani se neptejte, jak to dopadlo. Ono to dopadlo tak, jak jsem čekala. Nijak.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak to není zrovna zázrak.
1: Ne, ale já jsem taková kouzelná babička možná ve svých příbězích, ve svých knihách a ráda dělám zázraky, ráda pomáhám lidem celý život, ale 19 let, co bydlím na sídlišti, jsem tady za tu divnou bláznivou paní. Ale jdu dál.
0: Mm-hmm. Já vás poslouchám na pětě.
1: Ano, já to všecko beru takovým nadhledem, snažím se, ale ten jeden magistrát před těmi 6 hodinami, no ono to bylo před více hodinami, jejich pracovní doba končila ve 3 hodiny, tak mě prostě dokázal to, co jsem čekala, že 6 let žádám o multikáru zeminy, protože tady dělám krásno před panelákem. No, včerejší už telefonát mě dokázal to, co jsem očekávala, že nemám šanci tu zeminu získat. Mhm. Mhm. Ano.
0: Tak co s tím uděláme?
1: Uděláme s tím to, že s přítelem pojedeme ráno do Baumaxu autobusem, protože nemáme auto, a koupíme 2 pytle zeminy a dodělám tu krásu, kterou se snažím dělat. A teď sedím u počítače a mám rozepsaný příběh do své knihy, který zároveň posílám na ten onen magistrát. To je všechno.
0: Takže ve vašem případě to bude spíše to nemožné do 3 dnů, než přijedete ano. Zpátky s tím substrátem. Mm-hmm. Mimochodem, co to vlastně vytváříte? Bude to nějaká skalka, bude to nějaký ozdobný záhon?
1: Ano, já ve svých knihách, když se mi lidé ptají, jaké téma píšu, tak říkám, že píšu všeho chuť života. A je to záhon. Byl to velký záhon, ale protože mi ho v loni vykradli v noci a nechali tam pouze prázdné díry, asi si to odvezli na své chatky, tak jsem velký záhon zrušil a dělám pouze malý, asi takhle. Hmm.
0: A pokud možno přikrýt mříží, jo? ne, to byla hloupá nadsázka, omlouvám se.
1: Ne, nebyla. To bylo, víte co, já bydlím v paneláku naproti pivnici.
0: A tím se takže něco vysvětluje.
1: Ano, není potřeba nic dodávat, ale jenom to zakončím tím, aby se možná posluchači hořce usmáli nad tím, co se děje na sídlištích. Já jsem teď upravovala cestičku, po které zakopávali lidé, ano, nejenom z domu, ale i z okolí. A dneska jsem se dozvěděla, asi 8. občan mého domu mě řekl, jako ať už jdu, ano.
0: Tam, kam chodí vítr spát,
1: ano. A protože já to slovo nepoužívám, říkám do zadele, tak jsem samozřejmě mu přitakala a jenom jsem se ho zeptala, proč teda 3 měsíce se na mě dívá a nic neřekl. Hmm. A on mě poslal do zadele a šel domů, zabouchl dveře a šel si pustit fotbal.
0: Nepřipadáte si někdy jako Sisyfos?
1: Ano, já se tak připadám celý život. 35 let ve školství mě taky naučilo mnohé a moje nemoc mě naučila mnohé a setkávání s lidmi v okolí mě taky naučilo mnohé. A na závěr, to snad můžu použít, citaci pana Wericha, kterou jsem teď někdy přečetla v nějaké modré knize. A třeba mě zastavíte a řeknete, že to nepustíte do vysílání, ale pan Werich řekl, blb se čte stejně pozadu i popředu. A mě to, není to na nikoho mířeno, ale připadá mi, že si prostě, a my to víme, že si nevážíme sami sebe a natož okolí.
0: Vy jste řekla hodně moudrých věcí a tohle byla jedna z nich. Mějte se hezky, paní.
1: Děkuju moc a všechny zdravím. Děkuju.
0: Naslyšenou. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. To je téma noční linky, kterou posloucháte a doufám, že ji poslouchat budete ještě 45 minut. Bude to doba s písničkami, ale hlavně s vašimi příběhy, které vytvářejí noční linku. A píšete je a telefonujete je. Telefon 731 800 900, za chvilku ještě zopakujeme. A web, ten má adresu rozhlas.cz/linka. František tam už napsal, možná jste byli celý nesví, jestli se dnes ozve. Ozval. Já zkusím jenom drobný výtah z jeho řádku, které zanechal na zmíněném webu. My jsme malá firma a bereme si jenom menší zakázky, které se dají dřív udělat. Kromě zednických děláme lidem různé jiné práce, jako třeba dneska. Včera přišla paní, zda bychom jí nepřestěhovali klavír z domu na věžák do 4. patra v Židlochovicích. A víte dobře, jak je klavír těžký. Bez mrknutí oka jsme to udělali. Některé práce děláme expres. No, v pátek jedu s manželkou na 2 dny do Luhačovic, tak zítra ráno poručím klukům, co mají udělat. Musí to být udělaný dobře. Františku, já o tom nepochybuji. Zase napište.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnes v ní mluvíme o příbězích těch, kteří by si zasloužili, no tak minimálně čestné uznání za svoji šikovnost, ale jak už tady vlastně taky zaznělo, na ty zázraky na počkání a nemožné do tří dnů se můžeme podívat z mnoha úhlů. Tak jsem zvědavý, který teď zvolí posluchačka Marcela, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer nebo dobré ráno, paní Marcelo.
1: Dobré ráno, zdravím všichni posluchače noční linky a samozřejmě i vás.
0: Děkuji.
1: Takový kutil nebo práce všeho druhu byl i můj dědeček. Uměl pracovat ze dřevem, dokázal si ho sám navozit domů, nařezal si z toho desky, z toho vyráběl jak pro nás hračky, nábytek, žebříky, dokázal sproutit, plést košíky, vyrábět metle. Kromě toho ještě uměl velice dobře šít na šicím stroji, jako muž nebyl vyučený žádným krejčím, z toho dokázal ušít potahy, záklony, povlečení na peřiny, sám sobě si šil košile, dokázal taky cokoliv pro nás navařit z těch starých jídel, jako třeba například kláty, rohlíky s makem, stačila mu kostra z kola, z té dokázal vyrobit úplně nové kolo, centroval klukům kola, nebo vycentrovat na to kolo, rozumíte mě, kolo.
0: Rozumím, rozumím. Ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil? Paní Marcelo, ptala jste se ho někdy, kde se to všechno naučil?
1: Já nevím, to on tak to měl v sobě. Jeho to nikdo neučil.
0: Ale neptala jste se jej na to?
1: Dokázal to vlastně, asi to v ním bylo a zvěděl to po ním můj brácha. Ten je taky takový, který si dovedl na to vyrobit sám.
0: No a mě to nedá. Já se musím zeptat, jak jste na tom vy s tím děděním těchto všeumělských schopností?
1: Když zase maminka moje vyprávěla o její mamince, tak ta byla vynikající kuchařka, taky uměla pest krásné věci a já jsem, pro mě je jehla hranatá, prostě nemám proto vlohy, nevím po kom jsou, ale prostě nemám proto vlohy. Já se snažím se si sama vždycky něco vyrobit, ale jako jenom tak pro sebe, pro svoji radost, ale není to nikdy nic extra.
0: Takže ono to nějak dopadne, ale není to prostě podle vašich původních představ, jo? Řekněme
1: ano,
0: to takhle.
1: Přesně tak.
0: Jo.
1: Chystám se do toho, ale ten děda, to byl děda fakt nezaplacení. Našel kostru z kola a my jsme měli tak kola, které on opravil, vyrobil, nebo dřív ještě třeba lampiony, on to jsme byli jedni z prvních, co tam měli vlastně, že tam dal elektriku, že si na tyčku namontoval drát. Tak to bylo precizně vyrobené světílko už v té době, že jsme nechodili na lampionový průvod se svíčkama, ale s lampionama. Hmm. Děda byl prostě děda. Děda uměl všechno, na co sáhl. I řednický práce, chodil hledat co opravat. Všechno možné. Kdo ho zavolal, tak to on dokázal hledat co spravit a to by, no prostě, nevím, děda byl děda a nedokážu to popsat. Třeba hračky, bráchovi vyráběl garáže dřevěný, vrkač, jestli vám to něco říká na Velikonoce. Řestačku, jak ty malý, tak ty velký. Žebříky to on si, nebo sudy si opravoval, protože jsme měli vinohrad, tak sudy na víno, to si všechno on dělal vlastně sám a opravoval.
0: A Marcelo, máte ještě nějakou hračku, kterou pro vás vyrobil dědeček?
1: Ten vrkač je. A on jich vyrobil strašně moc, protože to, ale to nebyly jenom takové ty malinké, to byly ty velké.
0: Ano, ty, které mají dokonce i kolečko, aby se s tím dobře chodilo po dědině.
1: No, přesně tak. To prostě to je, to už to se nedá. On fakt na co sáhl, to i ty zednické práce, on všechno si doma dělal sám, opravil si, co se dalo sám. I kam na třeba, to taky dovedl všechno si spravit sám.
0: No být to dnes, tak je z něj hodinový
1: a
0: manžel SRO.
1: A chodili opravdu třeba ti, jako kluci, co byli stejně staří, nebo jak to bylo na vesnici ve Zvíku, ne, tak tam toto tak kluci, co udělali si osmicu na kole, jak jezdili, tak ne, ten děda spraví, děda Malík nám to spraví, on nám to vycentruje.
0: Marcelo, děkuji za váš příběh a přeju vám krásný zbytek srpna. Mějte se hezky.
1: Vám taky a všem posluchačům.
0: Díky.
1: Hezký večer.
0: Naslyšenou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak to někdy ohodnotíme. Velmi šikovný výkon někoho, kdo prostě má ten fortel, ať už je to žena, ať už je to muž, ten nebo ta, který nabere během svého života takových zkušeností a takových dovedností, že si potom třeba v 80 poradí jak s rozbitým střevícem, tak s opravou elektroinstalace a kdo ví čím vším ještě dalším. Takže zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A na tohle téma se ozval i náš posluchač Jaroslav. Jaroslave, přeji vám dobrý večer a ptám se, jaký je ten váš příběh, který bychom mohli takto nadepsat.
1: Pane redaktore, to ani nevíte, jak já mám v sobě úsměv a jak já by vypuchnu smíchy. Páč, já vám to si musím řeknout. Já mám sourozence, kteří nemají čas. Mají toho nabito. A představte si, já jsem stranovic, já bydím ve Skotnici sice jako u Příbora, ale já ty děcka vzal a já bracha ani švagrova neměli jaksi času na ty dovolené. Práce je práce, to je jasné. No a představte si, já s nima chodil po podovánkách, po horách, po nořiču a všude možně okolo. A představte si s těma dětskama, oni mě vycucli, země vycucli veškerou sílu, ale tu sílu, že takovou tu lidskou sílu, takovou tu dobrotu. A oni ráno stanuli v 7 hodin a v 8 večer zavřeli ty klapajdy. A věřte mi, že já jsem sám a já jsem tak šťastný, že jsem ty děcka, já jsem s nima byl tak rád. Já jsem podnikal s nima takové pořád někde něco, pořád na kopec, nahoru někde vylez a já vám řeknu, že to bylo něco nádherného, že já, a pořád jsem slyšel jenom, já už jsem alergický na slovo strejdo, protože od rána do večera jsem to slyšel, ale víte co, když jsem se vrátil domů, do Spejskem domů, do Skotnic, tak taková ta samota, to opoždění, takové to, říkáte si, mě to chybí. On ty děcka, že pořád vám tam, pořád do vás důli od rána do večera a můžu vám říct, že jenom chci říct, že je to nádherné a jenom jsem chtěl říct, že lidé by se měli mít rádi, že lidé by měli být k sobě úctiví a já rád jsem se naučil jsem se cestovat vlakem a je mi líto, je mi strašně líto, když vidím, já vím, že tématu se to netýká, ale
0: přemýšlím, kde najít ten příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů, ale beru to jako, že jste chtěl, udělat poklonu vašim
1: synovcům. Ano, víte, co je zázrak na počkání? Že ti malí pokémoni, jak se jim říká tím dětem, na třeba starý Hammer, jak jsem byl u Mariči McDonové, jaksik a takhle my jsme byli na tom památníku a Ostravici a tak dále a byl tam peleton, co jsme ani nevěděli a jeli jsme a viděli jsme to, co úžasné, byla úžasná věc. Já vám chci jenom říct, že děcka jsou neuvěřitelná smršť laskavosti. Já jsem gay, já vím, že jsem ze 4 sourozenců jsem se jaksi nepoved, ale vím, že děcka mě mají rádi, oni jsou na mě jak lepidlo a já s nima a pořád já slyším od rána, když jdeme do Trojanovic v naší mamce strejdo a já jsem od rána do večera jenom strejdo. Víte, co vám řeknu? Je to úžasné, je to nádherné a je nejkrásnější byt. Lepší je byt hodný a dobrý strejda než špatný otec. Tak já jsem si říkal, že tak pán Bůh mi to tak zařídil v tom životě, že ja som asi ten hodný strejda a ja s týma deckama, ja s nima užiju tolik srandy.
0: Ja tomu naprosto věřím. A jak jsem říkal, můžeme tohle jo. téma pojmout z různých stran. Vy jste se znovu dostal na palebný perimetr, ale i tak vám děkuji za to, že jste obohatil noční linku. Jaroslave, mějte se hezky a přeju vám krásnou dobrou noc. Ano, bylo to antre, ale asi se nedostaneme k samotnému příběhu. Mějte se a naslyšenou.
1: To, ano, to ne, no jasné.
0: Dobrou noc. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Já sám něčeho takového moc schopný nejsem, ale věřím, že vy ten příběh na tohle téma ještě zatelefonujete. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, či snad dobré ráno, ale každopádně hezký nový den. Pokud jste třeba na malou chvilku zdřímli a už teď se probouzíte tím, že na vás mluvím, tak už máme 21. srpna 26, ale paměť někdy bývá ošidná, takže já teď nevím přesně, jestli paní Magdalena, já si to tak matně pamatuju, volá z Pardubic, z Hradce Králové, tam odtud, od někud.
1: Ano.
0: Zdravím vás, Magdaleno. Ano.
1: Já vás taky zdravím, posílám všem pozdrav Pománku z Hradce Králové.
0: Z Hradce Králové, tak jsem si to aspoň trošku pamatoval. Zázraky na počkání nemožné do 3 dnů? Zažila jste někdy někoho, kdo by se pod tenhle, řekněme, zlidovělý bonmot mohl podepsat? Platí to ano, na někoho?
1: Protože už se to vzpamatují, takže těch lidí znám několik, ale na začátek bych chtěla říct, jak hrozně důležité je, abychom my všichni se věnovali dětem. Ne, abychom je nechali sedět u tabletu, u telefonu, ale abychom jim ukázali, děvčatům třeba, jak se plete, jak se šije, jak se přišije knoflík, klukům zase, jak se drží šroubová pilka a podobně, protože dnešní generace tohle vůbec neznají. Já mám sousedku, která má kluky kolem 40 a oni nejsou schopni ji přišroubovat kliku nebo cokoliv, teď si nespomenu, co jí měli udělat. A tak mě to docela mrzí, že to ty děti neumějí. Ale já co pamatuji, tak můj dědeček, a to teda vím z vypravování, když bylo po válce, tak prostě k němu chodili děti a on je učil ze školy a on je učil včelaření, chování králíku, zajíců a podobně. To vím o otce. A náš otec pak naučil mě spoustu věcí, které jsem si dokázala opravit, naučil mě pracovat se šroubovákem, pilkou, naučil mě třeba natírat plot, teď si na všechno nespomenu, ale naučil to i moji dceru a ta dneška říká, že je vděčná dědovi, že ji naučil prostě těmhle těm pracem. Pro ní není problém si vymalovat byt, natřít topení nebo cokoliv udělat, opravit jednoduchých věcí za autě, což já si nesmírně vážím, protože když se mi něco stane, tak volám v tu ránu SOS a vím, že mě to udělá a ona je navíc maximalista a musí mít všechno prostě pinklich.
0: Pinklich, ano, teď jsem hledal to správné slovo, řekla jste to za mě. No ono to jde ano? Do určité míry, jo, takové zateplení domu, to už asi těžko zvládnete jenom tak sama od sebe, že byste to někde odkoukala, anebo dejme tomu instalaci hromosvodu, že jo?
1: Ne, ale prostě když jim dělali renovaci, zaprvé, když jim dělali renovaci bytu a i domu, tak prostě když pozorovala ty dělníky u práce, tak jim říkala, co a jak se dělá.
0: Museli mít radost.
1: A když něco udělanýho, tak je upozornila, že to musí i hned upravit.
0: No, tak stavební dozor se tomu říká. Ano.
1: Ano.
0: Ano.
1: A další mám sousedku, sice taky už pokročilým věku, tak si umí, i mě to dělá, výměnu baterie, protože dneska sehnat instalatéra a dobrýho a vyučenýho je problém. A protože kdejaký řemeslník, já bych to řekla slušně, lemplík se ledve najde, tak opravdový takový poctivý málo kde. A myslím si, že je to právě tím, že zaprvé ubyly učňovský obory, snad se to zase zpamatuje trochu a budeme mít zase kvalitní udržbáře a podobně.
0: No chtělo by to, chtělo by to, ano.
1: A ještě bych chtěla pochválit předsedu naší organizace, nebudu jmenovat jaký, já nevím, jestli má školu, nebo je vyučený elektrikář. Hned po škole bo potom vyučení si založil firmu, kterou má maximálně 3 roky, ale má takový úspěchy za to, že dělá poctivou práci, že ho jako pokládají jako příklad na školách, kde jim chodí na besedy a vypráví jim, jak je možný se stát úspěšným podnikatelem a poctivým podnikatelem.
0: No to ještě chvilku potrvá, než se opravdu vrátíme k tomu, že řemeslo má zlaté dno. Zatím máme hodně manažerů, to je pravda, ale možná, že nás čeká ještě nějaká změna v tomhle ohledu. Paní Magdaleno, já vám mockrát děkuji za váš telefonát, za to, že jste v úvodu zmínila to nejpodstatnější, že důležité je věnovat se dětem a nenechat se dět jenom u tabletu. No ale k tomu, jak jste říkala, jak se člověk může naučit třeba jenom odkoukáváním, tak mám jednu drobnou poznámku. Ona i technologie se vyvíjejí, jo, takže když jsem naposled potřeboval vyměnit ten zahradní ventil, a nevěděl jsem, jestli se ještě prodává koudel na utěsnění toho závitu, vím, že teď jsou ty silikonové, nebo kdo ví, jaké teflonové nítě, to nevím přesně, tak jsem to radši nechal odborníkovi, než bych to já udělal špatně, raději, ať to udělá odborník. A zvládl to. Děkuju, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký zbytek léta.
0: Děkuju, naslyšenou. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a na to, abyste svůj příběh na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů zavolali nebo napsali číslo 731 800 900, web rozhlas.cz/linka, máte už jen necelých 20 minut.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a zázraky na počkání, nemožné do tří dnů, jak už jsem jednou, možná víckrát říkal, obecně známý bonmot, který na mnohé sedí, teď přichází ještě navíc ilustrovat paní Marie. Zdravím do Krušných hor.
1: Dobrý večer, nebo lépe řečeno dobré ráno.
0: Hezké ráno.
1: Já bych se chtěla podělit o takovou osobní zkušenost. Přede mnou několik posluchačů mluvilo o tom, že jablko nespadne daleko od stromu a že když je šikovný dědeček, pak dědeček a tatínek a syn a tak dále. Já mám opačnou zkušenost. Já měla velmi šikovného manžela. Prožili jsme spolu 67 roků. Odešel je to 2 roky. Na té chaloupce udělal tolik práce. Nebyl vůbec vyučený v oboru, ale pustil se do všeho. Dřevo, práce se dřevem, zednické práce, dokonce i elektriku, to si nastudoval všechno z těch prospektů a tak dále. Ale on se to neměl vůbec od koho naučit. Nebyl, to už jsem asi řekla, že nebyl vyučen v oboru, ale jeho otec byl sice vyučen z krejčí, ale pak už to nedělal, protože byla konfekce, tak dělal víceméně dělnické práce. Ten neuměl, já dej mu pamu lehký odpočinek, já ho měla hrozně ráda. Pomalu zatlou přebík do zdi. Takže můj muž se to neměl kde naučit. Opravdu to neměl ani kde odkoukat, protože šel brzy z domova a tak jsem mluvila o tom, že byl velice šikovný a že se do všeho pustil. Takže jablko padlo docela daleko od stromu a teďka my máme jedno jablko syna, které je teda už taky přes 60 roků a ten teda je celý dědeček. Kultura, divadlo, koncerty, četba, samozřejmě to jsme četli celá rodina, čtu i já, i manžel čet hodně. Ale co se týká ruční práce nebo manuální práce, na to není, ale je si toho vědomý, on ho to i mrzí. Ale on se mohl od toho svýho otce odkoukat, ale on se neodkoukal. A ten otec mu to nenutil, tu práci. Takže vlastně viděl, že tatínek dělá to a to a to, ale mě to nebaví, já mám jiný zájmy. No a teďka má tu chalupu, já jsem tady teda, ne s ním, já jsem tu sama, protože si ještě pracuje samozřejmě. No a teď už se pomalu dává tak do takových menších činností, ale já jsem ráda, já jsem vám jenom chtěla říct, 3 generace, každá jiná, ale takhle víte co, byly to

0: to, co ho baví a to, co umí, tak nejlíp, jak to umí, že je vlastně potřebný každý. Ať už jsou to ti, řekněme, intelektuálně spíše zaměření, anebo ti manuálně zaměření. Bez toho by to prostě nešlo. Takže zejména jsme zmínili to, že jablko někdy může padnout daleko od stromu, což by mohlo být zase někdy hezké téma noční linky. No a já vám i za tenhle váš příběh děkuju, paní Marie. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju a naschledanou.
0: No a protože už se opravdu nezadržitelně blíží jedna hodina, tedy oficiální závěr noční linky pro tentokrát, jako vždycky v jednu, tak vám dávám právě teď šanci dovolat se ještě jednou na 731 800 900 a uzavřít tak noční linku na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. Tak kdo bude na telefonu? Tady je Borek, brněnské tak rozhlasové studio.
2: Z Brna. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, paní Jindro.
2: Já vás srdečně zdravím.
0: Prosím, vypněte si, omlouvám se, že vám skáču do řeči. Vypněte si rádio.
2: Jenom jsem se otočila.
0: Ano, já chápu, že voláte a máte puštěné rádio, abyste slyšela, jestli ještě vysíláme. Dneska už se mi to taky povedlo. Tak, dobrý. Ale vždycky je dobré to vypnout. Tak, poslouchám.
2: Ale já mám jiný příběh. Dneska ráno jsem dřímala a poslouchala jsem samozřejmě rádio. A bylo 9 hodin. Já jsem tak podřimovala a najednou slyším pana redaktora, jak se zdraví se svým kolegou. Tak vřele, Karlíku, a teď prostě takový závan čerstvého vzduchu. Já jsem úplně cítila, to jsem nezažila, aby takovou chutí někdo se zdravil hned po ránu a vzpomněl ještě včera, co se dělo, nebo nějakou zmínku, já nevím, kytičky na balkóně, nebo počasí. A najednou prostě jsem si uvědomila, že je to každý ráno, nebo tento pozdrav takový tak krásný, že jsem prostě měla zavřený oči a slyšela jsem ho ještě chvíli potom, kdy sám už se věnoval v redakci, tak jsem vstala a s takovou chutí jsem šla posnírat. A můžu vám říct, že tyto rána, když slyším, jak ten pan redaktor se zdraví, tak ho vždycky obdivuju, kde má takovou prostě srdečnost v sobě, jak je to možný, že někdo to dokáže. Za to bych jako řekla, že bychom měli být vděčními posluchači. To je asi tak všechno.
0: Já bych vlastně mohl říct to tež, co jsem před malou chvilkou říkal paní Marii. Každý máme to své, každý umí něco. A pokud to, co umí, dělá opravdu tak nejlíp, jak umí, tak to nemusí
2: to
0: být,
2: právě.
0: Tak to nemusí být, no. Já nevím, lámání kamene v kamenolomu, nemusí to být výroba plastových oken, nemusí to být jaderná fyzika, může to být třeba, já vím, že mnozí si myslí, že tady sedíme a hrajeme si písničky.
2: Ne, to bylo takový pohlazení, to si neumíte vůbec vy představit,
0: myslím,
2: jak
0: že
2: to
0: umím.
2: Působí na člověka, jako když už člověk je starý, tak těch vlídných slov neslyší okolo spousty a v té rodině je takový spěch, že prostě nemáme ani časy pořádně říct mám tě rád, jako bych řekla skoro. No děkuju, že jste mě vyslechl.
0: Já jsem vás vyslechl velmi rád a jenom si dovolím ještě jednou zopakovat, umím si to představit, jak to může působit. Třeba na ty, kteří potřebují blízkost někoho každé ráno. Mějte se hezky.
2: Ale dneska ráno to bylo jako když sluníčko se mě tady objeví, víte, a ten rozhovor tak vřelý, to snad není ani možný, že to lidi v sobě mají. Máte to, no. Děkuju. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. A naslyšenou. Noční linka na téma zázraky na počkání nemožné do 3 dnů. A paní Jindra vlastně o takovém drobném zázraku mluvila, i když trošku oklikou, tak no.

0: Dnešní linka na tohle téma už je na svém konci. Já už se s vámi musím rozloučit, ale nebude to trvat dlouho a znovu se ozvu. I zítřejší, tedy vlastně ne zítřejší, dnešní, tedy příští noční linku budu trávit společně s vámi. Ovšem, vzhledem k datu je, myslím si, jasné, že téma bude trošku jiné povahy. Jak se po srpnu 1968 změnil život naší rodiny. Budu čekat na příběhy našich posluchačů a posluchaček a budu se těšit, že zavoláte nebo napíšete. Telefon znáte důvěrně 731 800 900. No a webová adresa rozhlas.cz/linka, ta je vám doufám taktéž známá. Takže dobrou noc a hezké sny. U mikrofonu byl Burek Kapitančík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří se k divadlu pro vaše uši utíkáte s tím, že vám ta následující hodinka přinese lehce nostalgické ohlédnutí a zastavení v čase. Máte pravdu, dnes tedy za pomoci několika úsměvných a veselých povídek. Pěkný poslech.
2: Marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi

Když tedy povídky, tak mezi nimi rozhodně nemůže chybět aspoň jeden z příběhů Jaroslava Haška. Co třeba ten s malým Mílou? Povídka, která věrně popisuje to, co jsme s dětmi určitě zažili každý z nás. Je to podařený kousek v humoristické próze a tak není divu, že se dochoval hned v několika různých nahrávkách. A víte co? Pojďme si poslechnout, jak by to vypadalo, kdyby se u mikrofonu společně potkali pánové Vlasta Burian a Petr Nárožný.

0: Před více než 4 měsíci slíbili malému Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít, slíbiv nebohým rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zas v pořádku naspátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
1: A proč se mě nemá nic stát?
2: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
1: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
2: Ty jsi ještě malinký.
1: A proč pak jsem malinký?
2: No, poňáči jsou teprve 4 roky.
1: A proč nejsou teprve 4 roky?
2: No, poněvadž ti není 5.
1: A co kdyby mě bylo 5?
2: No, pak bys byl o rok starší.
1: A co je to starší?
2: No, vidíš, támhle ta slečna je už starší.
1: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
2: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
1: Jak to tahle?
2: No, víš, Miloušku, mlč hezky.
1: A proč mám mlčet hezky?
0: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebréč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně: proč nemám brečet? Poněvadž jsi muž. A proč jsem muž? Poněvadž nejsi holčička. Proč nejsem holčička? Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky, ostatně to se dozvíš, až budeš starší. Ty nosíš také kalhotky, strýčku? Vždyť to vidíš, Miloušku. Proč nejsi, strýčku, ty taky chlapeček jako já? Poněvadž už jsem z toho vyrost. Vyrostu já taky tak, taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
1: A proč mám držet hubu?
2: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
1: Je, to bych byl rád, strýčku.
2: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, Miloušku?
1: Poněvadž bych dělal párniček.
2: A jak bys dělal párniček?
1: No, já bych si odfukoval, strýčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párniček chuchle a vyplivoval bych oheň.
2: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropil ulici.
1: Proč pak ten pán kropí ulici?
2: No, poněvadž víš, z plachu je prach.
1: A proč nás nepostříká?
2: No, poněvadž nesmí.
1: A proč nesmí?
2: No, poněvadž by nám zkazil šaty.
1: A proč by nám zkazil šaty?
2: Vodou, synáčku.
1: A proč vodou?
2: No, poněvadž nekropí pivem.
1: A proč nekropí pivem?
2: No, poněvadž by se opil.
1: A proč by se opil? Ty se taky opíjí, strýčku, říká maminka. Strýčku, a proč si prase?
2: Tomu ty nerozumíš, Miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
1: A proč mě praštíš?
2: No, poněvadž mě nadáváš.
1: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
2: A to není od nich hezký.
0: Na to následovala celá řada otázek. Proč se stromu říká strom? Proč ten strom má větve nahoru? Jestli by ze stromu nešli udělat bubliny? Proč bublina praskne? Proč já vypadám jako bublina, kdy prasknu? Což provázel prosbou, abych praskl za rohem. Když jsme uviděli psa, tázal se, proč to není kočka. Nový pohlavek, velká pauza. V jeho hlavičce se zatím rodily nové otázky. Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocený? Proč, když je ti horko, strýčku, nevyplazíš jazyk jako pes? Proč nejsi pes asi slon? Proč máš rypak, strýčku?
2: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale: nejel bys rád do Uher?
1: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
2: Poněvadž si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal:
1: já budu funět.
2: No, tak jen fuň, chlapečku.
1: Já budu pouštět páru.
2: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem 2 lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
1: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
2: No, konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes 2. dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
0: Proč mám čekat, strýčku? Poněvadž jsi takový rozumek. A rychle jsem se vzdálil. Jen za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek. Proč utíkáš, strýčku? A za chvíli na to: proč mě, strýčku, štípají bravenečkové? A to jest moje zpověď.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Jan Eskimo Welzl, polárník, dobrodruh, cestovatel a taky spisovatel. Dlouho se mělo za to, že to je jenom vymyšlená fiktivní postava a že autorem jeho originálních textů z Dálného severu je, nevěřili byste, Karel Čapek. No aby ne, když Welzlovy povídky vycházely v prvorepublikových lidovkách. 30 let na Zlatém severu se jmenuje jedna z Welzlových knížek a povídku o Edisonově vynálezu si v ní vybral pro veřejnou nahrávku v Pražské Viole i Karel Heger.
5: My jsme jedenkrát lovili na Alasce, já už nevím, který roku to bylo, to myslím, že 1900. A teda jsme lovili zvěře a nic se nestalo. Všechno šlo po pořádku a nebylo by nic vypravovat doma, kdyby z nenadánou nepřišel Karabuje Bill. No páni, to byl velká potvora. To byl člověk po hledání vzití. To byl člověk, který rozuměl všemu. A i všelijakému různému novému vynalezení. A i přes ty geografické mapy se vyznal. A i přes měření těma vědeckýma přístrojema a přes zkoumání severní polární záře. No prostě přes všecko, co bylo ve světě novýho. Přes všecko nový vynalezení, on tu zprávu měl, anebo o všem dobře on věděl, všelijaký různý věcí, on spravit dovedl nebo kázat uměl, jak by se to spravit mělo. No a jak jsme teda takto táboření brali, znenadáno, jak jsem povdal, někdo k nám jde s psama, se saněma plnýma a napokovenýma až povrch. Psi od toho člověka měli pěkný postroj se zvonečkama. A tak hned jsme tu vědomost měli, že to nemůže být nikdo jiný než Karabuje Bill. Hej, Bill, jsi to ty? U čerta volá Bill zdaleka, jakživ jsem se nemyslel, že mezi ty největší lotry a piráty Zlatého severu já tu padnu. No on tak špásová jenom, víte. Tak jsme mu pomohli s vypřáhním těch psů. Zavedli jsme ho do jedné kabiny, aby tady u nás přenocoval a cestu potom dál mohl brát. No a jak jsme mi ty psi vypřáli, tak on najednou křičí: Jehoši, Jezus Maria, dávejte pozor na to, co je na saňách, ať se temu nic nestane. To nám bylo divný, ne? Co může mě traper na saňách? Nějaký pastě, nějakou ulovenou zvěře, pušku, municu, sůl, pepř, koření a temu všechno dohromady se tam nemůže nic stať. Dokud to nespadne do vody a nepropadne se to tam a nezmrzne to uvnitř v tým. No a to jsme pro jisto mysleli, že on si blázní přes nás dělá. A tak jsme mu to chtěli na těch saňách pořádně pošlapat. Ale on dal prosil, aby jsme to nedělali, že to doopravdy, že tam má takový věci, o kterých jsme ještě nikdy slyšet nemohli. Povdá, abyste věděli vy. Já jsem zástupce od toho Edisona přes celý Zlatý sever. No tož tenkrát my jsme ještě nevěděli přes toho pána, kdo to je. No tak jsme se ptali, jestli je to nějaký nový náčelník amerikánské vlády, či co? No Karabuje Bill se smál, až se za břuch popadal. A poté nám povdal, že teď aspoň vidí, jaký my jsme v těch pustinách pro věčnost a pro věčnost ztracený. Ten Edison povdá, to prý je člověk, který každý den udělá veliký nový vynalezení hotový. A tým pádem je už tak bohatý, že by mohli aj týden s tím vynalezením nových krámů přestat a nic by mu to neškodilo. Ale co týden, povdá, roky by nemusel ten člověk žádný vynalezení udělat, dal hotový a ještě by se měl dobře. A Karabuje Bill pil bílý kafe a jenom palcem ukazoval ke svým saňám. Když já jsem u něho byl, hoši, to jsem mu povdal, jak ta zvěře se traperům chytá pořád hůř a hůř. A to tím pádem, že je jí míň a míň. A to jsem ho prosil, aby nějaký vynalezení udělal, aby ta zvěře se na Zlatém severu víc do pasti lezla a víc se chytala do něch. Já mu povrám, pane Edison, něco takového, rozumíte? Aby to bylo prosíni Zlatého severu jako požehnání, aby na vás vzpomínali. A ona to povdá, dobrá, tak já něco takového udělám. A hoši, on to taky opravdu se slovo vyplnil a on to taky udělal. No tož jako co, tak jsou to nějaký náhradní pastě, alebo co? Ještě Karabuje Bill se zase smál, jako kdyby jsme ty největší blázni byli na té země kouli. Ale kde pak? Jenom myslíte pastě a pastě. Vot je on velký vynálezec, že on myslí na jiné věci než na pastě. Co by vám byly nejlepší pastě, když do nich zvěře nevleze dovnitř? Lepší mě v obyčejný pastě a tu zvěře do těch pastí nahnat. Udělat, aby ta zvěře do té pasti sama nalezla. Povdal taky, když to vynalezení začal dělat. Koukejte, nejlepší by bylo, kdyby to maso v pastě samo žvalo na zvěře, že tady je. Ale poněž to maso samo žvat nebude chtět, tož my tam dáme přístroj, který bude na tu zvěře sám žvat po celých těch dalekých pustinách. No a tak on udělal ten přístroj hotový, který místo toho masa na zvěře žve. A tu je ten pád, že ta zvěře, aj když to maso necítí, tož ona k němu přijde, poněvadž ona něco slyší, co je pro ní náramně zajímavý. No tak teda my jsme poslouchali a zdalo se nám, že to nemusí být špatný. Nejak ty zvěře vyložit, že tu je maso a v opasách ji neříct nic. Jenom nám to nešlo na rozum, jak se to udělá. A to jsme byli už zvědali přes tu věc, když Karabuje byl zašel k saňám a dones z votu takovou velikou troubu, pěkně pomalovanou na modro a zlato. Potom to dal do kaslíčku a položil tam váleček. A z té trouby napřed vycházelo takový škvrčení ven, ale naráz šel fajnový hlas náramního viti vlka. A jak ten hlas vyšel, hned přiběhli naši lidi, kteří venku stáli a hrozně se smáli, bo oni mysleli, že vlci jdou v krajině. No a potom položil Karabuje ještě jiný váleček a to zas bylo jako když liška ščeká, no takový a jiný zvířata. A já povdám Karabuje Bílovi, no a pak to ten Edison udělal, že ta liška dělá takový kravál. No, on se Karabuje zase smá. Vykládá, že tu lišku měli tam u Edisona a píchali už špendlíkama bez slaninové kůže zasazenýma a že tím pádem si dala ta liška říct. A Edison to chytil na ten váleček, no a tady jeden váleček je a podlívá něho ještě moc jiných udělaných. To nám se to nám líbilo, ta věc. A celou noc jsme si nechali všelijaký různý zvířata vít až čekat. A jenom jsme byli zvědaví, jestli to vynalezení je co k čemu. A na druhý den jsme to hned začali zkoušet. Karabuje byl postavil velikou klec z drátu, do který ten přístroj zavřel, aby mu to nějaká zvěře nerozbila. Kolem ty klece nastavil všelijaké různé pastě. Napřed 5 kroků dal první pást, potom do polovičního kruhu v ostatní pastě pěkně vedle sebe. A potom pouštěl po větru to veliký vití, který bylo slyšet kilometry a kilometry daleko. Jak váleček dohrál, on tam byl skovaný, tož hned pustil nové, a tak vyhrával a vyhrával do lesa a ta zvěře je tak zvědavá, že to všecko nevydržela. A tož napřed obíhala sem a tam v lese, potom už si trofala přijít blíž, ale tím pádem, že ještě nikdo neviděla, tož ji to přestalo zajímat. A tady bylo maso a to šla za tím masem a zrovna do pastě. A tož to se nám zdalo, to vynalezení moc dobrý. A tak jsme hned od Karabuje byla koupili 5 takových Edisonových vynalezení na zvěřechytání na dalekém severu. Jenomže potom, když ta zvěře se na to vynalezení chytala, potom už nebyla tak zvědavá jako napřed. Ale kdyby bylo jenom to, nic nepovdám. Horší bylo, že za chvíli z každého koutu pralesa žvala na tu zvěře jedna trouba to vití zvěře a ta zvěře byla z toho tak hloupá, že už potom nevěděla, ke kterému gramofonu se má jít poslechnout. A nakonec už z toho byla tak vyplašená, už běhla sem tam po lesu a do pastě nechodilo nic. No, potom taky možná, že jak se na ten furt hrálo a hrálo, tož už to potom taky nebylo dobrý. Ta zvěře už poznala, že to nějaké lidské vynalezení na chytání a lákání do pastě. No tož, jak to pěkně začalo, tož to potom dopadlo nepěkně. A já jsem můj gramofon přivezl na Novou Sibériu našim eskimákom pro radost. No a Karabuje byl, jezdil s těma gramofon dlouho a dlouho po dalekém severu, prodali hromadu a hromadu. No, ale nakonec to nešlo už, ten obchod, tak, aby se to panu Edisonovi vyplácelo. No tož povdá, že z těch gramofons na tu zvěřechytání udělá gramofons na zábavu pro lidi a že místo toho, aby se na ty gramofons chytala zvěře na dalekém severu, že budou prodávat gramofons ve státech a v celém jiném světě. No a taky Karabuje byl začal potom vozit k těm gramofons všelijaký různý valečky se zpíváním lidí v tým a s všelijakou různou hudbou. No a tak se potom už gramofons nedělal ten rámus té zvěře, ale zase rámus jiné po nejvíce lidí. No tož tak, víte, to bylo s gramofonem, teda tak a ne jináč. Kdyby nebylo traperů severopolárské zvěře, nebyl by Edison udělal to vynalezení. A kdyby byl gramofon dobře chytal kůžovou zvěře na dalekém severu, kdyby jsme ho my mohli třebovat, to jste ještě do dnešního dňa nevěděli, že je na světě nějaký gramofon.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě dřív, než nám František Nepil připomene svůj nejkrásnější koncert v životě, dovolte mi, abych vás vlastně ve shodě s jeho vyprávěním pozval za flétnistou Václavem Žilkou a jeho přáteli. Patřil k nim mimo jiné herec Josef Kemr, malíř Cyril Bouda nebo violončelista Antonín Kohout. A takhle všichni pospolu, ač profesí různých, muzicírovali v malém domečku malíře Cyrila Boudy v Praze pod Petřínem.
2: Jak na tebe zapůsobilo to nedělní dopoledne, kdy po projektově přišel Josef Kemr na zkoušku?
3: No, to bylo úžasné. Já jsem měl radost, když říkal, že nic neumí, poněvadž já neumím taky nic. Tak jsme byli dva a měl jsem ohromnou radost z toho, že tak jako se v tom ztratím, v tom neumění.
4: Pane profesore, já jsem se dozvěděl, když jsem přišel, že jste měl ze mě strašnou trému. Já jsem o vás slyšel před lety, že hrajete na flétnu. Já jsem měl daleko větší trému než vy. Jak, když jste mě vyzval jako do vašeho intimního kvarteta k muzicírování, já jsem si opravdu sehnal housle a já od toho okamžiku, jak jsem se to dověděl, hned jsem sah na škály stupnice, hned jsem cvičil prsty, abych je rozejbal, protože jsem slyšel, že vy jako ovládáte ohromně na ten nástroj. No, tak to víte, já se chvěju i teď. Já máme sehrát toho Haydna. No, to tam není napsaný u toho Haydna. Já mám v levý mám trilky a v pravý mám tremolo. Kdy to je o život, pane profesore?
5: Tak uslyšíme Kemrovo trio v obsazení Josef Kemr, housle, Cyril Bouda flétna, Antonín Kohout, violončelo. Jo. Toníku, co myslíš, má si pan Kemr sodinku?
6: Já myslím, že by měl nechat zaznít krásu svého tónu naplno. Proč jí tlumit?
5: No, ale neprozrazujte, co budete hrát.
4: No, to já musím procvičit, to já musím pláč. Tady jsou, to jsou trioly, to je dost rychle, víte? No vidíte, tady je i cis, to nesmím taky zapomenout, abych to tam vymakal, pláč, to je... No, vidíte, aby to zaznělo v tom fofru.
5: To je krásné, vy umíte číst noty.
3: Máte to cis, který to je?
4: Pardon, gis, tajle, gis, to ne, cis,
3: jo,
4: gis,
3: to je, jo, to je tam ten křížek.
4: No, no, tak. To je cis.
3: To je těžký.
4: Cis a gis.
5: Je to Cyril Bouda, ani nezná číst noty.
3: Já znám jenom některý.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Nejkrásnější koncert mého života. Příběh o tom, jak jsem získával Otu Janečka za svého ilustrátora s pomocí foukací harmoniky, jsem vyprávěl v letohrádku Hvězda na Bílé hoře. Pozval si mě tam na alšovské variace jako hosta Václav Žilka, flétnista České filharmonie, který se v oněch letech rozhodl, že na flétnu musí umět hrát každý Čech, a to i neduživý, neboť učil děti pískat nejprve kvůli radosti z muziky a potom i ze zdravotních důvodů, protože přišel na to, že kdo píská na dřevěnou píšťalku, tomu sílí plíce, tomu sílí dudy, a že národ nebude tak dýchavičný. No a mě pozval do letohrádku Hvězda, protože tam pořádal něco, jako je v tanečních prodloužená, a já se měl ve svých vyprávěnkových vstupech nějak dotýkat hudby. Taktně, neboť na takovém kulturním odpoledni se čeká, že k hudbě máte vztah co nejkrásnější, že ji posloucháte od rána do večera, protože vás povznáší a inspiruje, a že na něco hrajete tak dobře jako Václav Žilka nebo Yehudi Menuhin. A to já ne, já hudbě vyhražuji úměrný prostor, protože píšu. Když píšu, nesnesu ani bublání konvice na plotně, ani zvuk kročejů po bytě, ani vzdálený hovor nebo kašel, natož tedy, abych snášel takový hluk, jaký dělává Friderik Chopin nebo symfonický orchestr. Prostě do Hvězdy jsem nejel s velikými rameny, protože hudba není moje parketa. Trošku jsem se bál, že to obecenstvo rozladí a že na Bílé hoře nedopadnu o nic líp než Bedřich Falcký. Dopadl jsem však líp. Návštěvníci mě přežili ve zdraví, dokonce se snad i bavili, a když to měli za sebou, stoupli si do dlouhé fronty na můj drahocený autogram. Každá autogramiáda je vždycky malé dobrodružství. Vždy se vám při ní objeví někdo, koho nečekáte, a naopak přehlédnete někoho hodně známého a pak to máte na talíři, jak je rok dlouhý. No a mně se na Bílé hoře vynořili ku příkladu Knechtlovi z Kladna, se kterými jsme se neviděli léta páně. A jen jsem se jich poptal, co a jak, potřásla mi rukou paní Vaníčková, co procestovala Koreu a Japonsko oholi, protože jí už léta nedělá noha dobrotu. A když už jsem si myslel, že je po všech překvapeních, stála přede mnou, věřte nebo nevěřte, sama Miluška Hofmanová s krásnýma zlatýma očima, mistryně republiky v jízdě na skibobech, co by byla i mistryní Evropy, kdyby v Oberstdorfu neměla smůlu, nepadla na ledovce a neprojela závěrečnou část trati na sice mnohem půvabnějším, ale podstatně brzdivějším jízdním prostředku, než je skibob. Ještě jsem se z mistryně republiky nevzpamatoval a už jsem cítil, že něco není tak, jak má být, že se porušil rytmus autogramiády, že přede mě nikdo nepokládá nic k podpisu. A v tom slyším přepovědomý hlas. Pane Nepil, já si nepřišel podepsat žádnou knížku, ale budete prosím vás zítra dopoledne doma? Tohle přece musí být hlas pana Kumpošta, co mi nosíval poštu. Není to pan Kumpošt? Ovšem, že je, proto se ani neptá, kde bydlím, vždyť to ví. Budu doma, pane Kumpošt, odpovídám, ale ne dopoledne, nýbrž ráno a pak až večer. Děkuju vám, oddychl si pan Kumpošt, já bych si teda dovolil přijít. Autogramiáda skončila, v kanceláři mi postavili na kávu a já si začal jako obvykle dělat v klidu před zrcadlem dodatečnou inventuru svých trapností. No ovšem, zase jsem absolvoval podpisování s hlínou za nehty, co si Knechtlovi a paní Vaníčková pomyslí. Dopoledne jsem totiž přesazoval ke dlubny a při mítí jsem si nevšiml, že mi mýdlo sice pročistilo dlaně, ale pod nehty se nedostalo. nedostalo. Snad se mi alespoň Miluška Hofmanová při podpisování dívala na tvář a ne na moje prsty. Dále jsem měl zase rozepnutý knoflík u košile, na břichu a na nose mám fialovou žmouhu z propisovačky. No nazdar, snad se mi Miluška nedívala na tvář, když už ze mě nemohli odtrhnout oči k Nechtlovi a paní Vaníčková. Zotavil jsem se z toho až doma. Tam jsem se taky vykoupal a vypadal konečně tak, jak jsem měl vypadat na Bílé hoře. Ráno jsem se pro nic za nic probudil v 17:30. Do 18:00 jsem bloumal po stropě, jestli se mi nevrátí spaní, a když to k ničemu nevedlo, šel jsem do koupelny a namydlil se holicím mýdlem. Oholil jsem si jednu tvář a crr, někdo zvoní. Takhle brzo, za mého mlada mezi 22. hodinou večerní a 6. raní odváželi na Pankrác. Otevřu tedy s jednou tváří oholenou a druhou namydlenou a hle, za dveřmi stojí pan Kumpošt. Docela jsem zapomněl, že mi ráno přinese podepsat knížky, ale že zrovna v 6, to by mě nenapadlo, i kdyby mě hoblovali. Dobré ráno, pane Kumpošt, prosím vás, posaďte se, já si trošku přispal, doholím se a hned jsem tady. Když jsem za pár minut vstoupil do pokoje, pan Kumpošt povstal, vyňal z náprsní kapsy složený list, rozložil si jej a oslovil mě, ale nikoli rozkročen, nýbrž ve stojí spatném, slavnostně jako ministr při uvádění nové válcovny do provozu. Pane spisovateli, vy jste nám včera na Bílé hoře tak pěkně vyprávěl, jak jste hrál Otovi Janečkovi na foukací harmoniku, že jsem se rozhodl, že za vámi dneska přijdu. Říkal jste, že jako předehru jste hrál, nahlédl do svého papíru, Ovčáci čtveráci, to by mohlo být takhle. Sáhl do kapsy a vytáhl foukací harmoniku, jenomže ne takovou mřenku, jakou já měl ve mlýně na Brzině. To byla harmonika velká jako šamotová cihla a zvuk měla jako varhany. Když mi na ní padl zrak, rozzářily se tentokrát mě oči tím dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky a víc než Otovi Janečkovi. Na rozdíl ode mě na ní dovedl Hugo Kumpošt hrát.

pak pan Kumpoš dohrál, já, jediný posluchač a divák, se mu zatleskal a on, že abych dovolil dál, že by hrál v sedě. Dovolil se mu to rád, Zuzana Růžičková hraje taky v sedě, proč by nemohl hrát v sedě pan Kumpošt? Dále jste vyprávěl, pane Nepil, že druhou skladbou bylo Kolíne, Kolíne, pohlédl do svého papíru můj privátní koncertní mistr. Nebylo to nějak takhle? Nevěřili byste, jak je pražský dům v 6 hodin ráno tichý a jak skvěle rezonuje foukací harmonika. Jistě to už probudilo paní Šlitrovou pode mnou a ona hledá koště a za chvíli zatluče násadou do stropu, ať si uvědomím, že nejsem v domě jen.

Pan Kumpošt opět nahlédl do svého papíru a oznámil mi, že další skladbu mi vybral sám. Na svém programu měl totiž vypsán celý svůj koncert krásným, poctivým, čitelným písmem, jakému se učili naši otcové po skončení první světové války. Schoval jsem si ho na památku, protože toho rána jsem vyslechl nejkrásnější koncert svého života. Měl tento program: Ovčáci, Kolíne, My pluli dál, 50 let uprchlo nám, Na břehu Blanice, Vandrovalo děvče, Můj otec rybářem byl a Neapol. Koncert byl nejenom produkcí instrumentální, nýbrž i pěveckou. Písně, které jsem neznal, a já neznal ani o Blanici, ani o vandrujícím děvčeti, ani o otci, jenž rybářem byl, ty mi pan Kumpošt nejdříve zahrál na harmoniku a pak zaspíval, alespoň teda sloky, které si pamatoval. A nemyslete si, že to bylo jednoduché. Bylo mu přece jen už 72 let a dlouhou službou u pošty si přece jen hodně ochodil plíce. První písně odehrál jako by nic, ale od 50 let, co uprchlo nám, musel sem tam nějaký takt věnovat nadechnutí. A poslední píseň byla velice napínavá a krizová, ta zněla asi takto. Krásná je Neapol, dejchy, dejchy, dejchy, když měsíc svítí, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy, tichý je, dejchy, dejchy, vítr, dejchy, dejchy, dejchy, hvězdy se, dejchy, dejchy, třpití, dejchy, dejchy, dejchy, dejchy. A i když jsem jasně dával najevo, že mi to ke třpitění naprosto stačí, pan Kumpošt neodpustil svým plicím ani štych a neodložil harmoniku, dokud nedorazil do uličky Santa Lucia. Nikdy by se byl nevrátil, dokud neměl roznášku hotovou. Dohrál, ale k podpisu žádnou knížku neměl. Na tu mu ani po těch důchodcovských brigádách na poště nezbylo. Tak se mu jí dal na památku a jako dík. Když však odešel, měl jsem pocit, že nejsem o nic štědřejší než ta jeho pošta. Že jsem ho pěkně natáhl. A taky, že ano, už dneska vím, že kdybych mu dal za ten koncert celou svou knihovnu, byl bych a jsem jeho dlužníkem.

0: Skoro se mi teď chce říct, že tam, kde býval František Nepil, nechyběla často ani Eva Pilarová a taky Miroslav Horníček. Ten, který, jak víme, tolik obdivoval humor anglického spisovatele Jeroma Klapky Jeroma a jeho Tři muže ve člunu, o psu nemluvě. A právě z téhle knížky vybírám tu dnešní poslední humoristickou povídku o umění chytat ryby. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase s divadlem pro vaše uši naslyšenou.
1: Až někdy budete na řece a najdete si volný večer, dejte na mou radu a zapadněte do některé vesnické hospůdky a posaďte se do výčepu. Můžete si být skoro jisti, že tam najdete jednoho nebo dva staré lovce s rybářským prutem a ti vám během půl hodinky naservírují tolik rybářské latiny, že vám to pokazí trávení na celý měsíc. George, já a pes jsme se jednou zastavili v jedné hospůdce u řeky a posadili jsme se do salonku. Tam byl jen děda pokuřující z dlouhé hliněnky a s tím jsme se pochopitelně začali bavit. Řekl nám, že dneska se ten den vydařil. A my jsme mu řekli, že i včera se ten den vydařil. A pak jsme si všichni říkali navzájem, že zítřek se asi taky vydaří. A George ještě řekl, že obilíčko žene letos moc pěkně do výšky. Po tomto postřehu vyšlo nějak ani nevím jak najevo, že jsme tady v kraji cizí a že na zítří ráno zase odjíždíme. Pak v té konverzaci nastala pauzička a naše pohledy začaly bloudit po místnosti. Nakonec spočinuli na staré, zaprášené skleněné skřínce, která visela vysoko nad krbem. Byl v ní pstruh. Ten mě teda uchvátil, ten pstruh. To byla ryba přímo monstrózní. Abych řekl pravdu, na první pohled jsem ji považoval za tresku. Jo, pravil ten starý pán, když si všiml, kam zírám. To je chlapák, co? Dost abnormální, zabručil jsem. A George se toho dědy zeptal, kolik asi podle jeho odhadu váží. 8 kilo 18 deka, odvětil náš nový známý, zvedl se a sundával si z věšáku kabát. Jo, jo, dodal, 3. příští měsíc to už bude na den 16 let. Co jsem ho vytáhl? Tady dole pod mostem jsem ho chytil, na střevličku. Lidi mi říkali, že tady v řece je a já jim říkal, že ho teda dostanu. A taky jsem ho dostal. Počítám, že dneska tady už moc těchhle velikých ryb neuvidíte. Dobrou noc, páni, dobrou noc. A už byl pryč a nás tam nechal samotný. Teď jsme od té ryby teprve nemohli odtrhnout oči. Byla opravdu pozoruhodná. Pořád ještě jsme se na ní dívali, když se ve dveřích naší místnosti objevil se sklenicí piva v ruce místní špeditér. Před chviličkou přišel do hospody a teď se taky díval na tu rybu. Pořádný pstroužek tohleto, řekl George, otáče se k němu. To bych řekl, pánové, odvětil ten muž. A když si dal notný lok piva, dodal. To jste tu asi nebyli, že ne, pánové, když tahle ryba byla chycená. Ne, ne, řekli jsme. A vysvětlili jsme mu, že jsme tady cizí. No jo, to jste tu teda být nemohli, pravil špeditér. Ono už je to skoro 5 let, co jsem toho pstruha chytil. Ale, tak toho jste chytil vy, povídám. Baže, pane, přikývil ten bodrý chlapík. Zrovinka tady pod zdejmadlem jsem ho chytil. Teda tam, co to zdejmadlo bejvalo dřív, takhle v pátek odpoledne. A nejzajímavější na tom je, že jsem ho chytil na mouchu. Vyšel jsem si na štiky, pstruh mi pánbů ví ani na mysl nepřišel. A když jsem na konci svýho vlastce uviděl tohle kolosa, tak mě to teda dočista sebralo. Vážil 13 kilo, považte. Tak dobrou noc, pánové, dobrou noc. Za 5 minut přišel 3. a vylíčil nám, jak on toho pstruha chytil. Jednou časně z rána na běličku. A pak zas odešel a do lokálu vstoupilo individuum středního věku s takovým slavnostním přitroublým výrazem a posadilo se k oknu. Chvilku nikdo z nás nepromluvil, ale pak se George k tomu novému hostu otočil a povídá: promiňte prosím, snad se na nás nebudete zlobit, že si troufáme vás oslovit, ačkoliv jsme tady v těchto končinách úplně cizí, ale tuhle můj přítel a já bychom vám byli velice vděční, kdybyste nám pověděl, jak jste ulovil tamhle toho pstruha.
2: No ne,
1: Kdo vám řekl, že jsem toho pstruha chytil já? Zněla udivená otázka. Odvětili jsme, že nám to neřekl nikdo, že jsme prostě nějak instinktivně vytušili, že to byl on. No to je teda fantastický, dočista fantastický, pravil se smíchem ten neznámý bambula, protože se vůbec nemejlíte. Já toho pstruha vážně chytil, ale takhle to uhodnout, no to je teda k nevíře. Já povídám dočista fantastický. A pak nám vykládal, jak se s tím pstruhem tahal půl hodiny a jak si přitom zlomil prst. A jak ho pečlivě zvážil, když pak přišel domů a jak se ukázalo, že má 15,5 kila. Potom i on musel odejít a když zmizel, přišel za námi sám Hostinský. Řekli jsme mu, kolik různých historek jsme vyslechli o tom jeho pstruhovi, což ho ohromně pobavilo a všichni jsme se moc upřímně zasmáli. Tak Jim Bates a Joe Muggles a pan Jones a starý Billy Manders vám jeden jako druhý napovídali, že toho pstruha chytili? Oni? To se teda povedlo, pravil ten starý poctivec se srdečným smíchem. Jo, ty by ho tak zrovna dali mně, do mýho lokálu, kdyby ho chytili oni. Ti určitě. A pak nám pověděl, jak to s tou rybou bylo doopravdy. Ukázalo se, že ji chytil on sám před mnoha lety, když byl ještě mladíček. A ne, že by to byl nějak zvlášť uměl, nebo byl, kdo ví, jak šikovný, měl prostě takovou tu nevypočítatelnou kliku, jaká zřejmě vždycky čeká na nějakého kluka, až se za slunného odpoledne uleje ze

něho celý pryč. Vylezl si dokonce až na opěradlo jednoho křesla, aby se na něj mohl kouknout zblízka. Ale křeslo s ním uklouzlo a George se v bláhové snaze o záchranu neuváženě chytil té skřínky s pstruhem. A ta s třeskotem sletěla se zdi a George i s křeslem sletěl na ní. Doufám, že jsi nerozbil tu rybu, vykřikl jsem zděšeně a hnal jsem se k němu. Taky doufám, řekl George. Opatrně se zvedl a koukal kolem sebe. Ale rozbil jí. Ten pstruh se roztřískal na tisíc kousků. Říkám tisíc, ale možná, že jich bylo jenom 900. Nepočítal jsem je. To nám připadalo divné a neuvěřitelné, že se vycpaný pstruh mohl rozbít na takové mrňavé kousíčky. A taky by to divné a neuvěřitelné bylo, kdyby to vycpaný pstruh byl. Ale nebyl. Byl sádrou.